Píseň nejlépe o zradě, o rozchodu a o svém utrpení a v zápětí se znova zamilovat a může vzniknout nová další píseň. Prostě životní houpačka byla vždy největší tvůrčí inspirace.

To má neskutečnou atmosféru opravdu 70. let. No hold, zmýlil jsem se, napsal to Lenny Kravitz opravdu až v 90. roce. People gotta move, lidé se musí hýbat, a interpret je Gino Vanelli. Gino Vanelli je zpěvák a skladatel, kterého u nás nikdo nezná, nebo možná skoro nikdo nezná. On je původem Kanaďan, který se narodil italským rodičům a v roce 72 se odstěhoval se svým bráchou Joem do Los Angeles. No a tam se samozřejmě beznadějně snažil prosadit. Vůbec se to nedařilo, jak to většinou bývá, takže se svým bráchou se odstěhoval do Los Angeles. A tam se beznadějně snažil prosadit, což se nedařilo, jak to většinou bývá. A tak šel s bráchou před RNC Studios a tam na parkovišti několik hodin čekali, až někdo důležitý vyleze. A dočkali se. Vyšel Herb Alpert, to je slavný trumpetista a spolumajitel studia, a oni mu narvali kazetu s demosnímkami a u toho je samozřejmě chytla ochranka a div je nezbyli. Ale Herb Alpert si kazetu poslechl a vydal jim desku s názvem Crazy Life, bláznivý život. A tam byla píseň People Gotta Move. A díky této písni se Gino Vanelli stal prvním bílým zpěvákem, který vystoupil v pořadu Soul Train, když v něm zaspíval 15. února 1975. A abyste věděli, Soul Train bylo show produkované černými producenty a bylo jenom pro černé publikum. Bílí se na to vůbec nedívali. A když se Vanelli zeptal producenta a moderátora pořadu Dona Corneliuse, proč ho vůbec pozval jako bílýho, tak Cornelius mu odpověděl, že ho nepovažuje za docela bílýho. A Gino měl černý zvuk a po svém vystoupení v pořadu si získal velké černošské publikum. Tak si teda poslechněte černý zvuk od ne zcela bílého kanadského Itala.

Já ho miluju, toho Gina Vanelliho. My jsme ho objevili někdy v 80. letech, respektive mi ho tehdy přinesl můj kolega od Karla Gotta, Pavel Fort, a přinesl mi jeho LPčko a vím, že jsem z toho byl tehdy strašně nadšený. Seven, což znamená ku podivu sedm, a David Bowie. Ta píseň byla původně napsána jako součást hudby pro počítačovou hru Omikron. Mimochodem, Omikron, stejný název, má italský film ze 60. let, skvělý italský film. A David Bowie sám ve hře vystupoval jako fiktivní postava a hrál ve virtuální kapele The Dreamers. A Bowie tuhle tu píseň později zařadil na své album Ours. A text pojednává o životě, víře, smíření a konečnosti. Mnoho fanoušků i kritiků o obsahu písně hovořilo jako o vnitřním rozjímání Bowieho a o stárnutí, o ztrátě a o osudu. A Bowie v textu reflektuje ztrátu orientace, smyslu a paměti. Prostě je to všechno velmi osobní a existenciální téma. A možná Seven, čili sedm, může symbolizovat také sedm smrtelných hříchů nebo sedm dnů v týdnu a možná to může být i metaforou pro uzavření životního cyklu. Bowie v písni zpívá: zapomněl jsem, co mi řekl otec, zapomněl jsem, co řekl, zapomněl jsem, co mi řekla matka, jak ležíme na tvé posteli, na mostě agresivních lidí. Nebyl jsem daleko od pláče, měl jsem sedm dní na to žít svůj život, nebo sedm dní ke smrti, moje srdce není zlomené, moje trpělivost nebyla zkoušena, měl jsem sedm dní na to žít svůj život, nebo sedm cest ke smrti, sedm dní na žití mého života, nebo sedm cest ke smrti. Hodně optimistická píseň, Johana.

0: Halo, Soukup? Halo?
1: Hudební pořad Ondřeje Soukupa.
2: Čas mláďat, skupina Elán. Pamatujete si na tu písničku? No, já teď vezmu povídání o další písni trochu odjinut. Já jsem zhruba od svých 20 let do svých 42 let velmi aktivně hrál na baskytaru nebo na kontrabas, který jsem vystudoval na Pražské konzervatoři u pana profesora Pošty, legendárního prvního basisty České filharmonie. Napřed jsem chtěl být umělcem vážné hudby, ale pak jsem začal hrát jazz a působil jsem jako studiový hráč a hrál jsem se všemi možnými seskupeními, s orchestry a zhruba 2 roky jsem hrál také s orchestrem Václava Hybše. Byla to hudba služba, jak on sám říkal. A orchestr Václava Hybše jeden rok někdy na konci 70. let doprovázel bratislavskou Liru, kde během jednoho z koncertů vystoupila také skupina Elán. A pánové z Elánu přišli za Hybšem, jestli by si mohli vypůjčit baskytaristu, protože Jožoráš, který v Elánu na baskytaru hrál a samozřejmě i zpíval, chtěl jen zpívat a mít volné ruce, aby si mohl pobíhat s mikrofonem po pódiu. A tak mi Vašek Hybš řekl, jestli bych to s nimi neodehrál, že na písničku, kterou budou hrát, mají noty. A tak jsem ji s nimi jednou odehrál na zkoušce a večer potom na koncertě. Kluci byli správně popikově oblečení a já mezi nimi stál jako úplný idiot ve smokingu s motýlkem, protože to byl stejnokroj orchestru. Ale ta písnička, kterou jsem s nima hrál, se mi tehdy strašně líbila. Jmenovala se Čas mláďat a napsali Vašo Patejdl a text napsal Boris Filan. Vašo byl opravdu hrozně dobrý skladatel. Podle mě Elánu napsal jeho nejlepší písně. Třeba Voda, čo ma drží nad vodou, Láska moja nebo Kaskadér a dál a dál a dál. Já na něj fakt často myslím, protože odešel nedávno a náhle a pro mě naprosto nepochopitelně. Vašo, poslouchej, tohle si napsal zhruba před 50 lety.

Ten drzej popovej týpek má celý svět u nohou. Rozhodně na první pohled vypadal jako extrovert s těžkým egem, ale ono to bylo jinak. Robbie Williams byl ve skutečnosti nejistý a zřejmě od počátku své kariéry v kapele Take That v 90. letech bojoval s depresem a s problémama se sebevědomím a samozřejmě bral drogy, které v tom dost pomáhají. No a v písni Feel zpívá o tom, jak se snaží pochopit své místo ve světě jako zpěvák s výjimečným talentem, ale s naprosto nedokonalou osobností. A když pak připravoval své první solové album Escapology, to je to album, za který dostal těch 80 milionů liber, musel mít depresi z toho možná taky, tak Williams měl původně potíže s napsáním textu k téhleté písničce, protože si myslel, že hudba Guy Chamberse je vzhledem k jeho tehdejšímu duševnímu stavu příliš pesimistická, ale nakonec napsal velmi jednoduchý, ale asi upřímný text, já ho čas přečtu. Chci cítit opravdovou lásku, chci domov, ve kterém žiju, protože mám příliš mnoho života, proudí mi v žilách a mizí a mizí. No, tak v tomto duchu je celá písnička. Ale já pustím jinou verzi téhleté písně, která je ze životopisného filmu o Robbie Williamsovi, který se jmenuje Better Man, lepší muž. Četl jsem na ten film velmi dobré kritiky, ale bohužel u nás si ho na žádný platformě nejde pustit, aspoň já jsem ho nikdy nenašel. William se v tom filmu hraje animovaný malý šimpanz, protože on sám o sobě říká, že na pódium si připadá jako cvičená opička a režisér se toho chytnul a nechal Williamsovi v animačním studiu dát podobu malého šimpanze. A desetiletý chlapeček Carter G. Murphy píseň film pro tenhle ten film velmi dojemně naspíval. A někde v polovině písně se k němu přidá herec Steve Pemberton, který ve filmu hraje Williamsova tatínka. Takže tady je ta nádherná komornější verze písničky Feel. Come.

0: Soukup. Haló?
1: Hudební pořad Ondřeje Soukupa na Dvojce.
2: A tady je Ondřej Soukup. Děkuji, poslouchejte, jsem nadšen za každého posluchače. The Court of the Crimson King a skupina King Crimson. To je nejznámější skladba těch zuřivých průkovníků progresivního roku. Ta skladba má vyvolat představy Černé královny, pohřebního pochodu a ohnivých čarodejnic na středověkém královském dvoře. A prosím vás, neděste se, ta píseň má 9 minut. Nikdy nebyla vydána jako single, ale přesto ji vysílala rádia, což předpokládám se stane také dnes a myslím, že na Českém rozhlase 2 určitě poprvé. Trochu ji zkrátíme, ale ne moc, protože v poslední třetině je takové dlouhé ticho a to je zbytečný, prostě je to zbytečný, zkrátíme ji malinko. Skupina King Crimson v téhle skladbě smíchala jazzový prvky, klasický symfonický prvky a docela dost se odchýlila od bluesových vlivů, na kterých byla tehdejší rocková scéna celá založena. A jeden britský kritik o téhleté desce, která se jmenuje stejně jako píseň, kterou uslyšíte, napsal, že je to brilantní směs melodie a šílenství, rychlosti a pomalosti, atmosféry a elektřiny a to vše umocněné texty Petra Sinfielda. Ty texty jsou opravdu ďábelský, já vám kus toho textu přečtu. Rzavé řetězy vězeňských lůn jsou rozptýleny sluncem, jdu po cestě, obzory se mění, turnaj už začal. Purpurový pištec hraje svou melodii, zbor jemně zpívá tři ukolébavky ve starém jazyce, pro dvůr karmínového krále. Ze šedých jiter vdovy pláčou, mudrci sdělují si žert. Já běžím, abych se zmocnil věšteckých znamení a uspokojil vtipálka. Žlutý šašek nehraje, ale jemně tahá za nitky a usmívá se, jak loutky tančí na dvoře karmínového krále. To je nádherný, to jsou přeci krásný obrazy, nemyslíte?

A já mám k téhle desce velmi osobní vztah. Ve druhé polovině 70. let mě několikrát vzal můj kamarád, výtvarník Vráťa Hlavatý na soaré ke spisovatelu Jiřímu Muchovi. To byl syn Alfonze Muchy. A já se tam skamarádil s pařížskou galeristkou, která, když přijela příště, mi tuhle desku přivezla. Když jsem si ji poprvé pustil, tak jsem z ní byl trochu vyděšený a moc mě nebavila. Ale po několikerém poslechu jsem se do ní naprosto zamiloval a to LP mám dodnes, už je řádně ohraný. Ale víte, já jsem chtěl říct, že je mnoho hudby, kterou je třeba slyšet víckrát, aby si člověk uvědomil, jak je geniální. She's always a woman, je vždycky žena. Billy Joel. Je to další píseň, za jejímž vznikem stojí žena. Billy Joel se totiž strašně zamiloval do manželky svého bubeníka. Byl odmítán a tak ze zoufalství vypil leštidlo na nábytek, aby spáchal sebevraždu. Ovšem zachránil ho paradoxně manžel bubeník a odvezl ho do nemocnice. Ale jeho manželka zřejmě nesmírně ocenila pokus o sebevraždu leštidlem a bubeníka zachránce opustila a vzala si Billy Joela. Elizabeth, tak se ta dívka jmenovala, byla později také jeho manažerkou a pracovala v hudebním průmyslu a to bylo v době, kdy tam dělalo jen velmi málo žen a Billy viděl, jak v pracovním světě snáší mnoho hrubostí a nadávek, což ho vedlo k napsání této písně, kterou jej vlastně v jistém smyslu chtěl bránit. O písni sám říká, ona ti může udělat tohle, může ti udělat tamto, ale vždycky, pro mě je to vždycky žena. To byl smysl té písně. Oni na ní nadávají a já říkám, nadávejte si, jak chcete, ale ona je skvělá v práci a když přijde domů, je to žena. A pak se po 9 letech rozvedli. She's Always a Woman byla základem koncertu Billyho Joela na konci 70. let, ale když se mu manželství rozpadlo, tak ji jednoduše ze svého repertoáru na 25 let vyřadil. A když na nějakém koncertě po něm posluchači chtěli, aby ji zaspíval, tak řekl, že je to píseň o jeho první ženě a tu on prostě vůbec zpívat nebude. A vysvětlil jim, že když ji po rozvodu zpíval, tak začal přemýšlet o tom, co bude po koncertě jíst. Prostě necítil žádnou vášeň a tak tu píseň z repertoáru vyhodil. A tuhle píseň, abyste věděli, zbožňovala americká zpěvačka Pink a když se vdávala za motokrosového závodníka Kerryho Harta v Kostarice, tak šla k oltáři bosa za doprovodu téhleté písně. No, zkrátka je to píseň s bohatou historií od vypití leštidla po rozvod, svatbu a další rozvod a zapuzení a pak její adorace až po motokrosového závodníka. Prostě dá se té písni závidět.

0: Soukup. Haló?
1: Hudební pořad Ondřeje Soukupa na Dvojce.
2: Určitě si všichni pamatujete na typicky devadesátkový film Válka barev, kde se Filipovi Renčovi skvěle podařilo zachytit tehdejší takovéto neopodnikatelské prostředí kombinované s mafií a vlastně i atmosféru části tehdejší společnosti. Nálada filmu i hudba je ponura samozřejmě a trochu odpovídá Lynchovu seriálu Twin Peaks, což jsem tehdy netušil, protože seriál jsem viděl až mnohem později, ale o tom jsem už mluvil v některém z jiných dílů. Áňa Geislerová hrála v tom filmu jednu z hlavních rolí a naspívala pro něj dvě písně. Ta první se jmenuje Dík těm slovům a ta druhá Ptáci jsou hloupí a tu uslyšíte dnes. Anička je, musím říct, dost ostrá holka, ale v obou písních pípá jak zranitelné ptáčátko. Ona není žádná velká pěvkyně, ale i kdyby byla, tak zpívat tyhle ty písně nějakým sonorním krasohlasem by byla hrůza, byl by to směšný, to prostě by nešlo. Ale její pípání hodně na dechu a občas s falzetem, to byl ten nejlepší výraz, který dokonale konvenoval s hudbou. Myslím dokonce, že tuhle píseň přijela přespívat, aby působila ještě víc zranitelněji. Na poprvé se nám to úplně nepodařilo, prostě málo pípala, pak pípala líp. Ale to byla moje chyba tehdy, protože já jsem od ní chtěl výraz, ve kterém nebyla úplně svá, takže jsme to museli předělat. Ale na to jsem právě přišel až s odstupem a tak musela znova zpátky do studia. Kromě toho v tom snímku je její hlas namíchán dost slabě. Dneska si myslím, že je to škoda, ale tehdy se nám poměr zpěv hudba takhle líbil. Ono to působilo tajemněji a zvláštně. No, takže vlastně možná škoda to není. Ono to je občas těžké. Hudbu můžete mixovat a aranžovat, jak chcete, většinou podle momentálního pocitu, který je ale každý den většinou jiný. Text napsala Gábinka Osvaldová. Já vám ho kus přečtu. Ráno mlátí noc, snídám bílej prach, jím zaschlej déšť jen po kapkách. Líbám svůj stín, spávám jen s ním, splýváme s pozadím. Ptáci jsou hloupí, neboť lítaj a řvou a stínem svým mi ten můj zraňujou. A tak dále. Uslyšíte to.

Pekařova. Co to říkám, Pekařova? Pekařská ulice, Baker Street. Gary Rafferty. To je smutná a sentimentální píseň a vlastně ani tak nevypadá. Přitom dokonce se o ní říká, že je nejvíc sentimentální ze všech písní Garyho Raffertyho. Je o muži, který sní o vlastním domě, o životě daleko od své čtvrti, ale je alkoholik a nemůže svého cíle dosáhnout. Pije, aby zapomněl na to, co nemá a nikdy si neuvědomí, že je to jenom zoufalý tulák bez cíle. Baker Street je skutečná ulice v Londýně a její nejslavnější obyvatel byl samozřejmě Sherlock Holmes. Bydl v čísle 221B. A Gary Rafferty tam bydlel nějakou dobu u svého kámoše, když neměl vůbec peníze a zoufale se snažil vymanit ze smluv, které měl se svojí bývalou kapelou a který mu bránili v tom, aby se osamostatnil. A když se mu to konečně podařilo, když jeho právní a finanční problémy se vyřešily, tak Rafferty dal alespoň trochu optimismu do poslední sloky téhle písně a zpívá: když se probudíš, je nové ráno, slunce svítí, je nové ráno a jdeš domů. No a v téhle písni je naprosto skvělé saxofonové solo, které jim nahrál tehdy naprosto zabijácký saxofonista Raphael Ravenscroft. To byl v té době velmi žádaný studiový a nejenom studiový hráč, ale on hrál na albech Pink Floyd, Marvina Gaye, Abbey a mnoha dalších. A Ravenscroft řekl o tom saxofonovém riffu, že vlastně není vůbec nějak složitý, ale že vyvolává v lidech emoce, o kterých ani sami nevědí, že je mají. A když to hraje před davem lidí, kteří to nikdy předtím naživo hrát neviděli, takže úplně ty lidi zešílí, že se zblázní a mají šílený pohled. Já teda nevím, jestli Ravenscroft nebyl zhulený, když to pozoroval a když to o tom říkal, ale možná, že ne. Kromě toho Ravenscroft kysle poznamenal, že za nahrávku dostal šek na 27 liber, ale ten šek nebyl krytej a tak si ho zarámoval a pověsil do pokoje, kde ho má dodnes. A kdo se dívá na Simpsonovi, tak si určitě vzpomene, že na konci díru Lisa Sax hraje Lisa tohle solo na nový saxofon. A teď budu hodně disjokejský. Na závěr se s váma projdu po Baker Street, váš Ondřej Soukup.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 3 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Na cestách s Petrem Voldánem.
4: Hezký podvečer, máte správně naladěno, je pondělí po 18. hodině a vy posloucháte pořad Na cestách, který i tentokrát vzniká v kavárně Muzea východních Čech v Hradci Králové. No a tady možná už jste zaslechli lehký smích, protože moderátor tohoto pořadu přišel v ozdobě, která se hodí k dnešnímu hostovi, protože na místě, kam za chvilku usednu, sedí Veronika Walterová, kterou znáte už, protože jednou byla hostem našeho pořadu. A proč já teď vypadám? No, Veroniko, vy se smějete hodně. Jak vypadám?
5: Hezky, překvapilo mě to. A díky, že jste se takhle stylově připravil na naši přednášku.
4: Tak já trochu pelichám, protože mám na sobě něco, co má vypadat jako indiánská čelenka. Už je to hodně ojetý exponát, ale je to prostě proto, že Veronika Walterová od svých středoškolských let jezdí každý rok prakticky za Indiány. Začínala v Dakotě u Sioux-ů. A to zřejmě na to měli vliv indiánky, jako třeba Winnetou a podobně. No a my si ale dnes nebudeme v pořadu Na cestách povídat jenom o těch indiánech, protože Veronika je takový extrémní cestovatel, byť byste to do ní neřekli. Podívejte se na fotografie na webu Českého rozhlasu. Subtilní kráska, kterou byste netypovali na extrémní cestovatelku. Takže zůstaňte s námi, budeme cestovat. Já vám hned prozradím na Aljašku, do Kyrgyzstánu, Ekvádoru a také do severní Argentiny a nebude to jenom tam.

0: Jak už jsem říkal, máte v pondělí správně naladěno, posloucháte další vydání pořadu Na cestách, které vzniká v kavárně Muzea východních Čech a je tady dnes opravdu natřísknuto. Já to nebudu počítat, že bychom to nějak dokázali. Dnešním hostem je Veronika Walterová, která je antropoložka, ale také extrémní cestovatelka a průvodkyně. Já už jsem některé destinace připomněl. Proč tentokrát si budeme povídat třeba o Aljašce, kde nepředpokládám čelenku, já jsem si vzal jenom drobné vybavení, ale nevím, jestli by na Aljašce takové rukavice stačily.
1: No tak, jelikož je Aljaška hodně na severu, tak tyhle podobné rukavice jsem sebou měla. Nicméně teďka naposled jsem tam byla na konci května, kdy je ještě relativně zima, ale už jsou dny plný slunce, takže rukavice se určitě hodí, ale já jsem si tam spíš užívala jiných věcí.
0: Co je to relativně zima na Aljašce?
1: Relativně zima znamená, že stejně musíte mít všude zimní bundu, čepici a rukavice, ale ještě se tam nebalíte do peřový bundy a nemusíte mít termospacáky a takhle. Záleží taky, kdy tam jedete.
0: A kolik bylo mínus tedy?
1: Jenom 5.
0: No tak to není žádná zima. To můžeme na Aljašku skoro všichni, ale četl jsem na vašich stránkách, že jste byla v zemi lososů a medvědů. Já jsem se zarazil u těch medvědů, protože tam byla potom fotografie losí lebky po té, co už tam tudy medvěd prošel. Potkala jste medvěda?
1: Ano, mnohokrát. I grizzlyho, i medvěda černého, kterých je mimochodem na Aljašce se říká, že medvědů je mnohem víc než lidí, což není překvapení, protože Aljaška, přestože je obrovská, dvakrát větší než Texas, tak má obyvatel asi tak jako Brno. No prostě málo. To znamená, že tam máte mnohem větší šanci narazit na medvěda nebo na losa, než na člověka.
0: No já kdybych narazil na medvěda, tak ani nevím, jestli by tak rychle ta hlava pracovala, že bych si zkusil vybavit ty poučky, co dělat, když vidím medvěda, ale asi si to budu muset zopakovat, protože teď už se medvěd objevil i nedávno v Čechách někde a na Slovensku je to docela běžná záležitost, takže co dělat, když vidím černého medvěda?
1: Říká se, že byste měl pomalu ustupovat.
0: Já bych ustupoval strašně rychle.
1: Tak to je chyba.
0: Takže první
1: neměl byste, chyba. Neměl byste utíkat před ním, to je číslo 1.
0: A on to ví, že když nebudu utíkat, takže má být hodný?
1: Já v to doufám a doteď se mi to zatím vyplatilo, ale víte co, existují výjimky. Ale to už prostě k tomu cestování patří, no.
0: Já jsem říkal, že to bude extrémní cestování. Viděl jsem jednu fotografii, tam byla černá medvědice a ještě byla s medvíďaty. To je možná nešikovná situace, protože ve chvíli, kdy medvědice má obavu nebo chrání svá mláďata, tak asi se chová trošku jinak.
1: Jo, je pravda, že tohle jsou nejhorší situace, když člověk potká medvěda s medvíďaty. To není poprvé, co se mi to stalo, ale zrovna tu fotografii, kterou jste viděl, ta byla pořízena z cesty a tam jsem doufala, že vítr šel proti, takže si mě nevšimne. Medvědice si mě sice všimla, ale nic se nestalo, jak vidíte, jsem tady, takže byly horší chvíle.
0: No, jsem tady. Je to přesně ten přístup dnešního hosta pořadu Na cestách na vlnách Českého rozhlasu Veroniky Walterové k těm extrémním situacím. Ona po jedné z těch výprav napsala: nic dramatického se mi nestalo, možná až na červy v noze. Mně se v tu chvíli, když jsem četl tu první část bez těch červů, vybavila ta hláška z Černých baronů a majora Teraskyho: po dobu mojej služby se nic zvláštného nestalo, ale ty červy, ty by mě zneklidnili. Už vám vylezly z té nohy?
1: Já doufám, že jo. Byla to levá noha, kdyby vás to zajímalo.
0: Nebudem to kontrolovat, ale jsou pryč.
1: Ne, víte co, jak jezdím vlastně většinu času z roku, trávím buď to na prériích, nebo v Andách, v horách, na pampách, anebo v amazonských pralesech. No a asi víte, amazonský pralesy jsou pro nás bělochy celkem nehostinný místo a každá moucha, každý komár v podstatě přináší nějaký druh nebezpečí. Takže ve srovnání s tím, co se mi tam může stát, je tady ten červ, co se mnou dlouho žil v noze, v podstatě takový jako nevinný zvířátko. Ale já jsem byla na konci června právě v pralese a pak jsem cítila, že mě něco bolí na noze.
0: No a jelikož... Bolí, anebo se tam něco vrčí?
1: Ne, bolí právě. A on to byl jiný druh červa, než na který jsem zvyklá. Byla to amazonská blecha a vlastně ta rána nevypadá jako, že tam máte čera, to vypadá jako obyčejný puchejř a zrovna se mi to udělalo v místě, kde končí bota. Takže já jsem dlouho chodila, říkám, mám tak blbý boty, musím si koupit nový, to je hrozný. Pak jsem ještě jela do hor, chodila jsem s tím dlouho po horách a když jsem se vrátila do Amazonie, tak Indiáni říkají, Runiko, ty máš, říká se tomu nígua, ty máš nígu v noze. Říkám, ne, to je puchejř. Ale pak si říkám, nebudu přece spochybňovat amazonský indiány.
0: Asi o tom něco
1: vědí. No tak mě chytli, vzali nůž, chvilku se v tom rejpali a opravdu vytáhli takovýho kulatýho červa, který už v tu dobu měl v sobě další vajíčka. Takže příběh dopadl dobře, mám tam jizvu, byl pěkně hluboko. No, ale to k tomu patří, k těm cestám do Amazonie.
0: No, nevím, jestli jsme teď některé z posluchačů pořadu na cestách neodradili od cestování do extrémních destinací. Vidím trochu zděšené pohledy některých účastníků veřejné nahrávky tady v Hradci Králové v kavárně, ale nebojte se, bude to zábavné i dál, protože já teď vyndám jinou rekvizitu a zůstanu ještě s prominutím teda u těch červů, jestli dovolíte. Ne, že bych tady něco předjímal, ale tohle to je obyčejná špejle a já jsem viděl nějaký obrázek, kde na něčem takovém se točilo něco, co mi strašně připomínalo toho červa, kterého jste teď popisovala. To byla večeře?
1: Jo, to, co jsem viděl na té fotce, to byly červy, kterým se říká Chontacurus. To jsou speciální asi 3 cm, až můžou být i větší červy, který se líhnou v palmě, která se jmenuje Chonta, proto Chontacurus. No a to je největší pochoutka amazonských indiánů. Teďka už i moje největší pochoutka, nebylo tomu tak vždy.
0: A kde to tady scháníte?
1: Právě ještě jsem na to nepřišla, jak je dostat sem. A v noze ne, protože to je úplně jiný druh. Ale třeba v Ekvádoru, v Peru, prostě v amazonském regionu se tyhle červy považují za jednu z největších pochoutek, ale syrový. V začátku jsem se syrových bála, takže jsem si je opíkala právě takhle na špejli, kdy mají chuť jako sýr pečený, takže dobrý. No, ale jak už jsem tam dlouho, tak už jsem se naučila jíst i ty syrový červy nebo živý, protože indiáni často nemají čas si je někde opíkat. A ty mají zase úplně jinou chuť, to vám je zajímavý.
0: Jakou? K čemu se to dá přirovnat?
1: Takovou skoro až ovocnou, no.
0: No já nevím. Když se dívám tady po stolcích v kavárně Muzea východních Čech, tak tady jsou různé zákusky a nevím, jestli některým těm konzumentům nezhořkly ty klasiky tady, co jsou. Ta Aljaška, mě zaujaly fotografie těch zajímavých, nádherných srubů. Mm-hmm. V nich jste spala?
1: Pokud to šlo, protože na Aljašce je spoustu oblastí z našeho pohledu opuštěných, takže některé sruby jsou celoročně otevřené, protože je to třeba v oblasti, kde je hodně medvědů nebo mimo park. A já jsem většinou jela, jak asi vás to nikoho nepřekvapí, do oblasti místních indiánů a inuitů. Zejména mě zajímají místní indiáni Diné a Tabaskové. A v té oblasti to není přímo turistická oblast. A jelikož už směrem do jejich rezervací, je to směrem na Yukon, což je pro nás něco jako konec světa, tam už nic není, jedete celý den a nepotkáte lidi, tak je tam spoustu starých srubů právě od různých těch zálesáků, ale i od místních, který už nikdo nevyužívá. Jsou to třeba sezónní sruby, lovecký, takže párkrát jsem v nich spala.
0: No, mě to nepřekvapuje vůbec, protože jedno z hesel nebo takové moto Veroniky Walterové, která je dnešním hostem pořadu na cestách, je: hledám nejraději cesty vzdálenější od klasických turistických lokalit. Tak co víc k tomu dodávat? Takže ta Aljaška, vy jste tam ale nebyla poprvé.
1: Ne.
0: Vy jste tam začínala jednu ze svých dlouhých cest Amerikou.
1: Je to tak, vlastně na Aljašce jsem byla ještě těsně předtím, než mě kamion nějak vyhodil na prérii v Jižní Dakotě, odkud začal můj příběh mezi Lakoty neboli Siouxe, který mě později adoptovali do kmene. Tak jsem byla právě na Aljašce a ta cesta asi nastartovala celou moji, jestli můžu říct, cestovní kariéru, protože Aljaška je pro mě synonymum divočiny, takový ty syrový divočiny i dneska.
0: Takže tam se cítíte trošku doma?
1: Já jsem taková všude zdejší, já mám víc míst, kde se cítím.
0: No, protože já jsem si připsal u Ekvádoru, tam se ráda vracím jako domů, tak teď nevím.
1: Tam taky.
0: Tam taky. Dobře, a všechno jsou to destinace, které mají k té mé představě domova trošku daleko, ale budiš, to byla Aljaška s Veronikou Walterovou, dnešním hostem pořadu na cestách na vlnách Českého rozhlasu. Jak už jste slyšeli, je to vtipné, zábavné, trochu extrémní, někdy i na poslech si myslím náročné dnešní cestování na rozhlasových vlnách, tak zůstaňte s námi, budeme ve stejném duchu pokračovat.

0: Cestujeme dnes v pořadu Na cestách s Veronikou Walterovou. Už jsme proletěli v podstatě, protože to se nedá všechno zvládnout v 45 minutách až necelé hodince s písničkami. Jenom třeba tu Aljašku, takže se posuneme jinam, posuneme se do Ekvádoru. A tam byl cílem slavnosti slunce. Jak vypadá slavnost slunce? Všichni se opalují a dívají se na slunce.
1: Překvapivě ne. Slavnosti slunce jsou obřady vlastně nejposvátnější bývalý inský říše, Tavantinsu, to znamená, že kolem 21. až 24. června, kdy je na jižní polokouli zimní slunovrat, kdy se vrací slunce, což pro Indiány bylo a je vlastně jedno z nejdůležitějších období, protože když se vrací slunce, tak se vrací život. Takže probíhají slavnosti a podle mě jedny z nejzajímavějších slavností jsou právě v Ekvádoru, v regionu And, v provincii zejména Otavalo, ale Imbabura jich mnohem víc. A já pokud jen trošku můžu, tak se snažím tam na ty slavnosti být. Je to proto, protože je to za prvý pro mě jako antropoložku, ale i jako cestovatelku strašně zajímavý. A na druhou stranu mám tam svoji už rodinu, kam se vracím třeba 15 let.
0: Počkejte, máte jednu rodinu, která vás adoptovala u Indiánů úplně jinde, takže
1: no jo.
0: Jako existuje mnohoženství, tak u vás je to mnohorodinnost.
1: Je to tak.
0: Kolik máte sourozenců v těch rodinách dohromady?
1: Hodně. Hodně. Myslím, že tak 30, ale bratránku a sestřenic mám na stovky.
0: No a k té slavnosti slunce?
1: Tam celá ta slavnost může trvat několik dní, třeba i týden, někdy i 10 dní a začíná rituální koupelí, tomu se říká v kečuštině Armai Čiši, kdy všichni ty indiáni z hor, představte si, že v Ekvádoru ty horský indiáni mají ještě dlouhý vlasy, chlapy, ženy, takže je to takový magický a oni jdou k nějakým vodnímu zdroji, často k vodopádu, který je považovaný za posvátný a s pochodněma o půlnoci a jdou se tam rituálně za přítomnosti jačach. Jačach je šaman, vlastně očistit i léčit. A takhle se spustí ty slavnosti. Pak probíhá spoustu obřadů, ale co je pro nás takový zajímavý, je, že se ze všech komunit schází lidé a tanečníci. Mezi těmi indiány je spousta muzikantů, ekvádorští, andští indiáni jsou slavní právě tím, jak dělají výbornou muziku, to znáte možná i tady občas z Prahy, nebo z Brna, nebo z Hradce, když tady hráli andští indiáni. A ze všech těch komunit a ze všech těch vesnic oni tančí a tančí a scházejí se a do každého domu, do každé chýše ty indiáni vejdou a ta rodina jim musí dát nápoj, jídlo a takhle to trvá 7 dní. Samozřejmě ten nápoj je čiča, to je kvašená buď kukuřice nebo jiný obilný nápoj, takže je tam i alkohol, ale má to všechno právě jako tu symbolickou hodnotu znova té rovnováhy, harmonie, vrací se slunce. Protože indiáni tu spiritualitu nevyjadřují pouze potichu někde v klidu, ale vlastně i tělesně, tancem, s muzikou. Je to takový trošku jiný než tady v Evropě.
0: Kdybyste teď viděli, vážení posluchači, to, co vidí účastníci veřejné nahrávky v kavárně Muzea východních Čech, tak to slunce má Veronika Walterová, dnešní host, přímo v očích, protože pro mě nebylo složité si představit tu slavnost. Ona říkala, tak si to představte, já jsem si to představoval, ona úplně září, jako kdyby byla na slavnosti slunce. Já jsem se snažil si to nějak promítnout s tím obcházením těch domů a s tím občerstvením i s tím alkoholem. Možná i s tou muzikou mi to trošku připomnělo Masopust, ale tam je to na sněhu a na ledu dost často. Ale když bych to transformoval k nám, tak bych to přirovnal možná k něčemu podobnému. V té ryzí formě.
1: Dalo by se to přirovnat k Masopustu.
0: Ale pojďme k realitě jiné. Slavnost slunce, to je veselí, to je zábava, to je všechno, co bychom asi možná chtěli zažít na cestách. No ale pak tam přijdou takové věci, jako je třeba tohle. Mm-hmm. Tak co to ukazujem teď z kufříku?
1: Koukám, že jste vytáhl pavouka.
0: No a já jsem si někde přečet, že tam jsou pavouci všude. Vy jako žena pavouky můžete? Většinou ženy prchají daleko, i když je pavouček malilinkatý.
1: No, abych pravdu řekla, já, když jsem byla malá, tak jsem se pavouku strašně bála. Ale věděla jsem, že budu jednou cestovat a musím to nějakým způsobem zvládnout. A teďka už jsem ve fázi, že ty pavouky tak beru, že jsou, už se jich nebojím. protože zejména v amazonském pralese je pavouků a jedovatých pavouků opravdu strašně moc. Já například každý pobyt se dozvím o nějakém novém druhu, který jsem neznala. Já často ty pavouky znám třeba pod indiánskými názvy. Vím, že jsou jedovatí, ale teď naposledy mě zaujal jeden pavouk, kterýho jsem už viděla roky, takový zelený s tečkama, takhle velký, ukazuju jako ruku.
0: Ano, teď když jste to viděli, tak je to zhruba kolem skoro až 10 cm.
1: No, Indiáni mě vždycky říkali, že na ně dám pozor, že je jedovatý, ale nevěděla jsem o něm nic víc. A letos jsem se spojila s kamarádem, co je arach.

0: opravdu se na tuhle fauku teďka dělají výzkumy. Je o něj docela zájem ve světě. Tak to je takové jako novinky z pralesa, no.
1: Novinky z pralesa. Vidíte to, my i poradíme v pořadu na cestách. Rozesmějem, přineseme štěstí do některých domácností možná. Prostě s Veronikou Walterovou jsem na to už zvyklý, protože my jsme dokonce v minulém vydání pořadu na cestách dávali recept, jak léčit cosi sexem. Takže vidíte, že nejsme daleko od podobného tématu.

Cestujeme dnes v pořadu Na cestách s Veronikou Walterovou. Veroniko, to vaše cestování to opravdu je samé překvapení, takže nejenom pavouci, ale i hadi. Já nevím, takové zvířátko, které já tady mám zase v té neškodné formě, trošku

0: chlupaté, tak to pro vás asi je nezajímavá záležitost, když potkáte lamu někde na svých cestách.
1: No, tak to je taková...
0: Jestli se to dá vydávat za lamu, tohle.
1: Když jste mi to teď prozradil, tak už v tom lamu vidím, myslel jsem si, že to je bačkora.
0: Tak bačkora, no, není to bačkora, je to chlupaté. No, ale i taková zvířata potkáváte.
1: Jo, tak v Banském regionu je lam hodně. Je to teda často i hlavní potravina.
0: No, ale vy jste prozradila několikrát, že vlastně vás nejvíc, třeba i v tom Ekvádoru, ale vůbec zajímají ti lidé. Jací jsou Ekvádorci? Zní nám to strašně exoticky, takže předpokládám, že to bude trošku něco jiného než Češi, anebo než Angličani a podobně.
1: Myslíte ekvádorští indiáni anebo ekvádorci obecně?
0: No, zůstaňme u těch indiánů, to je vaše specializace, takže poznávejme indiány.
1: Aby to nebylo tak jednoduchý, tak tady se musí ještě specifikovat, z jakého jsou regionu, jo? Protože tam jsou indiáni jak na pobřeží, tak v Andách, tak v Amazonii, kde zase je důležitý třeba, pokud to jsou původem zemědělci, anebo jestli to jsou třeba původem válečníci, nebo pocházejí z válečníků.
0: Tak nám je rozdělte schválně, ten tak indián například... od moře a ten z hor, čím se já liší, budu... krom toho, kde se pohybují.
1: Já se zaměřím na ty horský indiány, na ty andský a amazonský. Budu to brát z pohledu mě, jak se mi k ním, na ty první cesty, jak se mi k ním dostávalo. Takže obecně myslím si, že platí, když to byli většinou zemědělci, tak ty lidi líp vás přijmou, jsou milí, přívětiví, cítíte se tam dobře, necítíte na sobě, je tam jedna výjimka teda, jo, a to je Bolívie, ale bavíme se o Ekvádoru. Cítíte, že ty lidi jsou prostě přívětiví a že vám pomůžou. Nemusíte tam vydávat nějaký velký úsilí, aby vás třeba přijali. Na druhou stranu pak jsou amazonská etnika, například válečnické společnosti Chuar a Chuar Xiviar. A tam, když přijete poprvé někde do nějaké komunity, tak tam cítíte takovou tu podezíravost. Jsou ty indiáni jsou strašně opatrní a tam už vás něco stojí se dostat mezi ně.
0: Nějaké peníze? Nebo něco, čím vzbudíte důvěru? Čím se dá vzbudit důvěra u nepřátelsky naladěného indiána?
1: Tam hraje velkou roli čas. Když máte čas a můžete jim nějak dokázat, můžete tam s nimi žít, aby si vás ty lidi oťukali a viděli, jaký máte s nima úmysly, když to takhle řeknu, tak je to dobrý. Když ho nemáte, tak se musíte buď spolíhat na to, že víte dostatečně dost informací o tom etniku, protože obecně na cestách, nejen u indiánů, tak platí, že neznalost neomlouvá. To je prostě motto, který někde tesat. To, že vy nevíte, jak to v nějakém kmenu funguje, to nikoho nezajímá. Takže kolikrát jsou to i maličkosti, které rozhodnou o tom, jestli vás ty lidi přijmou nebo ne konkrétně o těchto těch.
0: Máte takový příklad? Svůj maličkost, která vám otevřela vrátka k indiánům?
1: Já mám obecně výhodu, je to jediná výhoda, jo? To, že jsem žena, že nejsem pro ně na první dobrou podezřela, nebo necítí ty indiáni ze mě nějaké ohrožení. Tím končí ty výhody, být žena cestovatelka, jo?
0: No, já si představuju, jak musí být indián, který předtím nikdy neviděl Evropanku, vykulený, a já bych měl i strach jako indián, když se tam objeví pohledná Evropanka, která je blondýna a teď tam stojí štíhlá a on neví. Jak na vás koukali v prvním tom momentu? Vybavíte si ten moment?
1: Spíš zvědavost než strach.
0: Šli si třeba šmátnout, jestli jste živa?
1: Šli si šmátnout na vlasy.
0: Na vlasy.
1: A jinak ale indiáni obecně, oni se teda zeptali, protože indiáni pro ně jsou vlasy posvátný a vy si nemůžete jen tak jim šáhnout na vlasy. Jo, to je hrubý porušení nějaký tý osobní svobody a respektu. Ale to víte, že první k vám vždycky přijdou děti. Tak děti se neptají, ty prostě přijdou a šahají na vás, pak ženy a muži až někdy úplně nakonec. Ale jak jsem mluvila o těch detailech, je to třeba v extrémním případu, je to i to, jestli vy, protože vy většinou konkrétně u amazonských komunit, když vy přijedete do nějaké vesnice, někdo vás tam přivítá, já budu říkat náčelník, ale tam náčelnictví není, jenom pro nás, abychom si to představili. Tak většinou vám první nabídnou čiču, což je fermentovaný nápoj, připravovaný z manioku nebo z juky.
0: Takže ne kočku, ale čiču, čiču. Nápoj.
1: Nápoj, prosím vás, nápoj.
0: Ne, to jsou takové přesmičky, to, když v jiných zemích vám dají čaču, třeba v Gruzii, tak to vás nevyzývají k tanci, ale dávají vám pálenku. Takže tady čiču, pozor, když budete v Ekvádoru, nečekejte kočičku.
1: Ne. A v podstatě ta miska, ve který se ta čiča podává, mimochodem se vyrábí tím, že ženy žvíkají maniok rozvařený a plivou to zpátky, pak to fermentuje. tak vy ji musíte vypít. A taky záleží, kolik třeba má ten náčelník nebo ten hlavní, co vás vítá, kolik má manželek, protože každá manželka dělá svoji vlastní čiču.
0: A všechny vám nabídnou.
1: A všechny vám nabídnou. Takže když ta miska může mít třeba litr, a vy byste to měli vypít. A teďka v těch modernějších částech Amazonie, už když to nevypijete nebo odmítnete, tak je třeba urazíte ty lidi, ale už se vám nic nestane. A nebo ve vzdálenějších komunitách by se vám taky mohlo stát, že tím, že byste odmítli, tak by to mohla být velká urážka a taky byste hned byli podezřelí, protože tím byste vyjadřili nedůvěru k těm lidem a mohlo by se vám to teda zle vymstít.
0: Takže vážení posluchači pořadu Na cestách na vlnách Českého rozhlasu, rozmyslete si, kam cestujete. Já jsem i tady zachytil různé takové pochybovačné pokyvování hlavou. Myslím si, že by tu nebylo moc zájemců o čiču, zvláště když jsme slyšeli ten proces výroby a vzniku, ale to patří k tomu cestování a pro Veroniku Walterovou to asi není až tak složité. A to jsou ale ty drobnosti a ty detaily, které mě na tom vašem vyprávění baví, protože to běžný turist až tak nezažije. Většinou nemá ani tolik času, aby se tam dokázal adaptovat. Když si představím tu faktickou situaci, přicházíte k Indiánům, jste dlouho na cestě, co máte sebou? Máte batoh a v tom pár drobností, co máte na sobě?
1: Tak pokud je to Amazonie, tak samozřejmě snažím se mít nějaké oblečení dlouhými rukávy, protože asi si všichni představíte všechnu tu havěť, co tam lítá.
0: No my jsme probrali čas, takže to si umíme představit.
1: Normální cestovatel má repelenty, protože zkrátka je to pro nás nutnost. Jenže já, když jsem tam dlouho, nebo se podílím nějak v té rodině na chodu, teď to zní blbě, na chodu domácnosti, ale třeba děláme právě číču nebo vaříme.
0: Takže žvíkáte a plivete?
1: Jo, já to umím. Kdybyste měli zájem, tak pomůžu vám vydobit čiču. Tak víte, v Amazonii to je důležitý, protože podle toho si chlap vybírá manželku.
0: Už jste takhle našla chlapa v Čechách? Přes čiču.
1: Překvapí vás to, ale nenašla.
0: Já se trošku divím, jsme v jiných zeměpisných šířkách. Dobře, tak se podílíte na chodu té domácnosti.
1: Takže nemůžu, protože ty repelenty silný, to je vlastně strašný svinstvo, že to leptá i oblečení a to. Takže já, když jsem tam dlouho, tak ty repelenty tady z Evropy nemůžu používat. V tom to je těžší, proto taky dílku toho, jak dlouho jsem v Amazonii, určuje to, kdy mám nějakou infekci kůže, jo? To je bohužel pravda. Ale používám jejich repelenty a to je třeba, to je zajímavý, termitiště, jako ty termity, oni rozdrtí ve dlaních a potřou se tím.
0: Jo, takže to čistě třeba přírodní, ekologické.
1: Ale nesmíte se vzdalovat moc od ohně, no, pak už.
0: Těch podmínek je moc. Radíme, ale nevím, jestli si to zkusíte, vážení posluchači pořadu Na cestách. Radí dnes antropoložka a průvodkyně Veronika Walterová a je to tedy jízda. Já

0: Dozněla nám další písnička v pořadu Na cestách na vlnách Českého rozhlasu s Veronikou Walterovou. Je mi docela líto, že i hrajeme, protože to vaše povídání je velice sugestivní. Lidé tady v kavárně Muzea východních Čech se nejenom usmívají, smějí, ale také napjatě poslouchají. My jsme se moc daleko nedostali. Já bych teď navrhoval opustit Ekvádor. Veronika Walterová zveřejnila, že se chystá do Kyrgyzstánu, protože se chce naučit střílet z luku z jedoucího koně. Kam jinam se to jet učit, než do Kyrgyzstánu? Přitom tam jela poprvé. Další šílený nápad.
1: Ale to takhle vidíte vy, to vůbec nebylo šílený. Jo, já jsem měla jeden z mnoha snů, já mám hodně snů, ale jeden z nich byl právě naučit se tradiční lukostřelbu v Kyrgyzstánu z koně. Já tam mám kamaráda, jmenuje se Jura, který žije v Čolpon Ata, takže můj cíl byl naučit se tohleto umění, hrozně mě to bavilo, budu se vracet. A dalším cílem mojí cesty do Kyrgyzstánu bylo poznat tam dvě oblasti horský, takže jsem se tam pronajela, půjčila jsem si tam koně a celý jsem to tam projela na koni.
0: Normální je, když někam přiletíte, že si půjčíte auto a projedete si tu zemi. Veronika Walterová si prostě půjčí koně a v zemi, která má 80% povrchu hor, průměrná výška je tam 2750 metrů nad mořem, takže jsme v průměru mnohem výš, než kam se dostanete v Čechách, tak tam si půjčí koně a vydá se s koněm na cesty. Vy se domluvíte v Kyrgyzstánu?
1: Takhle. Já jsem na té cestě v horách potkávala hlavně pastevce, který mluvili kyrgyzsky, kde já se vždycky snažím i u indiánských jazyků, tak indiánský jazyky už plus minus
0: tak
1: se domluvím.
0: Umíte, takže to...
1: Ale tu kyrgyzštinu nebo kyrštinu ani nevím. Tam jsem se naučila hlavní fráze, hlavně děkovat. A potom jsem se snažila učit rusky, protože většina vlastně obyvatel Kyrgyzstánu plus minus nějak rusky umí. Já teda rusky mluvím asi jako mix slovenštiny, polštiny, moravštiny a nevím čeho, ale domluvila jsem se a zaujalo mě právě to, že jsem někde byla úplně poprvé, ale viděla jsem tam ty podobnosti mezi právě třeba paradoxně Kyrgyzstánem a Argentínou, kde žijou v podstatě poslední kovbojové a taky pastevci. Takže já jsem si to hrozně moc užila, přestože jsem nerozuměla, ale o to víc jsem mohla vnímat jiný věci. A zjistila jsem, že některé formy se opakují, pastevci, ta lidová moudrost, že opravdu ta forma těchhle těch přírodních lidí je hodně podobná, jedno jestli jste v Asii nebo v Americe.
0: Jsou ti koně kyrgyzští jiní, než které znáte třeba od nás, anebo z té Ameriky?
1: Jsou jiní, ale v podstatě ty, co jsem já měla možnost poznat, taky nejsem expert na Kyrgyzstán, jo. Ale přišlo mi, že mezi těmi pastevci oni vychovávají ty koně určitým způsobem, protože pro ně, tam se říká, že v Kyrgyzstánu v podstatě nemůžete být bez koně, jo. Koně jsou každodenní součástí života těch lidí a mně přijde, že ty lidi si s těma lidma právě rozumí na té úrovni, jako třeba, jak jezdím do té Argentiny, mezi ty gauchos, mezi ty indiány. Takže tam mě to v tomhle tom přišlo hodně, hodně podobný. Jinak bych neřekla, že jsou výrazně jiní, ale ta pastevecká kultura je v tomhle tom stejná.
0: A luk vám půjčili, abyste mohla trénovat?
1: Půjčila jsem si luk, ale pravda, nebrala jsem si luk na to putování. Jo. Tam to bylo takový drsnější, takže tam bych ho ještě někde zlámala, ale... Nemám teda luk doma, no, bohužel.
0: No ale teď už umíte střílet z jedoucího koně lukem.
1: Tak umím je silný slovo a řekněme, že jsem tomu dala, co jsem mohla.
0: Další specializace Veroniky Walterové. Napadá mě otázka, to už jsme ve třetí destinaci za rok 2025. Ještě nekončí ten rok. Dokázala byste odhadnout, kolik dnů jste byla v Čechách z té doby? Dá to dohromady měsíc?
1: Jo, to dokonce, já jsem si říkala, že chci být v Čechách častěji, protože já dokážu tvořit jenom z klidu, že já dodělávám tu svoji kolekci indiánských věcí, oblečení a na to potřebuji být v Čechách. Takže jsem si letos dala nějaký 3 měsíce dokonce, takže příští rok...
0: Mně to vůbec nejde dohromady. Sami jste to slyšeli, vážení posluchači pořadu Na cestách, i z toho zaujetí vyprávění Veronika Walterová a klid, to prostě dohromady pro mě nejde. To extrémní cestování, ty zážitky, prérie, hory, pralesy, pampy a tak dále, A to ještě jsme nebrnkli ani o severní Argentinu, divoký západ, jeden z posledních. A tam prý si Veronika Walterová užívala hlavně to ticho.
1: No tak on celkově pobyt v divočině je hodně právě to ticho. Ten klid, i když paradoxně to někomu tak nepřijde, ale on se právě člověk v té divočině víc vrátí k sobě.
0: A v čem je pro vás ticho, dejme tomu, na divokém západě v severní Argentině jiné, nežli ticho v lesích v okolí Ústí nad Orlicí, odkud jste?
1: Možná právě tím, že ať už je to Aljaška, Argentina, jakákoliv v podstatě divočina, tak tam jsou určitý nebezpečí, které třeba my tady nemáme. Já si strašně vážím toho, že jsem z Čech, že jsem se narodila tam, kde jsem se narodila, Ústí nad Orlicí. Víte, že v lese nepotkáte medvěda. No dneska už jo, pardon. Tak jinak.
0: Byl bych
1: že
0: opatrný.
1: Tam nebudou jedovatý hadi.
0: Vlk taky už není tak.
1: To je pravda. Ale pořád tady máme bezpečno. Když to tady v těch oblastech, to takhle samozřejmě není. A on si člověk v takový té svý surovosti, té přírody uvědomí takovou tu pomývost, takový ten respekt a pokoru, kterou by měl každý mít. A hlavně tu vděčnost. No, to zní jako kliše, ale ono to tak je. A mě vlastně pobyt v té divočině vždycky vrátí k sobě na ten základ, abych tu vděčnost měla, protože nemůžete cestovat bez nějaký pokory a respektu k životu a k místním obyvatelům obecně. To nejde, podle mě.
0: No já myslím, že lepší tečku za pořadem bychom si nemohli ani přát, ani bychom nedali dohromady. Už se mi to nechce ani ničím nastavovat, takže Veroniko, popřejeme, i když to je paradox, vy, abyste dokázala najít cestu sama k sobě v tom tichu, tak jedete do ticha, kde na vás číhá za každým stéblem, za každým stromem nebezpečí, ale možná v tomto právě je ten zážitek. Tak ať se vám ty cesty daří, já si troufám tvrdit, že se opět neslyšíme naposledy. Aby se vám dobře cestovalo, tak pro štěstí tu pro vás mám jednu podkovičku.
1: Já děkuju.
0: Velkou jsem nebral, protože na cesty byste ji sebou určitě nevozila. Je to výrobek podkovářů učňů střední školy řemesel v Jaroměři, tak ať vám přináší štěstí a někdy zase naslyšenou a moc děkujem, že jste přišla.
1: Já děkuju za pozvání. Děkuju vám všem.
0: Věřím, že jsme zaujali i vás u přijímačů a za týden v pondělí mezi 18. a 19. se už opět na cestách těší Petr Voldán.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 4 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Pochoutkový rok.
4: Rozdáváme pohodu, radost a nápady, co dobrého ochutnat nebo připravit svým blízkým na talíři. Dnes si povíme o nápojovém skle, jakou teplotu má mít podávané víno, co má ráda herečka Pavla Tomicová a nabídnu i přehlídku 170 sladkých receptů. To v naší nové kuchařce Sladké Česko, o kterou se soutěží. A důležitá věc, připomeneme si v rámci oslav 10 let našeho pořadu další vítězný recept, který s těmi dalšími 35 bude na konci letošního roku soutěžit o titul Recept desetiletí. Dnes ho znovu upeče cukrář Vojtěch Vrtiška a může udělat změny podle svého. Těší se Patrik Rozehnal.
3: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Jak jsem slíbil, tak jsme právě teď doma ve studiu, v kuchyni, v obývacím pokoji, stále stejné místo, stejný bod s Vojtěchem Vrtiškou, protože v pochoutkovém roce, v tom jubilejním 10. ročníku, který je narozeninový a oslavou všech těch receptů za 9 let, tak budeme dělat zase něco tehdy z roku 2023, kdy na třetím místě se svým piškotovým zákuskem s angreštem umístil Jiří Pospíšil z Rudy nad Moravou. Tak proto jsme se tady sešli. Vojto, já jsem rád, že jsme opět u tebe v kuchyni.
1: No mě moc taky těší, že jsme se konečně zase potkali. A moc jsem zvědavý, co si dneska upečeme.
0: Já myslím, že ty to víš.
1: Já to tak trošku tuším, vzhledem k tomu, že jsem recept včera večer četl. Ale co z něho vyjde, to je trošku otázka.
0: Čím to? Bude tam hodně změn?
1: Bude tam relativně dost změn. Budeme pracovat s pistáciema, s rebarborou. Místo řezu to bude dort, ale ten základ necháme stejný.
0: Jsme v kuchyni, která je osvětlena mnoha světly. Dovedeš ty si už vůbec představit, že bys vařil bez toho, že bys byl takhle nasvícen?
1: Myslíš jako bez záře reflektorů?
0: Ano. Takhle někdy ještě pečeš nebo vaříš vůbec?
1: Jo, pořád. Pořád o půlnoci většinou začínám péct a většinou to už nezachraňuje ani tady záře reflektorů.
0: Proč o půlnoci?
1: On není moc jinak čas, takže doháníme to, kde se dá.
0: Když se ráno probudíš, na co myslíš jako první?
1: Že chci spinkat.
0: Dávej ti nápady na to, co bys mohl dělat, třeba i kamarádi nebo rodina? Nebo si to všechno vymýšlíš sám?
1: No, teď jsi mi dal spoustu skvělých nápadů, ty.
0: Zní to upřímně a radostně.
1: A jinak...
0: posluchači.
1: Jinak já většinou tak ten nápad většinou přijde sám. Nemůžu říct, že bych úplně dostával takhle objednávky od kamarádů, co by si představovali, že mám upéct.
0: A je to tak, že chceš vymyslet nějakou šílenost nebo zkusit něco už známého, ale ty jsi to ještě pro sebe nedělal?
1: Asi oboje. Já mám rád, když si můžu vytvářet jak ty šílenosti, tak i ty klasiky, při kterých se nějakým způsobem trošku nostalgicky vrátím, ať už do dětství nebo přesně k těm starým recepturám.
0: Představ si, že tím receptem, který nás čeká dnes, se vracíme k povídání a pečení s mužem, který je o 60 let starší než ty. Dovedeš si představit, že za 60 let budeš pořád stejně nadšeně péct a cukrařit?
1: Pro mě je děsivý, že... Kolik mi to bude? 84. Ježíši Kriste. Já bych řekl, že doufám, že se toho nedožiju, ale to vystříhneš.
0: Plánuješ to, že by si opravdu u té cukrařiny vydržel také dlouho, že si to budeš užívat třeba ještě i v důchodu?
1: Já věřím tomu, že budu úspěšně nějakým způsobem se věnovat pečení až do své smrti, která někdy přijde.
0: Aby ses uživil. Budeš si vydělávat pečením dortů pro známé a do cukráren. Budeme ti držet palce s mladistvým elánem, se ale do toho pustíme za malou chvíli. Budeme dělat piškotový zákusek v trochu jiné podobě, než ho předtím dělal Jiří Pospíšil.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Teď se pustíme konečně do práce, po tom, co jsme si s Vojtou Vrtěškou popovídali v našem narozeninovém dílu pochůdkového roku. Je to ten 10. ročník, kde předěláváme všech 630 výherních receptů z předchozích 9 let. Už jsme v roce 2023 a u třetího místa tuhle cenu si odnesl Jiří Pospíšil z Rudy nad Moravou za svůj piškotový zákusek s angreštem.
1: Já jsem téměř nesehnatelný angrešt vyměnil za méně nesehnatelnou rebarboru.
0: To je jediná změna, kterou jsi udělal v receptu?
1: Ne. Pistáciovou pastu budeme dávat do krému a do korpusu budeme dávat pistáciovou mouku. Takže budeme mít kombinaci rebarbora, pistáci.
0: Prozraďme posluchačům, co si mají připravit, aby udělali ten původní recept i podle tebe.
1: Takže na piškot budeme potřebovat 3 vejce, 3 lžíce cukru krupice, 3 lžíce hladké mouky, 2 lžíce pistáciové mouky a nějakou špetku soli. Na máslový krém budeme potřebovat 375 gramů plnotučného mléka, 60 gramů kukuřičného škrobu, 5 žloutků, 300 gramů másla, 45 gramů cukru krupice, 85 gramů pistáciové pasty. Pak 300 gramů rebarbory, vanilkový lusk, 75 gramů cukru krupice, takovou větší hrst. A na sněhový krém 90 gramů bílku a 180 gramů cukru krupice.
0: Budeš navrtávat čokoládu?
1: Ne.
0: Další změna. Tak začneme. Pochoutkový
1: rok. Já začnu krémem, protože se ten základ musí vychladit. Vy když děláte žloutkový krém, tak můžete buď zahřát mléko spolu s cukrem, bokem si rozmíchat žloutky spolu se škrobem a pak částí toho mléka si přelejete ty žloutky. My to uděláme tak, že si všechno hodíme do jednoho hrnce, provaříme, protože máme malou gramáž, tam to úplně v pohodě jde. Opravdu za stálého míchání přivést k varu a vařit ještě ideálně 2-3 minuty, aby nebyl cítit škrob. To je strašně důležitý. Ještě 2 minuty povaříme a pak si tam hopneme tu pastu, promícháme, vylejeme si to na nějakou podložku do plochy, zachladíme.
0: Ten studený pistáciový krém dáme do mísy od robota. To znamená, teď tam dáme rovnou i to máslo.
1: Redukoval jsem ještě o 100 gramů, i tak jeho relativně dost.
0: To dáš do robota, klasicky prostě metla balónová a... Vyšleháme to?
1: Je to tak, budu šlehat.
0: A mezi tím si připravíme náplň z rebarbory. Tu nakrájíme na drobné kousky, nasypeme do pekáčku, zasypeme cukrem, přidáme vanilkový lusk a pečeme při takových 160 stupních 20-30 minut do měka. Teď asi něco, na co to usadíme, ne?
1: Přesně tak. Uděláme si korpus. Ten bude strašně jednoduchý. Bude to vlastně základní piškot, kdy si vyšleháme bílky spolu s cukrem.
0: Do jaké konzistence se to šlehá?
1: Chceme měkkou špičku, takže bílky budou držet. Když si vytáhneme metlu, tak nám ten ocásek, co nám zůstane vlastně viset, když tu metlu narovnáme, udělá takové jako očko. Rychle tam vyšleháme žloutky.
0: Ty žloutky s tím sněhem stačí promíchat jenom prostě pár tahy už v ruce.
1: Nechceme šlehat ty žloutky společně s tím sněhem už. Mohli bychom si pak dalším šleháním ten sníh schodit. Takže je dobrý tam hodit ty žloutky i rychle to promíchat, než napočítáte do 3 a máme hotovo. Teď přidávám hladkou mouku, pistáciovou mouku nebo mleté pistáce nebo mleté jakékoliv ořechy a trošku soli.
0: A zase jenom promíchat medlou v ruce.
1: Přesně tak.
0: A teď to půjde na co? Na plech s pečícím papírem?
1: Vezmu si plech, na něj si dám pečící papír, udělám si nějaké kolo okolo třeba 23 cm, protože budeme vykrajovat z něho kruh, který nám bude dělat základ toho našeho dortu. Jo, není potřeba ničím vymazávat, opravdu to jenom rozetřeme na pečící papír. Pan posluchač to tam pek na nějakých 165 stupňů, my si to dáme na nějakých 180. Když to dáte na 200, taky se nic nestane.
0: Ten náš piškot pistáciový, jak poznáme, že je upečený, kdy ho vytahujeme vlastně z té trouby?
1: Chceme, aby byl ten piškot hezky růžový, píchneme si špejlí, když máme suchou špejli, máme upečeno.
0: Teď co?
1: Teď si ho stáhnu z pečícího papíru a vykrojím si kolečko o velikosti rávku na můj dort. Vezmu kulatou formu, vykrojím si kolo. Teď si vezmu nějaký podnos, na kterým budu servírovat ten dort. využiju ten náš ráfek, ten si vyložím acetátovou folií.
0: Čím?
1: No, acetátová folie je folie, která se používá na vyložení vlastně forem na dorty, aby se vám pak dobře vyndal ten dort z té formy.
0: To jsou takové ty folie, co v cukrárně občas mají na těch výkrojcích dortu a zapomenou to sundat, když to servírujou?
1: Jo, to je přesně ono. A nebo když si dojdete do papírnictví a sahnete si na takový ty levný obaly na sešity, tak je to stejný materiál. Ale klidně si můžete utrhnout...
0: To všichni střihat obaly na sešity.
1: Klidně si můžete ustřihnout pruh pečícího papíru. Ten efekt bude stejný.
0: Tím vyložíme tedy stěny toho rávku dortového?
1: Přesně tak, aby jsme se nepřilepili s krémem. A posadíme si tam náš piškot.
0: Ten krém naneseš na ten piškot pomocí cukrářského sáčku, jenom prostě to vytlačíš?
1: Klidně to můžete rozetřít pomocí paletky, lžíce, čehokoliv.
0: Na to naneseš tu rebarboru nějak?
1: Když se to roztáhnu trošku do krajů té formy, potřebuju relativně rovný vršek. Mám tady vychladlou rebarboru, ona nám pustí i trochu šťávy, taky tam celou takhle mrsknu, můžu tam dát i mezi to čerstvé jahody, záleží čistě jenom na mě.
0: Myslím vás mrsknu, znamená opatrně položíme, jo?
1: Opatrně mrsknu. Máme naplněno, dáme do ledničky zachladit, ideálně přes noc a myslím si, že nám bude stačit i taková hoďka dvě. A na to pak pohačáme sněhovou čepici.
0: Na plotnu rendlík, do rendlíku pak ještě takový kotlík, v tom je voda v rendlíku?
1: Děláme si vodní lázeň. Dáme si tam bílky a cukr, zahřejeme to na nějakých 63-65 stupňů Celsia. Buď si to změříte teploměrem, anebo když nemáte teploměr, tak si sáhnete do té směsi a jakmile necítíte mezi prstama zrnka cukru, tak máte zahřáto a pak to dáme do robota, vyšleháme. Máme zachlazený tady náš základ s piškotem, krémem, rebarborou. Máme i vyšlehaný sníh, tak ten si navršíme nahoru a oflambujeme ho pomocí pistole.
0: Já se omlouvám za ten výraz, jo, ale pan Pospíšil bude čumět. Opravdu královský pohled na tenhle klenot, který by měl být schován někde v trezoru, ale tam by asi nevydržel.
1: Je to tak. Já jsem na výsost spokojen.
0: Ten piškot je tam jenom jako pro formu někde si dole.
1: Aby to šlo odlepit.
0: Ten pistácový krém je tak... Mazlavý pohladí a je to máslo s pistácií na půl a pak tam vystřelí, okyselí to ta rebarbora krásně upečená předem v té troubě. Že skoro tu sněhovou čepici, která je taky taková jako pěnování, nevnímám, jak je lehká.
1: Takový marshmallow vlastně.
0: Krásný, výborný a hodně vysoký teda oproti tomu, co měl pan Pospíšil tehdy.
1: Opravdu?
0: No tak on to měl na plech z toho množství. Pane Pospíšile, můžete se inspirovat, zkuste to udělat jako Vojta Vrtiška i vy ostatní. Všechno to najdete, oba ty recepty i ve srovnání vedle sebe na webu pochoutkovirok.cz. Krásná práce. Chceš panu Pospíšilovi něco vzkázat?
1: Já bych mu chtěl moc poděkovat za tenhle ten recept, protože to pro mě byla obrovská inspirace. Zase jsem si mohl sáhnout na něco trošku jiného, než dělám.
0: Moc děkujeme všem, co nám fandíte, co nás posloucháte. Vy, co jste vyhráli, ještě se na vás nedostalo, tak postupně odvysíláme všech těch 36 receptů. Příště se z tohoto třetího místa roku 2023 dostaneme ke druhému místu, které získala za záhorácký závitek s chlupatými knedlíky Jana Černá. Její recept bude příště dělat Jaroslav Sapík. Už teď se na to těší Patrik Rozehnal a na Vojtu zase někdy příště. Ať se daří, Vojto.
1: Děkuju, taky bych se těšil na záhorácký závitek.
0: Poslechni si.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Stále je s vámi pochoutkový rok. Je to už 10. ročník téhle kulinární rozhlasové soutěže. A jsem rád, že nám fandíte dál. Mluvit teď budeme o obalovém skle. Pomalu se vrací tam, kde kdysi bývalo, než ho začaly nahrazovat lahve z plastu. Výroba skleněných obalů v Evropě opět roste. O nápojích ve skle natáčela naše kolegyně z pochoutkového roku Jolana Nováková.
1: Jaké nápoje ve skle kupujete vy? Zeptala jsem se kolegů.
2: Ve skle pivo, víno, minerálky, mléko, pokud je.
3: Jo, pivo, ano. Víno.
4: Víno.
5: Pivo, vodku.
1: Ano, lihoviny a destiláty kupujeme téměř vždy ve skle. Sklo je bez chuti a bez zápachu a nemění chuť nápojů. Ve skleněné lahvi se snoubí funkčnost a estetika. Ve spolupráci s výrobci nápojů je navrhují slavní designéři nebo klidně čerství absolventi sklářských škol. Sklo je 100% recyklovatelné a může být recyklováno opakovaně. Odevzdáváme ho do bílých nebo zelených kontejnerů. S vratnými lahvemi pravidelně chodíme k lahvomatům. Jak fungují? To v jedné z pražských prodejen ukazuje Jiří Mareček, tiskový mluvčí prodejen Albert.
6: V tom automatu je čidlo nebo inspektor, který rozezná, o jakou lahev jde a jaká je za ní poskytovaná záloha. Ty lahve na posuvníkovém páse přijedou tady do zázemí a tady už je to manuální práce. Tady už kolegové musí vytřídit lahve a rozpoznat jednotlivé značky a dát je do správných přepravek, tak aby do pivovaru, protože převážně tady máme pivní lahve, tak aby do pivovaru přišly ty správné lahve. Čím více druhů lahví, tím více práce s tříděním a větší náklady na logistiku, ale jak se jednotlivé pivovary chtějí marketingově odlišit a nabídnout zákazníkovi unikátnější zážitek a být viditelnější na prodejním regále, tak zavádí vlastní druhy lahví. Takže v tuto chvíli máme přibližně 20 druhů pivních lahví.
1: Pivní lahev obíhá asi 8 až 12 krát, dříve to bylo asi 20 krát. Pivovary chtějí, aby jejich mok byl v pěkných lahvích. Jakmile se na takové lahvi objeví ošoupaný proužek, vyřadí se, koupí se nová, stará lahev se rozstaví a použije na výrobu lahví nových. Vrací se také lahve od nealko nápojů, ale těch je jen nepatrné množství, používají se spíš v restauracích a hotelech.
6: V našich obchodech přijmeme každý týden přibližně 3 miliony pivních lahví, které

0: nám lidi vrací, pivaři nám je vrací, aby se mohli znovu naplnit v pivovarech a znovu vrátit na regály našich obchodů.
1: A je tu otázka, zelená nebo hnědá pivní láhev?
0: Ale víme, že dřív za minulého režimu všichni vybírali zelené lahve, protože těch bylo méně, a když někdo ulovil zelenou lahev, ještě se podíval, jestli tam není ten zákal u toho piva. A dneska z marketingových důvodů výrobci volí různé barvy, tedy různé zelené anebo hnědé, a pravděpodobně ta hnědá, protože je tmavší a lépe chrání pivo před světlem. Nicméně některé ikonické značky jsou v zelených lahvích a proto další pivovary se k tomu chtějí také přiblížit.
1: Navíc pivo je rychloobrátkové zboží, zvlášť u nás v České republice.
2: Nápojové sklo najdete i ve fotografiích a v článku spolu s tímto příspěvkem, který jste slyšeli, na webu pochoutkovýrok.cz. A naším hostem u mikrofonu v pořadu bude už za chvíli herečka Pavla Tomicová. Zpovídat ji budu společně s Naďou Konvalinkovou.
3: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: připraveni, zapnuté mikrofony, jsme tu teď tři. Patrik Rozehnal,
1: Naďa Konvalinková a Pavla Tomicová.
0: Herečka, náš host, dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Na co míváte neodolatelnou a nezřízenou chuť?
2: No to je právě jak kdy. Já mám pocit, že celý život mám těhotenský chutě, protože občas dostanu, když chuť, tak neodolatelnou. Jo. Ale co miluju fakt hodně, pro mě strašně moc, rybí potvory. Je teda pravda, že jednou se mi stalo a to jsem fakt jako nemohla překonat tu neodolatelnou touhu, která se kryla s tím neodolatelným odporem. Já jsem se v jedné francouzské restauraci. Měla jsem ten den narozeniny a přítel mi objednal jakože nějakou specialitu toho podniku, ale oba dva se neuměli francouzsky, v té restauraci odmítali mluvit anglicky a on ten pán několikrát se jim jako ujišťoval, jestli opravdu jako to chceme. A já jsem řekla teda, že jo, že tu specialitu si dám a tam vám přinesli takový jako, jak bývají na Vánoce, takový ty trojpatrový talíře, jo, jako ten na cukrový. Tak tyhle ten trojpatrový jako velký talíř byl plný mořských potvor, ale to všechno chodilo. Po tom talíři. Tak to ty lidi, který jsem pozorovala, potom to tam někdo, ty to vraceli tak na ten talíř a jeli. A to jsem fakt nedala.
0: To utíkalo z talíře.
2: No mě to trošku jídlo utíkalo.
3: A čili to se jí zasyrova? Jako
2: opravdu to byly takový různé, tak ne, že by to úplně chodilo, ale opravdu to tak různě se přelejvalo tohle. Já třeba miluji ústřice, které jsou vlastně taky, že to člověk jako těsně předtím, než to zakapne tím citronem, tak to vlastně jako žije. Trošku, tak to žije, no. Pak to jako to takhle se zabije, takže s tím tu mrtvolku, ale to mám ráda. Ale tohle to opravdu žilo hodně.
0: Vy jste někdy běžela z kuchyně do lékárničky?
2: Ne, to úplně, jakože by mi bylo z toho špatně. To úplně ne, já mám hodně dobrý a zdravý jídlo.
0: Třeba úraz nějaký.
2: Tak úplně ne, ale jako samozřejmě asi každá vzpomínka se spálí. Řízne, jo. Já si teda tam tolik neřežu, já se pálím teda, protože jak to dělám tak hekticky všechno vždycky, tak...
0: V tom jste společné s Naďou.
2: To já si umím představit, že ano, za někou jsme ty krevní skupiny.
0: Ona zapalí i šaty uvaření.
2: No to právě, že já jsem taková trošičku hyper, jak to ta natura vnitřní, to má asi Naděnka taky. Já ty se si vzpomínám, že jeden můj kamarád říká, že jsem taková manio depresivní s tím, že se deprese zatím nedostavila. Uvaření ještě vám ráda, protože já teda mám ten problém, já jsem se právě bála, abych tady nemusela vařit, protože to já vždycky, když mě zvou do nějakého pořadu uvaření, tak říkám, proboha, ale já buď to vám budu povídat, anebo budu vařit, protože já fakt v tomhle jsem chlap, já neumím dělat ty dvě věci najednou, jo. Úplně zásadně, protože když jako si povídám, a jedna moje kamarádka, její manžel, ještě do nedávna byl šéf kuchařem v takový vyhlášený hospůdce v Hradci, výborný kuchař, a jeho žena, je moje kamarádka, přišla ke mně na návštěvu a říkala mi, děti, jako vař si, budeme si povídat, děti si klidně dělej. A já říkám, no to nemůžu, víš, to by si jdi vedle, číst časopis, nebo říkám, tak půjdu vedle, když jsem u tebe na návštěvě, jako. A říkám, já fakt nemůžu, já to všechno připálím a tak. A ona mi tak chvilku pozorovala a pak říká, člověče, ale ty vaříš jak šéf kuchař. A já jsem říkal, když si to ani ještě nebo chutnala. A ona říká, ne, jako, to nevím, jestli to máš dobrý, ale že je kolem tebe takový bordel.
0: Tak děkujeme, pro dnešek se loučíme s herečkou Pavlou Tomicovou.
2: Zdravím, na shledanou.

0: Je tu léto a určitě každý z vás si rád dopřeje třeba i dobré víno. Ať už bude červené, bílé, růžové, šumivé, jakékoliv, je důležité, aby mělo správnou teplotu. A na to se chci dnes ptát v radě z etikety odborníka na bonton Ladislava Špačka.
1: Víno je kultovní nápoj. Víno v podstatě už známe ze starověku Sumeru. Pivaři se přejou z vinaři, který nápoj je starší. A proto si víno také zaslouží důstojného zacházení. Měli bychom dbát o čistotu skla, měli bychom dbát o kultivované servírování vína a samozřejmě také o jeho předepsané temperování. Červená vína jsou nejteplejší, to znamená mezi 15 až 19 stupni. Ono se někdy říká pokojová teplota, ovšem máme-li v pokoji 23, tak to neznamená, že to víno bude mít také 23, ne. Bílá vína jsou chladnější, to znamená třeba mezi 8 a 12 stupni. A sekty a šampaňské, ty mají kolem 6 stupňů a vlastně podle toho se také řídíme při držení sklenice. Červená vína můžeme držet vysoko, protože vyzařování teploty lidské ruky jim tolik nevadí, kdežto bílá vína musíme držet minimálně uprostřed a sekty a šampaňské, ty nesmějí o teplotě lidské ruky vědět vůbec nic a proto ty vysoké číše s dlouhou stopkou držíme úplně dole u té kulaté podstavy, jak říkají skláři. U toho dýnka. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Pochoutkový rok nazbíral za celá ta léta, kdy jsme pro vás vysílali a vysíláme dál spoustu krásných receptů. Dohromady už 170 sladkých věcí. A my jsme se rozhodli, že je všechny, i ty dosud nevydané, dáme do jedné kuchařky a vám nabídneme, ať je máte pěkně pohromadě. S fotografiemi, s přesným postupem, ať si to prostě doma můžete v klidu zkusit. Takovouhle kuchařku, nazvanou Sladké Česko, se 170 soutěžními i porodcovskými recepty najdete na stránce www.pochoutkovirok.cz, kde si ji můžete objednat, anebo můžete využít telefonu, ale pozor, jen ve všední dny a v pracovní době. Dopředu si ho ale napište. To objednávkové číslo je 724 819 319. Kuchařku Sladké Česko vydal Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. A ještě jednou opakuji, objednávkové číslo do e-shopu 724 819 319. O tyhle kuchařky i soutěžíme. Minulý týden jsem se vás ptal, jaké kysané zelí zvolila Naďa Konvalinková do náplně houbových kroket. Udělala to s červeným zelím. A věděli to. Daniela Torandová z Mikulova, Eva Pavlovicová z Brocna a Monika Fojtů z Horní Lidče. Tihle tři jsou teď od této chvíle čerstvými majiteli i podepsané kuchařky Sladké Česko. Pošleme ji poštou, ať vám udělá radost. A mám už přichystané další tři kuchařky do dalšího kola soutěže. Pozor, soutěžní otázka zní, jaké ovoce bylo v původním receptu na piškotový zákusek od Jiřího Pospíšila, který jsme dnes dělali. Za A angrešt, anebo za B banány. Jaké ovoce bylo v původním receptu na piškotový zákusek od Jiřího Pospíšila? Pokud si myslíte, že to byl angrešt, pošlete SMS-ku pochoutky mezera A, mezera, jméno, příjmení, adresa a to všechno na číslo 900104. Pokud si myslíte, že původně byl v receptu na piškotový zákusek banán, napište pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení, adresa a pošlete to na stejné číslo 900104. Psát můžete až do půlnoci z úterý na středu. Otázku si spolu s pravidly připomenete na webu pochoutkovirok.cz a výsledky tohoto kola, tedy kdo vyhrál, se dozvíte za týden.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
0: A dopředu bych vám chtěl také připomenout, že byste si pomalu měli plánovat čas na 29. srpna, což je sobota, kdy společně oslavíme krásné pochoutkové 10. narozeniny v Kostelci nad Orlicí na food pikniku mezi 11. a 17. hodinou. S bohatým programem, s řadou osobností, s ochutnávkou a prezentací nové kuchařky. Ale o všem se ještě zavčasu dozvíte. Zatím se mějte krásně a žijte prázdninově, letně a s chutí.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, přejeme pěkné nedělní ráno, je 5 hodin a pro ty nejbližší chvíle tu pro vás máme reprízu pořadu Omeletky.
3: Milí posluchači Dvojky, dnes jsem byla na návštěvě u sestřenice v Kunraticích, o mamě tam voněly místní jahody. Koupila jsem si košíček, který jsem jak svátost nesla domů, abych se posadila a srovnala si myšlenky, o čem bychom tak mohli společně začít meditovat. No a dospěla jsem k rozhodnutí, že dnes budeme hovořit o slunci. Milí posluchači, právě začínají Omeletky, polední show se mnou, s Halinou Pavlovskou.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: O slunci dnes budeme mluvit v omeletkách na dvojice. Nebudu vás unavovat vědeckými informacemi. Ani se nebudu zmiňovat o ekologii. Mně jde spíš o vzpomínky, které se sluncem více nebo méně souvisejí. Jde mi o kuriozity, na které jsem narazila. Jde mi o to, abych ve vás vyvolala slunečnou náladu a abych zahnala temné mraky, které trápí vaše mysl. Nikdy nezapomenu, jak jsme byli se třídou, když nám bylo 12, na výletě na Slapském jezeře. A tam spolužečka Eva šla za třídní a oznámila jí, že si jde lehnout do stínu, protože je úchylná na úpal. Taky v souvislosti s tématem slunce se nemohu nezmínit o tom, že když jsem bydlela na Karláku, tak se tam v průběhu léta pravidelně po týdnu střídali důchodci, brigádníci, pošťáci. No a ten jeden se jmenoval pan Slunéčko a ten druhý pošťák byl pan Mráček. A taky nikdy nezapomenu, jak mě na Krétě oslovila jedna dáma, řekla mi, že mě zná z televize a pak se ke mně tak nějak důvěrně naklonila a pravila, a vy jste tu na dovolené, anebo s manželem? Se sluncem taky souvisí touha mé dcery i moje touha, abychom byli hned z kraje léta pěkně opálené. A tak navzdory doporučením, že solárium není moc zdravé, jsme prostě do solária společně vyrazili. No a každá jsme spořádaně napochodovala do té místnostky s velmi moderním přístrojem soláriem. A tam jsme absolvovali ten vyhraněný čas pro soláriové slunění. No a pak jsme vylezli ven a já jsem řekla dceři, no tak se ukaž. A dcera mi řekla, nic na mě neuvidíš, protože mě bylo trapný se tý slečně na recepci přiznat, ale já jsem prostě vlezla do toho solária, já jsem ho zapnula, já jsem si do něj lehla, ale já jsem zapomněla zavřít ten poklop. No a ukaž se, jak vypadáš ty. A já jsem řekla, hele, na mě taky nic neuvidíš. Mně taky bylo trapný se tý slečně přiznat. Víš, ale já jsem do toho svého solária vlezla, já jsem ho zavřela, já jsem si lehla, ale zapomněla jsem ho zapnout. No, tak co z toho vyplývá? Snad jenom povzdych. V sebevětším stínu nepropadej z plínu.
1: Omeletky Haliny Pavlovské
2: na dvojce.

Dvojka smaží omeletky a jsou plné slunce, protože právě slunce je naším dnešním tématem. Prý nelze napsat pěkný rým na slovo slunce. Já jsem pátrala na internetu a vypátrala jsem. Zopakuju vám to teď slovo od slova, dávejte pozor, už recituju. Básnířka s uměleckým jménem Malikula napsala: Když svítilo slunce, vytáhla jsem sumce, na tenunké strunce měl celé dvě unce. No a mě napadlo, i když z ostra svítí slunce, neodolám čerstvé šunce. Nikdy nezapomenu, jak nám dcera oznámila, že čeká dítě. Tuhle zprávu prozradila na chalupě a bylo léto a maminka se zrovna opalovala a tatínek spal. A když se vzbudil, všim si, jak jsme kolem něj všichni divní a chtěl vědět, co se děje. No a nakonec mu maminka šetrně sdělila, že bude dědeček. No a rozespalý otec chvíli nechápal a potom se podíval na mámu, která byla rozcuchaná s brýlemi proti slunci na křivo a s prasklým ramínkem od plavek a byla celá taková nateklá a odteklá od slunění a tatínek rozčileně zakřičel: No ale tak se snad upravíš, ne? Někdo na slunci chytá bronz, někdo na slunci chytá lelky, plážoví frajeři chytají holky, někdo chytí sluníčko sedmitečné a některá se chytne na kde koho. A často se na slunci mažeme olejem a občas se někdo namaže a někdo se za sluncem točí jako slunečnice a někdo se kaboní jako mrak a často je někdo oblečený jen tak tak. A někdo se před sluncem schovává ve vodě a někdo pod slunečníkem a nad slunce jasné je, že skoro všechny sluneční brýle skrývají nekalé cíle. Když muž má pocit, že pro něj slunce nesvítí, tak je to často proto, že mu záhne žena. Žena má ten pocit, když si muž najde milenku. A každý má ten pocit, když zubatá mu řekne: Tak prosím účet, holenku.

Milí posluchači, dnes si v omeletkách na dvojce povídáme na téma slunce. A já myslím, že se k našim úvahám docela hodí jedna má starší povídka. Jmenuje se Tenor na černo. Byl pátek. Bylo časné odpoledne a bylo krásně. Sluníčko se opíralo do kachlíku na terase a jaro omamovalo stovkami vůní. Udělala jsem si kávu a jen tak jsem hleděla do přírody. Byla jsem sama. Sama uprostřed našeho domu, kde jindy neustále lomozí vnuk, řve na něj dcera, zeď hraje na kytaru, syn seká trávu a hluché babičky volají, cože? Byla jsem sama a připadala jsem si jako hrdinka z romantického filmu, která jen občas vstane z křesla a jde si do zahrady ustřihnout růže. Vychutnávala jsem si tu chvíli. Nikdo po mně nic nechtěl. Ta chvíle trvala 3 minuty. Pak mi zazvonil mobil, volala dcera. Řekla, že se zítra vrací z hor a že k nám na první oficiální návštěvu přijede její tchýně. A že na ní chce zapůsobit nějakým netradičním svátečním jídlem. A kdo má to jídlo navařit? Já. No, nevzpouzela jsem se. Položila jsem telefon a začala jsem přemýšlet, čím jsem na svou tchýni zapůsobila já. A nebylo to jídlem. Tehdy, před mnoha lety, moc ráda a často o tom vyprávím, se tchýně vrátila předčasně z chalupy a načapala mě ve své vaně. Nahou. Zde jsem přibouchla dveře a já jí slyšela, jak v předsíni mému muži říká, proč ses pro boha rozešel s tou Dankou? Ta byla alespoň normální. Má tchýně na mě ovšem lahůdkou zapůsobila. Šla jsem tehdy k ní taky na první návštěvu a nabídla mi králičí stehýnka na černo. Byla jsem úplně v šoku. Králíka jsem totiž nejedla už více jak 10 let. Naposledy u tety Věry ve Zdicích, když jsme k ní jeli s mámou a teta se zhrozila, jak jsem bledá a hubená a okamžitě běžela na dvůr zavraždit králíka a uvařila mi z něj polévku. A protože chtěla, abych se posílila, tak dbala na pověru, že nejvíc síry je v králičí hlavě a šoupla mi do talíře i se zubama. Brr! V zájmu záchrany svého manželství jsem tehdy u tchýně králíka na černo opatrně ochutnala. A překvapivě mi zachutnal. Tak moc, že jsem si řekla o recept a začala jsem ho doma připravovat sama. Králík na černo se stal u nás tak oblíbeným, že o něm píšu, kde se dá. A tak všechno, co je k lahůdce potřeba, už můžete znát i z mých předcházejících kuchařek. Když si u tchýně doma králíka jedli vždycky na Štědrý den, místo oběda, před štědrovečerním kaprem. Tchýně mi ale svěřila, že bylo naprosto normální tímhle způsobem připravovat králíka i o Velikonocích a vždy, když někoho chtěli svátečně pohostit. Vyrazila jsem proto na trh, mám trhy ráda. Baví mě pomalu obcházet stánky a zboží ukládat do košíku, který jsem si koupila ve Francii a který je skoro větší než já. Má to mnoho výhod. Tu, že se do toho košíku hodně vejde a taky, že si vedle něj připadám taková nějaká droboučka. Na trhu jsem si koupila nejen králíka, ale taky vavřín v květináči. Vavřín se v latinském překladu řekne Laurus nobilis. Zní to ušlechtilé a velkolepě. Vůbec proto nechápu, proč my vavřínovým lístkům říkáme neelegantně bobkový list. Občas ho žvíkám. To proto, že jsem se dočetla, že vavřín žvíkali věštkyně v Delfách a upadali pak do tranzu a věštili, co se stane. No tak proto žvíkám, abych už taky konečně zahlédla nějakou růžovou budoucnost. Tehdy v pátek jsem si sice bobkem odřela dásně, ale neviděla jsem před sebou nic. Byla jsem nadšená, že na talčině tchýně připravím osvědčenou a přitom neobvyklou pochoutku v úplné pohodě. Na návštěvu měla přijít až v sobotu a tak měl můj králík na černo celou noc na to, aby se báječně rozložil. V klidu jsem čistila kořenovou zeleninu, míchala povidla a strouhla perník. V klidu jsem loupala mandle i ořechy.
Asi za hodinu a půl jsem byla hotová. A šoupla jsem králíka na terasu do stínu a úplně jsem se těšila, jak bude Natalči na tchýně zírat, do jak vybrané gastronomické rodiny se to dostala. Byla jsem sama se sebou tak nadšená, že jsem si dokonce nalila sklenku vína. A zase jsem si sedla do křesla a viděla se jako vyhlášená kuchařka, která i nejsložitější recepty zvládá levou zadní. Měla bych být vždycky ve střehu. Měla bych už ze zkušenosti vědět, že mé pocity vítězství bývají kratší než dech. Zazvonil telefon, pro změnu můj syn, že je v Paříži a volal mi ovšem z Prahy. Řekl, že je na letišti a že má sebou operního pěvce, který bude večer zpívat v prodané nevěstě Jeníka. A taky mi řekl, že Jeníčkovi je kolem 60, že je moc šarmantní, že je vdovec, že jede se synem k nám domů, že má šílený hlad a já mám na něj zapůsobit. Mám šílenou slabost pro operní pěvce. Hlavně pro tenory. Jenže jak zapůsobit na francouzského vdovce? Francouzskou kuchyni určitě ne. K ní mi chyběl nejen talent, ale i ingredience. Naštěstí jsem doma měla jako vždycky 5 základních surovin pro přežití. Táta do mě tuhle informaci hustil tak často, že jsem přesvědčená, že kdybych je jednou neměla doma, že by mě přišel strašit. Základní suroviny jsou tyto. Cibule, česnek, brambory, brinza a špek. Na zapůsobení na pěvce jsem měla asi 40 minut. Povedlo se mi vykouzlit zapečené brambory s brinzou a vymyslela jsem si dokonce legendu, že se jedná o haličskou specialitu, která se vyskytuje i ve známé polské opeře Halka. K bramborám jsem jako bonus přistrouhala červenou řepu s křenem a česnekem a aby všechno na talíři vypadalo svěže a hezky, tak jsem ještě umíchala medovou zálivku na polníčkový salát. A pořád jsem nebyla spokojená, čím bych tak ještě na tenora zapůsobila. Většina operních pěvců bývá hezky kulatá. Možná, že bych mohla zapůsobit nějakým hodně sladionkým dezertíkem. Naštěstí mám v mrazáku vždycky linecké košíčky. Občas je peču ve svých bezesných nocích a pak ohromuju rodinu nejrůznějšími náplněmi. Snad jimi ohromím i Jeníčka. Čas nemilosrdně ubíhal a já míchala francouzskou šlehačku s karamelem, s kávou, s citronem, s čokoládou a zvonek. Stačila jsem si jen strhnout zástěru a otřít si upatlané ruce. Dychtivě jsem se vrhla ke dveřím a za nimi nestál nikdo. A pak mi došlo, že jsem čekáním na tenora úplně zblbla, protože mi jenom zvoní mobil. Proč to nebereš? Řekl vyčítavě můj syn a rychle, abych mu nemohla nic vyčítat, dodal, že s tenorem změnili plány, že jedou rovnou do Zlaté kapličky a že se možná dostaví až někdy v noci, anebo vůbec ne. Byl pátek, skoro večer. Seděla jsem sama u prostřeného stolu a svíčky svátečně plály, z brambor ve starožitné míse se kouřilo, saláty dýchaly svěžestí a košíčky se leskly jako od cukráře. Brečela bych. Brečela jsem. A pak jsem si vzala 2 prášky na spaní. A sobotní ráno bylo nádherně jiskřivé. Ani alergie mě moc netrápila. Vyšla jsem do jídelny a pochopila jsem, že mému synovi jeho operní plány přece jenom částečně vyšly. Můj vyšívaný ubrus zdobil flek od červené řepy, mísa od brambor byla snad vylízaná, z polníčku zbyla hrstička. Pyramida špinavých talířů se nebezpečně naklánila. Po zemi se válely zmačkané ubrousky a z mé linecké chlouby zbyl jen pochroumaný košík s nakousnutou višní v čokoládě. O prázdnou lahev od mého červeného vína byl opřený papír se vzkazem od syna. Díky! Bylo to všechno strašně dobré. Přišli jsme pozdě a nechtěli tě budit. Nejlepší byla ta omáčka. Jeníček moc pozdravuje, až přijde příště.

0: servírujeme na dvojce omeletky se slunečnou náplní. Vždycky bylo hezky, když jsme jezdili za tetou do Zdic. Ta právě měla ty králíky. Nikdy se ale ona ani moje máma nezmínili, že by teta ty králíky zabíjela. Ale vždycky, když jsme od tety ze Zdic dorazili domů, tak jsme druhý den měli králíka k obědu. Mama ale nikdy neříkala takhle naplno, že je to králík. Maminka vždycky říkala, že peče pečínku na česneku s bramborovým knedlíkem a se špenátem, anebo že udělala smetanovou omáčku, která mi bude k masíčku moc chutnat. A proto, milí posluchači, vám teď dám recept, který navazuje na povídku, kterou jsem vám přečetla. A ten recept bude na králíka jako křen. Potřebujeme 4 porce králíka, 4 plátky slaniny, 1 větší cibuli, 0,5 litru drůbežího vývaru, 1 lžíci másla, 1 lžíci oleje a 1 lžíci octa. A taky 4 lžíce sekané petrželové natě, 4 lžíce strouhaného křenu, 0,5 lžičky sušeného tymiánu, bobkový list, 10 kuliček černého pepře a sůl. V pekáčku rozehřejeme olej a na něm máslo. A na másle podusíme nakrájenou cibulku. Omyté králičí porce osolíme a vložíme na spěněnou cibulku. Potom králíka zakapeme octem. Přidáme koření a petrželku a na každou porci položíme plátek slaniny. Podlijeme částí vývaru a podusíme pod pokličkou v troubě na 200 stupňů asi 50 minut. A potom ještě králíka podlijeme a pečeme už bez pokličky při mírnější teplotě asi dalších 20 minut. A musíme dbát na to, aby plátky slaniny držely na mase. Můžeme si pomoci párátkem prostě tam tu slaninku přišpendlit. Potom to měkké králičí maso dáme do nahřáté mísy, vypečenou šťávu předsedíme na králíka a bohatě posypeme strouhaným křenem. A ke králíkovi se nejčastěji jí pečivo, nebo chleba, nebo dokonce opečený chleba, ale taky výborně ten králík chutná s bramborovou kaší, která je přelitá rozpuštěným máslem. Zkuste to.
1: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají

0: hvězda. Vždyť mi dal tebe domov přístav
1: a v něm si ty celý můj svět,
2: laskavá náruč
0: i zběsilý hled.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá.
1: Omeletky vám nabízí Dvojka a jsou zality sluncem, protože slunce je naším dnešním omeletkovým tématem. Tuhle se mě někdo zeptal, proč volám tak často Vaškovi Šandovi. No a moje odpověď je jednoduchá. Vašek je mi sympatický, mám ho ráda, je výborný herec a má perfektní orientaci ve filmech a seriálech. Notabene se nebojí přemýšlet, nebojí se mluvit, nebojí se dělat si ze sebe legraci a je to, což bohužel nevidíte, moc hezký mladý muž. No a proto mu teď hned zavolám.
2: Krásný dobrý den všem posluchačům, krásný den i vám, Halino.
1: Dobrý den, milý Vašíku Šando, tak ti opět telefonuju a mám pro tebe takovou moc hezkou otázku. Prosím tě, jaký máš vztah ke slunci?
2: Já mám slunce a teplo rád, ale musím mít možnost schlazení.
1: Jasně, prostě se nechceš upéct, ty mi to úplně jasný. No a Vašku, určitě se sluncem souvisí velké množství filmů. Tak teď je na tobě, aby si posluchačům nějaký film, který evokuje právě to slunce v duši, doporučil.
2: Dobře, takže Sci-fi Sunshine, což je prostě pár mužů, kteří, aby zachránili planetu Zemi, tak musí nějak vychýlit slunce ze své oběžné dráhy, tak to je sci-fi. Mm-hmm. Potom romantický film, napadá mě romantický film Slunce je taky hvězda a to je zase o holce, která má vzácnou nemoc, že nemůže vylézt ven na sluneční paprsky. Mm-hmm. Ale zamiluje se do kluka, s kterým chce být, takže se snaží to nějak vymyslet, aby mohla odejít z domu. Potom film, který jako ve mně evokuje slunce a prázdniny, tak to je česká klasika Jak dostat tatínka do polepšovny. Mm-hmm. Protože to je to pokračování, vlastně jak oni jsou na té chatě u toho dědy a to je prostě můj prázdninový film. No a no tak mám to říkat, tu troškovou trilogii no Slunce tak, seno.
1: No vidíš, já vůbec mě to na první jako dobrou nenapadlo, ale teď jak si filmy jmenoval, tak jsem si říkal, no a proč neříká Slunce seno jahody?
2: Tak už říká.
1: Tak Vašíku, já ti přeju, aby si měl krásné sluneční brýle, přeju nám všem, aby nám svítilo pořád slunce a slovy pana Zákopčaníka ti přeju slunce v duši. Děkuju, milí posluchači, Vašek Šanda.
2: Mějte se krásně, naschledanou.
3: Omeletky Haliny Pavlovské.
4: V sobotu a v neděli v pravé poledne
3: na Dvojce.

0: Dvojka dnes v omeletkách přemýšlí o slunci. A tak vám teď přečtu text, který jsem dostala od posluchače pana Oldřicha Famněry. Jeho text se jmenuje Lampiony štěstí, nositelé neštěstí. Tento příběh se stal při jedné naší letní dovolené v Chorvatsku, kam jsme jezdili v partě tří rodin. Pro obveselení našich dětí manželka objevila bezvadickou zábavu Lampiony štěstí. Jak se později ukázalo, zas taková zábava to pro nás nebyla. Předposlední den pobytu u moře se zdálo být bezvětří, a tak jsme se domluvili, že lampiony vypustíme. Když se začalo stmívat, vyrazili jsme na pláž. Zde jsme jeden lampion rozbalili. Lampion se skládal z papírového balónku a pod ním zavěšené mističky s pevným lihem. Na lampionci každý z nás napsal svoje přání. Petr, kterému bylo 8, prohlásil: já si přeju autíčko. A všichni se začali smát. A poté jsme nasadili lihovou kostku. Tu jsme zapálili a čekali jsme, až se lampion naplní teplým vzduchem. Dlouho se nám to ale nedařilo. Mezitím se okolo nás shromáždila spousta zvědavců, které naše činnost na břehu moře zaujala. Nakonec se lampion pozvolna vznesl nad moře za našeho bujarého jásotu a potlesku přihlížejících. Předpokládali jsme, že lampion po vyhoření náplně spadne do moře. No ale jaké bylo naše překvapení? Lampion se dostal do výšky asi 20 metrů, kde ho vzal pory větru a nesl ho směrem nad pevninu. V tu chvíli jsme všichni zděšeně koukali na mizející světýlko. Čekali jsme, co se stane. A máma vykřikla: hlavně ať lampion nespadne do lesa. Měli jsme obavy, že na nás někdo zavolá policii za to, že v tak vysušené krajině experimentujeme s ohněm. Najednou Martin řekl: tati, tamhle někdo začal telefonovat. No doufali jsme, že nevolal policii. Když už to vypadalo opravdu tragicky, vítr začal foukat směrem od pevniny. Lampion znovu začal směřovat na moře a všichni jsme si zhluboka oddechli. Se smíšenými pocity jsme se vrátili k chatkám. Menší děti jsme uložili ke spánku. Dospěláci si chystali obvyklé tekuté i tuhé dobroty pro večerní posezení. Mezitím náš hudebník a zpěvák Honza zodpovědně ladil kytaru. Pro nás hudebně hluché, činnost v celku vedlejší. V kempu bylo celkem klidno, jen mořský vánek šustil v korunách borovic. Tento poklid rázně prořízl kolísavý tón houkačky hasičského vozu. S poněkud koženými výrazy v obličejích jsme zmateně pohlédli ve směru houkačky. No to je nadělení. Se zatajeným dechem a zmatkem v mysli jsme očekávali průšvih a nesmluvavé jednání hasičů. Po nějaké chvíli houkání ustalo, i když nenadlouho. Divné bylo, že houkání se ozývalo ve stejné intenzitě a nemísilo se se zvukem motoru vozidla. S určitou nejistotou v duši jsem se vypravil směrem po zvuku. U jeho zdroje jsem si hluboce oddychl a ze spadlých kamenů bych mohl postavit mohylu. Asi 10letý chlapec hrál na počítači nějakou hru a zvuk sirény měl puštěný na plné pecky. Rozčileně se mu naznačoval, aby tu sirénu stlumil. Po chvilkovém dohadování zvuk trochu omezil, ale jen do doby, než jsem zmizel ve tmě. Ještě jednou jsme chtěli uplatnit lampiony štěstí. Kdy jindy, než o silvestrovské noci a při souvislé sněhové pokrývce. Mezi domácí produkcí silvestrovské pyrotechniky jsme odstartovali jeden lampion štěstí. A ani tentokrát to štěstí nebylo. Náhlý pručí závan větru málem zahnal lampion pod dřevěný štít blízké novostavby. Zbylé lampiony putovaly nekompromisně do popelnice. V souvislosti s našimi zkušenostmi přemýšlím o názvu Lampiony štěstí. Snad proto, že jsme měli štěstí a nic jsme tím lampionem nezapálili.
1: Omeletky Haliny Pavlovské
2: na dvojce.

Před písničkou jste, milí posluchači Dvojky, slyšeli příběh, který do omeletek poslal posluchač pan Oldřich Faměra. A doufám, že jeho text byl natolik inspirativní, že hned teď si sednete k počítači nebo k papíru a budete se snažit mi co nejrychleji popsat, co vám se přihodilo na dovolené, co si o lampionech štěstí myslíte vy, kdy jste se chtěli nevinně pobavit a kdy se to nějak dramaticky zvrtlo. Pište prosím na adresu halina@rozhlas.cz a nebo na adresu Českého rozhlasu Dvojka Omeletky Vinohradská 12 Praha 220 00. Já se na vaše dopisy moc těším, myslím, že i ostatní posluchači se těší, takže pište jako diví a buďte sniví a radujme se, že jsme živí. Podle křesťanského učení je slunce dílem božím. V knize Genesis se píše, že ho spolu s dalšími hvězdami a měsícem zavěsil na oblohu Hospodin, když čtvrtý den pracoval na stvoření světa. Z astronomického hlediska jde o obrovskou žhavou kouli rotujících plynů, vodíku a helia. Vědci předpokládají, že slunce vzniklo přibližně před 4 miliardami let při výbuchu galaktické energie. Od štěpky z této exploze se staly planetami a sluneční soustava byla na světě. O zrodu a poslání slunce existují ovšem i mnohem romantičtější teorie. Podle jednoho z mýtů bylo slunce pravým okem na sokolí hlavě nejúctívanějšího staroegyptského boha Hora a levým okem byl měsíc. A ještě půvabnější je majská legenda o slunci, zamilovaném do krásné tkadleny. Její dědeček svazku nepřál a slunce, které se proměnilo v kolibříka, postřelil. A dívka pak slunce ošetřovala a když se uzdravilo, odešla s ním a stala se měsícem. A podle jiné pověsti poslali bohové slunce a měsíc na oblohu za trest, že byl měsíc příliš smyslný. No a to je pro dnešek všechno. Ale vůbec nebuďte smutní, protože i konce mohou být krásné. Důkazem je přece západ slunce. Vaše Halina Pavlovská.

Připomínám, přátelé, že Halina Pavlovská své omeletky bude servírovat i krátce popoledni. Teď jste poslouchali reprízu pořadu.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Je potřeba zjistit, co Zimmermann dělal v tu noc, kdy došlo k vraždě.
2: Neodpovídala jeho preferenci, dle jeho psychologického profilu.
3: Vy jste toho uchyla viděla.
4: Mám tip. Na tu sledku někoho seženem.
5: Co bych za to dal dělat na vraždě?
3: Co se na té zpáteční cestě stalo?
4: Pachatel musí mít místo, kde ty svoje oběti drží.
6: A je jednoznačně na naše síly.
7: Kriminální minisérie.
4: Já na tom budu dál dělat sama.
7: Docent. Dnes večer na ČT1 a v i vysílání.
0: Bylo 6 hodin.
8: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
9: V pražské nemocnici Bulovka pečují o pacientku s podezřením na nákazu nebezpečnou nemocí. Unijní ministři vnitra v úterý projednají migrační krizi ve španělské Seutě. Počasí bude oblačno až polojasno, ojediněle přehánky a teploty většinou do 30 stupňů. Zprávy a Naďa Procházková, dobré ráno. Pražská nemocnice Bulovka přijala pacientku s podezřením na nákazu nebezpečnou nemocí. Žena se nedávno vrátila z Ugandy, která v posledních měsících bojuje s epidemií eboli. Pacientku proto zdravotníci umístili do speciálního izolačního bioboxu.
10: Ženu původně přijala nemocnice v Hradci Králové. Kvůli podezření na vážnou nákazu ji ve speciálním bioboxu zdravotníci převezli na kliniku infekčních nemocí pražské nemocnice Bulovka. Podle mluvčí ministerstva zdravotnictví Nadi Chatové je pravděpodobnost potvrzení nákazy malá.
11: Provoz fakultní nemocnice Hradec Králové probíhá ve standardním režimu a veřejnosti v tuto chvíli nehrozí žádné riziko.
10: Podle primářky kliniky infekčních nemocí Hany Roháčové nemá pacientka vedle horečky další příznaky. O jakou nákazu se jedná, by lékaři měli vědět už zítra.
12: Nyní se budou odesílat vzorky do specializované laboratoře do Německa a během zítřka bychom měli mít výsledky.
10: Vedle eboli se žena mohla nakazit i jinou z několika typů krvácivých horeček. Může ale jít o úplně běžnou infekci. Josefína Báčová, Český rozhlas.
9: Irsko, které tento půlrok předsedá Evropské unii, svolalo na úterý mimořádnou schůzku kvůli masovému průniku migrantů do španělské enklávy Ceuta na pobřeží Maroka. Ministři vnitra členských států prostřednictvím videokonference projednají aktuální vývoj situace. K takovému jednání dřív vyzvalo 22 členských států unie. Do španělské Ceuty na africkém kontinentu se ve čtvrtek dostalo na 60 tisíc migrantů ze sousedního Maroka. Podle Madridu už pátek většina z nich město opustila. Během beder by lidé měli dbát na správné skladování léků. Ideální je co nejchladnější, ale suchá místnost. Případně co nejnižší místo v pokoji, třeba na dlažbě, kde se drží teploty nižší. Pokud by léky někdo měl delší dobu uchované ve špatných podmínkách, měl by je odnést do lékárny k odborné likvidaci. Vážná zdravotní rizika po jejich požití sice pravděpodobně nehrozí, ale lék může mít sníženou účinnost. Pokračuje Martin Kopecký, viceprezident České lékárny.
13: Běžné tabletové formy, většina léků, co se běžně používá, chronických léky na tlak, na cholesterol, tak ty tuto teplotu vyšší nějakou dobu vydrží. Ale čípky, masti, gelové kapsle, spíš jako se to technologicky může rozhodit, můžou být i některé účinné látky, které se prostě teplem rozkládají.
9: Návštěvníci hradu Valdštejn v Českém ráji se dnes můžou zúčastnit speciálních prohlídek pro milovníky historie. První začne v 10:30 dopoledne, druhá v 14:30 odpoledne. Památkou návštěvníky provede představitel někoho z bývalých majitelů, buď hrabě nebo hraběnka, říká kastlán Radim Štícha.
14: Jsou to vlastně reálné osobnosti, které vychází z těch bývalých majitelů. Je to buď hrabě nebo hraběnka a návštěvníci předem nevědí, kdo je ten den bude provázet. Je to takové vlastně zpestření.
9: Valdštejn bude tyto prohlídky nabízet každou neděli až do konce letních prázdnin.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
8: Počasí.
9: Bude oblačno až polojasno, ráno a dopoledne místy až zataženo, ojediněle přehánky, hlavně na horách. Teploty 25 až 30 stupňů, na jihu Moravy až 32, na horách kolem 20. Foukat má slabý, na Moravě mírný severovýchodní až východní vítr.
8: Doprava.
9: Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna pozor za odbočkou na Židlochovice. Na 11. kilometru před omezením došetřují nehodu. Už je to ale průjezdné bez větších problémů. Na Královéhradecku zpomalte na silnici 308 z Černilova do Libřic. V okolí odbočky na Víravu je na vozovce nebezpečný výtluk. Hrozí poškození vozidla. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy, teď už František Novotný.
15: A ten tu se rád vítá vás všechny posluchače Dvojky Českého rozhlasu a připojené sesterské stanice Pohoda. A to do první srpnové neděle. Srpen nedostal jméno podle srpu, kterým se žalo, ale hlavně sbíralo obilí. Mimochodem měl prý původně zubaté ostří, ale takové jsem ani jako dítě na venkově neviděl. Srpen je prý podle litevského sirpisty, to je zráti. A mezinárodně se tento měsíc prázdnin nazývá August, podle římského císaře Augustiana, kterýž to titul znamená vznešený. Tak snad nebude vadit, když si i letos o tom cirkusu světa trošku popovídáme. V 19. století se August prý začalo říkat v Anglii i klaunům a dodnes je to právě August, který obíhá manéž a volá: pane šediteli, já nemůžu účinkovat, já mám hroznou bauli na hlavě. A jak si k ní přišel, August? Sednul jsem si na napínaček a hlavou? Ale ne, jako vždycky, jenom tam měli nízký strop. A mě z Augustu, když jsem si o nich dával dohromady informace, napadl jen známý švédský spisovatel August Strindberg, který před dlouhou dobou řekl jednomu z politiků: pane předsedající, vy máte moc, já mám slova. Já mám ale slova ve své moci. Už jsem tu tuším zmiňoval, že klauni se v minulosti těšili značné oblibě i u nás a zaměstnávali potleskem dlaně našich rodičů a prarodičů. I o tom, jak třeba jeden z nich, Béda Lak, všestranný a proslavený artista, žonglér, kouzelník a humorista, chodíval předpolednem do známé kavárny u Nováků. A jednou se po Praze roznesla zpráva, že Béda Lak nečekaně opustil tento svět. Redaktor jistého deníku volal hned do zmíněné kavárny. Pan Vrchní vzal sluchátko, vyslechl onu smutnou zvěst a potom pravil: momentíček, pane redaktore, já se jdu pro jistotu podívat. Víte, on si pan Lak před minutou objednal druhý pivo, tak aby ho netočil zbytečně. Podle tradice tedy i dnes tu se rád vítám všechny sovičky, které ještě nešly spát, stejně jako skřivánky, kteří si už na letní obloze vybrali místečko nad podmítnutým polem. Těm, kterým nedovolí spát práce, přejeme, aby jim šla sama od ruky, a těm, které něco trápí, ať přinese dnešní den úlevu. Těm, kteří pomáhají druhým, ať je poděkováním, a těm, kteří si dokonce na šestou nařídili budíčka, patří můj buriánovský hlubokosklon a mé koření. Přiznám se, že k prázdninám na venkově mi patří i čarovná rána, když se sluníčko lenivě protahuje daleko za obzorem, otevřeným oknem voní seno, letní zpravodajství už recitují ptáci a do vašich snů zazní třeba v 5 hodin ráno kohoutí kokrání. Obvykle ho zaspím, ale ty jeho pozdější další ranní fanfáry při vstávání ne. Mám to ale rád. Rád kohouta slyším i přes den. Prý to jeho kokorání zvěstuje déšť. Ale vím, že teta Boženka a potom i sousedka paní Placku, jak se na jihu říká, měla kohouta, kterého se každý bál. Odvážně vyletěl jako prnatá dělová koule k obličeji, nebo když jste se otočili zády, vystartoval do vašeho týla. S hrozivě vytrčenými drápy, rozježeným peřím a hrozným křikem se brhal proti každému, kdo se odvážil na jeho smetiště. Šla z něj hrůza, ale byl se svým mohutným hřebínkem i duhovými pery odvážný a krásný. Kohout mi zkrátka k venkovu patří, ale chápu, že jsou i tací, kteří k němu mají výhrady, tedy pokud není na víně. Kohout je stvoření, které příroda obdařila nejhoršími mužskými vlastnostmi. Pýchou, sklonem k poligamii, primitivním erotismem a tím zlozvykem upozorňovat celé okolí, které by ještě mohlo klidně spát, že on se již probudil. To tvrdí francouzská herečka Anne-Marie Carrière. Zamáčknout kohouta se vám na rozdíl od budíčka asi nepovede. Tak často před zrcadlem konstatujeme, že se ráno díváme na svůj obličej, který vstává o 2 až 3 hodiny později než my, ale berme to tak, jak nabádá filozof Arthur Schopenhauer. Každý den je malý život, každé probuzení a vstávání je malé narození. A tak poprosím mistra zvuku Pavla Choura, aby zjistil, zda budík zbudil v 6 hodin ráno i přítele doktora práv obojího, Reného Příhodu, ale on mládí i muzikanta a komponistu, který z mých písmen udělal noty a takhle to dopadlo.

Už více než 400 let před naším letopočtem odpověděl slavný čínský filozof Konfucius na otázku, co by dělal, kdyby se dozvěděl, že bude konec světa. Šel bych a zasadil mladou jabluňku. Ten, o kom teď bude řeč, byl stejného ražení. A ví už, jaké odrůdy je ta jabloň v nebeské rajské zahradě. Patří mimo jiné k těm, kteří mají zásluhu na tom, že 20. října slavíme Den stromů, a to i v České republice, podobně jako v dalších více 40 zemích světa. Stromy se slavnostně a společně vysazují na mnoha místech nejrůznějšími ochranářskými spolky, školami i jednotlivci. A představte si, že vlastně naši anketu Strom roku České republiky v roce 2011 převzali i ostatní státy a oslavují tam Evropský strom roku. Tak ten úvod o stromech je mi velice blízký a původně jsem si ho chtěl nechat až na ten říjen. Ale dnešní nahlédnutí do stránek historie začnu totiž konstatováním, které mi srdce zarmoutilo. Do historie v noci na čtvrtek už nenávratně vstoupil kamarád, kolega, dobrojitrník, spisovatel, publicista, dlouholetý ředitel Pražské botanické zahrady, vědec, mezinárodně uznávaný botanikus a báječný kamarád Václav Větvička. Nomen omen, protože na téhle větvičce zrála jablíčka moudrosti, o kterou se na rozdíl od jiných uměl rozdělit. Rozhlasový vláček jeho neskutečných vědomostí nás v dobrých jitrech vezl touhle krásnou zemí, kterou Václav miloval a ve které byl všude doma. Trochu měl něco společného se Zdeňkem Málerem. Moudrost a úžasné informace v každé větě. To se nedalo nikdy ani zapamatovat, ale naskočilo to v paměti jak kamínek do mozaiky, když to téma šlo kolem. Člověk měl pocit, že on zná každý kámen a ví úplně všechno o každé žoužili, co na světě roste. Málo kdo ví, že měl dva mobily. Jeden, který nikdy nevypínal, to proto, aby mohl pomohl s určením byliny a případně jejího jedu, který ochutnalo třeba o prázdninách zvědavé dítě. A myslím, že pár životů také jako konzultant toxikologického informačního střediska Všeobecné fakultní nemocnice v Praze tím zachránil. Jak je mým zvykem, já nebudu moc rozvádět životopisná odborná data, ale naskakují mnoha z těch přemnoha setkání, třeba pod starou lípou u špatných na farmě v Bílsku, na stole kozí sýr, chleba, víno a Vašek všechno blaženě komentuje nějakou příhodou. Tehdy tuším přišla na svět i tahle básnička. Pod vaší starou lípou prý sedávají bozy. Blaženě hmouzí očka a jedí váš sýr kozí. Chuť vína na jazyku, vzdálenost k nebi měří. Čas voní pohodou a krásně se mu věří. A podobné to s ním bylo u Kubátu na Benecku, na zámku ve Štiříně nebo na majovém setkávání dobrojitrníků, kde vznikla i básnička, kterou měl jak vím rád. Pohrává si krásná žena s vtipnou slovní hříčkou, touží býti políbená v máji pod větvičkou. Zatímco já v jeho botanické zahradě objevoval obrovský výstavní letín, on mě pak obvykle zavlekl k nějakému nevzhlednému pouštímu sukulentu a tvrdil, že tohle je ta nejúžasnější rostlina, kterou tam má. Stejně tak ale vzdával hold lipovému květu, hezvánku či mateří roušce. A nejedno arboretum přežilo díky jeho znalostem, pomoci a úsilí. Vašek byl samorost, ale rovnej, skromnej, chytrý chlap. Měl laskavé srdce a tím pádem i smysl pro humor. Když jsem si nevěděl rady s mechem, který mi žere trávník na zahradě, utěšoval mě slovy. Hele, mech nikdy nepřemůžeš, ber to tak. Je zelený? Je. A o to ti přeci jde? Nevím přesně, kolik knížek Václav napsal, ale vím, všechny vás zaujmou. Jsou úžasným záhonem pěknosti na zahradě jeho vzpomínek. On měl v sobě něco čapkovského. V zámeckých zahradách by vám řekl, proč buchtovník voní po buchtách, ale i to, jak se tam dostal ten platan javorolistý, lijovník tulipánokvětý či sekvojovec obrovský. Jednou jsem byl pozván Vaškem Větvičkou na křest jeho další knížky. Já na to malem zapomněl. Do domu knihy na Václavském náměstí jsem přišel na poslední chvíli. Dal si kávu první pomoci a najednou jsem zjistil, že nemám žádnou gratulaci, která se od kmotra čeká. No tak pak z toho na místě vzniklo tělech pár řádek, chvála Větvičky.
Prý dřevo je základ papíru, tak díky bože díky za větvičky, za slova šitá na míru, bytá jak pingpongové míčky, za slova moudrá, která hladí, ať pod dubem či za dubem, je v nich i naše věčné mládí, budou tu, až my nebudem. Ač trochu sichravo je dneska všude venku, větvičku chvalme, ať hlasitě či tiše. Na zdraví z hůru mu pozvedneme sklenku, ať mu to pořád, pořád pěkně píše. No, knížka jeho života, která se před pár dny uzavřela, má 88 stránek. Milej Vašku, za každou díky. V hrebáři času se ta setkání s tebou už mění na pěkné vzpomínky. Ale kdo by si mohl psát víc?

0: Matéi. Tuhle písničku hrál Hradišťan Václavovu mozanskému sousedovi Luďku Munzarovi i v Národním. Ale stará moudrost radí, že bychom neměli dělat účet bez hostinského, a když kolegu Dobroji Trníka Václava Větvičku tu s láskou a úctou připomínáme, měli bychom nechat na rozhlasovém záhonku sklíčit i semínko jeho hlasu. V debatách při našich setkáváních jsme často procházeli naší krásnou zemí, o které Vašek věděl kde co. A obával se o ní. Jako vědec věděl, jakou zkázu mohou třeba v přírodě způsobit větrné elektrárny. Říkal, kdy už ti neodpovědní pochopí, že peníze se nedají jíst. Mluvili jsme třeba o ceně starých topolových či olšových alejí, zámeckých parků, stejně jako o statečnosti a užitečnosti solitérů. A člověk hned dostal chutít a zasadit svůj strom. Povídali jsme, jak na dlani naší krajiny můžeš číst nespočet vzkazů historie. A ono to vyprávěl tak trochu s nepilovskou hravostí, ve které vás vždycky něco upoutá. Příběh, myšlenka, nebo před časem, jak pěkně připomněl i Robert Tamchina, pouhé slovo.
1: Totiž to bylo takhle. Na ten nádherný Rokštejn jsem si našel cestičku z Panské Lhoty, to je asi 4 nebo 5 kilometrů od Brtnice. Na konci vesničky jsem zaparkoval borůvku, své staré autíčko, a vydal se ke hradu dolů, do údolí, krásným lesním kaňonem plným kapradin, tlejícího dřeva, mařákovského příšeří a se studánkou, co k ní ptáci laně chodí pít a co by se sám od ní nejraději ani nehnul. Pak jsem se vrátil k borůvce a uplatnil takový svůj dosud nepublikovaný a nepublikovatelný zvyk. Asi to znáte. Lidé, kterým se někde zalíbilo, si jaksi předplácejí možnost se do takového místa vrátit tak, že třeba hodí do zámecké studny, do potůčku nebo například do pramene Vltavy na Šumavě drobný peníz. Já, který jsem strávil půl života na exkurzích v přírodě, mám stejnou touhu a stejná přání, jen nikam neházím drobné. Za to se, a teď vy citlivější zavřete uši, za to se tam někde v koutku, je ve mně něco ze psa, prostě si to podepíšu. Na to ovšem nemohu držet v ruce diktafon, to dá rozum. Já si totiž vůbec nic nepamatuju, a tak si musím hned, jak něco vymyslím, to zaznamenat, jinak je všechno beznadějně už za 5 minut pryč. A tak se milý diktafon položil na střechu borůvky, nad místo spolujezdce.

desku, diktafon na obvyklém místě nebyl. Nebyl ani vedle a na první pohled ani vzadu. Nezbylo než zastavit a dojít se podívat, jestli jsem ho nedal do kufru. Ale to už mě oblévalo horko, protože jsem si vzpomněl, jak jsem ho položil na tu střechu. Vystoupím a spadla mi čelist. Ve starší literatuře v takových případech obvykle stávalo nastojte. Diktafon ležel přesně na tom místě, kam jsem ho před těmi 10 kilometry položil. Uznejte, že to je malý zázrak a že mě ten pánbůh musí mít rád. Kdo si někdy něco nechal na střeše auta, ví, o čem mluvím.

Také my se projdeme inspirováni skupinou Buty prázdninovou krajinou, kde rybníky mají hladinu jak zrcadlo. Nevím, zda jste šlápli bosou nohou do trávy, abyste zjistili, zda je rosa hojná a tudíž bude hezky. A když bude, tak akorát pod mráčkem hledáte, na který zámek či hrad si vyšlápnete. Tam si pak poslechnete průvodce, který vám sdělí, že zámek pochází ze 16. století, kromě té kašny, kterou právě stavějí, takže bude ze století 18. Ale vy si stejně budete asi pamatovat hlavně půvabnou průvodkyni. Vlasy jí voní po heřmánku, v ruce jí svazek klíčů zvoní, blůzka je střechou svatostánku a já mám oči jenom pro ní. Račte si obout papuče, průvodkyně má krásné nohy. Vklouznou tak do mé náruče, šeptám jak z návštěvníků mnohý. Hrady a zámky se v hlavě melou,

zvěží nedohodovník síní, však tuhle prohlídku si celou. Jdu do ložnice s průvodkyní. Zde původní postel s nebesy, kde spaly dámy v polosedě, by nepřišli o své účesy. Zde kost, co zbyla po obědě. Zde hradní pán tajnými vrátky chodíval v noci za komornou, však jednou nevrátil se zpátky. Spletl si dvířka s hladomornou. A tímhle mečem máchal kat. Kdo se ho dotkne, se s ním shledá. Jenom se račte klidně ptát, proč pak jste paní náhle bledá. Tak klopítáme historií, padají mosty, jména, data. A ze všech dojmů, co v nás žijí, je vůně vlasů rozevlátá. Teď tím myslím tahle básnička, která se Vaškovi vždycky líbila, znovu aktuální. O prázdninách a dovolených se totiž můžeme na vlastní oči přesvědčit, jak je ta naše země krásná. Ať v ní zajdete na kteroukoliv světovou stranu, objevíte kout jako obrázek, který si pověsíte na stěnu srdeční a je vám s ním pak už pěkně po zbytek života. Objevíte všude také spoustu báječných, moudrých, slušných a šikovných lidí, takže ten svět najednou není úplně bez naděje. A jak napověděli verše v úvodu, prázdniny jsou samozřejmě dobou, kdy sebe i své potomky daleko častěji než jindy voníme po památkách a setkáváme se s historií. A já myslím, že to je velice dobře, protože si uvědomíme, jak má tahle naše zemička bohatou minulost. Při přípravě na dnešní vysílání jsem kdysi zjistil, že je celkem evidováno asi 40 tisíc nemovitých kulturních památek, co jsou hrady, zámky, kostely, kláštery, ale také i lidová architektura, technické stavby a další objekty a téměř 49 tisíc movitých kulturních památek. Pro pořádek jednoduše řečeno jsou to takové, které je možno přemístit, například umělecká díla nebo sochy, a nebo pokladní. Ty hrady a zámky bývají obvykle hospodářským i kulturním centrem kraje a umožňovaly srovnání s tím, jak si žijeme my a jak žili naši předkové. Máme i největší hradní komplex na světě a zde pak víte, který to je. Ano, Pražský hrad. Příběhy těch míst jsou většinou i zrcadlem historie naší země a příjemné je, když nemáte z těch státních i soukromých památek pocit, že jsou to jen mlýnky na peníze. Takže když jimi procházíte, aniž tušíme, vdechnete aspoň na chvilku třeba i mimo děk, atmosféru místa i doby. Mnohde k tomu vycházejí vstříc kostýmovaným doprovodem. A tak se vždycky trochu zastavím a zasním svou uchvátanou dušičku, postavy z obrazu ožijí a fantazie mi rozehrává představy i situace jako v románu. Ale, jak bylo zmíněno, když je těch navštívených památkových míst víc, přiznejme si, že když nejsme zrovna znalci historie, z těch jmen a letopustných dat, která jsou průvodci povinností nabídnout, máme v hlavě posléze guláš. Ale zajímavé je, že si pamatujeme zdánlivě všední informace vonící životem. Záletnou komornu Elišku, renesanční obrození zajíců, kteří mají dohromady tři uši a přece žádnému ani jednu nechybí, Kutrolov, starověkou láhev s více hrdly, obvykle z lesního skla, která při nalévání vydávala taková žertovné zvuky, nebo co byla a jak vypadala hřivna a podobně. Ta atmosféra v nás vždycky alespoň trošku zůstane. No a zdali pak si vzpomenete, že jsem se opravdu před lety ptal, jestli pak víte, co je a jak vypadala taková ta hřivna. Ještě si tak člověk vzpomene, že se tím ve středověku platilo, ale encyklopedie uvádí, že ten název pochází ze staroslovanského grivna, což byl náhrdelník nebo nákrčník. Ale v muzeu v Týně nad Vltavou jsem žasl nad tím, že jsou to také kovová žebra, asi taková, jaká nám tvoří hrudní koš, a mají tam pěkný svazek, hřivna stříbra. A i to by bylo po Plužních dvorů. Přiznám se, že já žádné léto nevynechám návštěvu jihočeského zámku Kratochvíle. Když jsem ho ještě hluboko v minulém století navštívil, prvně byly v něm složeny pytle s hnojivem. Ale já si pamatuju jiné uvítání. S přítelem malířem a kunsthistorikem Petrem Tamchinou jsem těch hradů a zámků pár projel. Dokonce jsem přespal i na pohádkové Červené lhotě, na věži v Telči, vyslechl spoustu úžasných historek. Ale ke Kratochvíli jsme přicházeli jednou horkou srpnovou neděli večer. Nebe už bylo tmavě fialové, zářily první hvězdy, jen sem tam tíkl pták
A když jsme byli asi v polovině té svažčité cesty k bráně, zámek se náhle celý nádherně osvítil a v ústrety nám zazněla nádherná Gounodova hudba, protože tam pan režisér Weigl točil Fausta a Markétku. Posadilo nás to doslova na dláždění a má romantická duše se tam okamžitě zabydlela. Tenhle kousek v pravdě malebné historie osloví každého a rád se tam vrací. Je to, jako by návštěvník využil toho, že si panstvo vyjelo do obory nahon a on si mohl projít zámek v jejich renesanční době. Někdo si odnáší v duchu obraz bohatě prostředného jídelního stolu, slavnou štukovou výzdobu, a nebo přitom někoho uchvátí zdejší zahrada plná bylinek, masatíka při ve vodním příkopu, protože zkrátka ten zámek je plný života, plný příběhu a je tu moc pěkně. A když pak doma usínáte a na plátně voňavého večera si promítáte pročící den, v duchu jste třeba zámeckou paní a slyšíte pod okny loutnu žebravého studenta, anebo jste s Valdemarem Matuškou na Karlštejně a snažíte se odhalovat lidská tajemství otce vlasti.

0: František Novotný a nedělní Dobré ráno.
1: Na dvojce a pohodě.
2: A jestli pak víte, co dělá klopkas, zubák, cidič, člunkas, nástěnkas nebo zubák? A čím se živí? Ještě tak toho nástěnkáze ze školních let byste mi nejspíš nabídli, ale byli byste vedle jak ta jedle. Všechno jsou to totiž ruční hoblíky, takže se živí lidským potem a dřevem. Dnešní moderní elektrické hoblíky už hlavně tím dřevem. Já jsem těch názvů našel celkem 16 a nejvíce mi líbil kocour a macek. Kocour si myší nevšímá a hobluje drážky a macek, kterého mnohdy jeden člověk neunese, rovná velké desky. Takže není divu, že si těch pomocníků truhláři vážili. Ať už to byli stoličníci, lavičníci, kolebečníci, postelníci a další odbornosti. Na Moravě je dokonce opěvovali lichotnými slovy. Lepší můj hoblíček než sedlácké volky, když si ho nabrůsím, jde mi po volky. Ty sedlácké volky ze znici zabiju, ty moje hobličky ještě mě přežijou. Hoblíček a pilka, to je má špacírka, když si jich pobrůsím, jdu mi spolehínka. No a prázdniny nebo letní dovolené, to je samozřejmě i intenzivní čas chalupářský, ve kterém si zatruhlazil i báječný spisovatel a vypravěč František Nepil.
3: Už Darwin a Komenský žádali, aby se každé stvoření vyvíjelo od jednoduššího k složitějšímu. I nastávající řemeslník. Ten uřízne nejdříve polínko, pak tomu přiteše špičku a je z toho kolík. Tak dobrý kolík, že se dá zatlouci i do země. A tím svého tvůrce utvrdí, že by dokázal něco lepšího, kdyby chtěl. Třeba kus nábytku, třeba lavičku pod strom. Příští neděli si přinese několik čerstvých prken. Tak čerstvých, že mu čvachtají v rukou, když je nese z prodejny a když je začíná hoblovat. Prkno na lavičku se musí totiž ohoblovat, že ano? Jinak si člověk sedne a vrazí si třísku do prstu. K hoblování potřebujete správný hoblík, pořádný stůl, svěrku neboli upínák a spoustu špalíčků a kolíků, kterými budete klínovat stůl, abyste s ním při hoblování neujel k sousedovi. Na stůl si upevníte prkno, vezmete hoblík, na hoblík klepnete zpředu, klepnete na něj ze strany a zhora, zabrnkáte si palcem na želízko jako na strunu kytáry a ještě to není správně nastaveno, ještě není správně naladěno. Ještě jednou buch, buch, buch, ťuk, ťuk, ťuk, klep, klep a zase brnk, brnk a slyšíte to? A takhle to správně zní, teď můžete začít hoblovat. Plivnete si do dlaní, zaberete, z hoblíku vytryskne nádherná bílá hoblina a najednou hrc. Že to želízko je moc vystrčené ven. To se ví, že je. Podívejte se, jaký zub vykouslo do prkna. Kde je kladívko? Klep, klep, ťuk, ťuk, bác, bác. Brnk, brnk. Teď to vypadá líp. Želízko se kapánek schovalo, zaberete a hoblík pro změnu nesebere ani třísku. Fix námol, to je nějakej čulisnej hoblík. Klep, klep, ťuk, ťuk, bác, bác, želízko povylezlo, hrc, další zub v prkně. A tak klepáte a ťukáte do hoblíku ze všech stran, želízko vylézá a zalézá, ale vždy víc, než by mělo, to není hoblování, vždyť to prkno ohlodáváte jako bobr kanadskou jedli. Teprve při slunce západu prkno zbělá, teprve pak je jakž takž ohlodané, ale za tu cenu, že jste otloukl hoblík až k neuvěření, stupil želízko a že se vám rozvrzal a rozlezl stůl, co vám sloužil za ponk. Ovšem proč? No protože jste neměl ten správný hoblík. To přece nejde koupit ten první, co vám padne do očí. Hoblíků je, jen si to spočítejte. Je hladík, je macek, potom uběrák, cídič, člunkář, páskař, klopkař, držkovec nebo žlápkovec nebo falcovník, potom koutník, polodrážník a římsovník, i zubák je. A co máte vy? Vy máte akorát hoblík. Měl jste si nejdřív koupit nějakou příručku o tom, jak se co dělá. Z knížek se dozvíte věcí, tam se dočtete spoustu zajímavostí. Například, že u nás roste nejenom smrk. Smrk víte, smrková prkna jsou. I borové fošny někdy jsou. Ale u nás prýroste i jasan, dub, javor a modřín, douglaska, jilm, vas a cer. A cer, že se dá použít na lecos, ale nehodí se na pivní sudy. Vidíte ještě, že jste začal dělat lavičku a ne pivní sudy. A tak si na základě toho zajdete do stavebnin a panu vedoucímu řeknete, že potřebujete dřevo, ale ne smrkové ani borové, ale něco jilmového, něco javorového a několik trámků z osiky na krokvičky. A pan vedoucí řekne, moment, vytočí telefonní číslo a za pár minut přijede útulná sanitka s dvěma chasníky, co vás obléknou do svěrací kazajky a odvezou k myslivečkům. A tam si v klidu rozmyslíte, jak budete v neděli letovat konév.

0: Ty rybky tady neplavou náhodou, protože já vás teď zavedu k Berounce za Otou Pavlem, protože mým dnešním prvním vzácným a milým hostem je spisovatelka, básnířka a publicistka Jaroslava Pechová, které přeju to nejpěknější dobré jitro, ale tentokrát tuším do Olomouce, viď?
1: Františku, moc tě zdravím a zdravím i posluchače. A tentokrát opravdu do Olomouce, protože jak by řekl můj tatínek, že bydlím pozadím, že sedím pozadím na dvou posvíceních. A to je v Praze a v Olomouci a dnes jsem zrovna v Olomouci. A moc vás pozdravuju z té krásné Olomouci.
0: Děkuju. Jarko, některé ty tvoje knížky a pohádky jsou samozřejmě součástí Fondu Českého rozhlasu. A například Zpáteční lístek do posledního ráje od Oty Pavla. A z té mi bylo jasné, že Berounka je také důležité místo na mapě tvého srdce. Ty jsi Otu Pavla znala?
1: Tak Františku, to teď se budeš divit, jestli jsem ti to někdy nevyprávěla. Já jsem Otu Pavla viděla jednou jedinkrát u Berounky a to jsem mu ještě u toho plašila ryby. A jestli se s tím můžu svěřit, tak vám to rychle povyprávím. Já jsem k té Berounce chodila od malička. Byla to taková magická řeka, která mě lákala a já jsem tam tehdy šla už na podzim. Nebyly tam žádný turisté ani chataři a teď jsem šla. V tu dobu zrovna vyšla knížka Odnezvala oči milenek a já jsem si tam tak šla, recitovala jsem si a najednou vidím rybáře. Vedle rybáře hořel ohýnek a ten rybář mi k tomu ohýnku pozval. Já jsem si tam tak sedla, povídala jsem si s ním, teda spíš jsem povídala já než on. A když jsem se pak zvedla a odcházela jsem, tak on mě řekl, tak jsem si vám ani nepředstavil. Já jsem Pavel, Ota Pavel. A potom mě padl mu zrak na tu moji knížku a zvedl obočí a zrecitoval s Bohem a kdybychom se víc už nepotkali, bylo to krásné a my už jsme se nikdy nepotkali, ale já jsem potkala všechny jeho knížky a zvláště ty od Berounky, ty miluju a jsem ráda, že Ota Pavel je dvorní spisovatel mého rodného kraje.
0: No je to krásný. A vlastně, ale znala jsi se aspoň s Bufákem, s bráchou, ne?
1: No já potom po mnoha letech jsem chtěla vzdát hold tomu už tehdy velmi známému Otu Pavlovi a napsala jsem k jeho nedožitým narozeninám Zpáteční lístek do posledního ráje Oty Pavla a při té příležitosti jsem se poznala s celou rodinou, ale tak intenzivně, že Hugo, nejstarší brácha Oty Pavla, mi pak oficiálně někde prohlásil jako svoji dceru. A já jsem se setkala s celou rodinou, všechny jsem znala, všechny tři jeho syny. Taky jsem se seznámila s Arnoštem Lustigem, protože to byli kamarádi. Ota Pavel o něm říkala, že Arnošt je jeho třetí brácha, i když na to nemají razítko. A ta knížka už vyšla 7x a já jsem přesvědčena, že díky tomu taky, že právě Arnošt mi k ní napsal doslov a potom fotografie v té knížce mě udělal Milan Richter moc a to byl fotograf, který nádherně tu řeku dokázal zachytit v kterémkoliv ročním období. Takže ta knížka zřejmě čtenáře hodně oslovuje, protože už opravdu vyšla loni před Vánoci po 7. A to jsem teda moc ráda. A byla jsem nesmírně ráda, že ji natočil rozhlas a že Honříček Čenský namluvil a dělá radost lidem dodnes.
0: Hej, kdyby si měla třeba toho Otu Pavla a jeho psaní vyjádřit dvouma větama, podařilo by si ti to, nebo třema?
1: No, Ota Pavel miloval lidi. On nebyl úplně zdravý a přesto psal o obyčejných lidech. A proto si myslím, že ty jeho knížky jsou nadčasové. A já nebudu si vymýšlet, když už to za mě vymyslel právě Arnošt Lustig a ten vždycky říkal, že Ota Pavel byl básník píšící prózou.
0: Krásně řečeno. Mimochodem, já jsem se díky Arnoštovi potkal s dalším bráchou od ty Pavla s Jirkou. To zas byl antikvárník bezvadnej.
1: Ano.
0: No a ten Jirka mi jednou říkal, čověče, já jsem dostal takovou prýma lekci. Byli jsme s Arnoštem v nějaký společnosti a tam on mě představoval a já jsem mu pak říkal, hele, musíš říkat, že jsem Jiří Pavel, bratr od ty Pavla? On říká, chceš, abych říkal, že jsi Jiří Pavel, ale nejsi bratr od ty Pavla. Takže jako bylo to bezvadný, Ota Pavel dal vlastně jméno krajině, kterou teď často o prázdninách putuje i řada poutníků. Jarko, milá, já ti děkuju za to, co jsi napsala a že jsi dneska stávala spolu s námi a vinču co nejčastěji zlatou rybku pohody na háčku toho letošního milostivého léta. Děkuju.
1: Františku, není zač, ráda jsem si s tebou popovídala, ráda si vždycky s tebou popovídám. A musím tě říct, že ty jsi taky básník píšící prozou.
0: Ach, ježkoj zraky, děkuju pěkně. Pro mě to je velikánská úklona. Jenom krátkosti, chystáš si něco nového?
1: Tak víš dobře, že já ráda se věnuju dětem, takže teď mám rozepsanou knížku, pohádkovou knížku pro děti, měla by být někde z okolí Náchoda. Pak mám rozepsanou knížku, která se jmenuje Děkuji, že vás mám a je to o mých přátelích. A
0: dobře.
1: Doufám, že tam taky budeš, protože ty jsi historky.
0: Ježkovi zraky, velká čest, děkuju. Tak děkuju, že tě máme a všecko dobré.
1: Všechno dobré přeji tobě, Františku, a posluchačům a jsem ráda, že aspoň na dálku jsem se dneska s nima mohla potkat a že těším se, až se kterými potkám na besedách. Mějte všichni krásný, hezký den.
0: Děkujeme.

Čas chutná jistotou, jak upečený chleba. Sekáči rozlomený na mezi pod jabloní. Pole se loučí s obilím, když už to bylo třeba. A douška mateří mi mezi prsty voní. Ach, kde pak je ta jabloň? Kde je její vlídný sníh? V klíně sudiný žbán, dech letních horkých mezí. Kde našel jsem i ztratil střebíček popelčin. Zbyla jen vůně prázdnin, co v srdci stále vězí.

0: Bylo 7 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Pražská nemocnice Bulovka pečuje o ženu s podezřením na nebezpečnou nákazu. Vrátila se z Ugandy. Část Národního parku České Švýcarsko na německé straně Saské Švýcarsko zůstává po silné bouřce stále uzavřená. Počasí bude oblačno až polojasno, ojediněle přehánky a teploty většinou do 30 stupňů. Zprávy přináší Naďa Procházková. Dobré ráno. Pražská nemocnice Bulovka pečuje o ženu, která se vrátila z Ugandy a je u ní podezření na vysoce nebezpečnou nákazu. Původně ji přijali lékaři ve fakultní nemocnici v Hradci Králové. Odtud ji zdravotníci za pomoci hasičů převezli na specializované pracoviště v Praze. Záchranné složky mají v takových případech jasně rozdělené funkce. Zásah popsal mluvčí hradeckých hasičů Radek Mencel.
2: My jako hasiči jsme okolo té ambulance příjmové vytyčili nebezpečnou zónu, připravili jsme tam dekontaminační stanoviště a pomohli jsme s transportem té pacientky v bioboxu, ve kterým je převážena do sanitního vozu.
0: Pražská nemocnice Bulovka je na podobné případy vybavená. Ženu hned přemístili do speciálního izolačního boxu. Jestli se nakazila například ebolou nebo jiným typem krvácivé horečky, ukážou testy specializované laboratoře v Německu. Podle primářky kliniky infekčních nemocí Hany Roháčové nemá pacientka kromě horečky žádné další příznaky a může tak jít o běžnou infekci. Po silné páteční bouřce zůstane uzavřená část německého národního parku Saské Švýcarsko. Pohyb v oblasti kolem městečka Ráten je pořád životu nebezpečný, uvedl to zástupce národního parku.
3: Daniel Thoman z Národního parku Saské Švýcarsko řekl středoněmeckému rozhlasu, že v pondělí začnou odklízecí práce. Turisticky oblíbené městečko Ráten leží v části parku vzdálenější od českých hranic. V této oblasti dál hrozí podle správců pád stromů a proto jsou uzavřené i hlavní přístupové cesty, které hlídá policie. Páteční bouře poničila asi 25 hektarů lesa, ale taky nepřežil 38-letý výletník, na kterého spadl strom a tři lidé jsou vážně zranění. Bouře byla podle správců parku krátká, ale o to intenzivnější. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
0: Zaměstnanci pražského dopravního podniku stočili ze tří včelstev na střeše vozovny ve Vokovicích 110 kg medu. To je skoro o 60% víc než loni. Med pochází převážně z nektaru nazbíraného včelami v nedaleké přírodní rezervaci Divoká Šárka, říká mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková.
4: Včelařský projekt dopravního podniku vznikl z iniciativy zaměstnanců vozovny Vokovice, kteří se o včelstva starají ve svém volném čase. Po skončení hlavní sezóny nyní probíhá příprava včel na zimní období.
0: Památník v Letech u Písku dnes připomene oběti romského holokaustu. Muzeum romské kultury tam od 16 hodin pořádá pietní program a archeologickou přednášku o historii bývalého koncentračního tábora. Návštěvníkům ji představí archeolog Pavel Vařeka.
5: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Bude oblačno až polojasno, ojediněle přehánky, hlavně na horách. Teploty 25 až 30 stupňů, na jihu Moravy až 32, na horách kolem 20. Foukat má slabý, na Moravě mírný severovýchodní až východní vítr.
1: Doprava.
0: Na dálnici D5 z Rozvadova do Plzně za odbočkou na Stříbro vyšetřují nehodu na kilometru 170. Osobní auto srazilo zvěř. Počítejte s možným omezením a raději zpomalte, je to kilometr 117. V Liberci na silnici 14 do Vratislavic nad Nisou havarovalo osobní auto. Stojí u železniční zastávky Rochlice a čeká na odtažení. Dejte pozor na pohyb lidí na vozovce. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy, s vámi František Novotný.
6: A ten tu se rád vítá i do druhé hodiny dobrého jitra, první srpnové neděle, všechny posluchače Dvojky Českého rozhlasu a připojené sesterské stanice Pohoda. Na velkém voze severka se veze, zavoní seno z posekané meze, srpnové létavice plní všem tajná přání, žár tiše léta spí, uprostřed něžných dlaní. Tak ať už nás posloucháte ve městech nebo na vesnici, na chalupě, v karavanu, hotelu, na houseboatu nebo ve stanu. Vítejte do nového dne. A když jsem zmínil to stanování, tak mám rád historku, jak slavný detektiv Sherlock Holmes a věrný Watson si vyjeli jednou v létě na výlet do přírody. Večer unaveně ulehli do stanu a v noci detektiv pomocníka probudí otázkou. Drahý Watsone, vidíte ty jasné hvězdy? Co z toho můžete vyvodit? No to nám jasně říká, že zítra bude krásné, suché počasí. Ne, Watsone, je to mnohem jednodušší. Znamená to, že nám někdo ukradl stán. Ale přesto bych se doktora Watsona zastal, protože podle starých pranostik měl pravdu. Mezi přírodní barometry patří například pavouk křižák, takže stálou povětrnost budeme mít, když se skrčenýma nohama pokojně uprostřed pavučiny sedí. Jakmile má nožky jakoby ke skoku připraveny, parno a bousku můžeme čekat. A rosničky jsou známým barometrem, ale málo kdo ví, že když se na povrchu vody nepokojně ukazuje pisko z bahení, neboli čík, a zmítá sebou ve vodě jako had, bude deštivo a větrno. Ale pokud není k dispozici piskos, spokojme se s předpovědí meteorologů. A hlavně, ať se mraky mračí sebevíc, nenechme se promrzeti, protože znáci života dobře vědí, že i za těmi nejčernějšími je schováno sluníčko. Srpen už na mnoha místech ostříhal krajině zlatou kštici obilných klasů na ježka. Pluhy nabídly melír podmítnutého strniště a včesali do polí hluboké pěšinky nově vyoraných brást. Ale když se ohlédnu paměti, je to nádherný film o světě, ve kterém pro nás bylo všechno, jak má být. A víte, že jsem rád, že jsem zažil i ten čas, kdy ženci vyšli do polí, kdy jsme na mezi pod stromem upíjeli ze džbánu a z ubrousku v košíku voněl prázdninový chleba?

Tak teď se snažíme dovolat mého dalšího hosta, ale protože se to nedaří, tak si postavíme jednu chaloupku, a to díky odpovědnému Chasníkovi, kterou na obrozeneckou písničku, kterou otextoval vlastně, dá se říct, poslanec dvou sněmoven, knihovník Národního muzea, básník, padělatel Liška Počita, byl to, jak bože můj, z toho zmatku vidíte, no zkrátka, chaloupku postaví Honza Nedvěd.

0: No tak to je noční můra a dá se říct taky život živého vysílání. Od rána božího v hlavě mi leží písnička, kterou dnes v rádiu hráli. Vlastně je o tom, jak ten čas běží. Jivní hlas maminky, když jsem byl malý. Já, když jsem byl kluk, tak lidové písničky byly samozřejmou součástí rodinného repertoáru. Nevím, jak je to dneska, ale kdykoliv jsme někam jeli s partou nebo s dětmi, vždycky jsme v autě cestou nebo ve vlaku, tak jsme zpívali. I v současnosti, když hrajeme třeba u špatných kanastů, tak si zpíváme hlavně lidovky. Tak nějak to samo přijde. Řada z nás má ze zpívání osty, že nemá hudební sluch a znělo by to falešně. Ale jeden báječný muzikant, člověk, který zasvětil naší lidové písnice celý život, mi to vyvrátil. Nikdo nespívá falešně, komu to v srdci čistě zní, říkal. A s lidovou písničkou je nám líp na světě. Je v ní příběh, radosti i smutky voní člověčinou. A ten člověk se jmenoval Pavel Jurkovič. Byl to český hudebník, zpěvák, skladatel, pedagog a popularizátor lidových písní. A na jeho tváři nikdy nechyběl úsměv. A teď v srpnu by se dožil 93 let. A byl ze stejného těsta jako můj dnešní druhý host, který v Dobrém Jitru není nováčkem a kterému se přeci jenom z nám podařilo se dovolat. Ten člověk je taky nasáklý muzikou ve všech podobách, skládá, hraje, zpívá, diriguje, režíruje, zkrátka Dobré Jitro přeju Jaroslavu Krčkovi.
1: No, Dobré Jitro.
0: Jaroslave, vy jste se s Pavlem Jurkovičem dobře znali.
1: Byť? No, to víš, že jo.
0: Jak na něj vzpomínáš?
1: Jsem se s ním seznámil tak někdy v 70. letech při natáčení v Suprafonu, kde jsem působil jako hudební režisér. On býval členem pražských madrigalistů a byl tak pro všechno, jak si to tam už vlastně poznamená. Zpíval, hra, tak to schopil, kterým tenkrát no, hrávání a také máme rád.
0: No, jak slyšíte, ta technika nás přece jenom zradila. Nedá se nic dělat. Já ten příběh náhodou znám, protože to bylo tak, že jednou přijel do Československa tehdy ještě náš krajan z Ameriky a marně scháněl nějakou desku s lidovými písničkami, kterou by přivezl domů. A stěžoval si vlastně přišel na Suprafon, ředitel Suprafonu, zavolal Jardu Krčka a zavolal taky i Pavla Jurkoviče a říkal, pánové, prosím vás, dejte dohromady nějaký lidovky, my to natočíme, aby to mohl ten člověk odvést sebou do Ameriky. Ale opravdu tihleti dva lidé společně sedli a snad během jednoho týdne, než ten člověk odjel, vznikla tehdy deska unikátní, vlastně sbírka lidových písniček, kterou měl na svědomí tu desku právě Pavel Jurkovič a Jarda Krček. No a my jsme tu desku, vlastně ty písničky jsme objevili a tak si je teďko můžeme zahrát, teda aspoň jednu z nich. Máme tu jednu, já Jardovi poděkuju za rozhovor, je nám líto, že technika prostě jsme v jejich rukách. No, takže my jsme vybrali jednu a tak si to třeba zkuste zaspívat, jestli si na ní ještě vzpomenete spolu s námi.

To byli Jaroslav Krček a Pavel Jurkovič. No a co říkáte letošnímu létu? Sluníčka je buď moc, nebo málo, račte si vybrat. Obilí podle předpokladu zezlátlo, kukuřice se zelená, srdniště hnědnou prvními podmítkami a na nebi se objevují hvězdopádné kupy. Sem tam zařmí a na rozpálenou pánvičku ulic dopadnou dešťové kapky. Ještě tak ty houby, kdyby začaly víc růst. Léty si můžeme pyšnit nejen my lidé, ale i stromy a kalendáře. A když je někdo léta hrubého, má podle rčení obhroublé způsoby a mravy. Někomu léta jdou, tedy stárne, někomu můžeme léta koupit, tedy prohlásit ho za plnoletého, někdo může od té chvíle léta svá počítati, tedy měl velké štěstí, jako by se znovu narodil, ale nejlepší zjištění je, že většina z nás je po celý život v nejlepších letech. A někdy dokonce zjistíte, že nejsme seniori, ale recyklovaní puberťáci. Srpen je doba, kdy se zrno loučí s kláskem, kdy vesnicemi našich předků znělo naklepávání srpů a s ostřím kosy si natěšeně vyprávěl namočený karborundum brousek za korunu kousek. Kosy na obilí se lišily od těch na trávu tím, že kromě čepele na kosišti měli ještě hrabici, které se někdy říkalo i křídlo nebo roženec. To byla taková konstrukce z prutů, která sloužila k zachycení a rovnému srovnání pokosených stébel, zejména vyššího obilí. A to zas umožnilo snadnější následné vázání obilí do snopů. Žence s kosou se zíčli pěkně v řadě a širokým rozmachem pokládali klasy do řad. Vystřídali už za mých klukovských let samovazy. Srpem se také žalo, ale hlavně sbíralo obilí pěkně do snopů. Snop se svázalo povzíslem, utáhl roubíkem, to byl takový hladký kolík. A pak se ty snopy sestavily do podivuhodné stavby, ve které občas bydlelo o prázdninách naše dětství. A když dnes řeknete panák, nevýbaví se obvykle vůbec malebný objekt na strništi zdobící lány v krajině, ale spíše sklenička na barovém pultě, libový frér nebo strašák v poli. Tohle je oblíbený obraz letních filmů pro pamětníky také. Když se blížila bouřka, to nastal na polích frmol. Honem vedle mi naložit snopy na žebřeňák a odvést do stodol a při první průtrži jste se mohli často schovat ještě do stojících panáků. Ty totiž byly ze snopů postavených do kruhu, asi jako stan, klasy nahoru, ale z střechu tvořil jeden snop posazený na špici klasy dolů. A představte si, že já to pamatuju. Když začalo slunko potom pálit, rozhučely se vesnicemi velké stabilní motory, jejich řemenice poháněly pomocí pleskajících kožených řemenů mlátičky. A ty měly nahoře takzvaný vál. Tam hospodář odebíral snopy, které mu házeli pomocníci z dola a házel do mlátičky tak, aby se nezahltila. A dole lezla ven sláma, do pytlů se sypalo zrní a všude se těsně prášilo, všichni byli propocení. A když se mlátilo žito nebo ječmen, na kůži ukrutně svěděli i osiny, takže jsme co chvilku utíkali smít do rybníka. Ale všichni byli šťastní, když byl ten proud zlatých zrn bohatý. To vyprávím proto, že dnes to velké pole je posekáno, vymláceno a často i zoráno za jediný den. Někdy na strništi zůstanou místo někdejších panáků lhotákovsky poházené váce nebo krychle slámy či sena. A městské děti nebo vnoučata už vědí, že budou po návratu do školy vyprávět, jak jeli na kombajnu a jak tekl proud černé řepky a zlatých zrn pšenice do nákladních aut. Je léto. Vodáci si uvaří v kotlíku čaj, okouknou šlajsnu, pantátové ráno s naklepanou kosou vyjedou na trávu králíkům, loukou proběhne srnka a ručičky na hodinách jsou milosrdné, nikam nechvátají, protože před námi ještě celý nádherný sluncem prohřátý měsíc. Měsíc dovolených a prázdnin. Občas upíjíme ze studánky nostalgie, zkrátka, jak už bylo zmíněno, užíváme času bezstarostného toulání a lenošení. Vzduch zastavil své prsty ve větvích. Marně i tráva pro sebné ruce spíná. Ba ani vánek chtění nepohne listem knih. Je chvíle, nechvíle. Je zkrátka chvíle líná. Zahálka sladká tu našla poje v tichu.
I padající hvězdy usnuly v oblacích. Zahálka sladká prý bývá matkou hříchu. Tiše si zahálím a čekám na ten hřích.

Nevstoupíš dvakrát, člověče, nikdy do téže řeky. S vlnami tvůj čas odteče a z vteřin budou věky. Ač břehy budou jako dřív, voda už bude jiná. Voda léčí a konejší, na křivdy zapomíná. Spolu s antickým filozofem Senekou jsme si připomněli, že toto do téže vody dvakrát vstoupíme i nevstoupíme. Zůstává totiž jméno. Voda však již otekla a jde to jedině ve vzpomínkách. Voda a prázdniny patří k sobě, takže se leckde podíváte, jestli už vám uschly plavky a pomalu vybíráte, kterou hladinu rozčeříte. Jen co dokončíte ranní rituál, tedy pokud ho máte. Já si celkem rád při snídaní luštím číselné křižovky. A protože k létu patří voda, i ten úvod bude trochu mokrý. Vzpomněl jsem si, jak jsem se třeba co by kluk neutopil v Sázavě, kam jsem se šel s kamarády koupat. Zatímco venkovští kluci byli ve vodě jako rybky, já dodnes plavu jak zednická tříska. Tedyž to rčení jsem si tak nějak nepřipustil a k pobavení anděla strážného jsem uvěřil, že Sázavu přeplavu jako oni. Když jsem se doplácal tak do 3/4, zjistil jsem, že mi valem ubývají síly. O pomoc se mi volat nechtělo a kluci už byli na druhém břehu. Tak jsem se málem začal loučit s třešněmi, na které jsme šli, i se světem. A v tom jsem si dal takovou pecku od dna do kolena, že jsem radostí vykřikl. Pane vodníku, pardon, dušička zůstane v těle. Je mnoho míst, kde vás objala blídná náruč prázdninových vln. S dovolením teď vynechám ty mořské, k ním se vrátíme příště. Já neodolám totiž, abych sobě i vám nepřipomněl jednu historku z dob, kdy jsem byl o pěkných pár kilo mladší a která mi uvízla v paměti i v jedné starší knížce. Když jsem si tehdy četl následující historku, vybavili se mi letní chvíle u rybníka na Dýmač. To jméno neznamená, že by byl nějak pyšně nafoukaný, ale že napájí i další rybníky pod ním. Pro pořádek připomínám, že těm rybníkům, které přítok nemají a jsou odkázány na vodu z mračen, říkají rybníkáři nebesáček. Ale pro mě byl nebesáček i ten nadýmač, protože se v něm obloha slížela jak v zrcadle. Objevil jsem ho vlastně náhodou, když jsem tam měl na kole na houby. Je velký tak akorát, schovaný mezi lesy, nabízejícími babky kategorie tak akorát do octa a v jednom místě na trávě, na kraji lesa, rostou k semenáče. Ten rybník je obklopený lesem a z části i loukami a polem. A na hrázi rostly hříbky a holubinky nazelenalé, ve vodě orali lehoučké brázdy hřbetní ploutve dovádějících kaprů a koupalo se v ní jen sluníčko a já. Takže plavky nebyly vůbec potřeba. Klidně se tedy mohlo přihodit i následující. Mladích na břehu se bedlivě rozhlíží, nikde nikdo, svlékne se a na Adama hupne do vody. Jenže když se ven zjistí, že vedle hromádky jeho šatů sedí na desce slečna a usilovně něco studuje. Když už mu přes jen začalo být chladno a byl vymáčený na kost, vzpomene si, že v rákosí u protějšího břehu viděl nějaký starý hrnec. Vrátí se pro něj a vyleze s hrncem před choulostivou partií. Slečna pořád čte. Dobrý den, slečno, vy něco studujete? Ano, psychologii, odvětí tázaná, ani zvedne obočí. A co budete

0: umět, až dostudujete. No, budu umět každému říct, co si zrovna myslí. A mohla byste mi říct i, co si myslím teď já? Dívka zvedne zrak a praví, jo, mohla. Vy si myslíte, že ten hrnec má dno? Podle oficiální definice nudismus označuje propagaci a praktikování nesexuální nahoty a v Německu byl propagován už na počátku minulého století. U nás až v roce 1983 ministerstvo vnitra rozhodla vyškrtnout z vyhlášky formulku, že plavec je povinen mít řádný koupací oděv a některé pláže byly k nudismu oficiálně povoleny. Ale jak vidno, byla místa, která přinášela návrat k přírodě i mimo povolení, což zase vedlo k jiným příhodám, než jakou jsem zmínil. Ve své písnice na tuhle kauzu upozornil zpívající právník Ivo Jahelka.
1: Poslyšte příklad.

Bylo ze šulistu kráčeti po pláži, jak Adam bez listu, že kvůli nudistkám. Vy jste byl napětí, na břicho nucen byl ulehnout v zápětí. Na břiše změnil pak šulista taktiku,

0: František Novotný a nedělní Dobré ráno.
1: Na dvojce a pohodě.
2: No, my se nevydáme na pláže, já mám namířeno jinam. Hlavními orientačními body našich městeček a vesnic býval kostel, škola a hospoda. A ty staré letní venkovské hospody měly svůj osobitý půvab. Provoz pro domácí začínal obvykle až večer, protože muští byli na polích, tedy pokud do hospůdky nezavítali lufťáci, čili letní hosté, kteří si vyjeli za zdravým vzduchem. Já, když jsem byl klouček, chodil jsem o prázdninách v neděli tatínkovi a strejdovi se žbánkem protočené. Překročil jsem práh hospůdky a zdravý hospodský vzduch tak nějak zvláštně nakysle voněl. Brnkal na záslonky přes červené muškáty v oknech, melodii vypitých piv, kouze a veržínek a šumění žlutých a červených limonád nevýslovné chuti. Vstříc člověku šel takový divný polostín, takový teplý chládek. Podlaha byla prkená, stoly jednoduché, někdy i s ubrusem, někdy trošilinku ulepené a židle z části každý pes jiná ves. Hospodský tesárek vyčítavě odložil fajfku a od oka natočil do čbánku dobrou míru. A ne, aby supíjel. Na poličce za ním ležely karty, bílé keramické tácky, na některých ještě hlásily čárky počet vypitých půl litrů a vedle stály sklenice štamgastu a při ruce visela černá tabulka, aby si mohl dát ten, kdo přišel bez peněženky, jedno na křídu. Na výčebním pultě pod poklopem zrály vstříc chuťovým buňkám fajnšmekrů syrečky, ve sklenici utopenci a zavináče. A já jako kluk jsem tam nikdy moc dlouho nevydržel. Ale všiml jsem si, že na stěnách bývaly vedle paroží v takových pěkných secesních rámech obrazy typu Havlíček se loučí s rodinou, Komenský se loučí s vlasti, Jan Hus se loučí se životem. V koutě stál kulečník se stojánkem na tága, pokud nebyl vedle v sále. Tam se odehrávaly tancovačky nebo ochotnická představení. Provoz jistila kuchyně za výčepem, asfaltovaný záchodek a na dvorku kuželník. Dneska už mnoho takových nenajdete. Přes dobu u Makartovou jsme se dostali až k modernímu pojetí pohostinství, ale útulnost se hledá stejně vděčně jako tehdy, tak i dnes. Těm starým venkovským hospůdkám ji dodával daleko jednodušší život našich předků. Spojovala lidi, třeba že občas padla facka na sále. V dobách, kdy neexistoval rozhlas nebo televize, se tam probrali všechny události místního i světového formátu. Starý Mach k tomu hrával na harmoniku a furianti se vytahovali stejně jako ti současní. Zapíjeli se tu neboštíci i ti právě narození. A všimněte si, jak půvabná mají ty naše hospůdky jména. Někdy podle majitele, u Brejšků, u Švejcarů, někdy podle charakteru hostinského, u Grobiána, u Šedíře, u Kulaté báby, u Skrblíka, ale i u Dobré míry a někdy za spodem místa, kde stojí, u Brodu, u Kapličky, u Cíly, u Mlína, u Sadu, jindy za spodem vzácných hostí. U prince Brabantského, u Petra Voka, u Jana Žižky, nebo jen u Dragouna a někdy i podle událostí. U vystřeleného Voka, nebo u Jelena, u děravého džbánu. A na každý název byste mohli napsat nějaký příběh. Vždycky, když za poledního žáru někde najdu hospůdku, podobné z těch mých dětských let, srdce na chvilku začne odpočítávat blažený prázdninový čas, a dušička zašeptá, léto budiš pochváleno. Náves je prázdná, pod lípou klimbá stín, za oknem doticha jen moucha zlobně drnčí, půl litr nedopitý střevíček popelčin, letní klid se dá na pípu i na parůžky srnčí. Kapku i s ozvěnou vypije letní žár, zbloudilá včela si sedla na muškáty. Hospodo hostidou, zbylo mi drobných pár. Kapsy mám samou díru a chybí mi k ním šaty. Kam pak jdeš, poutníčku? U nás prý končí svět? V dálce teď zadunilo, na modrém nebi šedá. Prosil bych aspoň doušek mých dávných dětských let, co v srdci zeslábne a zaplatit se nedá.
3: Když po střechách večer se na město snáší a okna jedou potichu spát, zas dívám se do ulic, do cizích tváří a hledám

jsem s mámou a viděl tě u dveří stát. Jak spustila hudba tu písničku známou, já všechno chtěl o tobě.

Nastal čas světlušek, strnišť a létavic, srpnových nadějí a sem tam zmoklých mezí. Písničky lidských srdcí si zkouší vyjít vstříc. Osud se usměje a v tom to všechno vězí. Vzpomínám, že když jsme byli ještě dětmi, válili jsme sudy v trávě, prolézali při hledání hub nízké smrčí i spadané listy poduby a buky a pojem borelioza nebo encefalitída jsme vlastně vůbec neznali. Nevím, čím to je, ale vrátilo mě to ještě k jedné vzpomínce, která mě na chalupě každé léto navštíví. V knihách často čteme, že padouch ucedil mezi zuby, zašlápnutý jako hmyz. Rád bych viděl, jak zašlapává na zahradě neviditelnou svilušku nebo naopak příliš viditelné mračno kobylek. Prázdniny mají tu výhodu, že si občas uvědomíme skutečnosti, které by nám jinak vůbec nepřišly důležité. Nevím, jak vy, ale já, když si vyjdu do lesa na houby, tak vím, že na houby není tak ani moje rybička, myslím tím osvědčený nožík, a košík, ale repelenty, které na obalu a v reklamě v televizi tvrdí, že kolem mého těla vytvoří jakési brnění, o které se ulámou hroty všech žihadel, bodáků, sosáků, komárů, vos, muchniček, ovádů, mravenců, klíšťat, zkrátka veškerého létacího a lezoucího hmyzu. Už po chvíli v lese zjistíte, že komáři evidentně nesledují televizi nebo jen velmi nedbalé, protože místo, aby při vašem spatření ve vůni repelentu s výkřikem houfně hynuli, udělí vám takovou lekci z akupunktury, že být dárcem krve začnete se do transfuzní stanice těšit. Tam totiž za odběr krve dostanete párek, rohlík, kávu a limonádu a já nevím, co všechno se teď ještě dává. A když po vás lezou takové ty křídlaté malé potvůrky a pavoučci, co vypadají jako klíšťata, ale nejsou, no rozhodí vám to psychiku natolik, že po návratu domů se ještě druhý den co chvíli drbete, protože máte pocit, že právě teď vás šimrá něco za uchem, ve vlasech nebo na břiše. Samozřejmě, že z klíštěte je strach největší, jeho stokrát zvětšené útočné ústrojí známé z očkovacích plakátů už straší kde koho jako obludy z vědecko-fantastických filmů. Není divu, že jsou o nich i úsloví, jejich špatnost jsme si mohli na chalupě ověřit. Do poklidné poobědové atmosféry vstoupil kamarád soused Harry a prohlásil. Trhal jsem na zahrádce kopr, musíte mi vyndat klíště. Ženská část osazenstva začala v obavách střídavě rudnout a blednout, neboť ze zkušenosti věděla, kam se jejich synkům obvyklé klíště zakouslo. Ale ne, mám ho tady pod paždí, uklidňoval a už si lehal na gauč. Žena přinesla vatičku, jodovou tinkturu a snažili jsme se klíště vytočit. Klíště vytočilo nás, odolné jako horolezecká skoba ve skalní stěně. Nedá se nic dělat, vezmi si pinzetu, prohlásila posléze žena a podala mi zmíněný nástroj. Jen ho nepřetrhni, zkrátím to. Dopadlo to tak, že na konci pinzety viselo klíště se sosákem zabodnutým jako harpuna a na jejím druhém konci za kůži visel soused Harry. Samozřejmě jsme nakonec klíště přetrhli tak šikovně, že špička harpuny zůstala v kůži a kamarád už se viděl v invalidním vozíku. Jela se při dolování zbytků ukázala jako neúčinná. Zlaté třížky. Pro klid duše jsme zajeli na pohotovost. Kerej šikula vám to vyndaval? Zeptala se paní doktorka. Vrozená skromnost mi nedovolila okamžité přiznání. Na to stačí mídlová voda a libovolným směrem kroužení vatičkou vytáčet. Ale ani ona si se špičkou harpuny neporadila. A její kolega, který měl také službu, prohlásil. Hele, jestli je infikovaný, tak se s vámi rozdělilo, už když vás kouslo. Tak tu ruku nebudeme tejrat. Sledujte, jestli se tam neudělá lívanec, a když, tak zajděte v Praze ke svému doktorovi. A jak jsme přijeli, tak jsme odjeli. A já si uvědomil, že kdyby se na nás naštval hmyz doopravdy, tak nevím, jak by se s tím naší technologicky super vyspělá civilizace vypořádala. No, tak až uvidíte dneska nějaký ten zříbek, podívejte se pro jistotu, jestli tam nebzučí kolem nějaká vosa a padouši by si rčení o zašlápnutí hmyzu měli možná taky rozmyslet.

Před dlouhou, dlouhou dobou existoval ostrov, na kterém žili všechny pocity člověka. Dobrá nálada, smutek, vědění a kromě ostatních lidských pocitů i láska. A jednoho dne se pocity dozvěděli, že se ostrov potopí. A každý si tedy připravil svou loď a odplouval z ostrova. Jen láska chtěla čekat do poslední chvíle. Ještě než se ostrov potopil, prosila láska o pomoc. Na luxusní lodi plulo kolem lásky bohatství. Zeptala se bohatství, můžeš mi vzít sebou? Ne, nemůžu, mám na své lodi mnoho zlata a stříbra, tady pro tebe není místo. Tak se láska zeptala píchy, která projížděla kolem, na přenádherné lodi. Pícho, můžeš mi vzít sebou? Já tě, lásku, nemůžu vzít, odpověděla pícha. Tady je všechno perfektní, mohla bys mou loď poškodit. Láska se tedy zeptala smutku, který jí míjel. Smutku, prosím tě, vezmi mě sebou. Ach, lásko, řekl smutek, já jsem tak smutný, že musím zůstat sám. Také dobrá nálada projela kolem lásky, ale byla tak spokojená, že ani neslyšela, jak na ní láska volá. A najednou řekl nějaký hlas, pojď, lásko, poplujeme spolu. Byl to nějaký stařec, kdo promluvil. Láska byla tak vděčná a šťastná, že se zapomněla zeptat na jméno svého zachránce. A když přijeli na pevninu, stařec odešel. Láska si uvědomila, že mu hodně dluží, a tak se zeptala moudrosti. Moudrosti, můžeš mi říci, kdo mi pomohl? To byl čas, zněla odpověď. Čas, zeptala se láska. Ale proč mi pomohl právě čas? Protože jen čas ví, jak je život pro lásku, jak je láska pro život důležitá. No a já si myslím, že prázdniny jsou časem letních lásek. A tak jsem na závěr ještě požádal Alfreda Strejčka a Štěpána Raka o jeden krásný dopis apoštola Pavla z Tarsu. Je to dopis korinským v Novém zákoně, ale myslím, že si ho můžeme přečíst i my.

0: kdybych jazyky lidskými mluvil i andělskými a lásky kdybych neměl, jsem jako měď zvučící nebo zvonec znějící. A kdybych měl dar prorocký a znal všeliká tajemství a veškerá umění, kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, lásky pak kdybych neměl, nic nejsem. A kdybych vynaložil na pokrm chudým všechen statek svůj a tělo své vydal k spálení, a lásky kdybych neměl, nic mi to neprospívá. Láska je trpělivá, láska je dobrotivá, láska nezávidí, láska není honosná, nenadýmá se, neobmýšlí zlého. Všechno snáší, všemu věří, ve všechno doufá, na všechno trpělivě čeká. Láska nikdy nepomíjí, přestože jsou proroctví, ta přestanou, že jsou jazykové, ti utichnou, že jest učení, to přijde v nic. Stále zůstává víra, naděje a láska, to trojí. Ale největší z nich je láska.
1: Navzdory technickým zmatkům mi to moc pěkně s vámi uteklo a tak dovolte, abych vám všem poděkoval za milou společnost, abych poděkoval i všem vzácným milým hostům, básnice a spisovatelce Jaroslavě Pechové, stejně jako hudbou prosáklému mistru příteli Jaroslavu Krčkovi, že stávali spolu s námi. A děkuji jako vždy za báječnou spolupráci i mistru zvuku Pavlu Chourovi. A děkuji i doktoru Václavu Větvičkovi za to, že byl s námi a že byl na světě. A neřekl bych to líp než Jaroslav Seifert. A měl-li Bože, jaký řích, odpust mu, nic to není. A dej, ať se má v nebesích jako o posvícení. My se znovu uslyšíme v neděli 23. srpna. Tak do té doby buďte blažení, říkejte si občas s Karlem Čapkem, je třeba jisté lenosti k plnému ocenění života. Člověk, který tu ze spěcha, jistě dojde k cíli, ale jen za cenu, že neuvidí spoustu věcí, které se s tou minulo. Takže to nejpěknější, klidné léto vám od mikrofonu přeje autor a průvodce dnešním pořadem František Novotný. V Hospodě věčnosti poslední sklenku stáčí. Prý v knize knih je psáno, život je jako most. Tak nestav na něm dům, jen přejdi ho, to stačí. Přišel si, odejdeš, jak spokojený host.

0: Bylo 8 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Itálie zavedla kontroly na letištích a v přístavech pro cestující ze Španělska. Nejstarším občanským průkazům dnes končí platnost. Počasí bude oblačno až polojasno, ojediněle přehánky a teploty většinou do 30 stupňů. Zprávy má pro vás Naďa Procházková. Dobré ráno. Itálie na měsíc obnovila kontroly v přístavech a na letištích pro cestující z území Španělska. Řím to odůvodňuje krizí v autonomním španělském městě Ceuta na severu Afriky. V uplynulých dnech tam ze sousedního Maroka přišlo zhruba 60 tisíc lidí. Při pokusu dostat se do Ceuty po moři se utopilo nejméně 67 lidí.
2: Několik hodin potom, co španělské televize přinášely záběry desítek tisíc lidí na plážích Ceuty, ráno už stejné davy lidí obklopovaly hraniční přechody zpět do Maroka. Část jich doprovázela armáda, povolaná vládou na žádost města. Do moře taky instalovala ochranné bariéry. Navzdory návratu většiny migrantů do Maroka, teď Madrid řeší diplomatickou roztržku s Itálií. Její diplomacie zavedení hraničních kontrol pro cestující ze Španělska označila za krok nutný k posílení bezpečnosti. Podle španělského premiéra Pedra Sancheze to ale porušuje unijní smlouvy. Jiří Kordík, Český rozhlas.
0: Dnes končí platnost nejstarších občanských průkazů vydaných do konce června roku 2000. Jde o knížkové doklady nebo zalaminované kartičky. Podle ministerstva vnitra je stále může mít zhruba 4700 lidí. Od zítřka už je jejich držitelé nebudou moct používat jako doklad totožnosti. Vyměnit je ale mohou i po skončení platnosti, říká mluvčí rezortu Adam Rezler.
3: Neplatný doklad může seniorům zbytečně zkomplikovat každodenní život. Platný občanský průkaz je potřeba v řadě běžných situací, například na úřadech, u lékaře, v bance nebo na poště.
0: Je světový týden kojení. Podle lékařů má mateřské mléko pro dítě mnoho benefitů. Snižuje třeba riziko alergií, astmatu nebo obezity. Další přínosy kojení vysvětluje předseda České neonatologické společnosti Jan Malý.
4: Kojení se přizpůsobuje potřebám dítěte v závislosti na jeho věku. Dodává dítěti spoustu obranných látek, které tomu novorozenci chybí. Jsou to různé imunoaktivní látky v mléku, které ho chrání proti infekcím.
0: Až 80% českých novorozenců je při propuštění z porodnice plně kojených. Ukazují to data ministerstva zdravotnictví. Následně ale ne všechny ženy u kojení zůstanou. Podle organizace UNICEF je do půl roku života plně kojených jen 15 až 20% dětí. Rekordní počet přijatých zvířat letos zatěžuje záchranné stanice po celém Česku. I kvůli extrémním teplotám už ošetřili přes 22 tisíc zvířat. Podle ochránců přírody jim ale komplikuje práci také dlouhodobé podfinancování a nedostatek zaměstnanců. Ministerstvo životního prostředí připouští zpoždění letošních dotací a připravuje změny, které by stanicím umožnily získávat část peněz předem. V Dolánkách u Turnova se otevřel nový rekreační areál s biotopem. Na místě bývalého koupaliště vzniklo přírodní jezírko se zázemím a místem k odpočinku. Stavbaři tento týden odstranili zábrany, zprovoznili technologie, sprchy a veřejné osvětlení. Práce stály 25 milionů korun.
5: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Bude oblačno až polojasno, ráno a dopoledne místy až zataženo, ojediněle přehánky, hlavně na horách. Teploty 25 až 30 stupňů, na jihu Moravy až 32, na horách kolem 20. Foukat má slabý, na Moravě mírný severovýchodní až východní vítr.
1: Doprava.
0: Na D2 z Brna ve směru do Bratislavy zpomalte před sjezdem na Slavkov u Brna. Na 11,5 kilometru řeší nehodu v omezení, místem se ale projíždí plynule. Na silnici 13 mezi Karlovými Vary a Chomutovem dejte pozor za odbočkou na Jáchymov. Osobní auto se tam střetlo se zvěří a musí se vybočovat. Na Českolipsku na silnici 263 zpozorněte před Kravařemi. Vyšetřují tam srážku osobního auta se zvěří. A v Liberci na tahu 14 do Jablonce nad ní jsou opatrně před Vratislavicemi. Stojí tam osobní auto po nehodě. To byly zprávy. K dalšímu programu Dvojky víc Roman Víšek.
1: Český rozhlas Dvojka.
5: Rádio, které vás baví.
6: Přeju příjemné nedělní ráno z vysílacího centra Dvojky, přátelé, a budu rád, když i nadále zůstanete s naší stanicí. Pokud tak učiníte, tak se dočkáte dalšího pokračování seriálu Toulky první republikou. Tentokrát s podtitulem Boj o Slovensko aneb jak se dělá hranice.
1: Český rozhlas Dvojka uvádí Toulky první republikou.
7: Vašimi průvodci budou Jaroslav Plesl,
8: Jana Striková
1: a Jiří Vyhorálek. Díl pátý. Boj o Slovensko aneb jak se dělá hranice.
8: 28. října 1918 se narodilo Československo.
9: Ano. Na troskách hroutícího se Rakousko-Uherska vznikl nový stát, jehož některé hranice ovšem na mapách do té doby nikdy neexistovaly.
10: A bylo třeba je obhájit.
8: Zejména jižní hranici mezi Slovenskem a Maďarskem.
9: Slovensko bylo 900 let součástí Horních Uher a Maďaři se tohoto území nehodlali vzdát snadno.
8: Hrozilo, že dokážou slovenské území opevnit. A pak by připojení bylo velice složité.
9: Jak to udělat, když ruské, italské a francouzské legie, tedy většina vojska nově vzniklého Československa, se nacházely stále mimo jeho území?
8: Bylo třeba svést boj o Slovensko s tím, co bylo po ruce. Prvního listopadu 1918 Nová republika ustanovila své vojenské velení. Vzniklo vrchní velitelství československé branné moci.
10: Jednalo se ale spíš o formální gesto. K dispozici zatím nebyla reálná vojenská síla.
8: Velení bylo svěřeno starostovi obce Sokolské Josefu Scheinerovi a generálovi Janu Divišovi.
9: Ta dvě jména vlastně vystihují i složení nově vznikající armády. Většina jednotek se rekrutovala z řad sokolů a vojáků a vybraných důstojníků bývalé rakousko-uherské armády.
10: Jan Diviš byl například polní podmaršálek císařské armády, ale také člen odbojové organizace Mafie, takže o jeho vlastenectví nebylo pochyb.
9: To ale neplatilo u dalších původně rakouských důstojníků.
8: Krom toho bylo vojsko po 4 letech války vysílené a nejevilo mnoho bojového odhodlání či zájmu o další vojenský konflikt.
9: V převratových dnech se také rozmohlo takzvané keťasení, rozkrádání vojenského materiálu.
10: Ale podařilo se nakonec zastavit. Také proto, že si lidé uvědomili, že už kradou vlastně ze svého.
9: Začal se organizovat nábor sokolů do sokolských rot pro vyslání na Slovensko.
10: Přidali se záložní čeští důstojníci a spolehlivé jednotky původní císařské armády, například čeští námořníci, kteří sloužili na Jadranu na lodích i v ponorkách a byli to většinou oceňovaní odborníci.
8: Do konce roku 1918 se podařilo i přes nechuť velké části vojáků k další vojenské službě nakonec postavit pravidelné vojsko. Vesměs složené z českých vojáků.
9: Na Slovensku mezitím 30. října zasedala v Martině Slovenská národní rada, která přijala takzvanou Martinskou deklaraci,
8: která potvrzovala vznik Československa a začlenění slovenského území k tomuto státu.
10: Což se ale nelíbilo Maďarům, kteří měli toto území po staletí ve své správě.
9: Jak tato zpráva vypadala, nám může naznačit popis Ferdinanda Peroutky z knihy Budování státu.
10: Nepropustný maďarský systém počínal od škol měšťanských, už v těch se ani na jedné nevyučovalo slovensky. Také na žádné ze škol odborných. Nebylo jediného slovenského učitelského ústavu, aby se na něm vzdělávali učitelé slovenští. Tak odstraňovala vláda pomalu zjev slovenského učitele vůbec. Roku 1910 bylo na Slovensku 3862 obecných škol. Z těch bylo jen 482 slovenských, ale i těm byla uložena povinnost vyučovat až 18 hodin týdně maďarsky. Ostatní sloužili maďarizaci. Jak rychle tempo maďarizace pokračovalo, je zřejmé z toho, že roku 1913 zbývalo už jen 344 škol slovenských.
8: Z kraje listopadu 1918 začalo docházet k prvním srážkám pročeskoslovenských jednotek s jednotkami maďarskými.
9: Začátek listopadu byl stále ještě dobou jistého chaosu. Teprve 2. prosince francouzský podplukovník Vix, přednosta dohodové vojenské mise v Budapešti, oznámil maďarské straně, že domácí československé vojsko bylo uznáno jako součást dohodového vojska.
10: A upozornil, že Československo má právo na vojenské obsazení Slovenska jakožto svého území a Maďarsko je povinno z ní stáhnout své jednotky.
8: 25. listopadu stanovila válečná rada dohodových mocností v Paříži mezi Slovenskem a Maďarskem prozatímní demarkační linii, kterou pak ještě 6. prosince posunula dále na jih.
10: My jsme ale stále na začátku listopadu, kdy pronikl na historické území Horních Uher první útvar československého vojska.
9: 4. listopadu pronikl oddíl 120 dobrovolníků z praporu 25. střeleckého pluku s 10 důstojníky a 2 kulomety na slovenské území.
8: Přes Gbely, kde zajistil naftové doly, dorazil až do Malacek.
10: Vedl ho nadporučík Augustin Rybka.
8: Původně byla tato akce odpovědí na žádost obecních zástupců z Hodonína, kteří chtěli zabránit loupežným nájezdům ozbrojených band.
9: A Slováci zase žádali ochranu před maďarskou mocí.
10: Proti proniknutí československého vojska protestoval maďarský župan v Bratislavě telegramem Národnímu výboru v Praze.
11: Střelecký prapor obsadil olejové prameny uherské obce Kbely. Prosím nařídíti, aby tento oddíl neodkladně opustil Uhry a vrátil neporušené prameny olejové, jakož i tamní materiál tak, jak i stát uherský respektuje majetek cizích států. Uherský ministr války.
8: Maďaři vyslali proti Čechům obrněný vlak se 100 námořníků. Mimochodem stejně vycvičených a zkušených, jako byli ti čeští. Sloužili přeci jen ve stejném loďstvu.
9: Nadporučík Rybka v Malackách svolal slovenské obyvatelstvo a promlouval o zbratření Čechů a Slováků.
10: Maďarské jednotky naopak požadovaly vyklizení města a odchod československých jednotek. Odpovědí jim však byla 2 kulometná hnízda a vyvěšení českého červeno-bílého praporu na budově nádraží.
9: Maďaři tak odjeli s nepořízenou.
8: Jak vzpomínal po letech nadporučík Rybka.
10: Zamýšlená vojenská asistence k potlačení nepokojů se proměnila vývojem událostí v okupační boji a má asistenční rota o 120 mužích vzrostla během 3 neděl na prapor o 500 mužích, s kterými jsem obsadil západní Slovensko a ohrožoval i Bratislavu.
9: Válka o Slovensko začala.
10: Vypadá to, že na začátku se do bojů zapojovaly především české jednotky. Ale jak to bylo se Slováky? Přeci jen je to nová neznámá situace, nikdy předtím nic jako slovenské vojsko neexistovalo.
9: Slováci se ve větší míře začali zapojovat do československé armády po výzvě vojenského velitelství na Slovensku z 18. listopadu.
8: V Uherském Hradišti pak 24. listopadu vznikla garda slovenské slobody.
9: Její přípravný výbor rozeslal po Slovensku docela emotivní výzvu.
8: Můžeme z ní citovat, i když naše slovenština asi nebude dokonalá.
10: Slovenské rady a obecní výbory. Nebezpečie hrozí našej novej, krvou skropenej vlasti, štátu československému. Zriadenie tohoto štátu vyžaduje pomoc každého povedomého Slováka. Bezpečnosť životov a majetkov potrebuje našich vlastných síl. Nečakajme všetko od bratov Čechov. Nespoliehajme sa vo všetkom len na ich pomoc. Pomôž si sám i Boh ti pomôže. Pre túto naliehavú príčinu povinní sme sebe, rodu i celej našej veci zriadiť si gardu slovenskej slobody.
12: Propagujte, nahovárajte, presvedčujte mládež našu peknoduchú, aby nebolo jedného zbraneschopného slovenského šuhaja, ktorý by nebol činným členom gardy slovenskej slobody.
10: Hor sa, bratia, vstupujte do gardy slovenskej slobody. Veď za tie 2-3 mesiace zimné, dokiaľ Wilsonom, prezidentom zvolaný mierový kongres vybaví záležitosti naše, nezmeškáte toľko pri polných prácach vašich.
8: Po tvrdých bojích s maďarskými oddíly byla obsazena Žilina a 11. prosince se sem přesunula prozatímní vládní správa pro Slovensko.
9: Vedl ji doktor Vavroš Robár, který měl jako ministr pro Slovensko za úkol zajistit politické a administrativně právní začlenění Slovenska do Nové republiky.
10: Již o několik dní dříve obdrželo velení československého vojska na Slovensku tuto depeši.
13: Velitelství československých vojsk na Slovensku. Pan poslanec Tusar z Vídně oznamuje. Doktor Hodža z Budapešti oznámil vídeňskému vyslanectví československému telefonicky, že francouzský velitel dohodového vojska v Budapešti dostal již oficiální námi žádané vyrozumění od maršála Foše, že československé vojsko na Slovači je součástkou dohodové armády a že má právo jako takové obsadit celé Slovensko. Zpráva tato uvědomí. Vrchní velitel v Praze.
8: Plukovník František Šébl, velitel československé armády na Slovensku, se rozhodl pro postup na východ.
10: Důvodem nebyly jen dosavadní úspěchy, ale i politická situace v této části Slovenska.
9: Byly zde silné tendence ponechat toto území jako součást Maďarska. Jejich představitelem byl Viktor Dvorčák, redaktor Eperjejší újšák, čili Prešovského deníku.
10: Jeho politická skupina vyhlásila 11. prosince v Košicích takzvanou Slovenskou ľudovou republiku.
8: Dvorčák vytvořil Východoslovenskou národní radu. Skupinu, která propagovala názor, že někteří Slováci jsou správně Sloviaci.
9: To znamená jen jiným jazykem hovořící Uhři.
10: Měl to být samostatný národ, žijící na území dnešního východního Slovenska, odlišný od Slováků.
8: Dobytí Košic bylo tedy pro nový stát v podstatě nutností.
10: Podplukovník Beran vyslal 28. prosince do Košic své pobočníky, aby vyjednali předání města do československých rukou.
8: Chtěl zabránit krve prolití.
9: Maďaři měli jen malou šanci proti Beranově silnější bojové skupině a tak souhlasili se svobodným odchodem z města.
10: Maďarské zborové velitelství sebou vzalo i Dvorčáka a zástupce vlády Slovenské ľudové republiky.
8: Podplukovník Beran bez boje obsadil město. Dal vyvěsit vyhlášku plukovníka Šébla.
14: Obyvatelstvu města Košic. Naše vojska obsadili město Košice.
15: A chceme, abyste se loajálně postavili na půdu československého štátu.
10: Každý pokus rabovania polným vojenským súdom dám vyšetrovat.
15: Štátu verné obyvatelstvo československé žiadam, aby ozdobilo svoje domy národnými zástavami československého štátu.
10: Dôstojníci bývalej uhorskej armády. Kto sa nechce podrobiť, môže odísť, alebo bude internovaný.
14: Z zväzku Československej republiky velikému hospodárskému rozkvetu v ústrety. Toto nech má celé obyvateľstvo na pamäti a nech podporuje zo všetkých síl naše snahy smerujúce ku zvelebeniu tohoto slávneho mesta.
8: Československý vojenský velitel v Košiciach Šébl, plukovník vlastnou rukou.
10: Po obsazení Košic 29. prosince převzal velení nad československým vojskem na Slovensku italský generál Luigi Giuseppe Piccione, dosavadní velitel československého legionářského sboru z Itálie.
8: A s ním přišly také dvě divize dobře vyzbrojených a zkušených legionářů.
9: Dobovou terminologií 10 000 bodáků, kde bodák označoval bojeschopnou jednotku.
10: Dále pak 250 šavlí, 144 kulometů a 60 děl.
9: Cílem bylo dobytí jižního Slovenska, tedy území, které bylo významné pro svou úrodnou půdu, přirozenou hranici tvořenou Dunajem a město Prešpurg, pozdější Bratislavu.
8: Obývané ale téměř výhradně obyvateli maďarské národnosti, kromě Prešpurku, kde byla ještě početná německy mluvící komunita.
9: Mezinárodní mírová konference v prosinci 1918 vyzvala maďarskou vládu, aby své jednotky stáhla z území Československa, neboť vytyčené hranice jsou již mezinárodně uznány a garantovány spojenci dohody.
10: Maďaři se však nehodlali slovenského území vzdát. Operace na obsazení Bratislavy začala poslední den roku 1918.
9: V boji o Děvínskou Novou Ves 9. rota pluku zahnala maďarskou rotu k Bratislavě.
8: V boji u Lamače se část 2. praporu nepozorovaně přesunula hustým lesem do maďarského Týlu.
10: Maďaři se rázem ocitli v zoufalé situaci. Opustili v panice své pozice a prchali do Bratislavy. Nestačili tak zničit telefonní stanici na nádraží.
9: Ta byla využita k fingovanému hlášení do maďarského štábu v Bratislavě, při němž telefonista vystupoval jako maďarský voják, který informoval, že na Bratislavu postupuje obrovská československá přesila se silným dělostřelectvem, proti níž nemá obranu.
8: K legionářskému 33. střeleckému pluku dorazila slovenská delegace, vyslaná z Bratislavy a žádala o obsazení města.
10: Sdělila, že maďarské jednotky z Bratislavy již ustoupily za Dunaj a ve městě propuklo drancování.
9: Bratislava byla obsazena následující den, na nový rok 1919.
10: V Bratislavě ovšem legionáře místo vítání čekali jen prázdné ulice a nenávistné pohledy.
8: Nepomohlo, že velitel nechal den předtím vylepit plakáty s nápisem.
9: Slovenský lidé, přišli jsme, abychom tě osvobodili od tisíciletého jha.
8: V Bratislavě z celkového počtu obyvatel připadala na Slováky podle předválečného sčítání pouhá 1/7.
10: Pochvaly se jim naopak dostalo z míst nejvyšších.
9: Na Prahu nového roku posílám vám srdečný bratrský pozdrav. Jsme vítězi, nepřítel povalen a národ náš osvobozen. Ale ještě
16: celý svět koří se jich vlastnostem a celý svět uznává jednomyslně, že není lepších voják.
9: Posílám vám tato slova, jdoucí z hlouby mé duše a přesvědčení, že utkví
16: ať žije svobodný národ československý. Nazdar, nazdar, nazdar. Václav Klofáč, ministr národní obrany.
8: Zhruba do poloviny ledna roku 1919 bylo dobyto celé území Slovenska.
10: Zdá se, že je dokonáno.
9: Ne, není. V dubnu 1919 proběhl v Maďarsku bolševický převrat.
8: Vznikla Maďarská republika Rad, což je v podstatě tehdejší označení pro Sověty.
9: Nová vláda chtěla udržet svrchovanost nad Sedmihradskem, takže vstoupila do války s Rumunskem.
8: A také nad svou horní zemí, neboli Slovenskem, takže v květnu 1919 zaútočili Maďaři na československé jednotky, které strážily oblasti za Dunajem.
10: V předvečer maďarského útoku, v předtuše těžkých bojů, se ministr pro správu Slovenska Vavroš Robár rozhodl požádat ministra vojenství československé vlády generála Milana Rastislava Štěfánika o rychlý návrat na Slovensko.
9: 4. května 1919 odstartoval z italského letiště nedaleko Padovy směr Bratislava, kde se ocitl již kolem 11. hodiny. Krátce poté však havaroval a zemřel.
8: Tato smrt a silná dělostřelecká palba předcházející maďarské ofenzivě vyvolaly u Čechoslováků strach a obavy.
10: Na klidu nepřidávalo, že v případě prolomení obrany by se maďarští komunisté spojili s ruskými a vytvořili by dlouhou válečnou frontu.
16: Maďarská republika Rad už uzavřela s ruskými Sověty spojeneckou smlouvu.
8: V tomto těžkém období proběhla zásadní změna na velitelském postu.
10: Místo italského generála Picciona, který se netajil i promaďarskými sklony, byl od 1. června pověřen vrchním velením československých vojsk francouzský generál Maurice Pellé.
16: Boje byly tvrdé. 7. června Maďaři dobili město Zvolen. Následující den s podporou obrněného vlaku zaútočili na nové zámky.
10: Podporoval je i mezinárodní bolševický pluk, složený především z Rusů, ale i Čechů.
8: Nakonec se však československé jednotky ubránily.
10: František Tápal, námořník a účastník bojů, vzpomínal ve svém deníku.
17: V noci jsme byli probuzeni střelbou z bolševického pancéřového vlaku. Vyskákali jsme poloustrojeni z postelí a bránili nádraží, kde padl námořník Kubíček a raněn námořník Vytasil. Bylo zajato mnoho Maďarů, mezi nimi i hodně Čechů z mezinárodní bolševické brigády. Až dosud máme 3 mrtvé a 8 raněných. Strašlivé horko.
8: I přes statečnost a částečné úspěchy byla situace na frontě špatná a i v zázemí docházelo k častým nepokojům a rabování.
16: V polovině června ministr s plnou mocí pro správu Slovenska Vavroš Robár s francouzským generálem Mitlo Oserem, náčelníkem štábu francouzské vojenské mise v Československu, vyhlásili na Slovensku vojenskou diktaturu.
8: Boje se však pro Čechoslováky nevyvíjely moc dobře.
10: K tomu byla v těchto dnech v Prešově za podpory maďarských komunistů vyhlášena Slovenská republika Rad. Jejím vrcholným představitelem se stal český komunista a novinář Antonín Janoušek, který vedl českou a slovenskou sekci v ústředním výboru maďarské komunistické strany.
16: Situace tak byla stále náročnější.
8: Významným bojištěm se stávalo město Nové

0: Druhý most přes řeku Nitru vyletěl do vzduchu, neboť byl podminován a zasažen bolševickým dělovým nábojem. Poslední vagón zůstal nahoře, ostatní spadli do řeky. Nastal nepopsatelný zmatek a situace pro nás byla velmi hrozivá, neboť proti nám stála veliká bolševická převaha vojska s mnoha kulomety, podporovaná jejich pancéřovým vlakem. Jejich dělostřelectvo přímo zasypávalo trať a okolí šrapnely a granáty. Naše čtvrtá rota byla v záloze, když přišel rozkaz. Námořníci nastoupit a poklusem kupředu. Byli jsme nuceni všichni naskákat do řeky Nitry a po pás ve vodě přejít na druhý břeh. Tam padl legionářský major Jiří Jelínek, který nám byl v čele. Byl odnesen do nádražní restaurace, kde byl vyznamenán československým válečným křížem a tam také skonal. Nasazeny bodáky a dán povel k útoku, ale asi po 20 metrech museli jsme všichni ulehnout pro přílišnou střelbu z maďarských kulometů a pušek. Na rovném poli nebyli jsme ničím chráněni. Vedle mne byl raněn do hlavy námořník Mácha a volal o pomoc. Náboje nám docházely. Stahovali jsme se tedy, lezouce při zemi, zpět za hráz řeky a pod železniční viadukt. Tam na chráněném místě ležely desítky raněných i mrtvých kamarádů našich bojujících částí. Střelba z maďarské strany neustávala, zvláště z železničního domku na trati, kde na střeše byly umístěny jejich kulomety. Za této nepopsatelné vřavy se pomalu začalo stmívati a střelba ochabovala. Maďarský postup byl zastaven. Nové zámky zůstaly v našich rukou. Ustoupili jsme až do města, jen legionáři měli obsazeno předmostí, kde byly zřizovány překážky z ostnatého drátu. Za úplné již tmy nás několik došlo do nádražní čekárny, která byla plna raněných a mrtvých, a tři ošetřující lékaři měli plné ruce práce. Elektrické světlo nesvítilo, svítilo se svíčkami. V 10 hodin večer vrátil jsem se sám do kasáren, ale tam nikdo nebyl. Až asi za hodinu přišlo celkem 24 mužů z celé roty. Bez oběda a bez večeře, promáčení. Polomrtví ulehli jsme na slámu, prostřenou na zemi. Do našich kasáren během noci se vrátila ještě část námořníků, takže je nás nyní 42. A když jsme odjížděli z Bratislavy, bylo nás celkem 155.
1: Československé jednotky se připravovaly na dílčí útoky proti Maďarům.
0: 24. června 1919 však bylo uzavřeno příměří.
2: Díky diplomatickému tlaku dohodových mocností a ofenzivě rumunského království se vojenská síla Maďarské republiky Rad začala hroutit.
1: 1. července maďarská armáda zahájila ústup a do 5. července vyklidila území až po stanovené hranice.
2: V důsledku vojenských strádání a katastrofální domácí situace se 1. srpna zhroutila i bolševická vláda.
0: Dodatečně bylo Československu mírovou konferenci přiznáno ještě i bratislavské předmostí Petržalka. Brzy ráno 14. srpna jej tedy obsadili naše jednotky.
1: Tím válka o Slovensko skončila.
0: V únoru 1920 maďarské národní shromáždění zrušilo republiku Rad a místo toho prohlásilo Maďarsko královstvím.
2: A do čela této nově vzniklé monarchie byl 1. března jmenován jako říšský správce bývalý admirál rakousko-uherského loďstva Mikloš Horty.
1: 4. června 1920 bylo ve francouzském Versailles v zámku Velký Trianon definitivně rozhodnuto o podobě hranic jednotlivých států, které vznikly rozpadem Rakousko-Uherska.
2: Trianonskou mírovou smlouvou to tedy celé končí. Hranice jsou obhájeny.
0: Prozatím.
1: Alespoň po dobu první republiky.
3: Tak tedy končí další toulky první.

0: republikou s podtitulem Boj o Slovensko aneb Jak se dělá hranice. Účinkovali Jaroslav Plesl, Jana Striková a Jiří Vyorálek. Autory pořadu byli Ivan Malý a Petr Vodička, kreativní producentkou Kateřina Radhouská, ta měla také dramaturgii, no a režisérem byl Petr Vodička.
1: Mrazivé léto.
2: Rozhlasová hra na dvojce.
1: Tajemný dům v lesích, kde nikdo nepřežije noc.
3: Jenom na chvilku jsem se otočil a někdo ho podříz.
4: Co se tam děje?
2: Soudce, který nezná slitování.
5: Ty řetězy jsou poměrně bytelný. Trochu rezavý, pravda, ale myslíš si, že se z něj dostaneš?
1: Hrubý pytel, hrubá záplata.
2: Dva hororové příběhy Petra Hudského v neděli ve 20 hodin na dvojce.
6: Radioservis představuje
7: audioknihu Petry Štarkové Dej mi pokoj.
8: Přijde na kontrolu sociálka. Už zas? A proč jako?
7: 6 příběhů mladých lidí, kteří hledají odvahu a sílu změnit svůj život.
9: Luis už zase cítí, jak se mu do hlavy valí krev.
7: Dej mi pokoj.
10: Tohle neskončí dobře.
7: Nová audiokniha v e-shopu radiotheka.cz.
11: Český rozhlas dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
0: A i ta nejbližší půlhodinka na dvojce patří zajímavému povídání. A koho si do studia pozvala Boromejka, sestra Angelika?
11: Český rozhlas dvojka. Jak to vidí?
2: Host sestry Angeliky.
12: Příjemné prázdninové nedělní ráno, milí posluchači. Dnešní rozhovor vznikal na nádraží Kovářská, kam se po létech chátrání vrátil život díky práci arabisty a dlouholetého blízkovýchodního zpravodaje Českého rozhlasu pana Štěpána Macháčka. Dobré ráno.
13: Hezký den, vítejte ve vstupní hale našeho nádraží, kam se teď právě soustředili naše rekonstrukční práce.
12: Na začátek se zeptám, co vedlo arabistu a novináře v Egyptě a jeho manželku, aby se rozhodli koupit téměř rozpadlé nádraží v Krušných horách.
13: Já myslím, že kdo zná Káhiru a kdo trošku ví, kde jsme teď, tak si nedokáže představit větší kontrast úplně ve všem mezi 20-milionovým hlučným, špinavým a živoucím městem a mezi úplně tichým místem, zeleným, kde často prší, tady na nádraží Kovářská. Takže možná ten kontrast, abychom mohli střídat obě místa a vždy se těšili zpět na to druhé.
12: Vy jste už Kovářskou předtím znal, nebo jak jste ji objevil?
13: Trošku jsem ji znal, protože dědeček měl chatu kousek odtud v Podkrušnohoří. Sem jsme často jezdili a chodili na výlety a na houby, takže trošku jsem ji znal, ale to je vlastně jediná věc, která mě pojila s Kovářskou. A to, že jsme nakonec to nádraží koupili nebo pustili se vůbec do něho, do toho projektu, tak to je jenom důsledek toho, že jsme tudy procházeli ve chvíli, kdy jsme viděli, že tomu krásnému místu hrozí zánik bezprostřední. Tak jsme se trošku hecli tehdy s ne ještě manželkou, ale později manželkou, že zkusíme aspoň oslovit majitele, tedy správu železnic, jestli by přeci jen ještě nebyla šance, že by se s tím dalo něco dělat, případně nám to prodat. A k našemu zděšení se to ukázalo jako možná cesta.
12: Kdybychom měli Kovářskou trochu blíže představit, tak kde se to nádraží nachází a jakou má historii?
13: Nachází se asi kilometr od stejnojmenného městysu Kovářská, dříve Šmídeberg. Je to městečko nedaleko Klínovce, ale leží v té části Krušných hor, která je stále ještě dost nedotčená turismem. To znamená nedaleko Vejprt, nedaleko Měděnce. Byla tu také poměrně velké město Přísečnice, které zmizelo už dávno, neexistuje po druhé světové válce a s výstavbou zdejší přehrady. Takže je to oblast, která je hodně zelená, hodně divoká, dokonce jsou tu vlci znovu zpátky. A zároveň bych řekl, že ještě stále v této oblasti Krušných hor jsou vidět ty důsledky celého toho osudu pohraničí. Jinde už se třeba vrací trošku život a ožívá to turistikou, tady pořád ještě velice málo.
12: Jak se na to dívali starousedlíci, když tady jste najednou koupili nádraží a začali jste ho obnovovat?
13: Otázka, kdo je tady vůbec starousedlík, protože tady je vlastně každý náplavou, když z trošku jiné doby. Naopak starousedlíci sem chodí často nás navštěvovat, ale ti žijí už dávno v Německu. Například před 2 lety jsme opravovali jeden z našich vagonů a přišli 2 páry, zhruba 60 let a úplně normálně česky s námi komunikovali, ptali se, co tu děláme, jaké jsou naše plány. A pak vyplynulo, že to jsou Němci z Vejprt, kteří v roce 68 opustili tedy Československo a odešli do Německa a úplně bezpříznakovou češtinou, bez jakéhokoliv přízvuku, dnes tady mluvili s námi úplně plynule česky. Takže to je jenom takový moment zajímavý, že tady Kovářská, Vejprty a další sídla byla až do konce 60. let převážně německá. Tady Němci zůstali až do toho roku 68. Čili to jsou ti skuteční starousedlíci. Další lidé se sem pochopitelně po válce stěhovali a dnes spíš je to odliv lidí, protože jsou to odlehlá místa, kde nevidí mladí lidé moc budoucnost, takže koho tady známe z Kovářské, tak jejich děti většinou Kovářskou opustili a bydlí ve větších městech ve vnitrozemí, ale naopak se sem spíš stěhují, ne ve velkém, ale stěhují lidé jako třeba my, čili úplně z jiných míst, kteří tady vidí naopak nějaké kouzlo v tom, v jakém stavu to tu je. A v tom, jak vlastně nejen Kovářská, ale tahle část Krušných hor vypadá.
12: Jezdí tady ještě vlaky kolem tohoto nádraží, nebo jezdí. Ta trať už zanikla?
13: Nezanikla, jezdí tady vlaky, i když minimálně, je to jenom o víkendech, v sezóně od zhruba konce března do začátku listopadu a o svátcích, plus je tady řada zvláštních jízd, takže je tu přiměřeně živo, bych řekl, nepříliš, ale zase to není úplně mrtvá trať. A my se spolkem, který jsme tady kolem nádraží Kovářská vytvořili, tak se chceme pokusit přesvědčit kraj, který to financuje, tu dopravu, aby alespoň o letních prázdninách mohl být ten provoz každodenní, protože pohybují se tu lidé, turisté a jsou zklamaní většinou, že se odtud nikam nemůžou dostat.
12: Když si vzpomenete na ten moment, kdy jste to nádraží oficiálně přebírali, dostali jste pomyslné klíče od té budovy, tak jaké to bylo? Pamatujete si to datum?
13: Bylo to na jaře roku 2014, ale datum tedy si přesně nepamatuju. A to možná, že by to nebylo špatné si to vyhledat a zapamatovat a vytesat možná sem na nějakou desku. Ale pamatuju si to naprosto přesně. Přijeli pánové nějakou Felicii ze správy železnic a klepali si u toho na čelo a říkali, vy jste úplní blázni, proč to kupujete a co s tím chcete vůbec dělat. Takže nechápali vůbec naše počínání, ale klíče opravdu byly pomyslné, protože všechna okna, dveře byly zazděná a tady žádné dveře, do kterých by pasoval nějaký klíč, nebyly.
12: A čím jste tady začali?
13: Vyklízením. A to jsme vlastně svolali poprvé brigádu kamarádů. Tady v té místnosti, kde teď sedíme, to znamená, to je vstupní hala, tamhle je pokladní okénko, tady je velké okno na výdej balíku a zavazadel, tak v téhle místnosti byly zhruba 2 metry do výšky sutiny a odpadky, protože když už pak nádraží přestalo fungovat, tak lidé z okolí sem odvážili odpadky, kterých se nedokázali jinak zbavit, takže krásná nadílka tady nás čekala. Bylo to promrzlé, mokré. A vlastně všechny ty stropní konstrukce, trámy, to všechno spadlo dovnitř. Takže tohle to byla první část, u které jsme trošku si říkali, máme tohle zapotřebí, můžeme to vůbec zvládnout. Ale s těmi kamarády to bylo mnohem jednodušší. Musím říct, že to byl obrovský impuls k tomu, že jsme pak brigády opakovali a že s tou pomocí více lidí to šlo všechno líp. Takže určitý optimismus začal trošičku tam už rodit, bych řekl.
12: A kde jste hledali ty dobrovolníky? Napsali jste tady v Kovářství, přijďte nám pomoct.
13: Ne, bylo to opravdu jenom mezi našimi kamarády, kterým se ta myšlenka líbila, vlastně nám fandili a na základě toho přijeli. My jsme nechtěli dělat nějaké obecné brigády už proto, že jsme se nechtěli dostat do konfliktu v tom smyslu, že přeci jen to byl soukromý majetek, tak by potom třeba lidé měli pocit, že pracují na cizím a zadarmo. Prostě bylo to lepší udržet v kruhu přátel a kamarádů a příbuzných, které známe.
11: Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
2: Host sestry Angeliky.
12: Dnes hovořím s panem Štěpánem Macháčkem, majitelem nádraží v Kovářské. To nádraží není jenom jako jedna nádražní budova, to je celý komplex budov. Co všechno k tomu patří?
13: Z těch budov je to tedy výpravní budova, ve které sedíme, ta hlavní. Naproti ní je bývalá drážní vodárna, což je budova, která měla pod střechou obrovské nádrže na vodu a ty sloužily k doplňování vody do parních lokomotiv. Pak na konci nádraží, obou koncích, jsou strážní domky. Tam žili tedy vyhybkáři a strážci tratě, to znamená takzvaní vechtři, kteří měli za úkol určitý úsek tratě udržovat a hlídat, technický stav hlavně. A byly tu i další budovy, ty už nestojí, jako třeba skladiště. V tuto chvíli je to tenhle komplex de facto, dá se říct, Kovářského nádraží.
12: Ovšem k nádraží patří i vagóny a vlaky. A vy máte taky 4 vagóny. Stojí za sebou jako vlak a k čemu je máte?
13: To začalo tak, že nádraží bylo úplně pusté a nám přišlo, že tu něco chybí k tomu, aby to bylo nádraží a že to jsou třeba právě vagony. I když odstavené, tak by to bylo hezké tady mít nějaký vagon, takže jsme pátrali po možnosti koupit nějaký už nevyužívaný vagon, aby jsme třeba v něm mohli i přespávat, protože tady při té rekonstrukci ještě spát nešlo a nejde do dneška. Takže vlastně takové zázemí. Nakonec se nám podařilo vyřazené vagony najít a následně odkoupit a z jednoho byly dva a protože se přidal v tu chvíli další kolega, Pavel Polák, který dnes už je také členem spolku, který vznikl, tak ten se rozhodl, že také pořídí dva, takže nakonec se sem vezli na Kovářskou čtyři šroty, čtyři vagony v totálně zlátém stavu, ale schopné jízdy. Takže nám je sem lokomotiva po kolejích přivezla. No a postupně se z toho nápadu, že v nich budeme přespávat, stalo to, že jsme sice přespávali a nechali jsme si je teda také jedním architektem navrhnout tak, aby to vypadalo hezky. A pak se to zalíbilo kamarádům, tak tady přespávali kamarádi, když jsme tu nebyli my. A nakonec jsme se rozhodli, že to podnajmeme i veřejnosti. A vlastně se z toho stal nádherný koncept, protože lidé sem jezdí podporovat tu naší činnost tím, že se ubytují v těch vagonech. A my jsme nikdy nechtěli natahovat ruce pro nějaké dotace a dary. Takže je to taková soběstačnost v tom smyslu, že lidé vědí, že tím, že tady přespí, tak nám pomůžou s další rekonstrukcí nádraží. A tohle teda v tuto chvíli krásně funguje.
12: Já musím říct, že jsem měla šanci před naším rozhovorem nahlédnout do jednoho z těch vagónů a je opravdu luxusně vybaven. Člověk by jako neřekl, že je možné vybavit nádražní vagón, který stojí uprostřed lesu, opravdu vším komfortem.
13: A v těch vagonech některých máme také pro ubytované kávu z Káhyry, kterou právě teď si tady dáváme během rozhovoru. Takže tím trošku ozvlášťujeme pobyt a spojujeme to, že my vlastně žijeme v Káhyře dlouhodobě, ale přesto tedy se věnujeme rekonstrukci nádraží v Krušných horách.
12: Lidé sem přijíždějí, co je na tom láká nejvíc? Ta káva?
13: Ta káva, nevím, ale je pravda, že se po ní ptají a mnozí se možná i kvůli ní vrací. Ale máme naštěstí plno, musím říct, že to jsme nečekali takový zájem. Těší nás to, protože je to opravdu zásadní přínos pro ty naše další práce, které jsou nesmírně drahé. Všechny práce stavební, to víme asi všichni. Lidi láká možná hodně i ta myšlenka, že líbí se jim ten projekt. Líbí se jim to, že jsme se pustili do záchrany zajímavé stavby, která by jinak zmizela. Líbí se jim i to prostředí. To nádraží je mimo obec, je de facto v lese. Jsou odtud krásné jakékoliv výlety, ať už na kole nebo pěšky, nebo i na běžkách během zimy. A je tu naprostý klid. A myslím si, že ta atmosféra, jak jsem mluvil na začátku o tom géniu loci, ta tady prostě přetrvává. Teď v létě tu je trošku rušněji, je tu více lidí, turistů kolem, ale například nějaký říjen, listopad, to mám tady úplně nejradši. Vlastně měsíce, kdy je většinou už takové pošmourno, ale tady to má své nádherné kouzlo. Chodí tady jeleni v přeraní mlze, dokonce i vlky jsme tady viděli, takže má to určitě tento aspekt kouzla, bych řekl, a i proto sem lidé, si myslím, dost jezdí.
12: Ty vaše vagóny mají svá jména. Některé jsou po předchozích obyvatelích. Co o nich víte?
13: Dva z těch vagónů nesou jména lidí, kteří sloužili dlouhodobě tady na nádraží Kovářská. Je to Alois, to je po náčelníkovi Aloise Hrdém, a Faninka, což je po dlouhodobé výhybkářce a vůbec takové duši celého nádraží Františce Hubáčkové. Před několika týdny tady na Kovářské jsme uspořádali sraz bývalých pracovníků a pamětníků lidí, kteří na nádraží působili. Je to skvělé, že přestože nádraží od 90. let prakticky nefunguje, tak pořád těch lidí žije dost a my postupně, a to je jedna z našich aktivit toho spolku, snažíme se i tu historii zachytit a potkávat se s lidmi, kteří tady žili a pracovali. A to se nám daří do určité míry, takže jsme natáčeli, Jakub Vrána, to je další člen spolku, ten se věnuje televizi profesionálně, takže natáčeli jsme rozhovory s těmi lidmi, vyhledali jsme je a oni nás vlastně i přes sociální sítě sami kontaktovali, takže je to zajímavé, jak se dáváme dohromady a jak se o nich dozvídáme. A teď jsme právě všechny tyto lidi dali dohromady a oni se setkali a bylo to dojemné, protože se mnozí z nich neviděli třeba 30 let, přestože se předtím dobře znali a bylo to skvělé pozorovat, jak se zase po dlouhé době sešli. Ale pokud jde o ty dva, tak ti jsou oba po smrti, Alois Hrdý i Františka Hubáčková, ale přijeli se podívat dcera Františky Hubáčkové a syn Aloise Hrdého, takže ti oba tady také trávili spoustu času ve svém dětství na nádraží Kovářská a z nich pořád ještě dostáváme spoustu informací, takových těch, řekl bych, osobních hodně, které jsou nesmírně cenné, abychom si představili vůbec, jak nádraží Kovářská žilo.
12: To nádraží fungovalo tuším 180 let přibližně. Když jste tady vyklízeli ten zdánlivý odpad, nacházeli jste tady třeba ještě nějaké historické zajímavosti, které nějakým způsobem zapracujete do té stavby?
13: Bohužel moc ne, protože ta budova byla v takovém stavu, že opravdu tady toho bylo nesmírně málo. Spoustu toho, co ještě třeba by mělo nějakou cenu, tak bylo ukradeno ještě dřív, než jsme tu budovu získali. Je tu několik zajímavostí, třeba tohle výdejní okno na balíky a na spěšniny, to bylo zazděné. A přesto je to úplně původní vysouvací okno, které jsme byli strašně rádi, že jsme tam objevili a jenom jsme ho maličko zrekonstruovali, funguje a bude určitě, bych řekl, výrazným prvkem celého toho nádraží. Stejně tak podlaha, kterou tady máme odkrytou jenom částečně kolem těch kamen, tak ta je po celé šíři tady vstupní haly a je nepoškozená, je to původní podlaha, která byla na všech nádražích na této trati, postavené Buštěhradskou dráhou v roce 1870 a je zachovala, my jsme ji jenom přikryli deskami, aby se nepoškodila během stavebních prací, takže těchto několik věcí tady zůstalo původních, ale ostatní jsme museli třeba doplňovat z jiných nádraží, která se bourala postupně a my jsme se třeba domluvili na tom, že si odvezeme pokladní okénko dříve, než je zbourají.
12: Co předpokládáte, že v téhle budově bude? Bude tady třeba nějaká historická galerie?
13: Tahle část, ve které sedíme, tak bude část pro veřejnost. To znamená vstupní hala a těch několik místností kolem. To bychom rádi otevřeli veřejnosti, alespoň třeba během provozu vlaku o víkendech a podobně. Bude tady určitě expozice právě věnovaná historii nádraží, včetně medailonků těch osobností, které tady působily a žily a které si mnozí z Kovářské ještě pamatují. Nahoře by měla být galerie pro dočasné výstavy, to znamená hlavně místních umělců, fotografů, taková je tedy představa. A tamhle ve výpravní kanceláři, kde sídlil tedy výpravčí, případně přednosta, tak tam bude expozice přímo železniční, vztahující se k té budově. Další člen našeho spolku, Břetislav Tureček, tak ten má velké sbírky starých železničních artefaktů, i těch, které se váží přímo k našemu nádraží, takže se těšíme, že tam tu expozici brzy už uděláme. No a další části budovy už nebudou tak veřejné, měl by tu být byt náš, rodinný, a také několik menších apartmánů k pronájmu, takže i ta budova si na sebe bude muset nějak vydělat, protože její provoz bude určitě dost nákladný, takže tohle všechno by mělo být součástí budoucí podoby nádraží.
12: Jste tady už několikrát zmínil ten spolek, tak kdo se může stát jeho členem?
13: Já si myslím, že už nikdo. Ne. My se dali dohromady vlastně několik lidí, kteří vykrystalizovali z těch brigád většinou a kteří zároveň shodou okolností jsou všichni novináři. Je to 6 lidí, je to nevelký spolek, ale chtěli jsme trošku institucionalizovat naší práci tady na nádraží, už i proto, že potřebujeme jednat z úřady a tak dále. A myslím si, že to funguje takhle skvěle a že tím, že jsme novináři, tak je to takové specifické. Trošku mě pobavil jeden pán, který šel před několika dny kolem a díval se na to nádraží rekonstruované a říkal, to musí mít nějaký bohatý podnikatel, normální člověk by na to neměl, tak já jsem to nechal bez komentáře, ale trošku jsem se pobavil tím, že kdyby viděl, kdo na tom pracuje, tak by se asi podivil.
11: Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
2: Host sestry Angeliky.
12: A na nádraží v Kovářské hovořím s panem Štěpánem Macháčkem, jeho majitelem, a také posluchači Českého rozhlasu znají jeho hlas z reportáží z Blízkého východu. Už jste tady zmínil, že vlastně střídáte Káhiru a Kovářskou. Jak to zvládá rodina a třeba děti?
13: Děti, to starší, Anděla, ta prožila celý svůj život v Káhiře. To malé úplně, to je František, ten se narodil v Káhiře, takže samozřejmě si klademe otázku, kde se budou cítit víc doma. Zatím Anděla jezdí do Česka pouze na dovolenou, na prázdniny, takže to se jí líbí. Když jí ale chceme trošku postrašit, tak jí řekneme, že se přestěhujeme zpátky do Česka a bude tady chodit do české školy, tak to se jí nelíbí. Takže zatím je to dost nejasné, jak se vlastně budeme dál pohybovat, ale my jsme v Káhiře už 20 let skoro s manželkou. A zatím tam chceme zůstat nadále, ale je pravda, že tenhle projekt nás trošku rozvyklal, protože už nabral určité obrátky a vyžaduje dost času, takže zatím to všechno děláme na dálku, nebo většinou toho na dálku a nevím, jestli to bude možné takto tomu pokračovat.
12: Takže sem nejezdíte na dovolenou, ale spíš pracovat.
13: No, to je právě dovolená, řekněme, od té duševní práce, ale tady zase vezmeme do ruky krumpáče a lopaty a je to úplně jiná práce.
12: Já jsem si ale říkala, že vlastně mentalita Káhiry a vůbec Blízkého východu je docela jiná, tak je na druhou stranu něco, co jste z té mentality načerpal a pomáhá vám to tady v tom projektu, třeba to, že neplánujete dlouhodobě dopředu a jdete ze dne na den, nebo je něco z toho, co jste možná nabral v tom Blízkém východě?
13: To je zajímavá úha, když to takhle říkáte, no možná na tom něco bude, protože pořád se nás lidé ptají, kdy to bude hotové a jestli máme spočítáno, kolik to bude stát, a říkám, to vůbec neřešíme, až to bude, tak to bude a peníze nepočítáme, protože to bychom se z toho zbláznili. No tak možná, že tenhle ten trošku ne laxní, ale nenaplánovaný přístup, tak možná, že to je nějaký důsledek našeho dlouhodobého života na Blízkém východě.
12: Vy, než jste se stal reportérem Českého rozhlasu, tak jste v Káhiře učil český jazyk na univerzitě. Kdo se tam češtinu učí a proč? To mě zaujalo.
13: No, káhirská bohemistika je největší bohemistika na světě počtem studentů. To je zajímavost. Já jsem měl třeba ve třídě, a to byl jeden ročník, 70 studentů, ty ročníky jsou 4, takže na to, jak je to exotický obor pro Egypťany, tak je to neskutečně lidnatý obor. A je to proto, že drtivá většina těch absolventů najde práci v turistickém ruchu, to znamená, s tou češtinou se uplatní jako průvodci, delegáti, každoročně jezdí 100 000 Čechů do Egypta, takže je to perspektiva pro ně taková pracovní, bych řekl, a to je hlavní důvod, proč se tu češtinu učí. A jak říkají ti studenti té mystiky, anglicky a německy umí každý, ale český málo kdo, takže to pro nás bude deviza.
12: A je pro ně čeština těžká ve srovnání s arabštinou?
13: I pro mě je těžká, takže určitě pro ně byla těžká. Je to těžké i vysvětlovat pochopitelně, protože čeština je plná výjimek a to se strašně špatně učí.
12: Máme prázdninovou neděli. Co děláte v úplně volném čase? Jezdíte vlakem? Máte na to ještě čas?
13: snažím se a hlavně tady, když jsme na Kovářské, tak se snažím, když je ten víkend, kdy pouze jezdí vlaky, tak alespoň popojedeme někam, uděláme výlet spojený s cestou vlakem. Takže o to se snažím, ale jinak toho času na velké cesty vlakem není tak moc.
12: A v čem vám připadá cestování vlakem krásné?
13: Jednak tratě železniční byly stavěné, já nevím proč, ale většinou krásnou krajinou. A druhak je to takové spojení cestování a zároveň takové, bych řekl, je tam vidět, že ta železnice už je tady dlouho a že pořád funguje, pořád se zlepšuje a je to vlastně už takový, bych řekl, odkaz sám o sobě. Kromě toho je to pohodlné, pohodlnější než jakýkoliv jiný pozemní dopravní prostředek, takže i z toho důvodu mi to přijde zajímavé a potkávají se tam lidé také. Nevím, jestli ještě dnes, ale ještě před nějakými 15-20 lety, když jsem měl vlakem, tak se většinou lidé, co seděli spolu v kupé, dali do řeči různě a to byl takový hezký aspekt toho cestování železničního.
12: Kam nejdál nebo nejexotičtěji jste jel vlakem?
13: No asi to bylo v Egyptě do Asuánu a na Vysokou přehradu, ale i v Egyptě na Blízkém východě je strašně zajímavá železniční historie a například jsem objevil v jednom obchůdku v Káhiře se starožitnostmi, tak měli jízdenky na vlak z Káhiry do Haify. To už je dneska úplně nepředstavitelné, že se vůbec jakýmkoliv dopravním prostředkem, ale natož pak vlakem, šlo dostat prostě z Káhiry do Palestiny a dokonce i dál do Bejrútu a do Istanbulu a do Evropy. To bohužel ty další události poválečné už neumožňovaly a dneska je to takový sen, pokud by se tohle mohlo ještě někdy uskutečnit.
12: Když se podíváte ještě na ten svůj projekt, tak kdy byly chvíle, kdy jste si říkali, necháme toho a co vám pomohlo to překonat?
13: Nebyly. Možná úplně na začátku, jak jsem mluvil o těch sutinách, tady těch stovkách tun sutin, které ne a ne odtud dostat. Ale pak mám pocit, že taková chvíle nenastala, že tím, že nás nic netlačí časově, že nepotřebovali jsme to dokončit do nějaké doby, tak se pořád objevovaly nové podněty, nové nápady, přibyli lidé do toho projektu, takže spíš je to pořád lepší a lepší.
12: Pomáhá vám, že si třeba představujete, jak to tady bude vypadat za 10 let, třeba tady ta výpravní budova?
13: Jo, po ránech, když ještě rodina spí, tak to já tady bloumám a samozřejmě si pořád představuju, kde co bude a jak to bude vypadat. A tedy teďko s uspokojením musím říct, že se to už po těch 11 letech, co tady pracujeme, 12 vlastně, takže se to těm představám dost přiblížilo.
12: Ještě jsem se dočetla, že vy jste přes ty stavební práce a že vaše manželka se tady věnuje designu, tak v čem je vidět tady ta její ruka?
13: Já myslím, že hlavně v těch vagónech, kde do značné míry určovala, jak budou vypadat. My jsme spolupracovali s architektem Štěpánem Řehořem na tom a hodně jsme v tom měli vlastní slovo. Určitě v tom, jak vypadá dnes vechtrovna ta už je vlastně dokončená, to je ten strážní domek na Vejprdském Zhlaví, čili na konci nádraží, takže tam všude a hlavně barvy, tedy barevné provedení. Myslím, že jí hodně manželce záleží na odstínech a například u jednoho z vagonů máme takový zvláštní odstín, takový zeleno-modro-šedý a ten jsme spolu ladili v Káhiře. Tam jsme si nakoupili židle kavárenské, takové dřevěné. My jsme chtěli jednu nebo dvě, ale prodávali je po 12, tak jsme koupili 12 za pár peněz a ty jsme potom lakovali v různých odstínech a pak jsme se po večerech a po dnech na ně dívali a pořád jsme si říkali, který ten odstín je ten, a byli kousek od sebe. A nakonec tady z toho vyšel tenhle ten, na ten vagón, takže ty barvy jsou důležité.
12: A když se díváte na svůj projekt, tak jaký jsou momenty, kdy si říkáte ano, tohle je něco, kdy to fakt stojí za to, že to tady děláme?
13: Hodně, hodně uspokojující pro nás byly poslední akce, poslední dvou let dětský den. To děláme pro děti ze zdejších škol, to znamená, uděláme jim exkurzi, projížďku historickým vlakem, protože několik stanic odtud na Křímově je další spolek a ti se věnují zase údržbě a rekonstrukci starých lokomotiv, vagonů a mají tady pojízdný historický urvínek, se tomu říká, vláček, motoráček. Takže ty děti jsme vzali sem na exkurzi vlakem do Křímova, tam jim udělali kolegové exkurzi a se zpátky. A to nadšení těch dětí, ať už tady ze školy v Kovářské, anebo ve Vejprtech, což jsme dělali letos, tak to bylo obrovské zadosti učinění, že je to tolik zajímalo a vlastně pro nás taková fůzková blbost. Takže tohle pro nás bylo určitě jeden z momentů, že jsme si řekli, tak to má fakt smysl to dělat, protože, jak říkám, neděláme jenom rekonstrukci nádraží, ale snažíme se mu vrátit život a tohle byl přesně ten moment, kdy nás to hodně nakoplo.
12: Já vám moc děkuju za velmi milý rozhovor a především za to vaše nadšení pro věc někde na konci světa, která ale dává život celému kraji.
13: S radostí také moc děkuju a těším se na slyšenou.
12: Mým hostem, milí posluchači, byl pan Štěpán Macháček, zachránce a majitel nádraží v Kovářské a také spolupracovník Českého rozhlasu z Blízkého východu. A loučí se také Boromejka, sestra Angelika a přeji vám všem klidnou prázdninovou neděli.
4: Dnes večer v České televizi.
6: ČT1, série vražd dívek, které nikomu nechybí. Ivan Trojan v kriminální minisérii Docent. ČT2, městečko ohrožované bandity, přijíždí ochránit tajemný pistolník bez tváře, jména a minulosti. Tulák z Horských plání. A ČT Art uvádí setkání Miroslava Horníčka s Milošem Kopeckým, na kterém zavzpomínají na legendární zábavný pořad. Hovory H ještě po 20 letech. Nedělní večer s Českou televizí.
12: Bylo 9 hodin.
11: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
14: U ženy hospitalizované v pražské nemocnici Bulovka se podezření na nebezpečnou nákazu nepotvrdilo. Evropa si připomíná den romského holokaustu. Počasí bude oblačno až polojasno, ojediněle přeháňky a teploty většinou do 30 stupňů. Zprávy a Naďa Procházková. Dobré dopoledne. U ženy, o kterou se starali lékaři v pražské nemocnici na Bulovce po návratu z Ugandy, testy nepotvrdily závažnou nákazu. Pacientka dál zůstává v nemocnici, lékaři ji vyšetřují, aby zjistili příčinu obtíží, které má. Web Státního zdravotního ústavu od včerejšího večera nefunguje, napadli ho hackři. Ústav o tom informoval na síti X. Podle něj útok neovlivňuje chod instituce ani neohrožuje citlivá data, laboratorní výsledky nebo jeho provoz. Případ zdravotní ústav nahlásil Národnímu úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Ten bude útok analyzovat. Při večerním výbuchu poblíž italské restaurace v centru Moskvy zemřeli 3 lidé, víc než 20 utrpělo zranění. S odkazem na Národní protiteroristický výbor o tom informuje ruská státní agentura TASS. Po domácku vyrobené výbušné zařízení do restaurace se snažila vnést neznámá žena. Člen ostrahy jí v tom ale zabránil. Oba při výbuchu zemřeli. Třetí z obětí má být jeden z hostů. Motiv činu zatím není známý. Podle ruského servisu BBC se v restauraci v tu dobu měla konat soukromá oslava generála ruských ozbrojených sil. Přesně před 82 lety nacisté hromadně zavraždili všechny romské vězně takzvaného rodinného tábora v koncentračním a vyhlazovacím táboře Osvětim 2 Březinka. Evropa si proto dnes 2. srpna připomíná Den romského holokaustu.
15: Nacisté v noci z 2. na 3. srpna roku 1944 zavraždili v Osvětimi 4300 Romů a Sintů ze 14 zemí. Nacistický režim je označoval za rasově méně cenné. Takzvaným cikánským táborem prošlo za dobu jeho existence zhruba 23 tisíc lidí z celé Evropy, včetně 5500 českých Romů. Mnozí umírali hladem a nemocemi ještě před transportem do plynových komor. Evropský parlament uznal Den romského holokaustu v roce 2015. Instituce Evropské unie si tak každoročně připomínají 500 000 Romů a Sintů, kteří byli zavražděni během druhé světové války. Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
14: Díla populárního provokativního britského umělce Banksyho představuje nová kniha, jejíž česká verze se objevila v knihkupectvích v těchto dnech. Publikaci s názvem Banksy nekonvenční průvodce vydalo nakladatelství Grada. Nabízí fotografie pouličních maleb, které kombinují humor umělce se záhadnou identitou s vážným poselstvím. Jeho street artové umění se objevuje ve městech od Londýna až po Gazu nebo Ukrajinu. Říká redaktorka nakladatelství Grada Jana Cihelková.
16: Jeho díla jsou někde braná jako ilegální práce a přesto jsou chráněná plexisklem. Takové ty rozpory přesně nejenom co se týká jeho osoby, ale právě jeho díla. Přijde mi, že v této knize je tenhle ten aspekt zastoupen třeba víc než některých jiných.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
11: Počasí.
14: Bude oblačno až polojasno, ojediněle s přeháníkami, hlavně na horách. Teploty 25 až 30 stupňů, na horách kolem 20. Foukat má slabý, na Moravě mírný severovýchodní až východní vítr.
11: Doprava.
14: Na D8 z Prahy do Ústí nad Labem zpozorněte za sjezdem na Kralupy nad Vltavou na 14. a půl kilometru se srazila dvě osobní auta. Kolem se zatím projíždí bez výraznějšího zdržení. Na D3 mezi Prahou a Dolním Dvořištěm je obousměrné omezení na obchvatu Českých Budějovic mezi kilometry 135 a 136. Ani tam byste se teď příliš zdržet neměli. A na tahu 6 mezi Karlovými Vary a Prahou opatrně před Golfem v zatáčkách je na vozovce zraněné zvíře. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Slovo má Roman Víšek.
11: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
0: A pro ty nejbližší chvíle nedělního dopoledne tu, přátelé, pro vás máme záznam pořadu Rozhlas jede za vámi. Vypravíme se do Aše, kam 30. ledna tohoto roku dorazili Aleš Cibulka, Hanka Schánělová a Ondřej Ruml. A vy teď můžete být u toho.
11: Rozhlas jede za vámi.
17: Krásný dobrý večer. Krásné dobré odpoledne nebo dopoledne, podle toho, kdy nás posloucháte. Na kterékoliv ze stanic Českého rozhlasu, dámy a pánové, pořad Rozhlas jede za vámi. Je tady opět po měsíci a vyjíždíme už po 19. A já vám musím říct, že takhle daleko na západě jsme ještě nebyli. Dámy a pánové, takhle vás zdraví až. Hezký dobrý den, vítejte v našem rozhlasovém vysílání Kulturní centrum La Ritma. A já jsem šťastný, že jsem ve svém milovaném rodném Karlovarském kraji. Já jsem se narodil v Sokolově, dětství prožil a prožívám vlastně pořád v Chodově u Karlových Varů. V Chebu jsem byl, ale takhle daleko u vás. To ještě nikdy. Já jsem věděl, že z těch Františkových lázní ta silnice někam pokračuje, ale jsem tady na Prahu 50 prvně a o to jsem raději. Uvidíme, jak na tom budou naši hosté. Ještě jednou hezký dobrý den. Takhle vás vítá až, milí posluchači. A rovnou mi dovolte přivítat prvního hosta. Je to místní místostarosta, pan magistr Pavel Matala. Krásný dobrý večer. Pane místostarosto, tady je mikrofon pro majitele rozhlasových přijímačů. Vy, kdo tady nejste s námi, vy jste tedy kus. Vy jste největší místostarosta, kterého jsme kdy měli.
18: Bývalý starosta Ostrova byl ještě krapánek větší než já.
19: Ano.
18: A to jak výškově, tak šířkově, akorát, že on to neměl tady okolo pasu, ale on to měl spíš v ramenou a v jiných částech těla. Mm-hmm. Ale takže jako určitě se najdou i větší a hezčí kousci v České republice, než jsem já.
19: To možná jo, ale ještě jsme je neviděli. Pane místo starosto, teď jsou tady v Larytmě vaši občané, ti, kteří přijeli třeba přes Polní, ale hlavně u rozhlasových přijímačů, posluchači na Moravě, na severní Moravě, daleko, kteří se řeknou, až to je někde až tam v tom výběžku na západě, teď k ním všem můžete promluvit, pozvat je, pochválit se, cokoliv.
18: Každopádně zdravím nejdřív teda tady zdejší i přes Polní, ale samozřejmě zdravím i posluchače v celé České republice. Chtěl jsem říct Československu, já jsem zamrzlý trošičku jako v minulým století.
19: My vysíláme i tam, ano.
18: Má to přesah i až aspoň jako kousek za Bratislavu, jo?
19: Takže... Ne, i na druhou stranu. Pozdravte celou Unii, klidně.
18: Tak zdraví... zdravím celou Unii, ti, kteří nerozumí česky, ať si to přiloží. Já už jsem dneska 3 hodiny mluvil německy, takže už dneska ze sebe nedostanu ani bitte mark. Každopádně jsem hrozně rád, že jste sem přijeli a samozřejmě doufám, že ti, kteří z České republiky v životě až nenavštívili, tak nás jednou navštíví, minimálně, aby si udělali ten haklík, že tady teda byli, protože Aš je samozřejmě nesmírně krásné město. Máme své problémy, ale které město nemá v České republice svoje problémy. Jsme téměř nejzápadnější, kdysi dávno jsme byli skutečně nejzápadnější město České republiky, nebo tehdy ještě Československa. Bohužel tenhle ten titul nám sebrali hranice u Aše, které teď jsou potvrzené nejzápadnější město, ale to nám vůbec nevadí, protože jsme větší a kdyby nám vyhlásili válku, tak je utlučeme čepicema.
19: Děkujeme za vlídné přijetí. Dámy a pánové, tady v Aši pan magistr Pavel Matala, místo starosta. No a vy víte, že my vždycky přivezeme na každé místo jednu pěveckou hvězdu, zpěváka, zpěvačku nebo kapelu a potom někoho z kolegů napříč stanicemi a že těch stanic Českého rozhlasu je 25. Dnes opět sahneme mezi kolegy na Radiožurnálu a já jsem šťastný, že přichází jedna z největších hvězd této nejposlouchanější stanice v zemi. Dámy a pánové, Hanka Schánělová. Haničko, vítej tady v Aši. Krásný dobrý večer.
20: Dobrý večer, dobrý večer.
19: Hezký dobrý večer, to je ona. Hanka Schánělová, samozřejmě hlas, který dobře znáte, pokud posloucháte Radiožurnál. A první otázka je na snadě. Ty a Aš, někdy se nám stane, že přivezeme na nějaké místo někoho, ani jsme netušili, že tam má chalupu, prožil tam dětství, má o tam teď manželku, manžela. Jak ty to máš s Aší?
20: Když jsem sem měla jet, tak mi doma říkali, ať toho dnes, Hani, nemáš Aš. Tak to je moje společné s Aší. Potom řekla je, jeď, Aš. A ona přišla Aš a to je všechno, co já mám společného s Aší. Ale jsem velmi ráda, že jsem sem mohla přijet. Ale budeš se divit, tenhle kraj je kraj, kde trávím nejvíc víkendů vůbec v roce.
19: Fakt jo?
20: Jo. A ten kraj znám velmi podrobně. Velmi podrobně každou volejbalovou halu, kterou tady máte, já znám. Protože mám 2 velmi talentované děti, volejbalisty a jako maminka a faninka jezdím. Jsem sama, to znamená, že tam všichni ti sokolovští, všichni ti z Chodova, z Karlových Varů, tam jezdí s těma bubnama, tlučou do nich, řežou do nich. A pak je tam jedna solistka, maminka, která křičí Orion Praha!
19: Ale školeným hlasem zase, rozumíš
20: tak,
19: tomu?
20: Tak co, pak jsem nějaký zborista.
19: Ještě než se dostaneme k rozhlasu, teď mě napadá, sem k nám na západ, jak jsem viděl, už taky jezdí pendolino. Že jo, Františkovi lázně chleb. No a kdo jezdí pendolínem? Možná tady někdo z vás, movitějších občanů, jste přijeli tímto vlakem a je fascinující, my rádi jezdíme těmito, řekl bych, vlaky vyšší kvality, protože tam ten vlak hovoří hlasem a ten hlas patří Haničce.
20: Aleši, já mám 100 chutí protáhnout pendolino do Aše. Mám?
19: Jo. Ale jezdí do Frantových a to už pak,
20: no
19: že
20: právě,
19: to dojdete, to dojdete lesem, no jistě.
20: Tak já to zkusím, jo. Já vás tam dovezu do té Aše, jestli chcete. Dámy a pánové, vítejte ve Františkových lázních. Náš vlak zanedlouho zastaví v Aši, kde svou jízdu ukončí. Děkujeme, že jste využili našich služeb a těšíme se na brzkou shledanou ve vlacích Supercity.
19: To je krásný.
20: To je tak nespravedlivý. Já dělám takový chled v Českém rozhlase. Jednu blbost udělám a je to hezká blbost, já vím, ale namluvím pendolino a nikdo se mě nezeptá na to, jak je to v rádiu a co tak jako děláme v té veřejnoprávní stanici, ale vždycky se mě všichni zeptají, jestli když zvu v tom vlakovém bistru, jestli je platím. Jednou pro vždycky. Všichni neplatím. Pozvu, neplatím.
3: Jo, já myslel, že když jedeš vlakem, jo, jako normálně občanka, že nemusíš zaplatit právě
20: ne,
3: za to.
20: Ne, to musím. Ale neplatím v tom vlakovém bistru, i když vás na něj v každé stanici xkrát pozvu.
3: Mě spíš štve jiná věc a já to nemám rád, že když třeba končí film v biografu, že lidi už se zvedají během titulku, já to beru jako nevděk vůči těm tvůrcům, že vždycky, když se loučíš, lidi už se zvedají, oblíkají, odcházejí a já jediný tam jsem, prosím vás, Hanka mluví.
20: Ty čekáš. Tak snažen,
3: já čekám.
20: Ty ale, čekáš.
3: No jistě, já čekám, jak to dopadne, ale hlavně neúcta těch lidí, kteří už se hrnou ven, už se vidí venku, ty tam dřeš a oni jdou. Já si tě vždycky poslechnu až do konce.
20: Ty jsi strašně hodný a nejedu ti někam.
3: I kdyby mi to ujelo, i kdyby mě to přejelo, tak si to rád poslechnu, ano. Zpátky k Českému rozhlasu. Co mě vždycky zajímá u mých kolegů, protože to je taková věc, o kterými se nebavíme, když se potkáme někde na Vinohradské u kávy. Jaká byla tvoje první cesta, tvoje první setkání s rozhlasem? Bylo to v Praze, na Vinohradské nebo někde v regionu? Jak jsi se stala dítkem téhle velké rodiny?
20: Je spousta rádií a jenom jeden rozhlas. A ptáš se na ten rozhlas nebo i na ta rádia?
3: I na ta rádia. Vezměme to od těch obyčejných rádií až do rozhlasu.
20: Až. Tohle slovo budeme hodně říkat, viď? Tak až do rozhlasu, tam jsem se dostala, až když jsem šla na vysokou školu do Prahy, ale úplně ze začátku, já jsem byla velmi zakřiknuté dítě. Já vím, že to tak úplně nevypadá, ale byla jsem velmi zakřiknuté dítě. Chtěla jsem jít studovat na vysokou školu, na DAMU, na divadlo, hrát divadlo. A moje maminka říkala, Hani, ty na to nemáš ty správné lokty. Ty si o tu roli v životě neřekneš. Tak trošku měla pravdu. Ale chodila jsem na dramaťák. A můj učitel, vůbec učitele Kučerovi, manželé Kučerovi na dramaťák, to věděli, že já jsem velmi zakřiknutá, v životě nepůjdu na žádný konkurs. Tak mi řekli, Hani, tady máš obálku, tu obálku si vem a běž na adresu Nahrádku 105 a tam sídlilo, nevím, jestli ho někdy znáte, Radio Profil. To je soukromé Radio Profil, myslím, že jedno z prvních soukromých rádií vůbec v České republice. A já jsem tam tu obálku donesla. Tu obálku si vzal takový pán, hodil ji do koše a řekl, jo, vy jste na ten konkurs. A já, aha. A tak jsem si tam sedla, hele, vyzkoušete na mě Viktora Huga. Víš, jestli ho přečtu jako Hugo, nebo budu chytrá a přečtu Igo a podobně a asi se jim to nějak líbilo. Ono se jim možná líbilo, že v 17 letech jsem měla hlas 40-leté ženy. To se jim velmi líbilo a dokonce mi tam posluchačky vždycky přinesly tu svíčkovou, kterou navařili a řekli, prosím tě, nevíš, kde je paní Schánělová. Mně jim bylo tak líto říkat, to jsem já. Ale tak jsem si dala i svíčkou. Bylo to moc fajn v tom profilu. Takže jsem udělala konkurs a pak, když jsem jela na přijímací zkoušky na DAMU, na divadelní fakultu, tak si mě ten rozhlas nějakým zvláštním způsobem přivolal. Protože z autorádia běžela anonce na to, že hledají moderátory hudebních pořadů tehdy. Noční prout a tak dále. A já jsem řekla, no tak hele, když už jedu do té Prahy, tak se tam zastavím. Tak jsem se tam zastavila a za týden mě volala Alenka Růžičková, tehdy Molnárová, naše dobrá duše rozhlasová. Já vím, že ji neznáte z vysílání, ale nebýt takovýchhle skvělých lidí, tak prostě rozhlas nežije. Tak ona mi volala a říkala, tak my jsme vás vzali. A od té doby jsem tam a ani jsem se nehla ani o půl kroku vedle.
3: Zeptám se neslušně, dámy, na rok, kdy to bylo, jak dlouho už si?
20: Hele, to se mě neptej, ale bylo to 27 let zpátky, tak si to spočítej sám.
3: No před 27 lety no. To bylo ještě před rokem 1999-98, no za to se nestyď. Za to se odměňuje. No dobře, ale jaká je ta cesta k jednomu z nejprestižnějších postů na Radiožurnál? Máš svůj vysílací čas, patříš jako hlas k Radiožurnálu, když si pustíte rádio v autě a slyšíte Hanku, víte, to je Radiožurnál. Bylo by něco víc pro tebe v rádiu, nebo tohle je post, který jsi si přála mít?
20: A my se s Jirkou Chumem občas přeme o dopoledne.
3: Fakt jo? Jakože je lepší?
20: Tak ono se jako nechce nám úplně vstávat na tu raní. A to odpoledne já bych radši psala úkoly s dětma, abych se přiznala.
3: Jak si to vyměníte?
20: Tak hele, zkouším to pořád a nějak to nejde.
3: On nechce.
20: Nechce.
3: No jo, no. On jde svalou už odpoledne do posilovny.
20: Přesně, tak, že, no, jak to jistě, víš? Jak to víš?
3: On tady byl nedávno.
20: Jo, v jednu hodinu začínám posilovna.
3: A svěřil se, jak to je. Dámy a pánové, Hanka Schánělová, první host našeho dnešního 19. dílu pořadu Rozhlas jede za vámi.
19: a já věřím, že vám udělám radost, když vám prozradím, koho jsme sem k vám do Aše přivezli. O hudbu, o zpěv se dneska bude starat Ondřej Ruml. Ondro, krásný dobrý den, vítej tady u nás, tohle je Hanička Schánilová. A možná rovnou poprosíme o první písničku tady u nás v Aši. Zdravíme vás všechny, kdo právě posloucháte kteroukoliv stanici Českého rozhlasu. Rozhlas vyjel opět za vámi, tentokrát do Aše.

0: Ondřej Ruml tady na vlnách Českého rozhlasu.
1: Děkuji.
0: Pořadu Rozhlas jede za vámi s Ašem. My děkujeme.
2: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů.
0: Ondro, posaď se u nás, kde se ti to líbí, ano. Ondro, jakou úlohu ve tvém životě hraje rozhlas? A dostaneme se k tomu, jak je to dneska, když jsi úspěšný zpěvák, když se vypravíme do tvého dětství.
3: Ano.
0: Malý Ondra, co poslouchal? Poslouchal vůbec nějaké rádio? Tebe už bych netipoval možná na Hajaju. Ty už ani nevíš, jak se mají Ondrovi. To jsem poslouchal já, ne.
3: Víš, co se mi vybavilo první? Pozor! Zákruta!
0: No vidíš, ano!
3: Tam bylo nějaký takovéhle znělo.
4: No jistě.
3: Ano, ano, tohle tam bylo. Výborně.
0: No jistě, že?
3: Ano. Takže to si vzpomínám a pak si vzpomínám, že další věc pro mě byla důležitá, že moje babička měla kazeťák, tehdy přivez někdo z Německa, už to mělo i mikrofonek a nahrávání.
0: No to.
3: A já jsem zjistil, že když tam do toho nahrávadla, do toho šuplíčku vložím kazetu a pustím rádio a zapnu nahrávání, tak ono to nahrává to, co se odehrává v tom rádiu.
0: Mm-hmm.
3: A zjistil jsem, že to umí, když tam přepnu ten mikrofonek na on, tak to najednou nenahrává to z toho rádia, ale nahrává to můj hlas.
0: Ano.
3: A já jsem si takhle zkoušel vždycky, když dohrála písnička a začal mluvit moderátor, tak já jsem to přepnul a mluvil jsem já. Takže já jsem si zkoušel takhle jako malej asi v 7 letech moderovat jako rádio.
0: Taková cenzura rozhlasová od Norma. Tam dřeli ty moderátoři.
3: Ano, ano.
0: Ale je fakt, že já jsem to měl velmi podobně. Já jsem byl doma pod postelí. Měl jsem mikrofon, pouštěl jsem písničky z kazeťáku, ty Zagorky, Helenky a vždycky, když odehrála písnička, tak jsem si rozsvítil baterku a četl jsem z Rudýho práva rodičům a bratrovi.
3: To je fantastický.
0: Je to krásný, já tady mám dneska sestřenici, tak to může potvrdit. Vy takhle jsem týral rodinu, já jsem byl Radiožurnál tenkrát.
4: Jo, jo, jo. Hele, a kluci, poslouchali jste Četbinu?
3: Co to je?
4: Ví někdo, co je Četbina?
3: Ne.
4: Já myslím, že pan místostarosta to bude vědět. Totiž slyšeli jste druhý díl Četby na pokračování.
3: Jo.
4: Četbina. Takže my jsme sledovali Četbinu. Maminko, já bych chtěla Četbinu.
0: To je krásný,
4: no, tak
0: hezký
4: Četbinu.
0: Prazážitek Četbiny.
4: Ano. Ano.
0: Ale je fakt, že třeba vybaví se znělka, vidíš, že pozor zákruta, ano. To si pamatujeme téměř všichni. A nebo mají spojený rozhlas právě s tím Hajajou, že se poslouchal třeba u babičky, u dědy po obědě. A nebo vím, že Tereska Kostková říkala, maminka mě probudila, připravovala v kuchyni tu snídani a k tomu hrálo to rádio. Někdo to má třeba stav vody na Českých tocích. Tlak, teplota, rosný bod, to ty už nemůžeš pamatovat. Ne, stav svíti plynu a zemního plynu.
3: Ne.
4: To ale se pořád říká.
0: Jo?
4: Ve 13 hodin, vždycky po zprávách se říká stav plynu.
0: Fakt
4: jo? Jasně. A máme zvukaře a oni to umí všichni úplně naspaměť. Všichni.
0: Já tomu věřím.
4: To znamená, že oni to odříkávají společně s tím zprávařem, který to samozřejmě vždycky skopíruje, ctrlc, ctrlv. A já jsem takhle jednou šťouchla do Káčice u Sirisový, říkám, hele, změň mu to. On, jak už mám udělat jinou situaci? Říkám, ne, stačí slovo sled, on bude úplně rozsekaný. Byl.
0: Dobráci na Radiožurnálu.
4: Jo, jo, to my to si děláme pořád, jo.
0: Ondro, jaké ty si poslechneš rádio, když jedeš autem, když si doma posloucháš vůbec rádio? Že ten rozptyl od toho, co je dneska možný poslouchat od privátu přes veřejnoprávní rádio, politický komentáře, někdo třeba rádio vůbec neposlouchá, jak to máš ty?
3: No, já jsem dřív měl puštěnou televizi jako rádio, jako kulisu, ale už jsem to zrušil, protože tam se někdy opravdu odehrávají věci, které ani nechci slyšet. A to rádio zatím jako spíš poslouchám v autě a to poslouchám většinou Český rozhlas, protože to mi konvenuje nějakým způsobem, že to není takový, jak bych to řekl, agresivní, jako některý ty komerční rádia, že tam jako valej hodně i muziku takovou jako ostrou, i ty moderátoři jsou takový vyhypovaný a ten rozhlas je takový klidnější a to mě baví, no.
0: Ano, nás odhypujou už ve vrátnici, abychom byli v klidu, ale...
3: Musím říct, že teda, když se mi stane, že naladím tebe, protože tvůj hlas poznám,
0: ano,
3: tak to teda zhltnu, jako to poslouchám až do konce, protože ty seš prostě člověk, který se pro rozhlas narodil, podle mě.
0: Teď jsi začal mluvit rozumně.
3: Já jenom říkám, jak jsme si to domluvili.
0: Mě fascinuje, že ani ten papír už si nemusel vzít, že... Pojďme na otázku číslo 2. Který ze současných moderátorů, ne, to už si vlastně odpověděl. Ne. Děkuju samozřejmě a jsem rád, že jsi často hostem našeho toboganu ozdobou. Děkuji. Našeho pořadu, to 100%. Ale řekni mi, v dnešní době, nakolik zpěváci potřebují rozhlas? Já vím, že když vzpomínali hvězdy typu Hanky Zagorový, Eva Pilarová, Lenka Vondráčková, ten samozřejmě rozhlas v těch 60. 70. byl nutný. Koho nehrál rozhlas, jako by nebyl, a stačila jedna noc a stal se z písničky hit. Funguje to ještě dneska, anebo v době těch všech sociálních sítí a Spotify už ten rozhlas není potřeba?
3: Podívej se, no já teď třeba shodou okolností zrovna mám před vydáním své nové desky, která se bude jmenovat Vždycky to tu bylo a bude to takový jako alternativnější pop. Takže já mám teďka za sebou nějaký jako vyjednávání s některými rádii a musím říct, že je fakt těžký jako se dostat do té rotace s tou písničkou, ať je jakákoliv. Jo. Mm-hmm. Prostě nevím, jak to říct, ale těžko se přemlouvá ten dramaturg, aby to tam dostal, ale zároveň teda mi někdo říkal, hele, ale dneska už to není tak důležitý, protože podívej se, tenhle ten, třeba nebudu jmenovat, ten má prostě písničku v rotaci, ale když udělá koncert třeba v Aši, tak tam nikdo nepřijde. Mm-hmm. Jo? Takže tímhletím jsem jako potěšen, že to nemá takovou důležitost, ale přesto přeze všechno ve mně převládá taková jako touha. Já jsem na to přišel, když jsem jednou jel z nějakého hraní a v jednu v noci někde mezi Brnem a Prahou jsem šel na benzínce na toaletu a tam jsem najednou z toho repráčku v tom stropě slyšel Činasky. A já jsem říkal, Ježíš, já bych si tak přál jednou takhle na záchodě slyšet svoji písničku v jednu ráno. Takže mě jde jako o tohle z toho vlastně. Já bych si to přál, aby to bylo v té rotaci, abych to, nebo když budu třeba platit, jo, u pokladny na té pumpě, jo, a teď jako ještě něco chcete na to tašku, účet, a já, počkejte, promiňte, vidíte?
0: Právě platí. To
3: hrajou mě. Ne. Takže tohle bych
0: to
3: si přál.
0: To je krásný, jak ta laťka není stáhla, Janička, aspoň ty vlaky, jo, ale jako na tom hajzlíku, ale tak to přece jenom... To se třeba dá jako nějaká třeba síť čerpacích stanic, že by byla tvoje a hrál bys...
3: Ano, máš pravdu, to je jednodušší cesta.
0: Já. Že by si někdo řekl, a co ten Ondra Ruml, a toho už hrajou jenom na hajzlech. To by bylo
3: ve výtahu.
0: A ve výtahu. Ale Ondro, mám pro tebe dobrou zprávu. Hmm? Za malou chvíli tady vedle tebe bude sedět generální ředitel Českého rozhlasu. To je 25 stanic. Co se hraje v rozhlase, prostě to rozhoduje on prostě. Rozumíš, no
3: je fakt, jo.
0: No tam jsou ty hudební dramaturgové, ale ty prostě přijdou na kobereček, on řekne Rumla, pětkrát denně Rumla.
3: Prosím tě, tak až přijde, tak dělej jakoby nic.
0: Jakoby nic jsme domluvili.
3: A já pak, když tak...
0: To máš za to, že si pochválil.
4: Aby z toho nevyšlo pětkrát denně Rum.
0: Dámy a pánové, Hanka Schánilová, Ondřej Ruml, jakože nejsme domluvený a je tady další písnička. Co nám zaspíváš?
3: To je písnička, kterou napsal můj kamarád Matěj Benko, zařadili na svoje album Planety, které je tady převážně určeno dětem, a já tam zaspívám písničku Měsíc. Když se ptal Vojtěch Dyk Matěje, kdo tam všechno bude

nutím vlky vít, nutím blázny blouznit. Říkáte o mně věci takové, o jakých chcete snít a jakým chcete věřit. Pravdivé však nemusí být. V úplňku nic zvláštního necítím, vlastně nikdy dřív neměl žádný vliv. A vlastním světlem taky nesvítím, to jen malé děti iluzím naletí.

0: Rozhlas jede za vámi.
1: Ondřej Ruml pro vás tady v kulturním centru La Ritma v Aši. Pro vás všechny, kdo posloucháte Český rozhlas. Rozhlas byl za vámi do Aše. Je tady i Hanka Schánilová. Víte, co vy dva máte společného? Já jsem šprtal samozřejmě, já jsem se připravoval a říkal jsem si, čím bych je tak propojil a přišel jsem na to. Fakt?
2: Jo.
1: Tak schválně.
2: Jizerky.
1: Hezky, hezky. Je to tak, je to tak. Ondro, kde ty ses narodil?
3: V Jablonci nad Nisou.
1: Mm-hmm. Kde ty máš chalupu?
2: V Janově nad Nisou.
1: To je kousíček.
2: To je kousínek.
3: To je předměstí Jablonce.
2: Já to beru.
1: Yeah. Už jste se tam viděli?
3: Neviděli. Ne.
2: Ale já ho mám hrozně ráda jako zpěváka.
3: Yeah.
2: No.
3: Já Hanku taky jako moderátorku.
1: A to jste se děti museli potkat až v Aši. No jo, tak. Proto jsme vás dali dohromady, jo? Rozumíte, že to je vlastně promyšlená choreografie. Nic není náhoda.
2: Jasně. Můžu něco říct na Aleše?
1: To se ptáš teď, koho se zeptala publika?
2: Lidi,
1: co
2: to
1: oni o tom mají co rozhodovat? Jako... Co?
2: Ale máme demokracii, řekli, že jo.
1: Dobře, ale jestli řekneš tamto, tak já pak o tobě řeknu tam.
2: Jak tak řekni. No. Já vždycky, když přijdu do rády a tak jednou tak za 2 měsíce, tak přistihnu Aleše Cibulku, jak stojí před mým místem. Stojí ve 3. patře a zamilovaně se dívá dovnitř do toho prázdného studia a kouká na ten mikrofon.

0: Můžeš mi říct, ty si chceš zavysílat zpravodajství?
1: Já jsem tam v životě nebyl.
0: Ne, lži!
1: Nikdy!
0: A já mu vždycky poklepu na to rameno a řeknu, tady ne, chlapče, opatroníš.
1: To byla náhoda. Já jsem špatně, vy netleskejte vůbec. Dobrá. Jestli myslíte, že my z dvojky Českého rozhlasu chodíme očumovat plesně na radiožurnál, kdo z vás onemocní, nebo řekneme, chum vypadá nějak špatně, pokulhává, bude po
0: něm. On ale vypadá pořád dobře.
1: No, tak ale taky
0: tam
1: o to stojí.
0: Tam to nedáš.
1: No já vím, no, že někdo chřadne. To není pravda, já jsem...
0: Víš, co jsem ti chtěla říct?
1: No.
0: Že my už tam cibulku máme.
1: To já vím, no právě.
0: My máme Jitku cibulovou vokatou, takže cibulky je u nás fakt dost.
1: No, já jsem taky vokatej, víš, a to... Ne, to vůbec není pravda, prosím vás, to byla jenom taková historka, Hanka chtěla být zavtipnou, to je ano, dobře. Zase vy k nám jezdíte, když si jdete do Atria na kafe, tak nám tam couráte.
0: To couráme.
1: No, tak si tam vařte svoje kafe u vás na Radiožurnál, nebo si jděte na Vltavu, to je ve čtvrtý.
0: Ale když Gondík ráno vaří, to jde až k nám do třetího patra a to jsou takové vůně, že prostě musíš slíst o patro dolů.
1: Proto my do práce chodíme, až Gondík dovaří, protože někdy se nezadaří a to se tam nedá existovat.
0: A mlsný kocour Honza Pokorný tam je pořád.
1: No to jo, no mlsný, on spíš jako co pak uvaří a bude zadarmo, ale je pravda, že... Když byl třeba covid, to bylo krásný, tak Radiožurnál jako součást integrovaného záchranného systému, vy jste tam byli zavření, protože, což je pravda, že kdyby přestali vysílat všechny stanice rozhlasové v zemi i všechny televize, ze zákona zůstává Radiožurnál, aby nás informoval.
0: My byli v akvárku.
1: Oni byli v akvárku, výtah přestal stavět, to jsem ani já nemohl chodit očumovat, ale my jsme tam na vás koukali z toho atria do toho proskleného vašeho patra, že vy jste byli ty věrozvěstové, který jako zůstali, nasadili ten život, my tam dělali trčača zábavu, co jsme jako to přežili, ten covid, ale vy jste tam byli, tak na to jsme byli pyšní.
0: Víš co, ale to bylo vážně dojemný. To bylo vážně dojemný, my měli dva týmy AB, nesměli jsme se vidět a mezi sebou jsme si vždycky tam posílali nějaké jako dárky, že jsme něco upekli, uvařili. Ale vy jste byli skvělí, protože my, jak jsme byli vážně v tom akvárku,
1: ano,
0: za těmi okny, který opravdu to akvárko tam dělalo z nás, byla písmena Drž se newsroome.
1: Ano,
0: a to jste udělali vy, naši ostatní kolegové, a tam já jsem věděla, že pro tuhle stanici a vůbec pro ten Český rozhlas hrozně ráda pracuju, protože to jsou lidi, kteří ho dělají. A díky za to, že jste nám to napsali, to bylo pěkné.
1: A díky za to, že ten Radiožurnál máme, protože na něj se dá spolehnout. A díky tomu je Český rozhlas nejdůvěryhodnějším médiem v zemi. A já doufám, že teď už poslouchá v zákulisí muž, který teď musel být právem pyšný a neříkali jsme si to proto, že určitě už poslouchá, ale protože je to pravda. Dámy a pánové, po 19. s námi vyjel, což taky asi není běžné u všech institucí. Po 19. ať vyjedeme, kam vyjedeme, tak je s námi generální ředitel Českého rozhlasu, pan René Zavoral. Krásný dobrý večer, pane generální řediteli, to je on. Vítejte v Aši, Hanka Schánělová, Ondřej Ruml, René Zavoral.
2: Přišel hezký večer tady vám v Aši, kde jsem poprvé v životě. A děkuju, že jste přišli do tohoto krásného místa.
1: Pane řediteli, občas víte, že dostanu nápad, není to často, ale přeci jenom rovnou potřebují kout želízko. My máme plno stanic, které se starají o mladé, o stárnoucí, o seniory a tak podobně. Dneska mě napadla, pane řediteli, rozhlasová stanice 26. Ta stanice by hrála jenom na toaletách.
0: Jo.
1: Víte? A protože oni nemají co hrát, jo. A teď to frustrující ticho, že tam sedíte, že? A je příjemné, když tam něco hraje k tomu, nebo vidělníčko taky.
0: Mohla bych tam nemoderovat?
2: Ale vy byste, Hanko, mohla přivítat, jako jsem poslouchal dneska to vaše hlášení, že opinduje, že byste na této ledě přivítala.
0: Dámy a pánové, vítejte.
1: A na konci bys poděkovala. Ale jsou interpreti, že?
3: Mohl by tam třeba hrát Pavel Bobek.
1: Ale teď mluv, prosím tě, jsem tě ho připravil, tak teď
0: mluv. On ti nahrál, Ondřej.
3: Jo, takhle. Jo, že bych tam hrál moje věci.
1: Ne, proč myslíš, že tady lopu?
2: Proč Ondřej na toaletě zrovna? Jsem, jako, jo,
1: jeho to vzrušuje.
2: Jo, takhle, aha. Tak to jsem neslyšel.
1: To je jeho sen právě, zpívat hlavně tam, protože se... Posluchač se soustředí.
0: Jde lidem dobře?
1: No, ano, ale i v tom vlaku přece jenom, že to...
4: Ne, já jsem tady říkal, že můj sen je slyšet v éteru svoji píseň, když pojedu někde z hraní v jednu ráno na benzínce, jdu na toaletu, tam ze stropu z toho repráčku bude hrát moje píseň. To jsem říkal, že tady...
2: A to nemusí toalety, Ondřej.
4: Nemusí.
2: Ne, třeba výtahy jsou úžasné.
1: Výtah, no, ano.
2: Jo? Taky ve výtahu. To je možná lepší, ne, než no. toalety. No, výtah,
1: tak vysoko ani nepomýšlel, jakože...
2: Pro začátek. Nevím, jestli se člověk ve výtahu tolik soustředí jako na to toaletě, ale každopádně, ale ty výtahy mi přijdou takové důstojnější.
1: Ano, trošku, je to,
2: že?
1: Trochu,
0: to je pravda, ale ty výtahy to je 5-8 pater, víte, to není ani na celou písničku, kdežto, no nebudem to rozpitvávat, ale...
2: Ne, že budeme muset zpívat takové rychlovky 8-patrové. Prostě, ne?
1: Milí posluchači, ať posloucháte jakoukoliv regionální stanici Českého rozhlasu, nesnažte se přeladit. Na všech vám teď bude zpívat Ondřej Ruml.
5: Na pokraji všeho bytí, po silném krupobytí, jak kocour na studené střeše, potají sledující dívku v okně, jak své plavé vlasy češe.

Jak řeky lásky proud si klidně teče, my jako dravé ryby snažíme se chytit, co se třpití. A pak, když háček zasekne se, divíme se tomu, kdo se diví, že takhle bolestivé to přece je.

to za to stojí, čas všechno zhodí. A až vypláče se nebe, odplaví všechno, snad i tebe. Vítr odvane tvou vůni, tvé oči utopí se v tůni. Slz bude zas dobře jako loni.

a ukáže se slunce, které je mi dnes tak cizí. A já mu nastavím svou tvář a pozdravím ho úsměvem, již skoro rizím. A zalžu jenom málo, že už žádnou další

0: to za to stojí, čas všechno zhojí. Buď rád.
1: Ondřej Ruml živě na všech stanicích Českého rozhlasu.
2: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů. Všechny díly a bonusový obsah najdete na webových stránkách rozhlasjede.cz.
1: Ondřej Ruml, pro vás, pro všechny, kdo posloucháte Český rozhlas, pro vás, pro všechny, kteří jste v kulturním centru La Ritma v Aši, pro vás, kteří posloucháte 19. díl pořadu Rozhlas jede za vámi. Dámy a pánové, vy víte, že dalším členem našeho týmu nebo dalšími členy jsou Vipet Tobiáš a Michal Jagelka. Michal Jagelka tradičně ve svém cihlovém obleku, vypadá v něm jako komín, ale on si říkal, že by bylo hezké ten nový rok zahájit novým oblekem, že komín již je okoukaný, pořídil se oblek. Já už jsem to viděl. Dámy a pánové, užijte si to taky. Přicházejí Vipet Tobiáš a Michal Jagelka. Ve svém zlatém obleku. Ten materiál nedokážu popsat, je to něco mezi igelitem a nevím. Samozřejmě s vestičkou pošitou zlatými flitry, zlatým motýlkem a zlatým cylindrem. Dámy a pánové, s tímto můžem žít, nic se s tím nedá dělat. Takhle vypadá Tobísku, pojď ke mně, neboj se ho.
3: Krásný dobrý večer, dámy a pánové. Dobrý večer, milá Aši. Přátelé, já jsem opravdu velmi rád, že si to takhle užíváte. I my si to užíváme a právě proto od Českého rozhlasu teď budete mít šanci získat alespoň nějaké malé dárky jako upomínku na ten dnešní večer. Dva z vás si odnesou jedno malé a jedno velké DAP rádio a já doufám, že na těch přijímačích budete poslouchat samozřejmě kteroukoliv ze stanic Českého rozhlasu. Tak, jdeme do toho. Už jsme si udělali takové malé předkolo. A my jsme vybrali první dvě dámy, které se nejrychleji přihlásily. A je to paní Táňa a paní Hanička. Dobrý večer, poprosím vás, pojďte za námi a vítáme vás potleskem. Dobrý večer, paní Táňo, já vás zdravím. Vy jste místní, vy jste z Aše?
4: Ano, já jsem z Aše.
3: Vítám i paní Hanku, dobrý večer.
5: Dobrý večer.
4: Já jsem z Františkových Lázní.
2: Rozhlas jede za vámi. Soutěž.
3: Mám pro vás 5 jednoduchých a nezáludných otázek, na které vám dám 3 možné odpovědi A, B, C a vy budete vědět zřejmě hned. Milá paní Hanko, milá paní Táňo, v první otázce se budeme tradičně věnovat jednomu z hostů, a to dámě. Moderátorka Hanka Schánilová je dnes moderátorskou hvězdou radiožurnálu. Původně ale vystudovala něco trochu jiného a už to tu dnes během večera zaznělo. Odhadnete, co to bylo? Táňa se hlásí.
4: Mm-hmm. Nějakou akademii hudební nebo dramatickou.
5: Damu.
3: Tak já bych řekl, že Hanka měla přesnou pravdu. Haničko, co myslíte?
5: Damu je asi víc pravda.
3: Damu je asi úplně přesný. Je to akademie muzických umění, ale damu je úplně přesná odpověď. Mm-hmm. Hanko, tleskáme, máte první bod. Jak jednoduché, že? Tak. A pojďme k druhému našemu dnešnímu hostovi. Už jako malý klouček začal zpěvák Ondřej Ruml hrát na kytaru. Ve 12 letech ho ale uchvátil úplně jiný hudební nástroj. Tak za A to mohl být saxofon, za B banjo, anebo za C bicí. Hlásí se Hanička?
4: Bicí?
3: Ne. Táňo?
4: Saxík?
3: Pan Cibulka se hlásí?
6: Banjo!
3: Ano, bylo to banjo!
7: To je výborný.
4: Plichta.
7: Jak nikdo to banjo nechce říct.
3: Vem si prosím tě mikrofon a vysvětli nám to.
8: Ivan Mládek samozřejmě je velký propagátor banjo, ale Ivan Mládek hraje na 4-struné banjo, které se hodí do Dixielandu a do swingu a já jsem hrával na 5-struné banjo, které se hodí do country a do bluegrassu. Takhle to je, no.
3: To prosím tě, ale pak zvítězila ta kytara a ten jazzíček a ten
8: zpěv,
3: swing
8: hlavně
3: a zpěv hlavně. Tak,
8: hlavně
3: ano. Takže Haničko, Táňo, žádný bod nebude v tomto kole a zatím je to stále 1-0 pro Táňu. Tak.
9: Pro mě.
3: Takže jakže to je, prosím vás, milí soutěžící? Táňa má, že jo, bod?
9: Hanka.
3: Ne, Hanka. No já jsem vás jenom zkoušel.
1: A Hanka je ta vlevo.
3: Já vím, ta růžovo-fialová. Já vím, to jsou vlastně barvy dvojky, ano. Takže zkrátka dobře, 1-0 zatím pro Hanku. Tak, tleskáme. Ve třetí otázce zabrousíme do západočeského rozhlasového regionu. Český rozhlas Karlovy Vary sídlí od roku 2006 na nádherném místě ve dvoupatrové vile z první poloviny 19. století nedaleko hotelu Imperial. Věděli byste, co tam bývalo původně? Za A to mohla být noční věznice, za B záchytná stanice, anebo za C psychiatrická ordinace? Anička se hlásí.
4: Tu záchytnou stanici.
3: A myslíte na psy nebo na lidi?
5: Na lidi.
3: Na lidi, záchytná stanice. Není to ne. Tak, Táňo?
4: Tak ta psychiatrická.
6: Psychiatrie.
3: Aleši, ty bys to mohl vědět?
1: To je nějaká narážka. Jakože jsem z Karlovarska.
3: Ano, ano, takhle jsem to myslel.
1: Já už to tam nepamatuju, ale když se podívám na Karlovaráky z rozhlasu, já doufám, že budete souhlasit. Původně tam byla nějaká ubytovna pro zdravotní sestřičky z nedaleké porodnice, když už to nebyla německá vila, ale potom opravdu jsme tam chodili na psychiatrickou ambulanci, takže tam opravdu sídlil psychiatr, takže vlastně osazenstvo zůstalo, jen se změnila instituce. Ano.
3: Ano, ano. Lázně duše, je to správně, skutečně to byla tedy psychiatrie, takže jedna jedna. Táňa získává bod a tleskáme. Je to napínavé, ale ještě dvě otázky jsou před námi. Náš dnešní hostitel město Aš je obec s nejkratším názvem u nás. To asi vědí všichni. Není ovšem jediná. V České republice máme totiž ještě obec Eš, která má sice jen 65 stálých obyvatel, ale skutečně existuje. Poblíž kterého města byste ji našli? Za A to může být nedaleko Pelhřimova, za B nedaleko Rumburka, anebo za C nedaleko Hodonína. Táňa se hlásí první.
4: Víte, kam se má jezdit?
6: Do Pelhřimova.
3: Do Pelhřimova. Myslíte to krematorium?
4: Ale ono tam bohužel není, takže...
3: No jasně. No ale říkám, teď je otázka, ale je
4: tam Ale je tam Eš u Pelhřimova.
3: A je to tam správně. Je to nedaleko Pelhřimova. Gratulace veliká. Tak dámy, máme před sebou poslední otázku. Tradičně jednu archivní zvukovou nahrávku, která je stará 40 let. Tenkrát jsme už 27. prosince 1985 vysílali takzvanou silvestrovskou štafetu komiků a klaunů. No a já se vás ptám, která herečka pořad moderovala. Ukázka je zde.
9: Všichni kovbojové závidí, toto bouchlo, že? Vážení přátelé, já vás vítám a má pistole promluvila a odstartovala předsilvestrovskou štafetu komiků. Už je to tak, slušivé úpory, ladný pohyb, na prvním úseku sportovci každým coulem, Josef Dvořák a Jiří Cízler.
10: Na tvém bodě smíš nechat stát.
3: Ano, tak publikum tady v Aši kýve, šumí to tu, vy dámy jste se hlásili okamžitě, ale Hanička byla rychlejší. Vy jste poznala Stelinku Zázborkovou, vidíte?
5: Ne, já Ivu Jančurovou slyšela.
3: Ale teď se vás rozhodil.
5: Ne, rozhodil, já jsem to říkala hned.
3: A vy si myslíte, že to byla Iva Jančurová?
5: Já si myslím, že to byla Iva Jančurová.
3: No byla to Iva Jančurová. Skvěle, gratulujeme, tleskáme. A dámy, je to tedy 2-2? A je tu náš oblíbený rozstřel. Hlaste se a kdo bude první, tak když správně odpoví, tak vyhrál. Má to větší rádio a ten druhý si odnese to menší. Mě by zajímalo, jestli byste věděli, kolik let už Dvojka vysílá znovu vzkříšený pořad Šťastnou cestu, kterým vás na vlnách Dvojky provází každý pátek odpoledne
5: Rosák.
3: Moderátor Jan Rosák. Ano. Narozeniny budeme ve vysílání slavit v pátek 6. února, ale mě by zajímal počet těch let. Kolik let Český rozhlas vysílá Šťastnou cestu? Zkuste si obě tedy tipnout a kdo bude blíž, tak zvítězil.
5: Tak já řeknu 20 let.
3: 20 let říká Hanička. Táňo, váš tip?
4: 27.
3: 27. Aleši, jak je to správně?
1: Já nevím.
3: Ty to ale já vám to řeknu. No. My jsme se s kolegyní Zuzkou Vlkovou probírali systémy a pořad Šťastnou cestu se vysílal někdy do 30. prosince roku 1968 s panem Štuchalem. Potom byla obrovská pauza a na tom dalším řádku v těch systémech je 4. únor roku 2011. To znamená, že Šťastná cesta slaví 15. narozeniny a protože Hanička říkala 20, no tak zvítězila.
4: Děkuji.
3: Ano, gratulace od Táničky. Byli jste skvělé, že to nebylo složitý, já jsem vám to sliboval. Byla to hra, Táňa je druhá a právě teď získává a přebírá z rukou generálního ředitele Českého rozhlasu, pana Reného Zavorala, to nádherné malé DAP rádio a my tleskáme. No a teď velká fanfára pro vítězku. Paní Hanička přebírá z rukou pana generálního ředitele to velké DAP rádio. Ať vám na tom hezky hraje Dvojka, Radiožurnál, Wave a já nevím co všechno, jo? A Ondřej Ruml hlavně a paní Schánilová taky. Gratulujeme.
1: Gratulujeme a děkujeme. Michal Jagelka, náš rozhlasový zlatý Ježíšek, který i tentokrát přivezl dárky, náš Vipet Tobiáš. Jsme rádi, že jste dorazili a mějte se tu v Aši hezky. Děkujeme, bylo tady u vás krásně. Anka Schánilová, Ondřej Ruml, generální ředitel René Zavoral. Přicházejí i Kateřina Dvořáková, Markéta Šteflová, Martina Coufalová, dobré duše tohoto projektu, bez kterých by se neodehrálo nic. A závěrečná nádherná píseň, o kterou se postará Ondřej Ruml. Děkujeme, rozhlas jede za vámi.

Hledáš jen prázdno, pustou lež, takové místo nenajdeš. I kdybys šel až do Číny, i tam se těří hladiny. Praská a skřípe parapet ve věži ze slonoviny. Pracuje kámen, puká led, čeří se čeří hladiny.

tvoji úzkost vyhojí v zapečetěném pokoji. Nehledáš něco, ale nic pod nebem plným létavic.

0: Tak to byla upravená repríza pořadu Rozhlas jede za vámi. Aleš Cibulka, Hanka Schánilová a Ondřej Ruml se sešli v Aši. No a další vydání tohoto pořadu vám nabídneme příští neděli krátce po 9:00 tady na Dvojce.
1: Bylo 10 hodin.
2: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
1: U ženy na Bulovce, která předtím byla v Ugandě, se nebezpečná nákaza neprokázala. Část německého národního parku Saské Švýcarsko zůstává po páteční bouřce zavřená. Počasí u nás bude oblačno až polojasno, ojediněle přehánky a teploty většinou do 30 stupňů. Zprávy přináší Naďa Procházková. Dobré dopoledne. U ženy hospitalizované v pražské fakultní nemocnici Bulovka se nepotvrdila nákaza nebezpečnou nemocí. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí ministerstva zdravotnictví Naďa Chatová. Žena byla na Bulovce od včerejšího odpoledne, kdy ji tam zdravotníci ve speciálním bioboxu převezli z Hradce Králové. Předtím se totiž vrátila z Ugandy a měla zdravotní problémy. Laboratorní vzorky vyhodnocovali přes noc Kochův institut v Berlíně, říká Naďa Chatová.
3: Laboratorní výsledky z Berlína potvrdily, že u ženy, která se vrátila z Ugandy a byla včera převezena do fakultní nemocnice Bulovka, byla vyloučena vysoce nebezpečná nákaza, a to včetně eboli. Pacientka zůstává nadále v péči lékařů fakultní nemocnice Bulovka, kteří pokračují v dalších vyšetřeních s cílem upřesnit konečnou diagnózu.
1: Při nočním požáru bytu v pražských Hlubočepích zemřel jeden člověk, další skončil v péči záchranářů. Pražští hasiči o tom informovali na sociální síti X s tím, že příčinou požáru se teď zabývají vyšetřovatelé. Na místě zasahovalo několik jednotek, které oheň lokalizovaly asi po 40 minutách. Předběžná škoda je asi 1 milion korun. Po silné páteční bouřce zůstane uzavřená část německého národního parku Saské Švýcarsko. Pohyb v oblasti kolem městečka Rátn je pořád životu nebezpečný, uvedl to zástupce národního parku.
4: Daniel Thoman z národního parku Saské Švýcarsko řekl středoněmeckému rozhlasu, že v pondělí začnou odklízecí práce. Turisticky oblíbené městečko Rátn leží v části parku vzdálenější od českých hranic. V této oblasti dál hrozí podle správců pád stromů a proto jsou uzavřené i hlavní přístupové cesty, které hlídá policie. Páteční bouře poničila asi 25 hektarů lesa, ale taky nepřežil 38-letý výletník, na kterého spadl strom, a 3 lidé jsou vážně zranění. Bouře byla podle správců parku krátká, ale o to intenzivnější. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
1: Ve fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně udělali lékaři sken gotické sošky žarošické Madony pomocí počítačové tomografie. Zjistili, že je téměř celá vyrobená z jednoho kusu dřeva, obsahuje ale i jiné materiály a část je poškozená červotočem. Vyšetření na CT farníci nechali udělat, protože zhruba 700 let stará socha na podobném průzkumu nebyla. Shrnuje opat a bývalý žarošický farář Marian Rudolf Kosík.
5: Cokoliv se zjistí, například to, že je socha celá z jednoho kusu dřeva, tak jsou poznatky, které jsme neměli podložený a které nám zase osvětlují takové drobnosti, které pro nás mají význam.
1: Tenistka Daria Vidmanová si dnes poprvé v kariéře zahraje finále turnaje WTA. V americkém Memphisu postoupila přes Mexičanku Zarazu Aovou, kterou porazila ve dvou setech 6-3. O titul se utká s 16-letou ruskou Kristinou Ljutovovou.
6: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Počasí.
1: Bude oblačno až polojasno, ojediněle přehánky, hlavně na horách. Teploty 25 až 30 stupňů, na jihu Moravy až 32, na horách kolem 20. Poukat má slabý, na Moravě mírný, severovýchodní až východní vítr.
2: Doprava.
1: Na D2 z Brna do Bratislavy je omezení za sjezdem na Hustopeče mezi 40. a 43. kilometrem. Projíždí se jen levým pruhem, aktuálně se moc nezdržíte. Na D5 se z Rozvadova ve směru do Plzně zpozorněte před sjezdem na Stříbro, tam jsou silničáři na kilometru 11,5. Na tahu 44 mezi Mohelnicí a Zábřehem opatrně na výjezdu z Mohelnice. Srazila se tam dvě osobní auta a projíždí se Kyvadlově. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Teď už Václav Kopta.
2: Český rozhlas Dvojka.
6: Rádio, které vás baví.
2: Zlaté časy s Václavem Koptou.
7: Krásné dopoledne, moji milí. Na Českém rozhlasu Dvojka začínají Zlaté časy a od mikrofonu vás zdraví váš pravidelný průvodce tímto pořadem Václav Kopta. Zlaté časy. To je takové slovní spojení, které v sobě ukrývá kouzlo vzpomínek, nostalgie anebo životní etapy, která má s odstupem času víc barev. Holky v ní byly tenkrát hezčí, měly kratší sukně, v kinech běželo víc filmů, na které se vyplatilo vystát frontu a v písničkách se zpívalo o věcech, kterým jsme rozuměli. A jejich refrén jsme si zapamatovali už po prvním poslechu. Jenomže problém je v tom, že každý z nás prožil ty své zlaté časy někdy jindy. A nebo co když ty opravdové zlaté časy prožíváme právě teď? Kdo ví? Pojďme si společně poslechnout několik písní, které obstály v souboji s časem, anebo o kterých si myslím, že v tomto souboji teprve obstojí. Tak tedy vítejte ještě jednou ve Zlatých časech Václava Kopty. A nebude chybět ani úvodní citát. Smysly můžou s věkem slábnout a taky slábnou. Ale jeden smysl může léty sílit a růst. Smysl pro humor. Miroslav Horníček.

Dospívali Tina Turner, zpěvačka Cher, ale také jste určitě poznali Jiřího Grossmana. Léto budíš pochváleno, to je taková základní charakteristika těch požehnaných několika týdnů či měsíců, které rok co rok udivují svým půvabem, půvabem zlátnoucích lánů a také úmorných veder otravného hmyzu, ale přesto přeze všechno se ta věta léto budíš pochváleno usadila v našich srdcích, duších a vzpomínkách a tak nějak nejlépe charakterizuje to magické období letních prázdnin. Ale kde se to souvětí vzalo? Léto budíš pochváleno. Víme všichni, z jakého literárního díla pochází. No samozřejmě Fráňa Šrámek, rok 1915 a jeho mnohými považovaná za impresionistickou, i když je to zvláštní, ale ano, impresionistická divadelní hra Léto. A postava, která se jmenuje Valča Peroutová, tuto větu pronese v souvislostech, které, když jsem si přečetl, tak působí tak zoufale archaicky, že se člověk až podiví nad tím, jak se ten náš jazyk vyvíjí, mění a bohužel také stárne. Ostatně posuďte sami. Peroutová pronáší po pauze a tiše. Ostatně léto budíš pochváleno. Chvojka zneklidněn. Co je to? Peroutová? Nic, napadlo mi to. A s jistým pohnutím opakuje, léto budíš pochváleno. Chvojka nervózně. Divné věci vám napadají? Peroutová, divné. Ano, skoro nebezpečné. Jiří. Chvojka pohlédne na ně pozorně. Rozechvěně vstane, učiní několik nervózních kroků sem a tam. Nemluvě. Zvuky houslí zatím dostihly unikajícího snu a slily se v pokorně vášnivou melodii. Peroutová výjme z kabelky zápisníček a chystá se něco ve psati, ale nedostavši se k tomu strne, naslouchajíc směrem k oknu. Chvojka snad nechtě také naslouchá. V jeho výrazu i pohybech zřejmě obráží se celá stupnice pocitů, od pohrdání hněvu, vázlivých rozpaků až k neočekávanému výbuchu. Posléze temnosvitným patosem miluji vás, paní Valčo. Konec citátu. Tedy řeknu vám, přátelé, to bych nechtěl ani režírovat, upřímně řečeno, bych v tom nechtěl ani hrát, protože s tím patosem bych si asi pravděpodobně nevěděl rady. A přesto je to jeden z nejkrásnějších dramatických textů české literární historie. Pojďme se posunout v čase od roku 1915 do let 60., tedy 60. minulého století. Pavlína Filipovská a nesmrtelná píseň Kapitáne, kam s tou lodí?

Máme za sebou každoroční letní dovolenkovou anabázi, kterou jsme absolvovali v sestavě, která mě udělala velikou radost. Jeli jsme totiž jako za starých časů. My jsme jako rodina poměrně dosti konzervativní a vůbec nemáme problém s tím vydávat se, a to zejména v létě, na stejná místa, kde už to známe, kde máme své kamarády, přátele, kde víme, co nás čeká, jaké jsou tam restaurace, ceny a tak dále. Takže, když mluvím o té původní sestavě, mám na mysli, že jsme cestovali tentokrát v sestavě nebo v systému rodiče a děti. Samozřejmě u těch dětí je to ve velkých uvozovkách, které jsou už, řekněme, velmi, velmi dospělé a přesto nemají problém s tím se svými rodiči sednout do auta a přes Rakousko trajektem cestovat do Chorvatska na ostrov Lošiň a při zpáteční cestě vždy každoročně ještě absolvovat dvoudenní pobyt v nějakém krásném italském městě a pak znovu přes Rakousko se vracet do Čech. Je to náročné a je to taková zkouška nervů často, protože dobře víte, že při těch letních cestách, při přeplněných silnicích v Evropě se může přihodit lecos. Ale zvládli jsme to. Myslím si, že jako rodinu nás to znovu posílilo a mám velkou radost z toho, že našim dětem nelezeme do té míry na nervy, že by při představě, že by s rodiči měli ještě jednou jet na dovolenou, tak že by jim skakovala husí kůže. To se evidentně neděje a znovu jsme tak měli možnost prožít nádherných několik dní a stálo to za to. Víte, my jsme tak konzervativní, že vlastně bydlíme i na stejných adresách a to i při těch mezizastávkách. Spíme každoročně na úpatí Alp v rakouském Kellerbergu v takovém malinkém rodinném penzionu, kde už nás znají a my se vždycky ten první den těšíme, to tedy zejména já, na výborné kvasnice, pivo a na dobrou domácí kuchyni. Tu první noc přespíme s výhledem na Alpy, no a pak odpočati vlastně pokračujeme až na ostrov Lošiň v Chorvatsku a v té závěrečné fázi, v momentě, kdy si dáme výborné espresso na tom trajektu, tak už víme, že to dobrodružství začíná a my už se těšíme na výlety po moři, protože stále máme tu možnost, že nás kamarád proveze na zbrusu novém člunu, který pořídil. Jsou to zkrátka zážitky, na které se těšíme, vždycky se sázíme, jestli budeme mít štěstí a uvidíme delfíny. Letos jsme tedy měli smůlu, ale zase jsme prožili tu nejromantičtější možnou cestu na poměrně vzdálený ostrov Ráb. Ta plavba, zejména ten noční návrat, to vám je taková nádhera. Myslím si, že to moře, tak jak stárnu, mi chybí čím dál tím víc. No a závěrečná etapa, cesta přes italskou Padovu, no to vám byla nádhera, ale o tom budu vyprávět až za chvíli, protože těch zážitků z Padovy mám spoustu. Zkrátka, putování s dětmi i v dospělosti stojí za to a je to takový test odolnosti a snášenlivosti v rodině. Nám to klaplo a já mám s manželkou upřímnou radost z toho, že holky pořád ještě stále mají chuť s námi cestovat. No a kdo ví, třeba je to takový trénink na to, že už se brzy snad tedy dočkáme takové podobné cesty, ale tentokrát v módu prarodiče a vnoučata. Tak nám držte palce. Posloucháte Zlaté časy na Českém rozhlasu Dvojka, to je především hudební pořad. Tentokrát nepůjdeme do minulosti, ale rád bych vám představil, myslím, že v premiéře ve Zlatých časech v současnosti jednoho z nejlepších jazzových zpěváků. Je to Gregory Porter. Everything you touch

0: touch is gold.
1: Padova. Nádherné italské město, které vás okouzlí obrovským počtem architektonických, uměleckých, církevních, dalších památek. S takovou samozřejmostí v podstatě na každém kroku narážíte na opravdové poklady. A navíc, přátelé, já jsem byl upřímně překvapen z toho, že Padova vůbec nebyla zahlcena turisty, tak jako jsem byl zvyklý z jiných měst. Když jsme nedávno například navštívili španělskou Malagu, byl jsem až zděšen z toho neuvěřitelného množství turistů, kteří s námi vláčeli po ulicích tohoto přeplněného města. To se v Padově, i když jsme tam byli v plné letní prázdninové sezóně, vůbec nedělo. Prázdné kavárny, naprosto lidu prázdné ulice, zákoutí, která jsou plná nejrůznějších lákadel, opravdu autentických ukázek toho, jak má vypadat například renesanční architektura. Spousta galerií, paláců, bazilik. No, bylo tam toho hodně. Ovšem vrcholem všeho byla pro mne návštěva místa, které Italové nazývají Cappella dei Scrovegni. Je to nádherná kaple, kterou italský malíř Giotto už ve 13. století vyzdobil 38 freskami, naprosto moderně působícími malbami, které opravdu ve své době předběhly vývoj malířství o možná o několik set let, opravdu. Protože to, na co jsme zvyklí třeba u Michelangela v Sixtinské kapli, tak Giotto už někdy okolo roku 1305 použil. To je například poprvé v jeho díle k vidění perspektiva nebo postavy stojící ze zadu. Nejenom tak, jak bylo třeba za gotiky zvykem, takové ty rovné pohledy přímé na ty placaté figury. Kde pak, že to je neuvěřitelně strhující právě v tom, co v té kapli nabízí. Já jsem z toho byl naprosto okouzlený a trochu jsem se styděl, jak zoufale málo toho vím o dějinách umění. Naštěstí dcera Františka, která se zabývá uměním a architekturou, nám připravila už dopředu celý program a mladší dcera Jana zajistila vstupenky. Ale nebyly by to Koptovi, aby si nepřidali takový pěkný, dramatický

a to dosti marně, dostat do té kaple, kde už jsme měli být a minimálně 30 minut před zahájením té prohlídky se soustředit v takové aklimatizační místnosti, aby i naše těla se upravila svou teplotou a mohli jsme bezpečně vstoupit do kaple, která je plná těchto vzácných fresek. Nešlo to zprava, nešlo to zleva, napětí se zvyšovalo, u mých dcer i manželky lehce přecházelo do hysterie. Já jsem přešel do ochranného módu, kdy takzvaně mouchy sněste si mě, i kdyby jsem se měl kvůli tomu zbláznit, nikdo mě v tom dusnu nepřinutí, abych byť jen popoběhl, natož abych se řítil jako mé šílené dcery a manželka. Různě pokřikovali přes plot na tu skupinku, jejíž jsme měli být součástí, nikdo jim nerozuměl, no už to bylo hodně dramatické, no a já jsem si kráčel jako pantáta spokojeně a říkal jsem si, no tak buď to na mě počkají, anebo prostě mám smůlu. Jejda, jak moc bych litoval, že jsem ty úžasné fresky od Giotta neviděl. V každém případě mě velmi zarmoutilo to, co řekla ochrance mladší dcera Jana, totiž když bylo jasné, že tatínek dorazí jako poslední z naší rodinné skupiny, bylo mi řečeno, že to Jana okomentovala slovy, ať jsou tak laskavi a ještě chvilku počkají, protože musíme se dočkat také starého a nemocného otce, který už je na cestě. Ano, přátelé, slyšeli jste dobře. Toto odporné slovní spojení použila moje dcera Jana, když se snažila obhájit důvody našeho pozdního příchodu. Neřekla, že jsme zabloudili. Ne. Řekla, že jdeme pozdě, protože součástí rodinné skupiny je starý a nemocný otec. Ano, to hodně zabolelo, ale už jsem odpustil, protože, jak říkám, zážitky z kaple dei Scrovegni byly úžasné. Přátelé, když budete v Padově, určitě zajděte, stojí to za to. Je před námi další píseň, zaspívá Věra Nerušilová, dáma, která disponovala nejenom velkým srdcem a úžasným hlasem, ale byla to báječná paní se smyslem pro humor, měl jsem možnost se s ní několikrát setkat a všichni jsme ji měli moc rádi. Tak tedy Věra Nerušilová a Noc plná přání.

Ve zlatých časech, které stále posloucháte na Českém rozhlasu Dvojka, právě dospívala paní Věra Nerušilová. Ještě jednou se vrátím do italské Padovy. Umění, to už jsme probrali, ale teď se vrátím k tomu, co na Itálii zbožňuji asi nejvíc. A to je dobré jídlo a výborné pití. Skutečně, já italskou kuchyni miluju celoživotně a zdaleka se neomezuji pouze na obdivný pohled například na pizzu či na těstoviny. Italská kuchyně je neuvěřitelně bohatá, přitom dokáže být jednoduchá, přehledná a vlastně i úsporná. Cucina povera, to je vlastně terminus technicus pro něco, co se dodnes v Itálii ctí. Je to taková tradiční kuchyně dávných italských matek a babiček a tam se dají najít opravdové poklady. Jenom musíte být trpěliví a snažit se vyhledat takovou restauraci, která není jen takovou prvoplánovou mucholapkou na turisty. A díky nejrůznějším aplikacím, které ovládají zejména naše dcery, se nám daří při našich letních cestách po Evropě nacházet právě taková autentická místa. V Padově tomu nebylo jinak. Například jedna z restaurací, která byla sice v centru, ale ne úplně v tom hlavním tahu, ta nás naprosto uchvátila svou rodinou, atmosférou. Přišli jsme tam, sedli jsme si v době, kdy se hospoda teprve zaplňovala a ke stolu nás přišel krásnou chladivou vodou obsloužit malý chlapec. Mohlo mu být tak 7-6 let, nevím přesně. Byl to syn majitelky, který už se zaučoval jako budoucí číšník, byl velice milý, sympatický. No klučina úplně jak sežrání, jak se vyjadřili naše dcery. No a v téhle příjemné rodinné atmosféře jsme se vlastně stali svědky úplného kulinárního zázraku. Přesně to, co očekáváte od domácí kuchyně, ale včetně vína, které také vlastně bylo rozléváno v karafách. To byl tak unikátně autentický zážitek, že ještě teď se mi zalijou oči slzama, protože nás to v podstatě dojalo, to, jak jsme byli přijati, jak jsme byli obslouženi a jak jsme byli spokojeni, jak to bylo báječné. Na závěr samozřejmě tiramisu a neuvěřitelně vynikající panna cotta, kterou si dala moje paní. No, podívejte, jak přepolikávám. Až se mi srdce rozbuší nad tou vzpomínkou. Bylo to krásné a ku podivu, světe div se, cenově velmi, velmi příznivé. Na rozdíl od Chorvatska, ale o tom třeba až příště. Takže italskou Padovu jen a jen doporučuji. Ještě zmíním jedno tajemné zákoutí, které jsem objevil přímo v centru. A sice upozornila mě na to manželka a říká, podívej, tady ty tramvaje jezdí po jedné koleji. A říkal, no, miláčku, prosím tě, no tak, takovou hloupost, jsem přece odborník a teď jsem vedl takové ty spejblovské řeči, houby odborník. Zjistil jsem, že skutečně v centru Padovy okolo mě projíždí tramvaje po jedné koleji a bez pantografu. Ani nad tou jednou kolejí nebyly žádné troleje. No, veliká záhada, samozřejmě, než jsem začal googlit takzvaně, tak jsem natočil krátké video, které jsem umístil na sociální sítě, že nechápu, jak se to mohlo stát, jak můžou tramvaje jezdit a tak dále. Pochopitelně se objevila spousta odborníků, kteří mi vysvětlili, o co se jedná. Ta tramvaj má totiž normální gumové pneumatiky, ta kolej slouží pouze jako takový vodič, nahoře jsou baterie a ten pantograf se k trolejím připojuje mimo historické centrum, čili inženýři vymysleli takový zvláštní hybrid, aby ty troleje nehyzdily ty krásné renesanční paláce v centru italských měst, tak experimentálně zkusili tuto vlastně busotramvaj. No, spousta lidí mi to mile a ochotně vysvětlila a jeden z účastníků to nebylo přímo tedy na zdi mého Instagramu a byl to Facebook, kde na moji otázku to mi teda vysvětlete, jak to, že jsem to vůbec nepochopil. Mi lakonicky odpověděl člověk skrývající se pod přezdívkou, tuším, že Carlos 268. No, protože seš debil. Vidíte, takhle jednoduše a přehledně mi Carlos 258 odpověděl, já mu za to děkuji a jenom pro ty z vás, kteří se často ptáte, zdali čtu na knize tváří, někdy komentáře a tak,
tak opakuji, ne, stále se trvávám na svých pozicích, nečtu, protože, a to je mé přirovnání oblíbené, přece když v létě půjdete po městě a narazíte na otevřenou žumpu plnou ošklivých věcí, tak se také nesfléknete do plavek a nepůjdete si zaplavat. Takže všem těm, kteří mi podobné komentáře posílají a mrzí je, že třeba hned nereaguji, je to proto, že zkrátka se těmto diskusím vyhýbám, nemám důvod k tomu se pouštět do nějakých slovních šarvátek. Já myslím, že všichni máme svých starostí dost a jsme na světě od toho, abychom se měli rádi, abychom se opatrovali a abychom užívali dobrot, které nám skýtají třeba i letní cesty. Ale také jsme na světě proto, abychom poslouchali dobrou muziku. Kapela Chicago.

Existuje na světě jedno jediné místo, kde je naše psí slečna Bára šťastnější než doma. A to je psí hotel. Nejinak tomu bylo i v průběhu naší letní cesty. No a když jsme si ji z hotelu přivezli domů, začala Bára vydávat svědectví o nějakém temném příběhu, který se musel odehrát asi ten poslední den. Totiž nechci zacházet do nějakých nechutných detailů. Začala dávit hmotu, která velice zneklidňovala nejenom nás, ale také našeho veterináře, kterému jsem poslal fotografii. Ten je toho času na chalupě, ten lékař, tak rozhodl, že máme okamžitě jet do nemocnice, což jsme učinili. No a tam velice nervózně jsme očekávali výsledky rentgenu, ale i dalších vyšetření, všechno negativní. A my jsme se s manželkou tedy zamýšleli, kde se ta zvláštní černá hmota v útrobách našeho pejska vzala. Vzpomněli jsme si na slova chovatelky, která nám Báru předávala. Ona říkala, no, Barunka se dneska vyznamenala, zřejmě začala razit novou trasu pražského metra. My jsme to brali v nadsázce, netušili jsme, jak zoufalá pravda se v těch slovech skrývá. Bára skutečně ten den razila několik podzemních tunelů tam v tom psím hotelu a k našemu velkému zděšení a překvapení tu hlínu, která se hromadila tedy díky této důlní činnosti našeho psa, tak tu neodstraňovala z toho výkopu nebo z těch tunelů, ona jí prosím pěkně žrala. Takže podle mě minimálně 2 kilogramy opravdové čisté hlíny ze sebe vydala. My jsme to vyhodnotili jako možnou třeba sraženou krev a podobně, takže v panice opravdu a zděšení jsme uháněli do té nemocnice. Všecko dobře dopadlo a my jsme si s hrůzou uvědomili, že náš pes kromě mulčovací kůry, kamení, gumových hraček v poslední době se bude zaměřovat i na pojídání hlíny. Je to tak, labradoři jsou opravdu neuvěřitelně pažeraví. Jak nás to vyděsilo, snad ani nemusím popisovat, ale bohu díky, i tento příběh měl happy end. Čeká nás dvojice skladeb, teď tedy Alena Tichá a Fec Domino. Posloucháte Zlaté časy.

Hned po návratu z dovolené jsem vyrazil do severočeských Litoměřic, kde na 14 dní budu ubytován, abych tam natáčel druhou řadu jednoho kriminálního seriálu, ve kterém hraju velitele skupiny báječných kriminalistů v čele s Ondrou Sokolem. Také tam se mnou vyšetřuje Jana Pidermanová, Petr Uhlík a Petr Buchta. Prostě samí skvělí kolegové a také hodně práce. A já, abych taky přišel trochu na jiné myšlenky, tak vždycky po natáčení se snažím vyrazit buď do centra nádherných Litoměřic, které skýtají spoustu malebných zákoutí a také dobrých kaváren, anebo vyrážím někam do Českého středohoří, protože Litoměřice, to je vlastně výchozí bod ke spoustě nádherných výletů, nejenom na nedaleký Radovíl, ale například jsem si vyrazil i ke zřícenině hradu Kamík. To je jenom kousíček, měl jsem sebou turistické hole, tak se mi šlapalo pěkně. A teprve až když jsem stanul na úpatí té samotné zříceniny a uchvácen tím výhledem, jsem se zamýšlel nad tou obrovskou náhodou, která mě vlastně celý ten den provázela na té cestě na Kamík. Totiž měl jsem na sobě boty jedné firmy, a já kvůli skryté reklamě tu firmu uvést nemohu, která byla velice citelně zasažena tím obrovským požárem v Baťově areálu ve Zlíně. A nejenže jsem tyhle boty měl na sobě při té cestě, ale měl jsem na sobě i tričko, které zdobil nápis, který uvádí jeden z nejdůležitějších citátů. Je to úvaha Tomáše Bati. A já jsem si při pohledu na to středohoří říkal v duchu, jak některé náhody v sobě nesou obrovskou symboliku. Že vlastně jak nadace Tomáše Bati, tak i ta obuvnická firma byly postiženy tím ničivým požárem ve Zlíně úplně nejvíc. A já jsem v tom okamžiku si uvědomil, že je důležité myslet na to, jak pomoci všem, kteří byli tímhle tragickým požárem postiženi. Nejsou to jenom tyhle dvě firmy, ale jak bude také důležité, aby se podařilo obnovit tu budovu, která patří k tomu klenotu baťovské architektury, i když pravda ta stavba nebyla provedena v té slavné éře Gahury či Karfíka, v každém případě naprosto dokonale zapadala a pro mnohé byla ta budova srdcem toho Baťova odkazu. Tak jenom vzpomínám znovu na všechny tímto požárem postižené a když dovolíte, tak v závěru tohoto vstupu připomenu tu geniální Baťovu myšlenku. On řekl: ničeho jsem nenabil lehce, každá věc mě stála nejtvrdší práci. Nehledejte lehké cesty. Ty hledá tolik lidí, že se po nich nedá přijít nikam. Tomáš Baťa.

A je tu závěr dnešního dílu Zlatých časů. Už vám zaspívá pouze Dusty Springfield a já vám připomenu, že i za týden na vás budou čekat Zlaté časy. Já se na vás budu těšit. No a do té doby se opatrujte, mějte se rádi, buďte zdraví a nezapomeňte, že týden co týden jsou pro vás připraveny Zlaté časy a průvodce tímto pořadem Václav Kopta. Mějte se krásně.

0: Tak to byl Václav Kopta a jeho Zlaté časy. Poslouchali jste reprízu pořadu a ještě připomínám, že po zprávách se na vás těší Daniela Brzobohatá a Václav Kopta a jejich hosté. Čtveřice vytvoří srpnové vypravěče a kdo o čem bude povídat, tak to se dozvíte, když zůstanete s námi.
1: Bylo 11 hodin.
2: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
1: Web Státního zdravotního ústavu od včerejšího večera nefunguje, napadli ho hekři. Záchranné stanice evidují rekordní nárůst ošetřených zvířat. Zároveň upozorňují na nedostatek personálu kvůli dlouhodobému podfinancování. Počasí bude oblačno až polojasno, ojediněle přehánky a teploty většinou do 30 stupňů. Zprávy má pro vás Naďa Procházková. Dobré dopoledne. Hekři napadli web Státního zdravotního ústavu, který od včerejšího večera stále nefunguje. Instituce o tom informovala na síti X. Podle mluvčí ústavu Štěpánky Čechové nejsou v ohrožení žádná citlivá data, laboratorní údaje ani provoz ústavu. Web totiž provozuje externí firma. Útok teď analyzují odborníci, pokračuje Čechová.
3: Napadení webových stránek Státního zdravotního ústavu jsme nahlásili Národnímu úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Probíhá forenzní analýza útoku. Z důvodu forenzní analýzy bude web nedostupný pravděpodobně minimálně dalších 48 hodin.
1: Do svých domovů by se dnes ve francouzském departmánu Gironde měli vrátit další evakuovaní obyvatelé. Hasičům se v posledních dnech podařilo dostat požár nedaleko Bordeaux pod kontrolu. Zpátky se díky tomu mohlo vrátit už přes 210 tisíc lidí. Kvůli vysokým teplotám a větru ale zůstává velmi kritická situace v departmánu Var u Středozemního moře, kde jsou nasazení mimo jiné i čeští hasiči. Záchranné stanice pro volně žijící živočichy za první půl rok evidují rekordní nárůst zvířat. Celkem jich přijali přes 22 tisíc, což je zhruba o 20% víc než loni za stejnou dobu. A to i kvůli letošním vysokým teplotám, která přehřívají hnízda. Často ale narážejí na kapacity jak kvůli dostatku lidí, tak dlouhodobému podfinancování. To navíc vyúčtovávají zpětně, ale to se zpožděním musí počítat i se státními penězi z Ministerstva životního prostředí. Proč, vysvětluje Kateřina Pacíková z tiskového oddělení.
4: Kvůli nezbytným škrtům totiž nebylo letos možné čerpat finance na podporu záchranných stanic přímo ze státního rozpočtu, konkrétně z programu Péče o krajinu, a bylo proto nutné udělat změny v nastavení programu. Náhradní řešení jsme našli skrze Státní fond životního prostředí a díky tomu stanice nepřijdou o 25 milionů korun na svůj provoz.
1: Podle ochranářů by ale na zajištění chodu záchranných stanic bylo potřeba zhruba čtyřnásobek, tedy 100 milionů korun. V Hradci Králové se zítra otevře další část přestavované křižovatky Mileta na městském silničním okruhu. Chodci a cyklisté budou moct využívat nové podchody a v provozu budou i dvě zastávky městské hromadné dopravy. V Hronově na Náchodsku pokračuje 96. ročník festivalu amatérského divadla Jirásku v Hronov. Návštěvníkům nabídne desítky divadelních představení, koncertů a taky výstavy nebo speciální dny věnované tanci a lidovým tradicím. Podle programového ředitele Jana Julinka jsou organizátoři připraveni i na tropické počasí.
5: Protože hlavní hrací prostory jsou klimatizované, to se týká sálu Josefa Čapka Jiráskova divadla, v Sokolovně je mobilní klimatizace a ve čtvrtém vnitř hracím prostoru, což je areál zimního stadionu, tak tam tu klimatizaci zháníme. Co se týká venkovních prostorů, tak šíříme tady mlhoviště, je tady fontána uprostřed náměstí.
6: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Počasí.
1: Bude oblačno až polojasno, ojediněle přehánky, hlavně na horách. Teploty 25 až 30 stupňů, na jihu Moravy až 32, na horách kolem 20. Foukat má slabý, na Moravě mírný severovýchodní až východní vítr.
2: Doprava.
1: Na D1 z Vyškova ve směru do Brna zpomalte za sjezdem na Brno Slatinu. Na 201. kilometru se dojíždí do Kolony. Pokračuje na kilometr 197,5 a zdrží vás kolem 20 minut. Na D3 mezi Dolním Dvořištěm a Prahou na obchvatu Českých Budějovic v tunelu Pohůrka pracují silničáři. V obou směrech se projíždí jen pravým pruhem. A na tahu 152 mezi Novou Bystřicí a Slavonicemi zpozorněte za Albeří. Srazily se tam dvě motorky a tvoří se fronty z obou stran. Dobře, dojeďte. To byly zprávy. Hezké odpoledne.
2: Český rozhlas Dvojka.
6: Rádio, které vás baví.
2: Vypravěči na Dvojce.

0: Krásné dopoledne. Na Českém rozhlasu Dvojka začínají Vypravěči a to znamená, že vás vítají vaši pravidelní průvodci tímto pořadem Daniela Brzobohatá
1: a Václav Kopta.
0: A já začnu rovnou první vizitkou. Moderovala už kdeco. Hudební pořady v televizi, noční show Big Brother i ženský kaleidoskop Sama doma. V minulosti se věnovala také tanci a modelingu. Pohled na svět jí ale změnil pobyt v příměstských slamech v Keni. Dnes podporuje tamní masajské komunity. A nejen to. Za mimořádné humanitární úsilí ji Ministerstvo zahraničních věcí ocenilo bronzovou medailí. Je čtyřnásobnou maminkou, má české a súdánské kořeny. Moderátorka, ambasádorka OSN pro rozvojové cíle, dobrodinka Leila Abbas. Vítejte.
2: Moc děkuju za pozvání a za strašně hezkou vizitku.
0: O, bylo mi potěšení. A jedeme
1: hosty
0: dál.
1: Hosty máme ale samozřejmě dva. Jak už jste dobře zvyklí, tak já s dovolením představím toho druhého. Narodil se dvakrát. Poprvé v Sýrii, po druhé v Čechách. Sen o fotbalové kariéře vyměnil za studia ČVUT v Praze. Místo stavařiny učí dnes fyziku, arabštinu a češtinu pro cizince. Hraje na celou řadu pro Čechy exotických hudebních nástrojů. Založil první arabskou kapelu u nás, Ziryab, a hraje v dalších skupinách například Hazuka nebo Quinterna. S hudbou zajíždí také do dětských domovů v rámci projektu Můzy dětem. Ve své druhé mateřštině vydal už dvě knihy humorných básní a textů Neumím češky a Čeština od nerozumím do nerozumím. Hudebník, básník a fyzik, nositel prestižního ocenění Pri Irén za propojování kultur Marouane a Sulejman.
3: Děkuji moc a děkuji za pozvání.
0: Vítejte ještě jednou ve Vypravěčích a já začnu pěkně z ostra. Leilo, jak je to s tou českou xenofobií?
2: Tak to začínáte s ostrem. Já si myslím, že od dob mého mládí se to posunulo. Myslím si, že vídám daleko víc tmavých dětí, než jsem vídala dříve. Ve svým podstatě vždycky, když a maminky začnou chodit na jaře s kočárkama, tak se koukám nenápadně, kolik se nás zase vlíhlo. A je to uspokojivé v pokoukáníčko. Ale samozřejmě já bohužel žiju v pražské bublině. Myslím si, že situace v regionech a menších městech je úplně jiná a taky se mi to potvrzuje. Další věc je, že já jsem žila v době, kdy bylo výhodou vypadat jako Romka a nebylo výhodou vypadat jako černoška. To se v té době ještě nadávalo, pardon za ty výrazy, do negrů. A pak vlastně přišla doba porevoluční a přišla k nám do Čech televize MTV hudební a najednou bylo výhodou být ten niga. Dnes vnímám to, že ten, kdo působí jako Rom, to má opravdu v Čechách těžký. Pokud vypadáte jako míšenec, ještě dej bože, vypadáte dobře, jak to říct správně, přijatelně evropsky, tak máte vyhráno. Ale já si pořád myslím a jsem naprosto přesvědčená o tom, že xenofobie opravdu je strach z toho neznámého a že ta doba naštěstí jako nahrává tomu, že se dveře otevírají, myslím si, že generace dvacátníků, tak ty už to vnímají úplně jinak.
3: Xenofobie, jako já to beru tak, že to je takový vnitřní konflikt člověka se sebou, protože může být Čech xenofobní vůči svému spoluobčanovi Čechovi taky, jo? Mm-hmm. Protože když je založena ta xenofobie jenom na základě odlišnosti, tak to je jedno, jestli ta druhá strana je cizinec nebo jiný člověk, než který bydlí tady u nás ve čtvrtý. A já osobně jsem se tady nikdy nesetkal se xenofobií, možná protože kde se pohybuju, tam není na to vůbec žádný prostor. Já učím, tak jsem ve školách, na univerzitách, já hraju, jsem na festivalech, jsem v klubech, jak tam není na to prostor. Ale opravdu slyšel jsem od kamarádů takový případy, které jsou hodně smutný.
1: Leilo, ty jsi popisovala, jak tě vnímalo tvoje okolí, ale jak ty sama si vnímala svoje odlišné kořeny, ale myslím to v tom nejlepším slova smyslu. Došlo i na situace, kdy jsi to vnímala jako něco výjimečného?
2: Určitě jo, já si myslím, že mě opravdu nahrávala doba porevoluční, že se sešla s mým dospíváním, s tou pubertou. V té době se právě z toho jakože ošklivého kačátka, o kterého se nikdo neopřel ani kolo, vyloupala do čeho si, co bylo přijatelný jako zjev, přijatelný pro to evropský oko, takže mi bylo nabídnuto tenkrát, jak právě začala s modelingem. To mi bylo asi 14, nebo dokonce 13, já jsem pak se ale zaoblila, ale byla jsem vlastně v agentuře, kterou doteď vede Maja Květny, možná i někteří posluchači znají, což je Američanka, která jsem přijela a vlastně tu zakotvila a právě měla obchod ze second hand zbožím, kam se jí začali scházet prostě všichni pokérovaní týpci z Prahy a s dredama a taková ta sorta lidí, která v té době tady nebyla moc vidět a ona z toho udělala agenturu. Ona se stala vlastně agentkou spousty herců a moderátorů směrem pro zahraniční produkce. Takže já jsem právě díky ní točila spoustu klipů, třeba pro Ozzy Osbourne a spoustu reklam zahraničních. Takže to nebyl ten klasický chodící modeling, ale ten směrem spíš té komerční videotvorbě, bych to nazvala takhle.
0: Já se teď chci zeptat na vaše zkušenosti ze světa. Vidíte nějaký zásadní rozdíl mezi dětmi, který poznáváte na svých cestách, třeba v Kenii, a mezi českýma dětma? Je v něčem zásadní odlišnost?
2: Já si sama vybavuju vlastně moment, kdy jsem do Kenii odjela na delší dobu poprvé, což mi bylo nějakých jako 21, a zůstala jsem tam místo měsíce půl roku. A vlastně jsem se pak přemístila právě do těch slamů, kde jsem už teda žila sama. A pamatuju si ten střed vlastně s tou realitou i skrze to uvědomění si, že ty lidi vlastně jsou úplně stejný. Já si pamatuju, že jedu Matátu. Matátu je vlastně takový minivan, což funguje jako městská doprava hromadná. No, takže jedu právě Matátu a sedí tam dvě holky, nějaký pubertečky, já myslím, že kolem nějaký 14-15, a prostě se strašně chichotají. Takový to, teď si něco říkat. A já na ně koukám a fakt s překvapením zjišťuju, že je úplně jedno, jestli jsou v Čechách anebo v té Keni. A sama jsem na sebe naštvaná, že jsem očekávala něco jiného, že vlastně mám ten předsudek, aniž bych o tom vůbec věděla. A takovéhle situaci jsem teda zažila vícero, ne už takhle jako objevný, ale já to vidím třeba u těch Masajů, kde jsem teď, kde máte tu komunitu úplně uzavřenou. Pořád je to oblast, kde vlastně nefunguje telefon. A přijíždíte-li, tak víte, že se nedostanete k nějakým informacím ze světa. No a my jsme tam začali vlastně úplně základně se školou, která vyrostla do velkého projektu a na to se navázalo dalších asi 10-15 projektů, takhle to hezky vyrostlo. Teď těch 12-13 let, co tam ta organizace funguje, a já tam jsem později teda o trošku. A my jsme tam jednu chvíli udělali akci, že by děti měli druhý den přinést do školy hračky, se kterými se nejvíc hrají. Což samozřejmě klasicky byly, že jo, různě upletená autíčka z drátů, na který zvíček byly přidělány kolečka, že jo, na drátkách, prostě takový to klasický, co znáte prostě z těch cest slamy. A pak tam byl kluk, který mu bylo 4-5, který měl udělanou loď. Prostě lodičku. Já doteďka mám husí kůži. My jsme vůbec nechápali, kde toto dítě vzalo. No a teď jsme se snažili jako dopátrat, kde to dítě uprostřed ničeho, na konci světa mezi Keniou a Tanzánií v horách, to jsou Loita Hills, kde do nejbližšího města je to 5-6 hodin autem, se tomu dítěti podaří vyšátrat někde obraz té lodičky. No pak jsme zjistili, že když byl úplně mikro dítě, tak právě měl nějakou příšernou chorobu a podařilo se rodiče sehnat peníze na to, aby ho odvezli do toho na roku. A tam pravděpodobně asi viděl nějaký časopis a tohle hlavě mu zůstalo. A já mám pořád obtisklý v té hlavě, jak ty děti za A, tam jsou teda úplně nedotknutí ničím, že jsou úplně čistý, jak vlastně musíme být extrémně opatrní na to, co tam děláme, to se jenom potvrdilo tímhletím zážitkem. Ale jak si neseme ty informace, které jsou pro nás důležité a jak nám vlastně potom už mění opravdu ten mozek. Že prostě ten kluk už bude vědět, že je někde pravděpodobně nějaký moře, kde může odjet na věci, která se postaví. Jo.
0: Vy jste velký milovník češtiny, ostatně dostali jsme od vás i krásné dárky. Čeština od nerozumím do nerozumím, a ještě připomenu vaši druhou knihu Neumím češky. Znáte Chrám i tvrz od Pavla Eisnera, předpokládám, že ano, jako správný milovník češtiny. A tam je věta, která je naprosto zásadní a pro mnohé nepochopitelná dodnes. Ta věta zní: koupila jsem husu, tak nevím. Znáte tyhle libůstky češtiny a jak vy jako začínající třeba milovník jazyka českého, jak byste reagoval na tuhle zdánlivě nesmyslnou větu? Bylo by vám to hned jasný, nebo pochopil jste kouzlo toho, co tím ten Eisner geniálně sledoval?
3: Teď už jo, ale za začátku v žádném případě, protože to vám trvá opravdu dost dlouho, než se dostanete do takových detailů, který vám z té češtiny něco říkají. Jo? Ale když na začátku umíte říkat jenom jdu na poštu, dám si kávu, kupuju boty, tak
2: to není nic složitého.
3: Ale když se ptáte nějakého českého kamaráda, prosím tě, víš, co to je třeba, nevím, permitivita? On vám řekne, co? To je pro mě španělská vesnice. Tak proč? Jak já, jako cizinec, tomu mám rozumět, to je pro mě španělská vesnice. A vrátím se k tomu Eisnerovi, že mi přijde, že čeština obecně je takový velmi přirozený jazyk. Na rozdíl od ostatních, aspoň který trochu znám já, jenom trochu. Jak země mluví, když prší, tak to mluví, jako mluví nějaký verš třeba, mluví nějakou písničku. Když je tma, to je taky nějaké slovo. A čeština je taková, že říkáte větu úplně přirozeně a pod tím se skrývá hodně významu. No. Někdy je to dvojitý význam, jako třeba tahle ta věta, koupila jsem husu, tak nevím, a někdy je to úplně jasný. Mě nejvíc fascinuje na té češtině, že za prvé je to přirozený jazyk, za druhý je to velmi přesný. Já nevím, jak bych řekl v jiných jazycích, třeba poodešel. Poodešel. Tam máte tři problémy v jednom. První problém je sloveso jít, který má strašně moc interpretací. Pak máte odejít, to je ještě jinak, a máte poodejít. A je to v jednom slově. Já nemůžu říkat arabsky poodešel jedním slovem. Potřebuji na to pět slov nebo čtyři. Já nevím, jak jsou ty jiné jazyky. A já na tom vidím kouzlo. Té češtiny je úplně přesná. Ona vystihne úplně přesný detail. Jo? Stačí jedno slovo a rozumíte tomu. Ale prosím vás, než na to přijdete, to musíte tady být 20 let minimálně. Jo?
1: No a to vy už jste, jestli se nepletu, který z těch českých obratů pro vás je do dneška třeba nepochopitelný? Nebo už jste opravdu v tom stádiu, kdy si říkáte, už té češtině rozumím bez výhrad, v každém tom výrazu si dokážu něco najít a dokážu ho pochopit tak, jak je to tady zažité?
3: No, já se k tomu nikdy nedostanu, k tomu stavu, že už rozumím česky. To nikdy nebude, protože já myslím, že žádný cizinec nemůže umět česky dobře, nebo velmi dobře, nemůže. Ale z těch výrazů, který mě fascinují nejvíc, třeba dám si 20. Představte si, co po tím má ten chudák cizinec myslet.
0: Čeho 20?
3: Dám si 20. Jako, to je stejný, kdybych já na ulici přišel k někomu cizímu a řekl, dobrý den, prosím vás, 6x a odejdu. To je úplně jako 20 čeho. No, to je jako z těch výrazů nejvíc. No, ale každý den já jsem překvapený dalšími a dalšími výrazy, které absolutně nevím, o co jde. Jo?
0: To já taky nic z toho nedělejte. Byly doby, kdy jsem se češtinou živil. Já ještě připomenu našim posluchačům, že stále poslouchají na Českém rozhlasu Dvojka Vypravěče a že teď už je správný čas na první hudební předěl. Stálý host, tedy hudební stálý host v našem pořadu, tím se pomalu, ale jistě stává Annie Lennox, tak si pojďme společně poslechnout.

0: Lejlo, budu pokračovat s vámi tedy v tom rozhovoru. Vy jste, jak už na začátku zaznělo, maminkou 4 dětí. Docela by mě zajímalo, jak se díváte na tu měnící se dynamiku diskuzí ve veřejném prostoru, ale i v kruzích politických. A týká se to návrhu na regulaci a případný i zákaz používání sociálních sítí u nezletilých dětí. Vy s tím musíte mít bohaté zkušenosti jako maminka.
1: No, teď jsem přijížděla, měla jsem telefonát s otcem mého prvního dítěte, Davida, s Michalem. Kocábem právě nad tím, že jsem dospěla do bodu, kdy jsem Davidovi vzala telefon.
0: Kolik mu je?
1: Je mu 14.
0: Musí mít velikou radost.
1: Ano, David má velikou radost a ještě navíc jsem mu vzala i PlayStation a teď zrovna, až se vrátím domů dnes, tak budeme řešit, zdali to tak zůstane po celé prázdniny. David vlastně nic neměl doma, je měl akorát telefon, neměl ani PlayStation, neměl počítač, nic. A na Vánoce dostal PlayStation a nějaký pracovní počítač. Já jsem dlouho byla proti tomu. Moje děti, ty malí, nemají vůbec nic. Ty nemají prostě telefony, tablety, to nikdo u nás nemá. A právě jsem ten PlayStation jako dlouho nechtěla, protože jsem věděla, že to prostě přinese rozbroje a chtěla jsem, aby ty malí děti k tomu neměli přístup, že mi bylo jasný, že jakmile si tomu ten David sedne, tak oni budou chtít taky koukat na to, hrát to a tak dál. No a aby tomu čerta osud nechtěl, tak David asi 14 dní na to, co to dostal, tak si zlámal nohu. A zlámal si nohu, takže měl nechodící sádru na 2,5 měsíce. A ještě těsně předtím můj partner, přestože jsem říkala, že PlayStation bude dole v obýváku, tak chtěl Davidovi udělat radost a udělal mu totální doupě. Jakože sen kluka, koupil televizi velkou, větší než máme ve obýváku, prostě na kterou trestně nikdo nekouká. Udělal mu taky kutlo židli, prostě koupil pořádnou. No takže se tam to dítě na ty 2 měsíce vesí v podstatě vrostlo, jo. Ještě měl online vyučování a jako ano, je to i moje pochybení, že jsem prostě nedala teda ty jasný mantinely, to přiznávám, ale ukázalo se přesně to, co jsem předpokládala, jak teda vývojově, že to bylo dobře, že se k tomu dostal až takhle jako pozdě, ale i to, že to nabourá strašným způsobem, jako tu dynamiku té rodiny a ty vztahy. Takže to mělo několik stupňů, stádia domluvy, nějaký pravidla, nedodržování, zase do pravidla, zase nedodržování a tohle je jako konečný vývoj, kdy já jsem se na neštěstí mohla opřít, a to jsem teď říkala právě tomu Michalovi, o úplně aktuální situaci v Americe, která ukazuje na tu neurobiologii a vývoje mozku u adolescentů, ale vůbec i těch, kteří jako nadstandardně používají sociální sítě, že to prostě ovlivňuje přední mozkovou kůru. A to tak, že vám se nevyvíjí ty synapse, které by měly. Vám se prostě začne ten mozek vytvářet úplně jinak a vlastně se vám z ní stává řešeto. Protože tím bombardováním toho dopaminu vlastně ten mozek nemá šanci dělat ty klasické synapse, který by prostě dělala. A vlastně to stádium je takový, že vám nejdřív stačí hrát sám, pak začnete s kamarádama, protože potřebuje tu větší nálož a pak to končí uporna. Jo, to jsou všechno věci, které jsou prokázané a nějaká věc jako regulace je úplně nesmyslná, protože ty děti to nedokážou sami zregulovat. Tam prostě musí být jasně striktní zákaz v ideálním případě vůbec a pokud tak v režimu třeba, pokud chceš mít přístup na sítě, tak musíš 2/3 času, který máš volný, strávit s kamarádama a 1/3 pak můžeš mít prostě přístup
0: a kdo
1: k sítě.
0: To kontroluje?
1: To budu já.
0: Já
1: už mě miluje celá rodina.
0: Týká se to i seniorů, ty defekty, které můžou...
1: Tam má to asi víc vlivů ještě potom na kurnatění mozku, pardon.
0: Ne, jen do mě, tak mě už bylo 60. Zajména to řeše, to mě zajímá.
2: No, kdy jsi naposledy hrál na PlayStationu, prosím tě?
0: Když byly holky malý, to už
2: no,
0: bude
2: 20
0: let.
2: No tak vidíš, tak se tě to až tak netýká.
0: Mě to ale vůbec nebavilo, nikdy to nehrozí. Ale všiml jsem si i u sebe, že od té doby, co máme všichni v rodině neomezená data, tak i sám sebe přistihnu, že, jak se tomu říká, tomu...
1: Doom scrolling. Doom scrolling.
0: Doom, ano.
1: A to je to, co jsem vlastně nedořekla, že ta americká legislativa na to teď právě šlape a vlastně nařídila poskytovatelům těch služeb, ať už je to teda sociální sítě prostě nebo vlastně YouTube a tak dál, změnit kódování, aby právě nedocházelo k té závislostní reakci. Já jsem slyšela jeden krásný příměr. Představte si, že by vaše dítě mělo přístup k heroinu a vy byste mu to dal do ruky a zavřelo v pokojíčku a odešel. Na to není co říct, protože tak to opravdu je.
2: My na chvíli od tebe odvrátíme pozornost směrem k Marwanovi. No vyhrajete, jestli mám správné informace, na Oud, Kanun, Nai, Bendir a o Oudu mi umělá inteligence, když už jsme tady u těch technologií, napsala, že se jedná o mimořádně vzácnou a drahou vonou esenci získanou ze dřeva stromu Aquilaria. Tak já nevím, jak se na to hraje.
0: To je překvapivé.
3: To není moc úplně pravda, protože umělá inteligence taky něco vymýšlí, jo, ale Oud jako hudební nástroj, arabsky se říká takový hrdelný písmeno, Oud. Mm-hmm. Není to ou, ale oud. Je to arabský nástroj, ale nejsou přesné informace, kde se to objevil, ten nástroj.
2: A jak vypadá? Nebo popište nám.
3: To je loutna. To je arabská loutna.
2: Aha. Jo?
3: To je matka španělské kytary. Z toho Španěle vymysleli gitaru. Mm-hmm. Takže loutna se postupem času trošku změnila jako ten tvar. Původně byla čtyřstruna, pak v 9. století přišel ten Zerjab, to je název naší kapely, to je jeden loutnista známý tehdy, a přidal další strunu, tak byla pětistruna, a ještě změnil ten tvar, teď má takový jako vajíčko, vypadá, jo? A dříve tak nevypadala. Tak od 9. století vypadá takhle ta loutna. A teď je to 6 struna, může být 8 struna. Co se týká dřeva, tak taky jsou různý druhy dřeva. Nejoblíbenější je ořech, pak je, asi se říká tady šišam, říká se šišam, to je anglicky, ne?
2: Neslyšel jsem.
0: Šiša, to bych znal.
3: Říkáš, anglicky se říká šišam, to je takový hodně kvalitní dřevo, a může být třešen, může být třeba eben, taky může být.
1: Máte jako exotická dřeva, tvrdá exotická dřeva.
3: Ano, tak jako záleží na tom taky, v který zemi to vyrábíte, protože ne všechny stromy jsou v každé zemi, jako taky kvalitní. No. A kvůli tomu je syrská loutna, irácká loutna, egyptská loutna, marocká loutna, a jsou i další taky.
0: No, ale bývá u každého muzikanta nutný servis těch nástrojů. Každý kytarista má svého kytaráře muže, který dokáže opravit, nahradit chybějící díly, ale tak, jak slyším ty nároky, už jenom to exotické dřevo. Máte někoho tady v Čechách nebo v Praze, kdo je schopen rychle podat pomocnou ruku, když některý z těch nástrojů ochoří?
3: Já mám zkušenosti se 2 opraváři. S tím prvním jsem se seznámil za doby ČVUT, to znamená v roce nějak 86-7 v té době. A ten opravil tehdejší loutnu, kterou jsem měl úplně perfektně. A s druhým, s kterým se znám do dnešního dne, je mimo pražský, je to kousek od Prahy, a taky jsem byl překvapený, jak to opravil úplně, jak to má být. Jo? Ta loutna zněla před tou opravou jinak než po opravě. Přitom on jako není nějaký muzikant nebo tak, tak on to opravil podle toho citu profesionálního a loutna zní výborně.
2: Lejlo, já neznám moc lidí, kteří by se narodili přímo na Valentína, 14. února. Máš pocit, že s tímto datem narození přišla i větší dávka romantiky?
1: Ne.
2: Do tvého života ne.
1: Ne. Naštěstí pro mě se tím odpáral další nutnost nějakého slavení. Já jsem úplně antislavící typ. Na neštěstí mám ty 4 děti a proto slavíme non-stop. Včetně toho, že se jim doneslo, že existují svátky, protože moje Leila a ani Aida a ani Volkán, ten můj partner, neslavili, tak někdo jim dones, že to existuje, takže už mám oslavy svátků. No, ne. Ale je docela dost
0: někdo
1: lidí,
0: vás
1: mají.
0: Udal.
1: Tak se cítím. Ale ona je docela dost lidí, který mají narozeniny na 14. února. Dokonce jedna dáma v českém showbizu právě sjednocuje tady ty 14 valentýňany.
2: No a jak jste se vypořádali tady s tím slavením svátku? To by mě zajímalo. Jaké bylo vysvětlení pro děti, že nejsou

0: prostě. A David Bowie byl můj jako hudební idol, teda musím říct. Takže jsem si říkala, že jednou budu mít třeba to štěstí a to Iman budu moc té holce to jméno dát. Pak jsem pochopila, že teda žiju v Čechách, jsou ty nováci. Takže to se mi asi jako nepoštěstí, ale pak jsem našla toho Kajnaka, tak aspoň. Takže máme Iman Kajnak.
1: Máme před sebou druhý hudební předěl a o ten se postará Robert Křesťan. To je zpěvák a muzikant, který je celý život obklopený krásnými strunnými nástroji, protože bluegrass, který on reprezentuje, tak to je vždycky sbírka překrásných drnkacích a strunných a dalších nástrojů. Tak si pojďme poslechnout v jeho podání píseň Vlčí oči. A vy stále posloucháte Vypravěč.

0: Stále posloucháte pořad Vypravěči na Českém rozhlasu Dvojka. Našimi hosty jsou Leila Abbasová a Marwan Sulaiman. A my jsme během hudebního předělu tady měli takovou velmi zajímavou diskuzi, respektive jenom jednu otázku, kterou položila Leila Marwanovi. Tak Leilo, kdybys byla tak hodná, my bychom neradi, aby naši posluchači o ní přišli.
1: No, my jsme odskočili právě od toho tématu, jak moc je čeština zajímavá a těžká. V momentě, kdy jsem se chtěla zeptat na otázku, která rezonuje u nás doma, jelikož máme ty 4 děti, tak neustále nutně musíme mít žebříčky a povědomí o srovnávání. A vzhledem k tomu, že můj partner je cizinec, je to Turek, který se nenaučil česky a pravděpodobně se nikdy česky nenaučí, umí asi tak vždycky 2 roky před těma našima dětma tu češtinu, tak řešíme, jak moc je čeština těžký jazyk.

0: A protože prostě arabština je brána jako jedna z nejnáročnějších jazykových disciplín, tak mě napadlo, jestli by si ty, protože mluvíš skvěle česky, dokázal zhodnotit, jestli je těžší čeština, anebo ta arabština.
1: U arabštiny je problém, první problém a základní problém, že my máme spisovnou arabštinu, která je všude stejná.
0: Ano.
1: To znamená, ve všech arabských zemích, když budete mluvit spisovně, všichni vám rozumí a je to úplně v pohodě. Jenomže nikdo nemluví spisovně. Rozumí, ale nikdo nemluví spisovně. To znamená, hovorové jazyky a v každé zemi arabské je několik hovorových jazyků. Jako tady, na jihu mluví trochu jinak než na severu, než u moře, jo? To je ten problém. Takže záleží na tom, o co vám jde s tou arabštinou. Jestli chcete umět překládat, umět číst knížky, posílat dopisy a e-maily a tak dále, tak musíte umět tou spisovnou. Jestli vám jde o komunikaci, stačí kterýkoliv hovorový jazyk. A hovorové jazyky jsou jednoduché v tom, že nic se neskloňuje.
0: Aha.
1: To je úžasný. Vy říkáte, jdu do škola, jsem ve škola, bydlím vedle škola, všechno v prvním pádě. Mm-hmm. Ale spisovná arabština je jako čeština. Všechno se musí skloňovat.
0: Mm-hmm.
1: A správně. Na rozdíl od češtiny, jestli řeknete nějakou špatnou koncovku, stejně je vám rozumět. Ale jestli já tady řeknu špatnou koncovku, nemusím být rozumět.
0: Aha.
1: To je ten rozdíl. Jo? Mm-hmm. Co se týká výslovnosti, to se naučíte, jako to není problém. Pár lekcí a budeš umět říkat třeba habibi. On je to habibi. Není to ha, ale tady skrko habibi. Nebo marhaba. Taky není to marhaba, ale ha, marhaba. Tak to si naučíš, jako výslovnost není problém. Já myslím, že co se týká výslovnosti češtiny, je daleko těžší než arabština. Protože my nemáme dlouhá slova. Vy musíte říkat obhospodařovatelně, anebo musíte říkat čtvrtek, že? Čtvrtek.
0: Uh-huh.
1: To mě trvalo dost dlouho, než jsem si uvědomil, že čtvrtek má 5 písmen, 5 souhlásek.
0: Uh-huh.
1: 5. A v arabštině to je největší hřích, co může být, když máte 2 souhlásky vedle sebe. To je pravidlo, jo. Ve spisovní arabštině nesmí být 2 souhlásky vedle sebe. A proto ta arabština je taková melodická.
0: Uh-huh.
1: Buď je tam I, nebo A, nebo U. Ale tady řeknete čtvrtek, řeknete krk, strč, jo, prst očima arabštiny, to je největší hřích, co může být, no. Takže výslovnost arabštiny podle mě je daleko jednodušší než čeština.
2: Vy jste se s češtinou začal seznamovat až teprve, když jste přijel do Československa?
1: Ano, bohužel jsem všechno se seznámil tady, ne v Sýrii, no.
2: A odradilo by vás to případně, kdybyste věděl, do jak složité, co se jazyka týče, země jedete? To asi ne.
1: No, kdyby nebylo to ČVUT před očima, tak možná jo, ale já jsem měl takový cíl, jasný cíl, já chci se stát stavebním inženýrem. To je můj životní cíl.
3: Mně se moc líbilo v materiálech, který jsem si pročítal, než se k nám dorazil, jak se zrodil ten váš plán dostat se do pozice toho políra, nebo prostě člověka, který zadává práci na stavbách, tedy stavebního inženýra.
1: No, já jsem začal chodit na stavbu, když jsem byl ještě na základní škole. Protože my jsme byli vychováni tak, že musíš chodit do práce. Dobře, máš 9 měsíců školu a pak 3 měsíce musíš pracovat, musíš se stát mužem ve společnosti. Takhle jsme byli vychováni. Tak já jsem začal chodit opravdu na základní škole a na stavbě, co můžete pracovat jako dítě. Jo? Tahat něco, tahat nějaký cihly, nějaký cement a tak dále. A mezi tím přicházel ten inženýr několikrát s těma brýlama, udělal jenom takhle, tohle je špatně, tam taky, tohle zrušte, odešel a my jsme na tom pracovali 3 dny další. Ale taky vedle toho, já jsem opravdu měl rád tu stavbu, jak vypadá ta ocel, jak je to takhle navrhováno všechno krásně, to jsem měl rád. A to byla ta motivace, že jsem chtěl se stát stavebním inženýrem. Ale já jsem měl potom specializaci na těch stavbách, že jsem se stal ocelářem. Já jsem dělal ocel, jako tu výstuž, jako ty armatury. No. Uh-huh. To byla moje specializace. A v tom jsem pracoval potom poslední 4 roky. Samozřejmě všechno bylo v létě, jo? Ty 3 měsíce letní. No. A to mě bavilo strašně moc. A ještě k tomu, jenom chci říkat takový momenty zajímavý z té stavby. Když jsem tam chodil jako dítě a máma mi zabalila takovou svačinku, jo? to byl, nevím, tvaroh nějaký, rajče a to. A byl oběd tam na té stavbě v 12 hodin, protože začalo se pracovat v 7 hodin ráno. A jak člověk je utahaný z té stavby a z těch mistrů, co tam jsou, dělej to, přines to tam, co tam děláš, takhle. Tak já jsem čekal na tu 12 hodinu jako opravdu nějakého spasitele. A když zvonilo, že už musíme jít na oběd, tak já jsem viděl v té svatčině Boha. Že Bůh se schová v té svatčině. Otevřel jsem ji a takhle jsem ji snědl jedním razem, jakože už se mi ulevil celý svět. No.
2: Víte, to máme podobné vzpomínky, protože moji rodiče, když stavěli dům, tak samozřejmě byl najatý nějaký zedník a pak spousta příbuzenstva přijala, aby pomáhali, a moje máma dělala svačiny na tu stavbu. Milovala jsem, když zedníci nedojedli a máma z té stavby přivezla domů obložené chleby a já jsem to snědla s takovou chutí, mně přišlo, že chutnají úplně jinak, než kdyby byly udělaný doma a nikam žádnou tu cestu s nima nepodnikla. Lejlo, já nevím, jestli si to ještě vybavíš, ale my jsme se spolu potkali před mnoha a mnoha lety, když se hledali nové moderátorské tváře. A mě by zajímalo, co to znamenalo pro tvůj profesní rozvoj, jestli tehdejší zastávka a nějaký ten pokus o to prorazit na obrazovkách televize vlastně tě posunul dál, anebo jestli to byla jenom jedna z mnoha zkušeností, ale vlastně už si tak nějak ten život měla nasměrovaný a nic až tak zásadního se tím v tvém životě neudál.
4: Hele, je to strašná sranda, protože já jsem na to úplně zapomněla. Já jsem úplně zapomněla, já jsem byla součástí týhletý show, já jsem ji vyhrála. Jo, to byla prostě nějaká jakoby postavení jako reality show pro moderátory. A já si z toho pamatuju jenom ty výhry. Já jsem dostala totiž teda jako neuvěřitelnou soupravu stereo, takový to kino domácí. A pak cestu do Brazílie. Takže já si pamatuju právě jenom ten zájezd té Brazílie, který byl úplně úžasný, ale vůbec jsem se jako nespojila, že to bylo s touhletou soutěží. Ale já jsem nikdy moderátorkou být nechtěla a doteďka jsem taková jako moderátorka z úleku, bych řekla. Mám vlastně i problém, když se mě lidi ptají v zahraničí, co dělám, jako říct tohle, já říkám working medias, já prostě dělám médiích a vůbec to jako nerozmazávám. Je fakt, že já jsem se specializovala teď posledních jako x let na moderaci velkých konferencí v angličtině, což je prostě taková specifická úzkoprofilová záležitost, kde nás je fakt pár, který to zvládnou. Takže já mám v uvozovkách jako stálou klientelu nebo agentury, který se mě najímají.
3: A konference jsou nějak jednotně orientovaný?
4: Ne, právě že ne, no. Právě že ne, já to jako dělám napříč, já přes lidský práva, přes elektroniky, přes teď jsem dělala třeba dřevařskou a tak. Já mám obrovskou výhodu toho, že mám plastický mozek. Co tam naleju, o 3 dny později vyleju a nevím nic. Takže a můj partner je právě s to úplně vyřízeným, že ještě často znáš, to se dostávají materiály na poslední chvíli nebo se prostě upravujou a moderátor je vlastně ten, který pak s tomu musí dát tu strukturu a vypadat, že všechno je v pořádku a žádný chyby nejsou. Tak ten vždycky, když vidí, jak tam stranu 20-30 stránek, teď ty angličtině, teď se dělám slovníček dřevařských pojmů a letadlových pojmů a tak, tak říká, a to ti jako někdo věří, že tomu rozumíš.
3: To se dá naučit.
4: Říkám, hele,
3: to se dá naučit, no, ten výraz, přesně, kdy člověk působí jako dojmem, že přece tak, no, není problém jaderná fyzika. Vždycky no, jsem přesně, to ovládal no, dokonale.
2: Ano, to bylo to mým ano, velkým koníčkem, akorát jsem o tom nikdy nemluvila.
3: Jediný moje zkušenost moderátorská, kde úplně všichni od prvního okamžiku věděli, že to není obor, kterýmu bych se věnoval, byl přímý přenos zlatý hokejky. A vzhledem k mýmu dosti pasivnímu vztahu ke sportu si myslím, že v tom sále nebyl nikdo ani u televizních obrazovek, kdo by na vteřinu věřil tomu, že pana Koptu zajímá, jak dopadla třetí třetina. Jo? Takže zejména si myslím, že i ty hokejisti tam mě vycítili, protože já jsem neznal ani jednoho z nich, že já jsem skončil u Dzurilly a Holečka někdy v 70. letech. No, to jsou takový hry osudu. Máme před sebou další, tentokrát už tedy třetí hudební předěl, o ten se postará zpěvačka Enya.

0: Obraťme list. Marované, já vím, že v tom úvodním kurikulu zazněla také zmínka o tom, že jste v mládí se věnoval sportu, byl to fotbal. A domnívám se podle toho, co jsem si měl možnost o tom zjistit, že jste byl předurčen docela úspěšné kariéře, protože pro vás přišel i takový docela, bych řekl, životní okamžik, kdy vám nabídli až z Kataru, že byste mohl to, a to je fotbalová velmoc dnešního pohledu. Na čem se to zastavilo, nebo co vás od toho vrcholového sportu odvedlo?
1: No, já jsem fotbal miloval od malička, tak jsem začal chodit do klubu ve 14. a jsem rostl v tom klubu, jsme hráli v druhé lize v Sýrii, v našem městě v Suajdě. A zároveň já jsem byl taky dobrý student, já jsem chodil do školy s velkým zájmem, tak jsem chtěl se stát ten stavební inženýr. Mm-hmm. A když chtěl jsem se rozhodnout mezi tím a tím, tak určitě to vzdělání vyhrálo. To byl jediný důvod, proč jsem nejel do toho Kataru. Ale opravdu taková nabídka byla.
0: Nelitoval jste toho někdy?
1: Nelitoval jsem to, protože já jsem přijel sem a tady jsem měl celoživotní fotbalový zážitek. Protože jsem hrál ve třech klubech.
0: Tady. Jo, vy jste tady hrál?
1: Tady taky, no. Já jsem tady hrál tehdy, nevím, jestli ještě existuje stejný název, Pražský Přebor. No a předtím jsme na Strahově hráli každý den, jo, každý den. Když se dal hrát, když nebyla velká zima, tak jsme hráli každý den. A jeden pán mě objevil, on měl tehdy klub, taky mě doporučoval, přišli se na mě podívat, taky mě nabídli, abych hrál v tom klubu. Jmenoval se Teje Mládí. Oni nám slíbili, jestli vyhrajeme první místo, tak pojedeme do Dánska a tam dělat takový 14. denní výlet se sportem, jo. Tak ten fotbal jako byl celý život přítomný u mě, ale vždycky byla ta vzdělanost lepší než ten fotbal pro mě.
2: Lejlo, čím jsi vlastně vůbec chtěla být? Ty jsi před chvílí zmiňovala, že tě ani nikdy nenapadlo, že moderování bude tvoje obživa a do dneška se k tomu zase tak nepřiznáváš. V místech, kde tě lidé tolik neznají, třeba jako vyprofilovanou moderátorku, což se České republiky tady netýká, tam si myslím, že ano, jsou známé tvoje charitativní projekty a činnost v tomto oboru, ale zároveň, o čem jsi sněla jako malá?
3: Že budu první černoskou prezidentkou České republiky.
2: To se stále ještě může stát.
3: Já doufám. Pro český národ. Že se tak nestane. Ale fakt normálně se mi o tom zdálo. Já jsem byla strašně naštvaná. Jsem říkala, že mi nikdo nerozumí a že tady určitě je spousta jiných, kteří by potřebovali přesně to zastání. A fakt se mi zdálo o tom, jako, že budu prezidentka. Tak to mě docela dlouho drželo. A pak už jsem, jak by moje babička řekla, svinským krokem stoupala do puberty a pak už jsem se snažila jenom přežít, a především moje maminka. Já jsem se stala tiskovou mluvčí Ligy etnických menšin. Někdy kolem 20. Úplně náhodou mě oslovil vlastně taky Míšenec, který založil tu ligu. A skrze to jsem se dostala už potom rovnou korupce na dálku programu, kterým jsem byla asi 7 let. A pak jsem si zakládala v průběhu toho tu svoji neziskovku. A vedle toho se vlastně začala nějak jako rozvíjet ta moje moderátořina. To jsem vlastně poprvé začala dělat vlastně ve 18. A vůbec jsem tomu ale jakoby nevěnovala pozornost. Já jsem to viděla jako nějaký zajímavý úskok, nevím teda k čemu, protože já jsem se hlásila na teologii a speciální pedagogiku, na kterou jsem se dostala. Já jsem si myslela, že budu dělat sociálního pracovníka, nebo prostě speciální pedagoga nebo něco takového. Protože jsem vlastně se na tu školu dostala už po té době, co jsem byla půl roku v Keni a potřebovala jsem na to jakoby papír v Čechách. Už jsem byla zavedená, ale narážela jsem na to, že nemám na to adekvátní vzdělání, no ale já jsem to prostě nedokončila, protože jsme se střetli trošku jako v názoru na právě teologii a působení různých humanitních organizací a církevních právě v těch rozvojovkách. Takže já jsem se touhle cestou nevydala.
0: Docela podstatnou část toho vašeho profesního životopisu zaujímá vaše angažmá v politice, i když nemyslím tím nějakou výkonnou politiku, že byste byla v nějaké funkci, vy jste dělala tiskovou mluvčí, ale já myslím, že to byly 2 roky, že jste to vydržela.
3: A rok a půl.
0: Rok a půl, no tak bylo jsem blízko. A to bylo Ministerstvo pro lidská práva a národnostní menšiny. Jak na tuhle kapitolu svého života vzpomínáte?
3: Tak ono to má samozřejmě dvě roviny. Tak ta první, ta profesní politická, myslím. Tak děkuji. Vůbec ta nabídka, když přišla, byla pro mě naprosto nepochopitelná a neuchopitelná. Já jsem jako vlastně si dala měsíc na to, jestli vůbec se ta paní jako nezbláznila, že mi to nabídla. A vůbec se seznámit s tím, co to obnáší, protože to byl nový post, byl to vlastně minister bez portfeje v té době, takže to mělo i určitá specifika. A nikdo ani nevěděl, věděl, jakým směrem se ta agenda bude posouvat. V jeden moment to hlavně bylo tak, že pod sebou ten ministr měl všechno, co se někomu nelíbilo, a mělo to co dočinit s nějakými právy. Takže my jsme měli seniory, děti, LGBT komunitu, prostě fakt to bylo hrozně moc a bylo to strašně dostříštěný. Takže to bylo obrovské jako penzum věcí, které se člověk musel naučit a chápat a vnímat, jako co kam patří, na koho se obrácet a tak dál. Takže já jsem po měsíce tedy řekla, že tím směrem půjdu, a byla to obří zkušenost. Protože vlastně v průběhu toho padla vláda Mirka Topolánka, nastoupila úřednická vláda pana Fischera a Michal Kocáb byl v té době jediný, který přežil právě pád té vlády. V té době byla Česká republika předsednickým státem Evropské unie. A byl to úplně absurdní situace, protože Fischer měl takovou tu dobu hájení a my jsme po tu dobu vlastně toho měsíce a těch 90 dní a pak ještě skoro vlastně celou tu půlroční předsednickou funkci zastávali prostě post pro všechny ministerstva. Takže my jsme jezdili vlastně po celém tom světě a dělali jsme zástupce ministra financí, ministra tady toto. Díky tomu jsme se dostali do neuvěřitelných situací, kontaktů, prostě to by mě v životě vlastně nenapadlo a hlavně profesně to pro mě bylo neuvěřitelné. Já jsem fakt musela vyrůst jako vnitřně z nuly na tisíc bez přípravy.
0: Takhle jak vás poslouchám, že z toho profesního pohledu je to ta nejlepší škola, no jaký se vám mohlo dostat.
3: Absolutně bez diskuze.
0: Je téměř při všech i určitě nepříjemných konsekvencích je to obdivuhodný, no. Obstát v takovémhle testu.
3: No hlavně jsem opravdu jako získala přehled, si myslím říct. Jakože tam jsem do sebe nalila ty základy toho všeho, ať se mi chtělo nebo nechtělo. A čerpám z toho do teďka, nehledě na to, že mě to zajímá. Já jsem homopolitikus, bohužel, teda jsem si
2: Maruane, já bych se s dovolením zastavila ráda ještě u vašich knížek. Jsou plné humoru. Jak na vás působí český humor a jaký je v porovnání s tím syrským?
1: Český humor je podle mě geniální. Já opravdu miluju český humor. Miluju Holzmana, miluju Šimka, miluju Bohdalovu, protože to je takový za prvé nenásilný, za druhé takový přirozený. A je tam vtip, opravdu se smějete, od srdce se smějete. No. Arabský humor, samozřejmě tam jsou výborní humoristi a i ta společnost taky má něco podobného jako česká společnost, ale je to trošku jinak. Protože když děláte vtip nebo kteroukoliv historku vypravíte, je to ovlivněna těmi prvky té společnosti. Tam trošku omezenější ta společnost, nemůžete říkat, co chcete, kdy chcete, s kým chcete, a tím i ten vtip je trošku omezený. Jo?
2: Jsou tedy Arabové spíš opatrnější ve vtipech?
1: Ano, dá se říct, nejenom ve vtipech, protože tam celkově jako platí jiný pravidla než tady, společenský myslím. Jak tady se vyprávějí vtipy o blondinkách, o policajtech a tak dále, u nás se vyprávějí vtipy o určitý skupině lidí, jako třeba město Homs, jestli znáte, město Homs, tak historicky asi někdo něco vymyslel, nějaký vtip o těch lidech, co bydlejí v Homsu. Od té doby se říkají, to je jako Homsan. Ty mluvíš jako Homsan. Takže jsou podobné vtipy potom o lidech v Homsu, jako tady o blondinkách a o policajtech. No. Úplně stejného druhu. No. Takže je to trochu odlišný a taky překlad těch vtipů. Jestli chci vám vyprávět nějaký arabský vtip, může být pro vás vtip a nemusí taky. Protože všechno je obsažené v tom vtipu, jak funguje ta společnost, co tady vadí a co nevadí, nemusí být stejné v té arabské společnosti. Každopádně, já jsem Čech nebo Čechosiržan, tak se mi moc líbí český vtip, český humor.
3: Já musím teda říct, český humor je pro mě naprosto nepřekonatelný a vždycky mi všude chybí. Musím říct, že jestli bych nebyla asi schopná žít ani z několika důvodů, tak jeden z těch hlavních je ten český humor. Že prostě oni nemají vůbec nadsázku, nechápu dvojsmysly často, prostě ta ironie, to tam není. Já třeba samozřejmě se pohybuju přesně ve vrstvě společnosti, která tam chybí vzdělání, takže ten kontext prostě je hodně určující, ale fakt tam je takový, že třeba já se půjdu oběsit, no tak prosím tě, Lejlo, nedělej to, teď máš 4 děti, jako no. No nedobrý, jako ještě tu pár dní, protože to byl for. Jo, a to jsou takové ty věci, že když prostě s nima trávíte dost času, tak to chybí.
0: Jiří Suchý v jedné hře, ve který jsem taky účinkoval, ta se jmenovala Mé srdce je Cimrfraj, tak tam měl takovou úvahu s manželkou, se zamýšleli, tu hrála Jitka Molavcová, mají tam německýho nájemníka, který přijede objevovat kouzlo svého zapomenutého domova, a on říká, to je zvláštní. Já mám pocit, že ty Němci nemají vůbec smysl pro humor. Co si ty myslíš? A Suchý říká, no nemají. Oni ho nepotřebovali. Takže proč měli smysl pro humor. Přátelé, my jsme v tom krásném povídání dospěli ke konci našeho dnešního setkání. Tak myslím si, že asi ideální hudební tečku bych měl uvést právě v tomto okamžiku. Bude to zpěvačka Lucia Šoralová, která nám zaspívá píseň Červená. No a my se rozloučíme.
2: Ano, rozloučíme se s našimi hosty. Mockrát vám děkujeme za to, že jste k nám dorazili. Bylo nám s vámi velmi příjemně a rozloučíme se i my dva, Vašek Kopta
0: a Daniela Brzobohatá. Přátelé, mějte se krásně, opatrujte se a buďte zdraví.
4: Děkujeme za pozvání.
5: Je červencový podvečer. Kdo nazíral by na oblaka, jež přibývá.

0: Tak to byly Daniela Brzobohatá, Václav Kopta a jejich hosté vytvořili srpnové vypravěče. No a jak si poradí s omeletkami Halina Pavlovská, to budete moci posoudit hned po zprávách po 12. hodině.
1: Nenechte si ujít na webu ČT Art. Kam jezdí odpočívat osobnosti české kultury?
2: Šumí nám tady potůček, běžně se nám tady pásy na zahradě srnky.
1: Nahlédněte do jejich chat, chalup i netradičních staveb.
2: Nevím, jestli se chci vrátit do bytu, prostě no.
1: A každý týden soutěžte o vstupenky na kulturní akce. Více na artoulky.cz.
3: Zvony chrámu svatého Víta ohlásí pravé poledne.

0: Bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Hlavní zprávy.
2: U ženy na Bulovce, která se vrátila z Ugandy, se nebezpečná nákaza neprokázala. V Řecku se snaží zastavit lesní požár u Korinského zálivu. Na místě pomáhají i čeští hasiči. Bude oblačno až polojasno, teploty čekejte do 29 stupňů. Hlavní zprávy vám přináší Mária Kunová. U ženy hospitalizované v pražské fakultní nemocnici Bulovka se nepotvrdila nákaza nebezpečnou nemocí. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí ministerstva zdravotnictví Naďa Chatová. Žena byla na Bulovce od včerejšího odpoledne, kdy tam zdravotníci ve speciálním bioboxu převezli z Hradce Králové. Předtím se vrátila z Ugandy a měla zdravotní problémy. Laboratorní vzorky vyhodnocoval přes noc Kochův institut v Berlíně.
3: Laboratorní výsledky z Berlína potvrdili, že u ženy, která se vrátila z Ugandy a byla včera převezena do fakultní nemocnice Bulovka, byla vyloučena vysoce nebezpečná nákaza, a to včetně eboli. Pacientka zůstává nadále v péči lékařů fakultní nemocnice Bulovka, kteří pokračují v dalších vyšetřeních s cílem upřesnit konečnou diagnózu.
1: Český rozhlas Dvojka. Posloucháte hlavní zprávy.
2: Řecké úřady zadržely dva muže podezřelé z neúmyslného způsobení jednoho z rozsáhlých požárů. Plameny měly zažehnout jiskry z kabelů propojujících větrnou farmu s hlavní rozvodovou sítí. Oba muži se na výstavbě farmy podíleli. V boji s požáry v zemi pomáhá také tým českých hasičů. Včera zasahoval u města Navpaktos na pevninské části země u Korinského zálivu. Podle velitele české jednotky v Řecku Petra Vodič k požárům hasiči vyjeli i během dnešního rána.
4: Naším úkolem bude bránit přestupu požáru z té černé, shořelé black zóny na neshořelou část. Budeme mít nasazeny zvlášť 3x20 plus tyrkolka bude vyjíždět právě do té black zóny dohašovat ohniska.
2: Španělská vládní strana Sumar i marocké sdružení pro lidská práva podezírají marockou vládu ze zodpovědnosti za průnik 10 000 Maročanů do španělské Seuty. Vyzvali proto, aby incident, při kterém zemřelo skoro 70 lidí, vyšetřila OSN. Deník New York Times tvrdí, že podle svědků maročtí pohraničníci migranty k překročení hranice povzbuzovali.
5: Policisté na okraji centra Seuty nakládají do aut a odvážejí skupinku zřejmě Maročanů, kteří tu klidně sedí na svodidlech u silnice a svačí. Jinak je ve městě klid a drtivá většina příchozích se vrátila do Maroka. O kus dál jsou 13-letí mladíci. Jeden spal v centru pro nezletilé, další na pláži. Znají se z Maroka a sešli se tady v Seutě, když před několika dny přišli. Jeden z nich hranici obeplaval. Doufají, že získají doklady a budou smět do pevninského Španělska. Severoafrická Seuta je v šengenském prostoru dlouhodobě ve zvláštním režimu a při cestě do zbytku Španělska platí kontroly. Ze Seuty Dominik Tesár, Český rozhlas.
2: Čerpací stanice MOL zavírají své automičky v Maďarsku. Společnost to oznámila v příspěvku na Facebooku. Reaguje tím na situaci v Maďarsku, které řeší velká sucha a rekordně málo vody. Ke stejnému kroku společnost vyzvala i své partnery. Kvůli nedostatku vody a nízké hladině Dunaje plánuje Budapešť odstavit svou jedinou jadernou elektrárnu Pakš, která vodu z Dunaje používá k chlazení. Zastavit její provoz by mělo Maďarsko podle premiéra Petra Maďara během dneška. Národní knihovna otevírá novou výstavu o ztracených židovských knihách. Představí výsledky dlouholetého výzkumu českých vědců. Ti zkoumali, komu patřily hebrejské tisky, které za druhé světové války ukradli nacisté. Část dokumentů se podařilo dohledat v pražském Klementinu. K vidění budou od úterý.
6: Já se osobně domnívám, že ty knihy, které měla převzít původně do zprávy Rada židovských náboženských obcí v Československu, ty knihy, které skončily v Klementinu, tak tady skončily vlastně omylem.
0: Z textů umístěných na vysokých panelech se návštěvníci dozvědí, jaké typy knih nacisté zabavovali, co s nimi plánovali a také zjistí, jak se historikům podařilo určit, odkud jednotlivé svazky pocházejí.
6: Kromě toho tu máme i nejstarší tisk, který jsme v tomto fondu identifikovali. Čtvrtý svazek z vydání Mišne Tora 1575.
0: Jak dál popisuje badatel Jiří Blažek, pro zkoumání knih je důležité každé razítko, rukopisná poznámka nebo signatura. Michaela Vetišková, Český rozhlas.
7: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
8: Počasí.
9: Bude oblačno až polojasno. Hlavně na horách se vyskytnou přehánky. Večer bude oblačnost ubývat, místy do vyjasnění. Teploty čekejte mezi 24 a 29 stupni. Na jihu Moravy až 32, na horách kolem 20 stupňů. Zítra bude jasno až polojasno. Odpoledne čekejte místy kupovitou oblačnost. Ojediněle se vyskytnou přehánky nebo bouřky. Teploty budou mezi 31 a 36 stupni. Na jihu Moravy až 39, na horách kolem 27 stupňů.
8: Doprava.
9: Na dálnici D1 z Vyškova do Brna opatrně za sjezdem na Brno Slatinu. Na kilometru 201 začíná kolona, po pojíždí na kilometr 197,5. Tam zasahují u nehody dvou osobních aut, jede se pouze levým pruhem, zdržíte se až půl hodiny. Na D1 z Brna do Prahy dejte pozor za sjezdem na Zruč nad Sázavou. Na 51. a půltém kilometru stojí kamion ve stoupacím pruhu. A na D8 z Ústí nad Labem do Prahy zpomalte za sjezdem na Kralupy nad Vltavou. Na 7. kilometru stojí osobní auto na začátku stoupacího pruhu a náhle se vybočuje. Hlavní zprávy jsou u konce, teď Halina Pavlovská.
10: Milí posluchači Dvojky, máme za sebou několik výletů a několik návštěv. Prázdninové pobyty jsou u nás hodně limitované našimi psy. Jsou totiž na nás naprosto závislí. Když odjedeme na jakoukoliv, třeba i krátkou dobu, přestávají žrát i pít. Teskně hledí k brance a čekají. Nic jiného je nezajímá. Je to pro nás svazující. A zároveň nám ta jejich oddaná psí láska všechny problémy kompenzuje. Stojí nám to prostě za to. Opravdová láska totiž vždycky stojí za všechny nesnáze a strádání. Nebo co si o to myslíte vy? No ale dnes nebudeme mluvit ani o lásce, ani o psech. I když na oba tyto pojmy možná v rámci zvoleného tématu narazíme. Dnes totiž spolu probereme znamení. Omeletky právě začínají. A snad víte, že se jedná o polední komorní show se mnou, s Halinou Pavlovskou.
8: Český rozhlas Dvojka.
7: Rádio, které vás baví.

0: O znameních dnes budeme konverzovat, milí posluchači dvojky, v omeletkách. Na znamení lásky se kreslí srdce, na znamení smutku se nosí černá, na znamení díků dáváme květiny, na znamení moci stavíme a bouráme pomníky a na znamení nám možná zastaví autobus. Znamení jsou dobrá a špatná a taky poplašná, dopravní, domovní, smluvená, tajná, potupná a především osudová. Tenor Richard Verzale dostal během zpěvu árie opery Věc Makropulos srdeční záchvat. Stalo se to v Metropolitní opeře v New Yorku. A nejhorší na tom bylo to, že zrovna zpíval větu Nemůžeme žít věčně. A já jsem pochopila, že nemůžeme žít věčně a zamyslela jsem se nad tím, co mi chce osud říci, když jsem šla do pohřebního ústavu doprovodit kamarádku, která potřebovala zařídit obřad pro zesnulou babičku. Chvilku jsem tápala, jestli už nejsem náhodou někde úplně jinde, než si myslím. Na dveřích tam byl totiž nápis Vstupujte jednotlivě podle data úmrtí. Teď vám řeknu trochu chmurnou historku. Po zemětřesení v Turecku se naskytla záchranářům při odklízení trosek jednoho kostela nezvyklá podívaná. V prvním patře v rohu na kousku neporušené podlahy, kousek od WC, stál polosvlečený muž a v šoku neustále opakoval. Já ničemu nerozumím, jen jsem zatáhl za splachovadlo a už se to začalo řítit. Znamení mi připomnělo taky příhodu, která se stala mé kamarádce. Z ničeho nic jim přestala fungovat televize, která byla jenom měsíc stará. Protože byla ještě v záruční době, slíbili opraváři kamarádce, že se na všechno podívají a opraví bezplatně. A za týden pro televizor přišla a byla jí předložena účtenka na 1000 korun. Elektrikáři nepřišli na žádnou závadu, ale televize fungovala. A zaplatit musela, protože důvod, proč televize nefungovala, byl zásah vyšší moci. V záručním listu opravdu stojí tato fabulace. Když si mi matka chtěla rozmluvit známost, která se jí vůbec nezamlouvala, tvrdila, že dostala znamení, že to pro mě není ten pravý. A naši diskuzi ukončila smířlivě. No tak dobře, dobře, hele. Tak sex tedy ano, ale jinak si ho nepouštějí k tělu. Mám kamaráda cestovatele, který mi ze svých cest posílá dopisy plné podivných zvyků domorodců. Když byl na ostrově Valuta v Nové Guineji, tak mi popsal, jak mezi trobriandy, kteří obývají část tohoto ostrova, probíhají námluvy. Děvčata tam projevují svůj zájem o sexuálního partnera budoucího ženicha tím, že na vyvoleného chlapce zaútočí ostrou lasturou nebo bambusovým nožem a způsobují mu bitím a škrábáním bolestivá zranění. A chlapci prý toto mučení docela ochotně podstupují, protože je považováno za znamení výzvy k souloži. Dívky, které prý útočí nejzuřivěji, platí za nejlepší budoucí milenky, protože předvádějí svou náruživost. Za tímto účelem se tam dodnes konají zvláštní slavnostní sešlosti. A je prý docela legrační vidět, jak se několik dívek vrhá na návsi náruživě po vyvolených chlapcích. Za odměnu, za vydržené rány a škrábance se pak může chlapec vyspat se svou lovkyní. Dříve se dokonce ta soulož odehrávala přímo na návsi vesnice. No vidíte, my, neboli my moderní svět, dáváme svá znamení k lásce psaním SMSek, mailů, dopisů, básniček, koupí kytiček a různých blbostí. No a co takhle začít mlátit? Něco v tom smyslu nereaguje na tvá znamení? Tak se dej do mlácení.
1: Já kdysi s úsvitem ti říkal častokrát, že si mé slunce, o němž nikdo nemá zdání. Řekl jsem to vážně, jenže nesmíš to tak brát.

0: Milí posluchači dvojky, znamením jsem naplnila dnešní omeletky. Jsem narozená 21.3. ve znamení Berana. Už jsem vám možná vyprávěla, jak jsem jednou byla navštívit herečku Ljubu Skořepovou, která se astrologií zabývala. Šla jsem za ní jako redaktorka a chtěla jsem s ní napsat rozhovor. Ljuba mi otevřela dveře svého bytu jenom na štěrbinu a zeptala se, kdy jsem se narodila. Tak jsem jí to řekla a ona mi řekla moment a zmizela v útrobách bytu. Pak na mě zavolala, že jsem se narodila přesně uprostřed jarní rovnodennosti a že mě do bytu nemůže pustit, protože bych jí tam narušila její harmonické siločáry. Rozhovor jsem s ní tedy udělala na chodbě činžáku a když jsem chtěla vědět, co to znamená, že jsem se narodila zrovna, když byla rovnodennost, tak řekla, že se pohybuji mezi začátkem a koncem a že mě neovlivňuje nic, že záleží jenom na mě. No tak se tak chovám, protože co kdyby na tom bylo něco pravdy. Moje kamarádka se vdávala a podle zvyku vhodila do davu svých kamarádek a bývalých spolužaček svatební kytici. Pověra říká, že kdo ji chytí, taky se do roka vdá. Nikdy bych nevěřila, jak ošklivé zranění na obličeji může způsobit puget růží utemovaný do krepáku. Ovšem pravdou je, že potrefená kamarádka Táňa se do roka vdala. Vzala si ošetřujícího lékaře. Všichni lékaři se mě snaží přesvědčit, že bych se měla aspoň trochu věnovat nějakému sportu. A já jim zase neustále snáším argumenty o tom, že je to naopak pro zdraví velmi nebezpečná činnost. Teď jsem se třeba dočetla, že v Německu přišli na to, že neustálé poskakování při plážovém volejbalu způsobuje povadlá prsa. Můj kamarád internista si už konečně myslel, že pro mě vymyslel to pravé a navrhl mi golf. Žádné příšerné dresy, žádné zběsilé pohyby, vhodné prakticky pro kohokoliv, ale pro mě bohužel ne. Když si míček postavím tak dopředu, abych na něj viděla, tak na něj nedosáhnu. A když si ho postavím tak, abych na něj dosáhla, zase na něj nevidím. Na lavičce v parku se líbá zamilovaný párek. Najednou k ním přisedne nějaký pán a občas ženu pohladí. A líbající muž to už nevydrží a vyletí. No to je nehorázná drzost, pane, takhle obtěžovat dámu. Promiňte, já jsem nechtěl rušit, ale rád bych jenom manželku poprosil o klíč od bytu. Tenhle nápis v univerzitní posluchárně mě zaujal. Nevěřím na astrologii, my štíři, narození mezi 23. říjnem a 21. listopadem se o takové věci nezajímáme. Já si při každé dovolené stavím vysoké cíle. Zhubnout 20 kilo, opálit se jako Whitney Houston. Jednou se mi to ale vymklo. Obličej jsem si spálila tak, že se mi z něj loupaly proužky kůže a do oka mě bodl komár, takže to vypadalo, že mám jenom jedno. A při cestě domů těsně před hranicí mě manžel požádal. Nemáš nějaký peníze? Budu potřebovat pro celníky. Jak pro celníky? Vyděsila jsem se a okamžitě mě napadly nejpříšernější dramatické verze. A manžel po mně šlehl pohledem. No musím za tebe přece zaplatit obludný.
1: Omeletky Haliny Pavlovské
2: na dvojce.

Téma dnešních omeletek na dvojce jsou znamení. Ctihodnému pastoru Wesleymu Markleovi z amerického státu Oregon se dostalo znamení od nejvyššího v dušeném zelí, které připravila jeho manželka. Nalezl v něm totiž zlatý křížek, který se podle odborníků mohl dovnitř hlávky dostat jenom v průběhu jejího růstu na záhoně. Ctihodný pastor věří ve znamení boží a chce se v nejbližší době pokusit o navázání kontaktu s dodavateli zelených hlávek do supermarketu, eventuálně s pěstiteli, a tak zjistit, zda by se mezi nimi nenašel majitel nalezeného kříže. Třeba to je mesiáš, tvrdí pastor. Černé kočky jsou od dob Egypta na celém světě spojovány s bohy a ďábly a budí strach. Jenom v Anglii prý přinášejí štěstí. V Americe existuje národní společnost třináctky, která brojí proti pověrám, předsudkům a strachu. V Anglii je jeho obdoba. Je to londýnský klub třináctky. Náplní tohoto klubu je sdružovat lidi, kteří nevěří v žádné pověry a provokativně se scházejí v pátek 13. rozsypávají sůl, rozbíjejí zrcadla, otvírají v místnosti deštníky a prochází se pod žebříky. Haliova kometa se objevila před bitvou v Hastingsu v roce 1066, kde Angličané prohráli a Vilém dobyvatel vyhrál. Od té doby se v Anglii traduje nová hvězda, nový král. V roce 1910, když se kometa opět vrátila, lidé se báli, že otráví atmosféru. Jejich chvost měl údajně obsahovat jedovatý kyanogen a někteří nosili dokonce plynové masky. Kometa se pravidelně vrací zhruba každých 76 let a pokaždé je považována za předzvěst změn, kolapsů nebo duchovní transformace. V 80. letech se v Anglii mluvilo o tamforském trouhelníku, začarovaném železničním úseku, kde umírali stovky lidí vypadnutím z vlaku. V roce 1991 ale speciální komise přišla na to, že u osobních vlaků byly příčinou špatné západky. Obyvatelé turecké vesnice Sekisa Kašik umístili na náves pomník Housera. Ptáte se proč? Běhal po vesnické ulici, kejhal a kvůli povyku se na ulici seběhli všichni lidé, aby se podívali, co se děje. A o pár minut později se proměnila veškerá

Milí posluchači dvojky, v dnešních omeletkách mluvíme o znameních. Ale myslím, že nebude od věci, když vám teď přečtu jednu svou povídku. Jmenuje se Žlutá velryba. Velryby jsou fajn. Rodí v bolestech jako lidi. Mluví mezi sebou, zpívají, potápějí se hluboko, ale nikdy dlouho nezůstanou na dně. Vrací se vzhůru, aby se zas mohli pěkně nadechnout. A když toho mají velryby plné zuby, tak prostě plují na pevninu a tam spáchají sebevraždu. Velryby jsou mi blízké. Nejen pro svůj vzhled. I protože navzdory obrovské hmotě mi připadají docela něžné. A jsou hodné. Vždyť přece Jonáše velryba spolkla, ale jemu se uvnitř jejich útrop nestalo vůbec nic. Nepíšu teď o velrybách, protože bych vám chtěla doporučit velrybí stejky. Ne, píšu o nich z toho důvodu, že chuť do života ve mně vždycky probudí příležitost, když mohu plavat v moři. Nemusím v něm plavat. Stačí, když v moři spočívám. Když nechám své macaté tělo splývat a nadnášet drobnými mořskými vlnkami. Jednou v Chorvatsku, bylo to dávno, tak to ještě byla Jugoslávie, jsem se nechala unášet na nafukovací matraci, i když upřímně řečeno jsem ji vlastně vůbec nepotřebovala. Usnula jsem a probudila jsem se až hlukem motoru policejní jachty, která mě dovlekla na břeh 30 kilometrů od hotelu, kde jsem bydlela. Neměla jsem žádné peníze, měla jsem jenom plat.

a zastavil mi první řidič, který mě spatřil. Byl to drobný mužík, který po mně tak fascinovaně pokukoval celou cestu, že se mi vybavil nepříjemný okamžik, jak jsem jednou v 18 odjela za svým milým nahory a chlap, který mě vzal do auta, položil svou chlípnou ruku na mé stehno a pravil: ty máš oteplovačky. Ne, já mám sádlo, řekla jsem tehdy kategoricky uchylákovi a vyskočila jsem z auta za jízdy. Jugoslávský skrček se nic nedovolil, jen si mě asi 30krát vyfotografoval. Tehdy neexistoval internet, ale dodnes mě občas zamrazí, co by má fotka na sociální síti provedla se současným bulvárem. Když se já, velryba žlutá, podle originální písně Žlutá ponorka od Beatles, cachtám v laguně, myslím si, že jsem nejkřehčí, nejjemnější a nejšťastnější bytost světa. A taky, že jsem pružnější a hebčí a že dokážu se svým tělem udělat úplně všechno. A pak vždycky vylezu na břeh a vše dostane reálné, těžkotonážní parametry. Na pevné zemi mě dostihnou nejen má kila, ale taky mé termíny, závazky, strachy a ztracené naděje. A pak mi nezbývá, než najít si nějakou příjemnou restauraci, odkud je vidět na obzor, poručit si tam něco moc, moc exoticky lahodného a uvědomovat si, že je země kulatá a že nemohu nejen nikam utéct, ale ani že moc nemá cenu pospíchat od startu k cíli. Dcera nemá k vodě tak vřelý vztah jako já. Nemá na sobě tolik ochranné hmoty a taky v moři je hned zima. Mou dceru nutím do jídla a chlubím se jí svými znalostmi o sardinkách z Indického oceánu, které jsou maličké, vyhublé a tak blbé, že se na rozdíl od tučných ryb ze Severního moře dají chytat v obrovských hejnech. Mou dceru příklady z přírody nechávají chladnou a nimrá se v zelenině a pak se prokřehlá vyvaluje dlouhé hodiny v horkém písku. Tuhle mě ale šokovala. Šla se vykoupat a zůstala ve vlnách skoro hodinu. Plavala 3 metry tam a pak zase zpátky. Postála chvíli jen tak s vodou po pás, ponořila se po krk a dováděla jako malé dítě. Když vylezla, byla úplně modrá zimou, s husí kůží, vysokou 2 metry. A já jí řekla: tak si to moře konečně užila, co? A má dcera na mě znechuceně koukla: všimla si z toho dětka? Dcera kývla ke starému pánovi, který také vylezl z vln a pečlivě si své stařecky roztřesené tělo otíral ručníkem. Všimla, a co? Připomínal mi našeho dědu, jak si stejně jako on myslel, že hotovej Poseidon. Ale mně je jasný, že kdyby mu vlna jen jednou šplíchla do obličeje, že jde hned ke dnu. A taky jsem si myslela, že se vysílí a vůbec se nedohrabe na břeh. A proto si tam byla tak dlouho? Zeptala jsem se zjihle. Jo, já ho střežila, řekla mě dcera. A dojalo mě to. Zamyslela jsem se. No, ale když jsem v moři já, tak mě nestřeží nikdo. Dcera po mně otráveně koukla. Náhodou. Hned jak jsme přijeli, domluvila jsem se s támhletím plavčíkem, prohlídnul si tě, zavolal posily a teď tě tu sleduje člun s kompletní pobřežní hlídkou. No a co z toho vyplývá? Nepodléhej nikdy hoři, slupni rybu a jeď k moři.

Milí posluchači dvojky, před písničkou jsem vám přečetla svou povídku s názvem Žlutá velryba. A teď jste na řadě vy, milí posluchači. Konkrétně posluchačka paní Lenka Herdová, která mi poslala svůj příspěvek s názvem Střípky ze seznamky. Až budu mít jednoho dne pocit, že můj život je v absolutní pohodě a že mi vlastně nic nechybí, najdu si chlapa. Vlastně ani nechápu, proč člověk, nebo vlastně ne člověk, ale žena, musí neustále pokoušet osud. Milion předešlých výzev, které skončily fiaskem, mě před 2 měsíci skálopevně přesvědčili, že jsem vlastně spokojená takhle sama s dospělým synem. Za poslední rok pěkně nabobtnala, paradoxně o dost víc sebevědomá a vlastně smířená a klidná. Abych měla alespoň chvilkový pocit uspokojení a euforické slasti, bořila jsem den co den prsty do velké krabice s čokoládovými bonbóny a napichovala jeden po druhém na své čarodějnicky dlouhé, krvavě červené nehty. Ty chvilku fungovaly jako spolehlivé antidepresivum. Ovšem přímo uměrně narůstal i můj zadek, břicho a konečně i prsa. Z těch jsem najednou celá bez sebe, to jo. Ale narvat 2 pěkně uzrálé melouny do kalhot velikosti 40 se stalo nadlidským fantastickým úkolem. A tak, když se cifry na osobní váze začaly blížit 100, řekla jsem si, a holka, dost. Zavolala jsem své výborné kamarádce s dotazem, zda mi doporučí nějakou slušnou seznamku. Ta byla protřelá topovní balička. Ženskost a charisma z ní přímo tryskalo, takže online seznamky pro ní byly spolehlivým dodavatelem náhodných flirtů. Stejně, k čemu ty chlapy vlastně potřebuješ, drahušku? Ukončila svůj zanícený monolog a já byla nastartovaná jako bík na koridě. Stáhla jsem si apku a měla naprosto jasnou vizi o panu Úžasňákovi. To by v tom byl čert, aby se ten pravý nenašel i pro mě. V duchu jsem si malovala jasné, pestrobarevné obrazy, báječné romantické dovolené, korunované obkroužkovaným prsteníčkem. A potom samá pozitiva a sociální jistoty. Od toho všeho mě dělil už jenom malý, malinký kousíček. Základem úspěchu je dokonalé selfie. 2 hodiny jsem se kroutila v koupelně, v obýváku, chytala světlo, nekonečně dlouho špulila své jinak v celku tenké a nevýrazné rty. Něco z toho vyšlo. Na nablízkonou návnadu se chytá první rybička. Vysoký, vypracovaný sympaťák se sexy úsměvem. Psaný projev bez chyb, smysl pro humor, zcestovalý, typ Matadajmona. Jupí, to mám teda štěstí hned za startu. Skáču téměř do stropu. Pozvolna se konverzace stává víc osobnější a srdečnější a já to beru jako jasnou věc. Bleskově domlouváme první setkání. Příchozí pošta s Úžasňákovým juniorem zabila veškerou euforii. První pomoc? Naducená krabice s čokoládovými bonbony. Jo, na to špatně. Už žádná chemie, žádný charismatický macho. Potřebuji decentního gentlemana. Zdá se, že kvantování odpovídá velmi rychle. Sympatický inteligentní kousek v meruňkovém polotriku, které mimochodem na mužích miluju úplně nejvíc. Vyjadřovací schopnosti famózní, plodný smysluplný dialog. Podvědomě pátrám, kde má tenhle exponát achilovu patu. Prosím tě, nic nehledej, ty slyšíš trávu růst. Uklidňuje mě kamarádka, seznamková matadorka. Ta má mimo jiné úžasnou vlastnost, očekávat vždy ten nejlepší výsledek. Na rozdíl ode mě. Já jsem doslova drama queen. Zdá se, že naprosto právem. Najdi si jinou oběť, ty kudlanko. Tenhle je už 15 let mém soukromém vlastnictví. Trvá mi dobrý 10 minut, než chápu, kdo je pisatelem a jak se věci mají. Čokoláda došla, slepuji piškoty marmeládou a nekontrolovaně polikám jeden po druhém. Tak a dost, tentokrát to prostě vyjde. Volím roli pasivní účastnice a vyčkávám, co mi vesmír pošle do cesty. Dlouhovlasý, dlouho neoholený ďábel s magnetickýma očima. Absolutně vybočuje z mých uhlazených požadavků.
Triko s názvem mě neznámé metalové kapely. Lněná rozepnutá košile. Hello, Lenka, how are you? Chlapec roste tryskovou rychlostí. Nebezpečný, přitažlivý, inteligentní pan učitel, hudebník Scott. Vrrr, takhle nadšená jsem ještě nebyla. Červená kontrolka nebliká. Měsíční intenzivní online rozhovory směřují k setkání. Navzájem se ujišťujeme, že už teď víme, že jsme stvořeni jeden pro druhého. I když jsme si čas mítu stanovili na dopolední hodinu, kopu do sebe dva panáky. Srdce mi buší jako závodnímu koni. Ruce se chvějí, hlas neposlouchá. Tisíckrát jsem si přehrávala v hlavě scénář. Vykreslovala jsem jej v těch nejrůžovějších barvách, které by mi záviděla i Rosamunde Pilcher. Přijíždějící autobus klopí jednoho pasažéra za druhým. Nervózně hledám muže z fotek. Přichází neupravený, povadlý, dost zanedbaný člověk. Myslím na to, že mi nesmím spadnout čelist. Tvář se mile, krávo. S úsměvem mu podávám ruku a česky prohlašuji. Potěšení je na mé straně. Držím se zuby nechty neříct víc odpovídající formuly. Potěšení je na mé straně. Tak uběhlo pár měsíců a já trávím večery v posteli s knížkou, bonbony nahrazuji ovocem, poslouchám podcasty Jak být šťastná single. Vlastně ty chlapy k ničemu nepotřebuju. Jsem pevně rozhodnutá dožít další 40 let jako poustevnice. Duchovně probuzená, osvícená bytost. I když výmalba v pokoji je stoletá, kohoutek v koupelně kape, pracně nasyslené zásoby peněz se tenčí. Je jisté, že mi něco nebo někdo chybí.

Střípky ze Seznamky se jmenoval příspěvek, který mi do omeletek sem na dvojku poslala posluchačka paní Lenka Herdová. A snad na vás její text zapůsobil a podnítil vás k tomu, abyste se i vy snažili své zážitky a vzpomínky uspořádat do slov, do vět, do textu, který mi pošlete na adresu halina@rozhlas.cz anebo na adresu Českého rozhlasu 2 omeletky Vinohradská 12 Praha 2 120 00. Často dostávám znamení, že bych se měla dobře najíst, ale existují chmurnější znamení. Třeba Abraham Lincoln měl 3 dny před svou smrtí sen, ve kterém šel chodbou Bílého domu, slyšel pláč a uviděl rakev a v ní leželo jeho tělo a řekl to manželce. Jeho vražda se odehrála 3 dny na to. Herec James Dean, narozený ve znamení Berana, zemřel ve 24 letech při autonehodě v Porsche přezdívaném Little Bastard. A těsně před smrtí mu herec Alec Quines řekl: pokud si do toho sedneš, do týdne zemřeš. No a měl pravdu. Po nehodě se části auta používaly jako náhradní díly a všechna auta, do kterých byly zabudovány, měly havárie anebo smrtelné nehody. Nakonec i kamion, který převážel zbytky auta, havaroval a auto záhadně zmizelo během přepravy a už se nikdy nenašlo. Rapper Tupac, narozený v Raku, měl opakující se vize vlastní smrti. V rozhovorech tvrdil, že umře mladý a dokonce měl na sobě v den vraždy neprůstřelnou vestu, ale ne na hlavě, kam ho kulka zasáhla. V textech rapoval o své smrti až děsivě konkrétně, například: budeš mě slyšet, i když budu mrtvý. A po jeho smrti vznikla legenda, že jenom odešel, protože prý věřil ve znovuzrození skrze smrt. Herec Paul Walker, hvězda Rychle a zběsile, zemřel při bouračce v autě Porsche v roce 2013. Jeho poslední slova byla údajně: hned se vrátím. Ale nikdy se nevrátil. Ironie je, že právě natáčel film o rychlých autech a smrti při nehodách. Jeho spolujezdec Roger Rodas byl zkušený závodník, ale jejich auto záhadně ztratilo kontrolu bez zjevného důvodu. Muzikant John Lennon, narozený v Beranu, měl celý život ambivalentní vztah k číslu 9. Narodil se 9. října a zabil ho Mark David Chapman, který měl jméno složené z 9 písmen. Zemřel 8. prosince, ale v Británii už bylo 9. A jeho poslední slova zněla: I am shot. Prý cítil, že ho někdo sleduje, a to několik týdnů předtím. Věřil v osudové znamení v hudbě. Myslím, že jsem právě dostala znamení, že je čas, abych vám svěřila jeden ze svých receptů. Dneska si připravíme levnou, výživnou a rychlou pochoutku. Uděláme si pomazánku ze sardinek v tomatě. Potřebujeme sardinky v rajčatové šťávě, pomazánkové máslo bez příchuti, mletý černý pepř, sůl a pečivo. Elektrickým šlehačem vyšlehejte sardinky s pomazánkovým máslem a špetkou soli a pak to namažte na pečivo. No a je hotovo. A jestli chcete tuhle super rychlou pomazánku něčím přiostřit, tak ozdobte chlebíčky tenkými kolečky nakrájené červené feferonky. No a na závěr omeletek mám pro vás ještě básničku. Chytrému na pověz, hloupého trkni, když chceš zbalit svalovce, prostě na něj mrkni. Někdo na znamení zastaví, někdo ti znamení dává. Málo kdo včas pochopí, že s ním jedná kráva. Murphy tvrdí: usmívejte se, bude hůř. A já tvrdím: usmívejte se, sice na tom nic nezměníte, ale vy budete vypadat líp. Osud tě uvázal na provaz? Tak šťastnou cestu a zlom vás. A to už je opravdu pro dnešek všechno. Poslouchejte omeletky, vaše Halina Pavlovská.

0: Bylo 13 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Americký prezident Trump zrušil plánovaný úder na Írán. Přiměl ho k tomu telefonát se saudským a korunním princem. Nejstarším občanským průkazům dnes končí platnost a čekejte oblačno až polojasno, teploty do 29 stupňů. U zpráv vás vítá Mária Kunová. Americký prezident Donald Trump oznámil, že ruší chystaný rozsáhlý úder na íránskou energetickou infrastrukturu. Podle něj se strany dohodly na základních obrysech dohody a Írán znovu otevře Hormuzský průliv. Krok přišel jen pár hodin poté, co Trumpovi v sobotu telefonoval saudský korunní princ Mohammed bin Salman a naléhal na jeho zdrženlivost. O odklad žádali i další země regionu – Katar, Emiráty, Turecko a Pákistán.
2: Washington se spolu s Izraelem chystal na jednu z nejtvrdších vln náletů od začátku pětiměsíční války. Měla to být odpověď na íránský raketový útok na americkou základnu v Jordánsku a na blokádu Hormuzského průlivu. Ještě v pátek Trump s Camp Davidu hrozil, že bude Írán být velmi tvrdě, dokud se sám nevzdá. Írán mezitím varoval, že jakýkoliv útok Spojených států nebo Izraele narazí na rozhodnou odpověď. Jana Ciglerová, Český rozhlas.
0: Dnes končí platnost nejstarších občanských průkazů, vydaných do konce června roku 2000. Jde o knížkové doklady nebo zalaminátované kartičky. Podle ministerstva vnitra je stále může mít zhruba 4700 lidí. Od zítřka už je jejich držitelé nebudou moct používat jako doklad totožnosti. Vyměnit je ale mohou i po skončení platnosti, říká mluvčí rezortu Adam Rezler.
3: Neplatný doklad může seniorům zbytečně zkomplikovat každodenní život. Platný občanský průkaz je potřeba v řadě běžných situací, například na úřadech, u lékaře, v bance nebo na poště.
0: Včera na českých silnicích zemřelo 5 lidí, 9 se těžce zranilo. Vyplývá to z policejních statistik. Tragicky skončila mimo jiné nehoda v újezdě nad Lesy v Praze, kde se srazila dodávka s motorkářem. Dosud nejtragičtějším dnem v roce byl 27. červenec, kdy na silnicích zahynulo 6 lidí. Od začátku roku pak policie eviduje 227 obětí. Meteorologové dál varují před teplotami překračujícími 30 stupňů Celsia. Na tropické počasí museli reagovat také organizátoři letní zahradnické výstavy ve Věžkách na Kroměřížsku, kterou každoročně navštíví několik tisíc lidí. Vedle tradiční nabídky květin, stromků, keřů nebo zahradního vybavení letos připravili i mimořádná opatření proti vedru. Na místě je reportérka Michaela Kočendová.
4: Na 4 místech areálu návštěvníky ochlazují rozprašovače s vodní mlhou, ve stínu zámeckého parku jsou také vodní zavlažovače a pro případ kolapsu z horka je připravený klimatizovaný stan záchranářů. Ti zatím řešili jeden případ nevolnosti. Vedro se ale letos podle organizátorů podepisuje na návštěvnosti. Na zahrádkářskou výstavu zatím dorazilo zhruba o 2,5 tisíce lidí méně než loni, což pociťují i prodejci. Některé z nich tady navíc včera večer překvapila také bouřka, která se prohnala areál a 5 stánků i se zbožím převrátila. Hasiči ještě večer ale vše dali do pořádku. Tématem letošního letního ročníku jsou příběhy Tisíce a jedné noci. Květinová aranžma ve Staré Sýpce připomínají například Šeherezádu, Aladina, Sindibába i Alibabu. Z Věžek Michaela Kočendová, Český rozhlas.
5: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Bude oblačno až polojasno, hlavně na horách se vyskytnou přehánky. Večer bude oblačnost ubývat, místy do vyjasnění. Teploty jsou mezi 24 a 29 stupni. Na jihu Moravy může být až 32, na horách kolem 20 stupňů.
1: Doprava.
0: Na dálnici D1 z Vyškova do Brna. Zpomalte za sjezdem na Brno-Slatinu. Na kilometru 201 se dojíždí do kolony. Ta pokračuje až na kilometr 197,5. Tam likvidují následky nehody v pravém pruhu a zdržíte se asi 20 minut. Na silnici 3 z Tábora do Prahy dejte pozor na konci dálnice D3. Na 63. kilometru zastavuje kolona. Pokračuje až do Miličína a zdržíte se čtvrt hodiny. Přejeme vám šťastnou cestu do vašeho cíle. To byly zprávy.
1: Český rozhlas Dvojka.
6: Rádio, které vás baví. Přeju příjemné nedělní odpoledne, přátelé, a zároveň vás zvu k poslechu pohádky. Tentokrát pohádky s podtitulem Pohádka o neposlouchání. Vyprávění o Budulínkovi, kterého ukradla liška a zanesla do své nory, obohatil dramatik Vít Peřina o další podstatnou linku. Sleduje v ní osud babičky a dědečka a vysvětluje, jak to, že tak dobře hrají na housle a na bicí. Hlavní roli v rozhlasové pohádce přisoudil autor Dveřím, které neposlušný Budulínek stále otevírá, až se mu to jednou zle nevyplatí. Hra původně vznikla pro naivní divadlo v Liberci. V loutkovém podání získala řadu ocenění nejen u nás, ale také v zahraničí. Pro rozhlasové nastudování autor scénář výrazně upravil, avšak zachoval původní příběh i poetiku. Režisér Petr Vodička záměrně zdůraznil divadelní rysy textu a podpořil Peřinův otevřený, avšak laskavý humor. Tak ať se vám příjemně poslouchá.

0: Tak, tady nás máte. Ano, to jsme my. To táhle kvílení nenamazaných pantů zakončené úderným zabouknutím, to všechno jsme my. Už jste nás určitě poznali. Hovoří k vám dveře. Staré, trochu unavené, převážně dubové a pro sebe si mluvící dveře do chalupy. Přesně do takové chalupy, jakou znáte z pohádek. A v té chalupě žil byl jednou jeden malý chlapec. Jmenoval se Budulínek. Rodiče už bohužel neměl. Za to měl ještě babičku a dědečka. A ti to s Budulínkem neměli ani trochu snadné. Budulínek je totiž vůbec, ale vůbec neposlouchal.
1: Budulínku, kdy pak si konečně uklidíš pokojíče?
2: Ale já si ještě budu hrát, babičko.
1: Kde pak, maličko? Uklid ho pro jednou pořádně, že mám pravdu, dědečku. Dědo!
3: Co pak, babičko?
1: No řekni mu přece něco.
3: Komu?
1: Budulínkovi. Co? Teď tu byl? No, fuj, to jsem se lekla.
3: Budulínku, na babičky se nebafá.
2: Jen jsem tu chtěl trochu švandy.
3: Proč do toho táháš kšandy, Budulínku?
1: Kdybys radši nakrmil papouška.
2: To tak. Ani mě nehne.
1: Cože? Jenom když si lehne? Co je to za nesmysl, Budulínku?
2: Já bych chtěl raději psa, anebo kočku. Tu bych krmil ve dne v noci, ale papoušek.
1: Co říkáš?
2: Že papoušek je k ničemu.
1: Ale Budulínku, takový milý ptáček. No, o tobě je řeč, na? Tu máš, zobni si.
4: Rarášek, rarášek.
1: Ta barva peří, to se jen tak nevidí.
4: Vevichá, vevichá.
1: A jak otvírá zubáček, určitě má ještě hlad, to víš, že tě přisypu, ptáčku.
4: Už umím říkat r, i r, š a ž, rarášek žere ve vichu, slyšíš?
1: Jenom škoda, že nemluvíš, papoušci obvykle mluví.
4: To je vrchol, příště se na nějaký r můžu rovnou vykašlat a vůbec. Já už ani nepípnu.
1: Tak už ti stačilo, viď? Neboj, večer zase přisypu. Dědečku! Dědo!
3: Volala jsi mě, babičko?
1: Měli bychom vyrazit.
3: Jo, jo.
0: Takže abychom si to na úvod shrnuli. Budulínek neposlouchal a dědeček s babičkou nedoslýchali. Ale i přesto všechno se jim dohromady pěkně žilo a měli se navzájem tuze rádi.
1: A k obědu jsem ti, Budulínku, uvařila hrachovou kaši.
2: Ach jo.
1: Byl k ní i párek.
2: Párek? A to zas jo?
1: Ale snědl ho děda.
2: Já se picnu. A nezbyla aspoň kyselá okurka?
1: To víš, že ano. Kurka chleba se tu najde vždycky. To máš. Tak, ať ti chutná.
2: Děkuju.
3: A pamatuj, Budulínku, dokud se nevrátíme, tak nikomu neotvírej. Je ti to jasný?
2: Jo, je mi to jasný.
1: Správně, den je krásný. Tak už, dědo, pojď.
0: No a tady do děje zase vstoupíme my. Vaše staré známé dveře. Dveře, do kterých si s gustem kopnete, když máte na někoho vztek. Dveře, před nimiž zatajíte dech, když se chystáte zaklepat na někoho milovaného. Dveře, bez nichž se prostě žádné lidské obydlí neobejde. A také dveře, bez nichž se z žádného obydlí neodejde. Babička s dědečkem dali Budulínkovi na rozloučenou políbení a vyšli ven na zápraží. A my jsme se za nimi začali pomalu, ale o to hlasitěji zavírat. Dědeček s babičkou jsou však nejen krapet nedoslýchaví, ale také maličko roztržití. No, nedá se nic dělat, takové věci k vyššímu věku patří. Stejně jako ke každým dveřím patří klíč.
1: Máš klíče?
3: Jaký míče?
0: Zavírali jsme se, jak nejpomaleji jsme to jen dovedli.
1: Klíče.
3: Je, nemám.
0: Dědeček se tygřím skokem vrhl zpátky a na poslední chvíli vrazil svou nohu mezi nás a zárubeň. Trochu jsme mu pomačkali po lobotku. Ale dědeček byl stejně moc rád, že je rád. Hrábl rukou pro klíče visící na háčku a konečně mohl i s babičkou doopravdy vyrazit. Pro klíče od auta se naštěstí vracet nemusel. Ty si s babičkou zapomněli v zapalování už včera.

0: a jsou pryč. Já chci taky. Já chci taky ven.
1: Kdybys byl kočka nebo pes, tak bych tě i z klece pustil.
0: Někdo klepe, kluku.
1: Já slyším. Jenomže dědeček říkal...
2: Abys nás nikomu neotvíral.
0: Pořád klepe.
1: Ale co už. Jo, už jdu. Je, dobrý den, pane Hajný.
3: Pozdrav pambu, Budulinku. Máš doma babičku a dědečka?
1: Jsou někde venku.
3: Počkám tu na ně. Nazbíral jsem jim v lese houby. Lišky. Jsou trochu malé, ale dobré. Nejlepší budou dušené.
1: Moc děkujeme, pane Hajný.
3: Odložím si tady v rohu flintu. Mohu?
1: Jasně, že jo. Je nabitá?
3: Jasně, že ne. Ale náboje s sebou mám.
1: A co je tohle?
3: To je vábnička na jeleny. Poslouchej.
1: Zase někdo.
3: Že by jelen?
2: Budulínku, vážně bys nás měl nechat zavřené? To by se ti jednou mohlo zle nevyplatit.
1: To bude pošťačka.
3: Koukám, že nejsem jediný, na koho paní pošťačka troubí z té své trumpetky.
4: Ahoj, Budulínku.
1: Pojďte dál, paní pošťačko, co pak nám nesete?
4: Časopis Moderní hudba. Babička s dědečkem si ho objednali, víš?
1: Jsou někde venku.
4: Tak to na ně musím počkat. Je to na dobírku. Dobrý den, pane Hajný.
3: Dobrý den, paní pošťačko. Posaďte se u nás.
4: Děkuju. Trošku se posuňte, ať se vejdu.
1: Jo, moment!
2: No ale už toho máme dost. Takhle se poslouchá rady starších? Co rady? Vždyť to byl dědečkův příkaz.
1: A, pan opravář.
5: Nazdar, Budulínku.
1: Babička s dědečkem jsou pryč.
5: A jeli autem?
1: Myslím, že jo. Oni vždycky jezdí.
5: Ajajajajaj. Chtěli překontrolovat brzdy. No nic. Chvíli počkám a snad se dočkám.
1: A co jste si přinesl v tom kufírku, pane opraváři?
5: No co asi? Nářadí.
1: To je parádní rachot. Jo, už jdu.
2: No tak nás snad rovnou nechej do kořán, kluku neposlušná. Vraž pod nás zarážku, ať máme aspoň klid.
6: Čau, tak jsme tady.
1: Je, já úplně zapomněl. Máme dneska třídní sraz z jeslí. Pojďte dál, děcka.
6: Čau, Budulínku.
1: Až ty tady přijde. Děda, vy jste všichni vyrostli, co jsme si neviděli. A co to sebou máte pro pána? Chrastítka.
7: Jak jsme je dostali na rozlučku s jeslemi?
8: Pamatuješ?

0: využijeme tuto neplánovanou hudební přestávku a něco vám prozradíme. Posledních pár minut jsme si vůbec nepřipadali jako obyčejné dveře. Staly se z nás regulérní lítačky. Lítačky, jaké vedou do salonu na divokém západě. Lítačky, co se ani na chviličku nezastaví. Lítačky ulítané až hrůza. A když se nakonec do světnice nadspala i celá třída Budulínkových kamarádů, už jsme se za nimi ani nedokázali zavřít. Tak narváno tam uvnitř bylo. A do toho, věřte nebo ne...
1: Budulínku, už jsme doma.
2: Co to?
1: Dveře do kořán.
3: Budulínku, snad si nikomu neotevřel.
0: No kde pak? To by ho ani ve snu nenapadlo.
4: Dobrý den.
1: Co tady všichni děláte?
5: Já jsem zkontrolovat brzy.
6: A v lese jsem zahlédl lišku.
1: Co jste říkal, pane Hajný?
6: Ale nic.
0: Na druhý den šli babička s dědečkem opět ven. A jelikož se nejspíše řídili pravidlem opakování je matka moudrosti, zopakovali si i své oblíbené odchodové číslo, v němž hrajeme každý den hlavní roli my, naprosto nenahraditelné, ale právě proto již poněkud unavené a tudíž kvílející dveře.
1: Máš klíče?
3: Jaký míče?
1: Klíče.
3: Nemám. Jouvaj. Už mám.
1: To bylo vofous.
0: Možná se ptáte, kamže to babička s dědečkem pořád jezdí. Říkáte si asi, že na procházku do parku. A nebo do obchodu pro rohlíky. Či třeba na hasičský bál mohli vyrazit, že? Ale kde pak? Nic z toho. Dědeček s babičkou jezdí každý den k doktorovi. Tedy spíše k doktorce. A ne jen tak k nějaké obyčejné doktorce. Oni jezdí k ušní doktorce, neboli k ušařce.
7: Tak. Takže pane, já teď něco řeknu a vy mi řeknete, co jsem řekla, jo?
3: Co jste říkala?
7: Jo. Opakujte po mně.
3: Tak to řeknu hned.
7: Můžeme?
3: Jsem jedno ucho.
7: Jo. Poleno. Poleno. Poleno! Poleno!
3: Jo, teď jsem něco, jakoby z dálky zaslechl.
7: Pane, vždyť je to každým dnem horší. Pro boha, co tam doma děláte? Vy snad máte prasklej ušní bubínek.
3: Cože mám?
7: To říkám, no. Prasklej bubínek.
3: Co to povídáte? To není pravda. Babičko, slyšela jsi to?
1: Cože?
3: Jestli jsi to slyšela.
1: Neslyšela, dědečku.
3: Že prý mám prasklý bubínek. To je přece nesmysl. Jedeme domů. Takovéhle řeči. Na to se musím podívat.
0: A dědeček s babičkou za sebou zabouchli mými kolegyněmi dveřmi do ordinace tak hlasitě, že to dokonce i sami zaslechli. Možná se ptáte, proč babička s dědečkem vlastně tak špatně slyší. Nejspíš si říkáte, je to stářím. Ale kdeže? Je to muzikou. Dědeček a babička totiž strašně rádi hrají na bubínek a na housličky. A ne jen tak na ledajaký bubínek a obyčejné housličky. Babička si pořídila elektrické housle a dědeček dokonce kompletní bicí soupravu.
3: Takhle mě vyděsit. Tomu bys, Budulínku, nevěřil.
2: Co se stalo, dědečku?
3: Že prý mám prasklý bubínek. To bych se na to podíval. Musím si je pořádně zkontrolovat. Tak, kde pak prasklý bubínek? Tohle je kvalitka. To je panečku značka. Tenhle nepraskne, ani když hraju já. Babičko, dáme si tu naši...
1: Cože? Kaši?
3: Že si dáme tu naši.
1: Tak dobře.
8: Budou hrát. Hoďte na mě, deku.
1: Budulínku, dal si papouškovi to zrní?
9: Dal.
1: Že tak smutně otvírá zobáček. No nic. Dědečku, odpočítej nám to.
3: 3, 4.

0: teď už jistě chápete, proč se dědečkovi s babičkou tolik zhoršoval sluch. A tak není divu, že každý den jezdili na návštěvu k paní ušařce.
1: Tak budu, Linku, a ne, abys někomu otevíral.
0: A už je o nás zase řeč.
2: Neboj, dědo, neotevřu.
0: No, to jsme teda zvědavé.
3: Nezapomeň dát papouškovi zrní.
4: Jo, zrní. Rozuměl jsi, kluku?
2: Neboj, babi.
1: A kdybys měl hlad, tak v troubě jsou houby.
0: No, lidem vržou klouby, dveřím zase panty. Tak se na to naše ustavičné kvílení prosím nezlobte.
3: Máš klíče?
1: Jaký míče?
3: Klíče.
5: Jo, Vajs. Už mám.
0: A byli pryč a my se těšili, že se hezky pěkně zaboříme do futýrek a dáme si odpoledního šlofíka. Jenže dveře míní a návštěvy mění.
2: Jo, už jdu.
0: Neotvírej, Budolinku. Tentokrát nás za žádnou cenu neotvírej. My jsme tě varovali.
2: Liška, je, co tu chcete?
6: Nekřič tolik, ne tak nahlas.
2: Tak, co tu chcete?
4: Vadím.
6: Budulínku, dej mi hrášku, povozím tě na ocásku.
2: Hrachovou kaši už nemáme.
6: Tak co máte?
2: Houby.
6: Já ti dám houby. Něco máte, něco dáte.
2: Máme dušený lišky, malý.
6: Malý dušený lišky? Že ti pusa neupadne, kluku.
2: Přinesl nám je pan Hajný.
6: Hajný? Lišťátka moje malá a dušená. Vydržte, děťátka, už k vám běžím. V troubě nejsou. Rychle domů.
4: A vrchej. Vrchej do nohy.
0: Jouvajs. No, liška nás rozrazila čenichem tak prudce, že jsme se málem vylomili z pantů. Na tohle už vážně nemáme věk.
3: Budulínku, jsme doma.
7: Budulínku, jak to, že je otevřeno?
1: Snad si nikoho nepustil dovnitř.
2: Dědo, babi, běhla jsem liška.
3: Co říká?
1: Ale, že jsem vlítla šiška, babi.
2: Co?
3: Inu, to není tak zlé.
1: Ale poslouchej, Budulínku, ty dveře už nikdy nikomu neotvírej.
0: Ano, to je sen všech dveří. Nechte nás zavřené, ať máme klídek a pohodu. Jenomže Budulínek, jak už tu někdy zaznělo, Budulínek neposlouchal. A druhý den, když byli dědeček s babičkou u ušařky.
2: Jo, už jdu.
0: No ten kluk je buď nepoučitelný, nebo...
2: Liška!
6: Budulínku, dej mi hrášku, povozím tě na ocásku.
2: Já bych si rád svezl, vážně, ale my opravdu žádný hrášek nemáme.
6: To je chyba. To si budu muset odnést. Tady toho drzého ptáčka zpěváčka.
4: Cože? Ne, prosím.
2: Ne, počkej, stůj, Liško. To je náš papoušek, neodnášej ho.
4: No a ještě, k tomu sklecí to snadné.
2: Pusť ho.
4: Pusť mě.
6: Pusť mi tu klec, kluku, nebo...
2: Jejda, ne.
6: Vidíš, že to jde. Tak na viděnou.
4: Pomoc, únos.
0: Jo. Kdybys nás chlapče slyšel a hlavně poslechl, tak jsme mohli mít všichni svatý pokoj. Zavřený pokoj.
1: Budulínku,
8: Už jsme doma.
5: Jak to, že je otevřeno?
7: Snad si nikoho nepustil dovnitř. Povídej, co se stalo.
2: Vběhla jsem liška a sebrala nám papouška.
5: Co říkal?
7: Že jsem vlítla šiška a strefila ho do ouška.
5: No, to není tak zlé, ale to ti povídám. Nikdy nikomu neotvírej, nebo se jednou stane něco horšího. Tuhle mi povídal Hajný, že tu v okolí řádí liška.
2: Já se asi zblázním.
5: Přesně tak, Budulínku. Je to všechno o kázni.
7: A když už je řeč o lázni, Budulínku, tak umyt, vyčurat a spát.
2: To bude vážně nejlepší.
0: A druhý den, když dědeček s babičkou odjeli za paní Ušařkou, dneska už neotevře. Vsadíme na to klidně vlastní kliku. Vidíte? Sedí za stolem a ani se nehne. Dokonce ani nedutá. Ten kluk konečně dostal rozum a my dostali konečně dovolenou.
2: Jo, už jdu.
0: Cože? Tak to mě podržte.
2: Jeďa!
9: Budulínku, dej mi hrášku, povozím tě na ocásku.
2: Já bych se vážně moc rád povozil. Ne, že ne, tady je pořád nuda. Jenže hrášek nemáme a navíc si nám včera ukradla papouška.
9: Tak si nasedni a pojď si pro něj, Budulínku. Povozím tě na ocásku a papouška si pak odneseš domů.
2: Opravdu?
9: Co pak bych ti mohla lhát?
2: Tak jedeme.
0: A Budulínek naskočí.

0: Je to den ode dne horší. Já vám musím oběma předepsat naslouchátka.
1: Cože nám musíte?
0: Naslouchátka budete nosit, takový přístroj do uší, abyste lépe slyšeli.
1: Naslouchátka? Babičko, slyšela jsi to?
2: Ne.
1: Chce nám dát naslouchátka.
2: Ne, toho Bohdán nebude.
1: Vždyť my jsme, paní doktorko, hudebníci.
2: Muzikanti nemohou nosit naslouchátka.
0: Tak muzikanti. A na co pak vlastně hrajete?
1: Pojďte s námi k autu.
3: A jelikož si babička s dědečkem přivezli své hudební nářadíčko sebou, nelenili a hezky z čerstva paní ušařce to své muzicírování předvedli.
2: Dědečku, píchni mi housličky do autobaterie.
1: Jo. Máš je tam. 3, 4.

0: vadí.
1: O mě ne, ale tu na ten randál říkají zvířátka tam u vás v lese.
2: V randě nezpíváme, muzika nás léčí. Kdo nechce poslouchat, tak vezme do zaječí.
3: Tak, co tomu říkáte, paní ušařko? Dobrý, ne?
4: Dobrý, ale pro Kristovy rány. Proč hrajete tak nahlas?
0: Jaký pak nahlas? Vždyť to bylo pijánko.
4: Aha, chápu. Tak teď mě dobře poslouchejte.
3: Cože?
4: Poslouchejte! Žádná naslouchátka vám nedám, když nechcete. Ale předepíšu vám sluchátka, jako mají traktoristi, proti hluku. Koukejte je nosit vždycky, když muzicírujete.
0: Děkujeme, paní doktorko.
5: Děkujeme. Nashledanou.

0: strachu.
1: Nemám!
2: Bojím.
1: Ticho, buď! Jo, nebuď baba papouchu. Máš babu,
0: brácho. No, nemám, přes mě nedob.
1: Jo, plácem tě přes oce.
0: To jsi nemohl došáhnout, kecáš.
1: Nekecám.
0: Kecáš?
1: Že po tobě hodím klec.
2: Ne, prosím, lišťátka, neházejte mnou, navíc v kleci.
1: Zmlkni, ptáku.
0: Nebo schytáš do zobáku.
2: To bych, prosím, nerad.
1: Že jsem ho plácl, ptáku. Že má babu on, řekni, dělej.
2: Ano, plácel si ho?
0: Co tu plácáš, papouchu? Že tě vážně plácnu?
1: Máši, brácho, teď jsem tě dostal.
0: Teda nedostal, to neplatí.
1: Platí.
0: Neplatí.
1: Platí.
0: Ticho.
1: Máme, když my se nuníme.
3: Poslouchej, ty opeřenče.
2: Ano, prosím.
3: Proč myslíš, že jsem tě kradla? Koukej zabavit děcka, nebo tě sežeru.
2: To ne. To nebude nutný, madam.
3: Tak dělej.
2: Takže, děťátka, lišťátka, hezky se posaďte a hádejte, co předvádím za zvířátko. Chro.
1: Je to jasný.
0: To vím, to je prase.
1: Počkej, ale já to věděl první.
0: Ale já to první řekl.
2: Ale...

0: Ticho, prosím, nehádejte se, co pak je tohle? Mňau.
1: No, to je tak snadný.
2: Je to kočka.
3: Já jsem to přece věděl.
1: Jenže si to neřek.
3: 2-0 vedu. To teda nevede.
1: Vedu.
4: A dost. Ticho tady bude.
5: Šanci si dostal, opeřenče.
0: Děkuji.
5: Dneska tě máme k večeři.
0: Počkat, to přece nejde. Já ještě nic nezažil.
5: Tak dneska zažiješ moje zažívání. A nyní plán B. B jako budulínek. Tak polez, kluku.
0: Vylez z toho kamrlíku.
5: No pojď, pojď.
6: Já chci domů.
0: Já taky.
6: Babičko, dědečku, proč jsem vás jenom neposlechl?
4: Nevňukej mi tady a koukej zabavit děcka, jasný?
6: Ano, prosím.
4: Jdu si lehnout. A jestli tady nebude ticho, tak si mě nepřej.
7: Že by ke snídaňce. Co myslíš, bracho?
5: Spíš na svačinku.
7: Kde pak? To bude obídek.
6: Obídek. Nechte toho! Nechte mě! Co pořád máte? Jaká svačinka? Jaká večeře?
7: Večeře ne. K večeři bude tady papouch.
0: Ne.
7: Ty budeš až zítra ke snídaňce.
6: Cože? Vy mě chcete sníst?
7: No, až po papouchovi.
0: Až po mně.
8: Tiše, papoušku. Já se o to cnory nevyškrábu. Ale ty přece umíš lítat.
7: Co to děláš?
8: Zachraň se aspoň ty. Leď, papoušku. Uleď.
7: To nesmíš.
0: Díky. Díky.
7: Mami.
4: Co je tu zase za randál?
7: Kluk vypustil papoucha.
4: Cože? Ty.
5: Dobrá. Připrav se na pekáč.
6: Ne!
9: Chvilku to trvalo, ale zase bude řeč o nás. O dveřích. No, jen si ten nářek na zápraží chaloupky sami poslechněte.
10: Budulínku, proč si nás neposlechl? Proč si ty dveře otevíral?
9: Naše řeč, zamknout na dva západy a navrch přidat petlici. Ať máme konečně klid. Ať s námi pořád někdo nehýbe. To je pořád tam a zpátky a tam a zpátky a tam a zpátky a tam.
10: Budulínku.
11: Teď jsem zaslechl pláč.
10: Cože?
11: Že jsem zaslechl pláč.
10: To jsem byla já. Kdyby nám zůstal aspoň papoušek.
0: Rychle, zachraňte budulínka.
10: Papoučku, dej se s nám vrátit.
0: Liška drží budulínka v noze pod tím velkým dubem.
10: Škoda, že nemluvíš. Určitě bys nám prozradil, kde pak je náš budulínek.
0: No to se na to můžu vykašlat. Sedíte si na uších, nebo co?
12: Pozdrav, pámu. Dobrý den, pane Hajný.
10: Dobrý den.
12: Co se tu pro pána? Aha, musím nahlas.
13: Stalo se něco?
12: Budulínek zmizel.
0: Liška drží budulínka pod tím velkým dubem u cesty.
12: Liška! Já to věděl.
10: Liška?
12: Liška unesla budulínka pod veliký dub. Papoušek to právě řekl.
0: Řekl.
11: Tak rychle tam.
12: Jenom si skočím pro pušku.
10: Pro tušku?
12: Pro pušku.
10: No tak to ne, střílet se nebude. Vždyť je tam náš budulínek. Musíme na to jinak.
13: Ale jak?
10: No já nevím, nějak, nějak kulturně. Už to mám, dědo.
11: Co?
10: Muzika, hudba, to je největší zbraň.
11: Jo, obzvlášť to naše. Vezmeme si nástroje a vyrazíme.
13: Nástroje? Ale já mám jen vábničku na jeleny.
11: Říkal jste něco, pane Hajný?
13: Ne.
10: Cože?
13: Ne.
11: Tak naseda.
13: Rychle!

0: velikým smrkem máta potvora noru. A stát!
1: Tipuju to na tuhle noru.
2: Jo.
1: Tak se do toho pustíme. No. Poskládám si svoji bicí stavičku.
3: A já si připojím housličky na naši autobaterii.
4: Že se

0: Tiše. Nebo s tebou nebudu čekat až na večeři.
1: Prosím, pusťte mě.
0: Na to zapomeň. A nekřič mi tu jako na lesy.
2: Vždyť jsme v lese, mami.
0: A ty taky zmlkni.
1: A co já, mami? Já mám taky mlčet, nebo jenom brácha?
0: Ty vylezeš nahoru a řekneš jim, ať to koukaj stlumit.
1: Jú, mám úkol. Tak nazdám. Halo! Halo!
3: Prosím vás, musí to být tak nahlas. Mamince to nedělá dobře.
4: A mamě.
5: Hurá!
1: Ne, puste mě! Co to děláte? Hej, hej!
5: Zavřete ho zatím do auta, pane Hajný. A my, babičko, hrajem. 3, 4 a...

0: mamince ten váš rambajs úplně trhá uši. Hlavně to bubnování. Co pak tu nebyl brácha?
1: A mám tě!
2: Hurá!
1: Další do party!
0: Ale ne, nechte mě být, kam mě to nesete, kam mě to zavíráte!
3: Je, brácha, čau.
4: Čau.
2: A znovu. 3, 4. A

0: se nedá vydržet.
1: A mám tě, Liško.
2: Hurá!
1: Moc na mě nevrč, potvůrko. Do auta tě radši zavírat nebudu, za to tě hezky pěkně svážu tady tím kabelem od housliček. Dovolíte, babičko?
0: Cože?
1: Že si půjčím káblík.
0: Jo, jo, je to ďáblík.
1: A to ti povídám, Ryško Lišavá. Ne, aby zkoušela tu šňuru přehryzat. Je v ní elektřina. Slyšela jsi?
3: Ne, tak nahlas.
4: Na náš vkus jsme už dlouho neřekli ani popel. Takže aby se na naši hlavní roli v tomto příběhu nezapomnělo, vstoupíme do něj alespoň malým mezishrnutím. Budulínek neposlouchal, babička s dědečkem slyšeli špatně a Liška zase slyšela až moc.
0: Budulínku, jsi tam?
5: Neboj se, už můžeš vylézt. To jsme my, dědeček a babička. No tak polez, chytřeme ruky. Už seš.
6: Babičko, dědečku.
0: Budulínku.
6: Já měl takový strach. Už vás vždycky ve všem poslechnu.
5: Co říkáš?
6: Že vás vždycky poslechnu.
3: Nekřičet.
1: Víte co? Liščata pustím, však už jsou velká dost, ale tady z té potvory vám, babičko, kožich udělám.
3: Kožich? Ze mě? Pro ní? Pro tu bábu? To nikdy. A hry. Co se to dějí?
1: Neříkal jsem ti, ať do té šňůry nehryžeš?
3: Je, to vybruje.
6: Co se to s ní děje?
3: Hodná. Jsem hodná. Hodná.
6: Je.
1: To jsem ještě neviděl.
5: No, podej pác, no. Uvlečená, no. No jo, no, jistě hodná.
4: K Budulínkově veliké radosti se z Lišky po zásahu elektrickým proudem stalo roztomilé a krotké domácí zvířátko. Něco mezi psem a kočkou, jak si vždycky přál.
6: Tu máš, Lišou, ne. Dej si, tady máš mističku s papáním. A uslal jsem ti pilíšek hned za dveřmi, jo?
3: Hodná, hodná.
7: Krutí brko.
6: A to by nám samozřejmě taky, papoušku.
7: To se mi snad zdá. Oni si tu Lišku vezmou přímo do baráku. Se na nějaký zachraňování příště rovnou vykašlu.
5: Měli bychom vyrazit, dědečku. Cože? Jedeme. To je pravda. Tak Budulínku, doufám, že tentokrát už nikomu neotevřeš, i kdyby ti Bůh ví, co povídal.
6: I kde pak, dědečku?
5: Co říkáš?
6: Že už nikomu neotevřu.
4: No tak to přeci jen vypadá na dobrý konec.
0: Dobře to dopadlo, dědo, viď.
5: Žiď, co je to za pokyn, babičko? Kdo jiný by měl asi tak řídit? Co pak máš řidičák?
0: Máš klíče?
5: Jaký míče?
0: Klíče?
5: Nemám.
4: Teď máme velikou chuť prohodit něco poučného o tom, že tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se utrhne ucho. Ale jelikož se jedná o pohádku, skončíme tak, jak se v pohádkách obvykle končí. Malý Budulínek si vzal ze svého dobrodružství ponaučení, dědečka s babičkou už vždycky ve všem poslechl a když byl sám doma, tak k naší veliké radosti nikdy nikomu dveře neotevřel.
5: Budulínku, to jsme my.
0: Otevři přece. No tak, Budulínku.
5: Otevři, nebo se neznám.
0: Budulínku.
5: Jsi hluchej.
0: No tak, Budulínku.
4: A dědeček s babičkou? Oči stojí za dveřmi své chaloupky a klepají a klepají a klepají. A pokud nás Budulínek neotevřel, tak tam klepou dodnes. A my, hlavní hrdina této pohádky, my máme konečně zasloužené prázdniny.
2: Otevři ty dveře, milý Budulínku.
3: Otevři nám dveře, aspoň na chvilinku.
1: Mohu se přidat?
8: Jistě, pane Hajný.
9: Jen dva prstíčky, návrat pro klíčky.
8: Otevři ty dveře, otevři je hned.
1: Paní poštačko, pane opraváři, pojďte nám pomoct.

Tak to byla rozhlasová adaptace stejnojmenné pohádky Naivního divadla v Liberci, pohádky Budulínek. O úpravu se postaral autor Vít Peřina, hudbu složil Marek Doubrava, dramaturgie Zuzana Vojtíšková. Účinkovali Samuel Budiman, Blanka Luňáková Josefová, Hinek Chmelař, Helena Dvořáková, Václav Rašilov, Pavel Šimčík, Ivana Machalová, Veronika Lazorčáková, Barbora Kubátová, Gustav Hašek, Lukáš Hlavica, Michála Doležalová a další. Technická spolupráce, zvuk Radek Veselý, produkce Jana Knapová, Eva Vovesná. Příběh natočil režisér Petr Vodička v roce 2021.

0: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty.
1: Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali
0: Taťána Medvecká,
1: František Kinský,
0: Saskia Burešová,
1: Miroslav Hanuš,
0: Lucie Výborná,
1: Jakub Kvášovský,
0: Naďa Konvalinková,
1: Daniel Stach,
0: Jaroslav Svěcený
1: a Martin Mišička.
0: Vyberte absolutního vítěze.
1: Hlasovat můžete prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru Šarm, Mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti,
0: nebo také na e-mailové adrese charm@rozhlas.cz.
1: Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor,
0: chytrý telefon,
1: DAP rádia a další ceny.
0: Více informací na www.šarmantníosobnost.cz.
2: Radioservis představuje knihu Miloše Šenkýře Temné letopisy moravské. Vydejte se s námi do Brna a jeho okolí na místa děsivých událostí. Jednotlivé příběhy vás zavedou do dějišť srážek vlaků, pádů letadel, výbuchů a vražd napříč staletími. Vraťte se s námi v čase k příběhům, na které bychom neměli zapomenout. Temné letopisy moravské. Knihu dostanete v e-shopu radiotéka.cz nebo v obchodě Českého rozhlasu na Vinohradské 12.
3: Jsme rádi, přátelé, že jste si jako víkendového společníka vybrali právě Dvojku. Už za chvíli vám nabídneme další aktuální zprávy. Více o našem programu se dozvíte třeba na webu dvojka.rozhlas.cz.

0: bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: V Česku chybí v lázních pracovníci na různých pozicích. Za necelé 3 týdny ukradli lidé z výstavy v Salzburku polovinu Mozartových sošek. A je oblačno až polojasno, teploty jsou do 29 stupňů. Jsou tu zprávy a Mária Kunová. Hezké odpoledne. Lázním v Česku chybí zaměstnanci na různých pozicích. Poptávka je po zdravotnickém personálu nebo taky po fyzioterapeutech. Chybí ale také lidé v gastroprovozech. Vypomáhají proto třeba brigádníci, říká provozní ředitel společnosti Františkovy lázně Aquaforum František Nedbalý.
2: Samozřejmě, že se potýkáme s problémy zaměstnanců, to jak kvalifikovaných, tak i nekvalifikovaných, a já myslím, že to je všeobecný problém České republiky. Na každý pracovní pozici nám někdo jako chybí a pak se to snažíme samozřejmě saturovat buď agenturou práce nebo brigádníkama, a to převážně v době prázdnin.
0: Policie v Salzburku vyšetřuje sérii krádeží z umělecké instalace věnované Wolfgangu Amadeu Mozartovi. Z veřejně přístupné výstavy v Mirabelských zahradách za necelé 3 týdny zmizela přibližně polovina z 230 vystavených zlatých sošek. Jejich autor kvůli tomu podal trestní oznámení. Škodu odhaduje v přepočtu na víc než 250 000 korun.
3: Rakouská policie předpokládá, že sošky nekradla organizovaná skupina, ale desítky různých návštěvníků. Většina z nich si podle vyšetřovatelů odnesla 1 nebo 2 figurky. Autor Otmar Herl přitom očekával, že se ztratí jen několik exponátů, ne téměř polovina. Instalace vznikla u příležitosti letošního 270. výročí narození skladatele Wolfganga Amadea Mozarta. Po jejím skončení se měly všechny sošky prodávat za 90 eur. Každá je proto speciálně označena. Pokud chybí autorův podpis a figurka má stále otvory po šroubech, jde podle vyšetřovatelů o ukradený kus. Bára Vránová, Český rozhlas.
0: Rekordní počet přijatých zvířat letos zatěžuje záchranné stanice po celém Česku. I kvůli extrémním teplotám už ošetřili přes 22 000 zvířat. Podle ochránců přírody jim ale komplikuje práci také dlouhodobé podfinancování a nedostatek zaměstnanců. Ministerstvo životního prostředí připouští zpoždění letošních dotací a připravuje změny, které by stanicím umožnily získávat část peněz předem. Návštěvníky zámku v Roudnici nad Labem letos až do konce srpna čekají speciální prohlídky. Průvodci si pro zájemce připravili zážitkový okruh. Během něj lidé uvidí nejen historický hrad, vinice, ale i zámecké sklepy, kde v dřevěných sudech zraje víno z Podřipska.
4: Během 1,5hodinového programu se návštěvníci dozví o historii tamního vína, mohou také ochutnat 6 vybraných vzorků vín nebo speciální víno, které rozrává v hliněných nádobách kvevry. Zájemci se na prohlídky mohou registrovat na stránkách kulturaroudnice.cz. Lucie Hejzlová, Český rozhlas.
5: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Je oblačno až polojasno, hlavně na horách. Čekejte i přehánky a večer bude oblačnosti ubývat místy do vyjasnění. Teploty jsou mezi 24 a 29 stupni, na jihu Moravy může být až 32, na horách kolem 20 stupňů.
1: Doprava.
0: Na dálnici D1 z Brna do Prahy zpomalte za sjezdem na Ostrovačice. Na kilometru 177 se srazila 2 osobní auta a blokují levý pruh. Na D1 z Vyškova do Brna zpomalte i za sjezdem na Slatinu. Na 200,5 kilometru se dojíždí do kolony. Pokračuje až na stý 97,5. Tam je po nehodě stále blokovaný pravý pruh a zdržíte se asi 15 minut. A na D3 mezi Prahou a Dolním Dvořištěm je omezení v obou směrech na obchvatu Českých Budějovic. Mezi kilometry 135 a 136 se jede pouze pravým pruhem, provoz je slabý, nezdržíte se. Tolik zprávy, teď si poslechněte to nejlepší z blízkých setkání.
6: Milí posluchači, opět jsme vybrali nejlepší části rozhovorů, které jsme pro vás ve všední dny s kolegou Vasilem Tridrichem připravili. S Michalem Horákem jsme si v Radiokafé Vinohradská 12 povídali nejen o autenticitě jeho písniček, ale třeba i o tvorbě vtipných videoklipů, ve kterých se často objevují známé tváře. O roli Marie Baťové v muzikálu Klan Baťa mi vyprávěla herečka, zpěvačka a tanečnice Radka Pavlovčinová. Biochemika vědce Aleše Dvořáka jsem se zeptala, zda věří více laboratorním datům nebo signálům vlastního těla. Jednoduchý letní recept mi nabídl šéfkuchař Radek Šubrt. Multifunkční umělec František Skála mi prozradil, kde by ve veřejném prostoru chtěl zanechat svou uměleckou stopu. Děkujeme vám, naši milí posluchači, a těšíme se na další letní vysílání. Vaše Michaela Maurerová.
1: Český rozhlas Dvojka.
5: Rádio, které vás baví.

0: Posloucháte to nejlepší z pořadu Blízká setkání
1: na Dvojce.
2: Sedíme v Radiokafé Vinohradská 12 a já, když jsem se dozvěděla, že budu mít Michala jako hosta a mám ho velmi ráda jako písničkáře, tak jsem obecně o tomhle povolání, poslání přemýšlela. A říkala jsem si, v minulosti jsem vyrostla na Nedvědech, na Jarku Nohavicovi a tak. A samozřejmě se ke mně dostalo nejenom jejich dílo, ale i leco z osobního života. A říkala jsem si, do jaké míry je dobré oddělovat toho člověka od jeho uměleckého díla. Odstřihnout to, říct si jenom, to je hezká písnička a nepřemýšlet o tom, jestli to je i hezký interpret, nebo jestli se chová podle toho, jak já si zrovna jako jeho posluchač představuju. Přemýšlíš takhle někdy i u sebe, jestli tě lidi vnímají nejenom jako interpreta a autora skvělých písniček s zajímavými texty, ale i to, jak žiješ, nebo jakým příkladem nějakým jsi v rámci svých textů?
3: No, to by bylo asi na lidech, co se se mnou setkávají, tohle zodpovědět, ale mám takový pocit, jako z jejich zpětný vazby, že, nebo i minimálně z toho, jak to vnímám já, že ty písničky jdou jako nějakým způsobem z mojí povahy, že to není, že bych měl tu uměleckou personu úplně jako odosobněnou od té osobní.
2: No, spíš, jestli cítíš tu zodpovědnost, protože písničkář obecně i ve svých textech, té poezii, kterou má, jak reflektuje tu dobu, společnost. Hmm. Cítíš zodpovědnost, že bys něco takového měl dělat, že bys měl nějaké názory do svých písní psát?
3: No, to dost záleží na tom, jaký téma mě vlastně pálí. Když je to, nebo jaký chci sdělit, ono mě nutně nemusí pálit, ale v takovém případě, když cítím, že chci něco říct, tak to jakoby řeknu. Hmm. Neřeknu to třeba úplně na plnou hubu, dám to do nějakého kontextu.
2: Metafory.
3: No, třeba i jako metafory, ale aby to prostě jako bylo stravitelné, aby to dalo třeba prostor k nějakému dialogu nebo tak. Těžko říct.
2: A odděluješ ty sám jako posluchač, Michal Horák, tu osobnost toho interpreta a písničkáře, na kterých si určitě i ty sám vyrostl, od jeho díla?
3: Abych byl upřímný, úplně to neumím oddělit. Proto jsem vždycky tak jako trošku vystrašený, když jdu potkat nějakého svého oblíbeného interpreta tady v Česku. Protože světově se mě to, ačkoliv jo, potkal jsem jednu světovou zpěvačku Sigrid a byla úplně zlatá, takže to jsem byl jako velmi rád, že to jako bylo fajn, ale musím teda zaklepat a fakt jsem za to velmi rád, že jsem v tuto chvíli už jako se seznámil a troufám si říct, že jsme jako kamarádi vlastně s Karlem Plíhalem, s Katem z Prague Union, i tu Radůzu vlastně jsem poznal, až když jsme se teďka dávali dohromady, bo já jsem jí křtil teda album, a vyjmenoval bych další, ať už to byl třeba ten Tomáš Klus na začátku, že všechny tyhle ty lidi, který jsem potkal, tak mě vlastně přesvědčili o tom, že ty jejich písničky jsou skutečně to, co oni jsou. Takže třeba reper Kato, který je prostě geniální textař, to je za mě jako neuvěřitelný, co on dělá s tou češtinou, tak to, že třeba nedorazí na tu sešnu, protože prostě zapomene, protože prostě někde třeba trošku pařil a tak, tak je vlastně naprosto to, co odpovídá těm jeho textům, protože on takovej prostě je.
2: Je autentický.
3: A já si myslím, že ta autenticita je to prostě nejcennější, takže si velmi vážím těch lidí, co jsou autentický. Já musím jako říct, že zatím jsem na to měl velkou kliku.
2: Pojďme zpátky k tobě a k tvému chystanému zatím největšímu koncertu ve Foru Karlín, o kterém jsem mluvila, který proběhne 13. listopadu. Koho z těch jmenovaných jsi pozval a kdo to pozvání přijal? Na koho kromě tebe, ty budeš ta hlavní star, se můžeme těšit?
3: No, my to plánujeme tak jako postupně odhalovat. V tuhle chvíli jsme odhalili Pokáče, protože to je takový můj jako souputník, který prostě nesmí chybět.
2: Že přijde Pokáč s ukulele, kdo další?
3: Přijde Pokáč bez ukulele. Chtěli jsme, protože do nynějška jsme měli největší koncerty vlastně akorát v Lucerna Music Baru a v Paláci Akropolis a tak. A chceme vlastně vzít ty hosty, který nebyli na těch nynějších velkých, nebo do nynějška na těch velkých koncertech. Já bych vám to hrozně rád řekl, ale jsou to skvělí lidi, jsou to úžasní muzikanti. Některý jsme možná i zmínili dneska. No prostě bude jich tam spoustu a budou skvělí.
2: Je mi to jasné, častá odpověď, nesmíme ani naznačovat.
3: No, ale já se omlouvám, ale přijďte a uvidíte.
2: My tu pozvánku berem. Co ale naznačit můžu, protože už to spatřilo světlo světa, jsou tvé velmi vtipné pozvánky na ten koncert na sociálních sítích, ke kterým si přizval takové osobnosti, jako byl Patrik Kincl a všichni ostatní. I často se objevují známé tváře v tvých videoklipech. Jak moc je to tvůj nápad, tvoje iniciativa a nebo tvého tvůrčího týmu? Přijdeš ti s tím, že třeba zrovna ve videoklipu v 7.25 řídí ten autobus nebo tu šestnáctku Tomáš Hanák, ve videoklipu Hejte to Pavla Tomicová, o které ještě dneska určitě bude řeč, zmíněný Patrik Kincl tě trénuje na ten koncert, na podpisové kartičky a podobně.
3: No, ve většině případů to vzniklo tak, že jsme s těmi dotyčnými už byli nějakou dobu prostě v kontaktu, byli jsme třeba kamarádi, konec konců Patrik Kincl a Pavla jsou Hradečáci stejně jako já, takže tam jsme se znali už jako předtím. Tomáš Hanák, tam to bylo úplně nejvíc náhodně, protože mě bylo asi 16, hrál jsem na takovém festivalu v Pardubicích a jenom protože začalo strašně pršet, tak Tomáš Hanák, který to moderoval, se šel schovat do mýho stanu, kde jsem měl zrovna koncert. Takže místo, že byl v publiku jenom můj táta s mamkou, tak tam najednou byl i Tomáš Hanák a spoustu dalších lidí. A tomu se to strašně líbilo, co dělám, a jenom za mnou přišel, že jako kdybych někdy něco potřeboval, třeba do klipu, že ať se mu ozvu, dal mi svoje číslo. Prostě 16-letému klukovi, takže tímhle způsobem se to jako dělo, no, ale fakt to je vždycky na tom, že s těma lidma už mám nějakou předchozí zkušenost.
2: Dobře, Michale, tak teď bude písnička, já ti tady píšu svoje telefonní číslo a kdybys někdy chtěl, jo, tak tady teta Míša se taky nabízí do videoklipu, protože ti moc fandím. Písničkář Michal Horák.

0: Pojďme teď k roli, kterou můj dnešní host Radka Pavlovčinová žije asi nejvíce, a to je role Marie Baťové v muzikálu Klan Baťa. Ty jsi mi tady při písnice řekla, že zrovna včera si odehrála představení další, jedno z mnoha, které ano. Tě ještě čeká. Role Marie Baťové. Jaké to je hrát v tomhle muzikálu, který vlastně ještě předtím si nemohla slyšet? Je to úplně jako původní, nová, odpremiérovaná věc. S takovou spoustou herců, kteří se střídají, tak svěř nějaké své dojmy z toho všeho.
1: Je to fantastické. Já myslím, že pro mě osobně je důležité, abych pracovala na projektech, které mají pro mě nějaký smysl. Já se přiznám, že já se nerada plácám v takových těch jako obyčejných věcech, co se týče té mé kariéry, tak mám ráda, když to má nějaký prostě hlubší dopad nebo nějaký větší smysl.
0: Příběh.
1: Přesně. A tady Klan Baťa se váže k historii české, což je famózní, protože oživujeme tu historii, říkáme těm lidem něco, co se jich týká, něco, co patří k jejich kořenům, a to mě těší. A role Marie Baťové je krásná, i když primárně je to o těch chlapech, samozřejmě, tak si myslím, že tím, že to režírovala Adela Stodolová, tak ona má obrovský cit i pro tu ženskost jako takovou, je to pro ní důležité, takže ta Marie Baťová tam má jako krásnou linku. A myslím si, že se nám povedlo do toho příběhu dostat to, že ona byla šedá eminence.
0: No, za vším mladej ženu. Ano, samozřejmě, za každým úspěšným mužem stojí ještě úspěšnější a schopnější žena.
1: Přesně tak, a v téhle době to bylo kor takové, protože oni, ta emancipace byla jako na bodě mrazu nebo na začátcích, řekněme, ty ženy opravdu byly ženy v domácnostech, které jenom držely ten rod, aby při životě vyloženě. Ale Marie byla specifická, protože ona byla velmi vzdělaná. Ona vystudovala tehdy nejvyšší možnou školu, což byla brněnská Vesna, dámská škola, což byla možná jako pro ženy. Mluvila 5 jazyky a byla úžasně jako taková estetka, troufám si říct, že ona hodně zvelebovala ten jeho přístup k životu. On byl přece jenom prostě kluk ze Zlína, od bod, a ona byla taková ta sofistikovaná dáma. A to spojení, si myslím, přineslo obrovské jako ovoce. Takže ona...
0: Takže elegantní pohled na věc, vůbec tu estetiku toho výrobku, který on vlastně jako velmi schopný manažer přivedl do světa.
1: Přesně, on byl praktik. Přesně tak, on byl praktik, ona byla estetka a krásný do toho spolu. Ona mluvila těmi jazyky a učila ho. A myslím si, že ho učila i mluvě jako takové. A on hodně času trávil v práci, což asi... je viditelné i na tom, co po něm zůstalo celosvětové jako otisk. A ona musela hodně času tím pádem trávit také s ním v té práci, pokud chtěla být s ním. Takže ona mu dělala tlumočnici, překladatelku, zapisovatelku. Prý měli hodně podobné i písmo. Že když jsou nějaké staré spisy, tak se často jenom těžko rozeznává, kdo psal co.
0: Radko, to je neuvěřitelné tě poslouchat. Přistupuješ ke každé roli, kterou dostaneš, takhle zodpovědně, že si zjistíš ty nejjemnější niance a detaily o té postavě, o té ženě, kterou stvárňuje.
1: Jo. Já dělám to.
0: Já teď přemýšlím o tom, co se vlastně tak jako line celým tím rozhovorem, to je ta tvoje příslovečná skromnost. Ty nemluvíš o sobě, ale zase mluvíš
1: o té roli.
0: O té roli a o té osobnosti, kterou stvárňuješ.
1: Jako. No dobře, tak já ti řeknu něco i o sobě, ale co chceš vědět. Ale tak to je fascinující, ne? Tak já se jdu...
0: Co jsi dala Marii Baťové z Radky Pavlovčinové třeba v rámci té role?
1: Tak já se převtěluju do té role vyloženě, takže musím prostě o ní vědět co nejvíc. Ale co jsem dala ze sebe, tak určitě tu ženskost a nějakou tu lehkost. A myslím si, že v mém věku, což je 37, vůbec se tím netajím, protože vypadám dobře. V tom skromná nebudu.
0: Já to jenom potvrdím a je mi líto, že teď je to jenom audio přenos a ne i vizuální, protože opravdu myslím si, že minimálně mužská část je velmi ochuzena.
1: Děkuju. Tak je to nějaká taková lehkost, ženskost, a myslím si, že žena, když hraje ženu a už má nějaké sama své zkušenosti, tak to vlastně nemusí být zas tak těžké, prostě si inspirovaná tím vlastním životem. A,
0: Ty jsi zmínila jméno Adély Stodolové. Adélka už v tom divadelním světě je opravdu pojem režijní a ta představení, která pravidelně na Kampě ty premiéry uvádí, tak jsou, mají velké jméno, velké renomé, těší se i velké mediální pozornosti.
1: To
0: a díky tomu dokázala k sobě připoutat spoustu známých jmén. V rámci klanu Baťů to jsou jména jako Marek Lambora, Tonda Holub, Šimon Op, Oskar Hess. A nechci na nikoho zapomenout, protože jich je opravdu spousta, včetně Radky Pavlovčinové, určitě nejsi sama, spoustu alternací. Co ti na tom zkoušení, na té práci, ještě než vyjdete před diváky, nejvíce překvapilo u těch spoluhráčů, když tomu tak řeknu, co bylo na tom skvělé a zároveň co bylo nejtěžší na tom naskoušet muzikál, který ještě nikde nebyl uveden v tak početném obsazení?
1: Tak já začnu od toho nejtěžšího, protože každý autorský muzikál vyžaduje speciální přístup. Myslím si, že ten text je novej, ojedinělej, není to něco, co už je zaběhlýho, takže člověk nikdy neví do poslední chvíle, jak to bude fungovat a co bude fungovat. Takže ta práce s tím textem byla trošičku náročnější, protože jsme si to museli malinko upravovat pro nás, pro herce, aby tam bylo víc hereckých situací, aby tam nebyly jenom prostě pojmy a fakta a letopočty, protože samozřejmě tohle je strašně důležité, aby tam ty letopočty a ty fakta byly, ale zároveň tam musí být ta křehkost a ten cit a ty emoce, aby se ten divák uměl stotožnit s tou rolí a aby to pochopil. A tohle jsme tam hodně hledali. A myslím si, že jsme to našli i díky tomu přístupu těch lidí, protože nejenom, že jsou talentovaní a všichni slavní extrémně, tak jsou jako velcí profesionálové za mě. A musím říct, že jsem byla překvapená, že jsem třeba trošku možná čekala, že někdo z nich bude mít nějaké lehké hvězdné manýry nebo něco takového, že nebude chtít úplně se tomu podvolit a všichni teda jako sklopili prostě pokorně zrak a jenom šlapali a dřeli. A ten výsledek je takový, jaký je, hlavně díky těm lidem a Adéle, si myslím.
0: Tak my moc zveme diváky, ať se přijdou podívat na výsledek, už jenom proto, že Baťa není pojem, který se teď skloňuje samozřejmě s tím, jak dopadly některé nešťastné budovy ve Zlíně, ale je to pojem, který by se měl šířit a je povědomí o něm nadále. Mým hostem je Radka Pavlovčinová.
2: To nejlepší z pořadu Blízká setkání
3: na dvojce.

0: online světě se teď můžeme dozvědět spoustu informací, mýtů a zaručených způsobů, jak zhubnout, lépe sportovat, lépe zacházet s tělem a tak dále. Ale čemu věří biochemik Aleš Dvořák víc? Laboratorním datům nebo signálům vlastního těla?
1: To je těžká otázka. No, já bych skoro řekl, že to nejde takhle říct jednoduše. Mm-hmm. Že vlastně spousta lidí má nějaký signály, který vnímá a je to vlastně signál pro to, aby třeba navštívili lékaře, mm-hmm. bych řekl. A ten lékař by ale ho měl vyšetřit a na základě nějakých jako seriózních dat mu říct, co mu je. To je jako jeden můj pohled. Když se podívám na to běhání, asi jako když mě bolej nohy a nejsem schopný vstát z postele, tak nepotřebuji nějakou laboratorní analýzu, abych věděl, že dneska ten trénink se asi konat nebude. To je jako druhá věc. Mm-hmm. Další věc je, že i když se bavíme o těch datech, tak ty musí být správně zasazený do kontextu, správně interpretovaný, protože například máme spoustu, když si vezmeme takovou tu biochemickou analýzu krve, můžeme si nabrat krev, změřit si tam nějaké jako markery třeba jaterního poškození například, ale ty markery jsou vlastně stejný pro poškození svalu i jater. Proto vlastně lidi, když jdou na klasický odběr krve, by měli jít odpočinutý, neměli by být nějaký jako přejedený a by jim to zkreslilo ty data. Ale pokud tomu doktorovi já neřeknu, že jsem před 2 dny uběh maraton, a půjdu tam, tak on mi řekne, máte v háji játra, pošle mě za hepatologem. Mm-hmm. Naopak, když půjdu, že jsem prostě, já nevím, rok unavený a budu mít něco s játrama, ale předtím poběžím maraton, tak tím to jako zamaskuju, ty problémy s těma játrama a tak, jako, takže vždycky je potřeba

0: tak komplexní aktivita, která zoceluje naše tělo? Čím je to výjimečné?
1: Já bych neřekl, že je komplexní, protože vy zatěžujete hodně spodek a trochu trpí ten vršek, takže vy si k tomu musíte přidat nějaké posilování nebo něco takového, což ale už v sobě vlastně snoubí takový ty rady těch odborných společností, které nám říkají, že bychom se měli věnovat nějak čas aerobním aktivitám a nějakýmu 1 až 2 dny v týdnu nějaký silovější sporty. Takže vlastně je to jako pro zdraví hodně. Samozřejmě sportovat v centru města asi pro zdraví moc není, protože tam máte spoustu paletavých částic, nějakých prostě oxidů, dusíku, síry a tak, asi to úplně zdraví není, ale když se vezmete toho běžce v lese, tak tam si myslím, že to pro zdraví je, pokud to zkombinuje s nějakým jako dalším cvičením, třeba s tou jogou, co jste zmiňovala, tak. Jinak si myslím, že to je prostě sport, který pokud se tomu člověk věnuje nějakým způsobem ve svých možnostech naplno, absolvuje nějaký těžký běhy, tak to jako zlepší si takovou tu psychickou a fyzickou odolnost, no.
0: Já jsem tu jogu zmiňovala mimo mikrofon, když jsme si povídali při písničce, protože jsem říkala, že nejsem schopná zatím přeprat tu hlavu při běhu, i když bych hrozně ráda běžela. Vy sám si vzpomínáte na běh, kdy jste si řekl, že už nerozhodují nohy, ale hlava?
1: No, já jsem měl 2 takový běhy, kdy rozhodovala hlava a jeden byl ještě 24, to 24 hodin běháte takový 11-kilometrový kolečko kolem, vlastně přes ještět a pak kolem. A my jsme to byli ve dvojicích, tam se běhá v páru vlastně, nebo jakoby ve dvojici, byli jsme s kamarádem a vlastně jsme se střídali a uběhli jsme těch koleček 6 a těch 24 hodin každej teda, takže přes nějakých 60 kilometrů v tom nějakým docela těžkým převýšení. A to poslední kolo pro mě bylo hodně o hlavě, vlastně jenom o hlavě, protože nohy už byly v háji. A druhý běh takovej jsem chodil na Beskydech na 5 beskydských vrcholů. Takovej, jakož to byl vlastně spíš pochod než běh, ale bylo to náročný. Lidi to běhali, tam byla podmínka, že nejsou jídla, že si všechno musíte nést sebou. My jsme tenkrát ušli asi 90 kilometrů a posledních 30 jsme neměli jídlo. Takže to bylo vo hlavě v tom smyslu, že já jsem protnul tu cílovou pomyslnou linii a v tom momentě tahle tý hlavě došlo, že už je doma a já jsem omdlel. Nějakým vyčerpáním, nedostatkem na jednu adrenalinu a tak, takže tam to bylo v hlavě zcela určitě.

0: Povídáme si nejenom o jídle s šéfkuchařem Radkem Schubertem, protože bych vás nerada ochudila o ten recept z cukety, která je teď častou plodinou. Prosím, Radku, zveřejněte ještě to skvělé lehké vegetariánské jídlo, které jste mi tady, jehož postup jste mi tady prozradil.
1: Tak to jídlo můžete dělat jednoduše. V podstatě cuketu nakrajte na plátky, to zvládne každý.
0: Já.
1: Nesolte úmyslně, třeba podpouští vodu. Obalíte to v polhrubý mouce. A potom si rozmícháte vajíčko s parmazánem, kam dáte sůl a pepř, můžete trochu česneku, tymiánu, kdo jak chce, to nechám na vás. A vy to, tu cuketu do toho namočíte a pak dáváte na pánev, popečete to, říká se tomu cuketový pikáta.
0: Na jakém oleji, nebo na sucho?
1: A tak to, co máte doma, někdo miluje sádlo, co dělá na sádle. Já jako nezakazuju lidem tuky, ať si každý vybere, který ho považuje za ten svůj zdravý. Já nemám rád, jakoby, mám rád olivový, ale nepoužívám ho jako na to smažení. Někdo to tak má rád, tak ať si dělá, co chce. Nicméně, když to opečete, vzniknou krásně hnědý placky s tím sýrem, takže to je jako pecka. A můžete se dát jenom k vínu a sedět a ujídat. Garantuju vám, že to sníte a budete si furt přidávat.
0: Zdraví čipsy v podstatě.
1: Zdraví takový, ani no takový řízek zdravý, jakoby, jo. A když byste to chtěla doplnit jako plným jídlem, tak jdete na jistotu, uděláte těstoviny, to zvládne každý za 3-4 minuty. K tomu uděláte červenou základní omáčku, takzvaný sugo, můžete se dochutit na 1000 způsobů. A smícháte těstoviny s tou omáčkou rajčatovou a na to dáte tu cuketu. A já vám přeju dobrou chuť.
0: No teda. Já teď polknu, než se dostanu k další otázce. Když otevřete ledničku běžné české domácnosti, ať si pod tím každý představí, co chce, co by v ní podle vás rozhodně nemělo chybět, aby člověk dokázal rychle uvařit dobré jídlo? Zkuste nám říct takový základní nákup. Já totiž často dělám tu chybu, že chodím nakupovat hladová. A pak všechno to, co si v tom hladu nakoupím, nestačím spotřebovat a mám problém pak ty potraviny, když jsou po spotřební lhůtě nebo zkažené, vyhazovat. Tak pojďte mi poradit, co by tam rozhodně mělo být. To je takový základ.
1: Tak musíte začít tím, že se vezmete omezený prostředky sebou, omezený počet peněz. Vemte si 5 kilo, to vám bude stačit bohatě. Pak si vemte malý košík, ten, co unesete v ruce. Neberte ty všechno, co je na kolečkách, je špatně.
0: Ano.
1: Protože my jsme líní a pak tam všechno házíme, jenom to tlačíme, u té kasy se to může odníst. Takže to je druhé. Takže malý košík. No a potom záleží na těch lidech, ale je spousta tady dneska vegetariánů a lidí bez lepku, tak ty pak jako samozřejmě ty suroviny mají malinko omezené a musí se dívat na to složení těch potravin, vůbec jim to nezávidím a obdivuje, že to dodržujou, protože dneska ten svět takovej, jak bych to řekl, rozmatit v těch surovinách a hlavně v tom složení, špatně se to čte, není to úplně perfektně označený, není to vidět, chodí s těma lupama, čtou to. Ten normální smrtelník, no tak měl byste mít doma vajíčka, základ, mouku byste měli mít doma základ, sůl, pepř, to jsou takový ty klasické věci, z toho se dá pak už všechno vyrobit, v podstatě, když máte vajíčko, mouku, můžete dělat těstoviny, máte základ. No a potom budete pokračovat, tak někdo má rád šunku, sýr. Hodně mi mrzí, že vymizely takový ty řeznictví, kam jdete a necháte si nakrájet od řezníka do papíru šunku, sýr, uzený bok. Myslím, že ty lidi
0: jsou,
1: ale to množství těch lidí už je menší, ta lenost nás předběhla. Jedeme někam do velkého obchodu, koupíme si tam zatavený sýr, zatavenou šunku na 20 dnů, dáme to doma do ledničky a máme málo pohybu. My jsme podle mě byli vůbec zvyklí ráno chodit pro rohlíky a pro šunku do papíru a dneska už to jako tak není.
0: Jste zastánce toho jít a ošahat si ty potraviny, když se nakupuje, to znamená vybrat si, anebo toho online nakupování, kdy vám to prostě v tom množství, které potřebujete, tam se vyhnete tomu, že nakoupíte v tom hladu víc věcí, než chcete, vám přivezou až ke dveřím, až skoro do ledničky.
1: Já bych na to správně odpověděl. Ta doba se nám změnila a je pravda, že ty auta po tom městě a po té republice fičej a zavážej. Já to z toho, jak bych to řekl hezky, mě mrzí to, že jsou lidi líní zastavit u toho krámu a koupit si to. Já jsem zažil dobu, kdy jsme chodili do sámošky k nám tady, kdy jsem bydlel v Polsku, kdy jsme chodili do sámošky, v té frontě jste potkala furt nějaký stejný lidi, ve finále jste navázala s nima kontakt a byl tam osobní kontakt s prodavačkou a bylo to hrozně hezký. Stalo se mi 3x za život, měl jsem peníze, nebo jsem jich měl málo, paní mi řekla, běž, chodíš sem 3x týdně, zítra mi to přeneseš. A to už mám dneska chybí. To už tady není.
0: Zase šetří to čas, kterého všichni máme méně a méně.
1: To bych se hádal. Stačí se odprostit od těch našich telefonů, u kterých trávíme spousta lidí spoustu času a Víte, někdo mi říká, ty nemáš doma myčku? A my nemám doma myčku třeba.
0: Aha.
1: My nemáme doma myčku a já ji nepovažuji za věc, kterou bych potřeboval, protože vlastně ta rodina se vaříme, tak u toho povídáme, nandáme si to jídlo, jíme. To jsou nejkrásnější chvíle vaší rodiny. Nejkrásnější jíte, rozebírají se věci ze školy, ze života, blabla, ze sportu samozřejmě. Jdeme umýt nádobí, což trvá chvíli.
0: Jeden myje, jeden utírá, jak to vždycky
1: jeden
0: bylo.
1: Jeden druhý utírá, jak to bylo,
0: let.
1: Povídáme se u toho. A ono vlastně, když vaříte a v průběhu toho vaření si odmýváte to nádobí, protože bez tak ho musíte odmývat i do té myčky, tak toho nikdy není hromada. A je to jenom o tom systému, jak se to tedy nastaví. Takže já třeba vidíte, já nemám myčku a všichni říkají,
0: šéf kuchař a nemá myčku.
1: No. Protože prostě ty tabletky do těch myček jsou strašně škodlivý, ale to mě vlastně nevadilo, si každý tam dává, co chce, ale považuji to za takový ten divný domácí spotřebič pod stolem někde, ohybáte se k tomu.
0: Který naopak pomocník v kuchyni vám přijde nepostradatelný, bez kterého byste se nemohl obejít? Je nějaký mixer, robot, nůž?
1: Tak začneme přesně. Krácí deska. V nějakých rozměrech řeknu 30 cm krát 25 aspoň, aby nějaká byla, nehorší než ty malý prtínka. Potom nějaký nůž pěkný, který bude 21 cm dlouhý aspoň, ne-li delší, aby dobře krájil, protože čím kratší nůž, tím je větší nebezpečí toho, že se pořežete. Je to přesně naopak, než si lidi myslej. Potom dobrý nádobí. A pozor, neznamená to jako drahý extra. To ne. Musí vám být pohodlný, to nádobí musí chvilku vydržet. S těma pánvičkama na těch indukcích to potom jako je složitý, protože se prohybají. Ale přečte si návod, má tam být postupný nástup té teploty, nerychlej a tak dále, tak dále. Takže pánvičky, no a mixer, určitě nějaký mixer potřebujete. Čím víc mixerů máte, tím jste větší královna.
2: To nejlepší z pořadu Blízká setkání
3: na dvojce.

0: Tak kde by chtěl František Skála zanechat svoji uměleckou stopu ve veřejném prostoru?
1: No, já, protože vím, že prostě třeba s tou ideální podobou města, nebo tam, kde bych chtěl mít třeba nějakou sochu, tak je to v podstatě neprůstřelné a nemožné, protože já bych si představoval i to město trošku jinak. Mm-hmm. A to náměstíčko hezké. No třeba by se mě líbilo mít sochu někde v Itálii na nějakém krásném náměstí, jo, takovým, kde, mm-hmm. kde posedávají prostě ty pánové tam, nebo hrajou petank, nebo takovýhle, takový. Ale je to někde na jihu. Jako není to asi v Praze to nenajdu. Ale jinak by mě bavilo i to udělat někde, kde to člověk náhodně objeví, což jsme kdysi udělali v lese takovej malý hřbitůvek, který byl moc hezký, který pak jako zanikl s časem, ale vlastně to překvapení pro toho člověka, který přijde do lesa a najednou tam vidí nějakou věc a neví, co to je. No. A nebo teda vlastně mně se to stalo, že jsem si postavil na poli loď a pak jsem byl z toho zoufalej, protože to všichni dali na internet a tohleto, co právě byl ten zážitek pro ně, že tak jako nám jsme se tím zkazili, teda to soukromí a museli jsme ji přestěhovat jinam.
0: My ale nesmíme opomenout ani Františka Skálu hudebníka, tak na čem teď pracujete? Pořád je to žánr dechovka, anebo už brouzdáte někde
1: teď
0: jinde?
1: Pracuji na tom, že odpoledne jdu míchat třetí CDčko konečně, který je nahraný už prostě půl roku a mělo by být někdy, křes by měl být někdy v prosinci a bude se jmenovat Zklamal, protože to je třetí CDčko a možná, že už jako zklamu, že už to bude jako horší. Prostě, ale pořád mě to baví.
0: Začínáte od nuly a můžete to jenom zlepšovat potom ty reakce, jo, už od názvu.
1: Tak ono se říká, že to třetí už jako se sleduje, jo. Já jsem teda ani nějaký ty reakce na to moc neprožíval a ani prostě se necítím tolik jako ten hudebník, který by nějak se snažil prorazit.
0: No
1: to znamená, že nemám vlastně vůbec žádný klip, ani to nedávám teda na ty sítě a tohle, ty písně a prostě mám rád, když lidi přijdou na koncert a je to vyprodaný, což se děje. No takže, a to je teda ta moje třaskavá směs, jo, kde to jsou moje autorské písně, pak mám ještě tu dechovku s Provodovianama, vystupujeme, pak ještě jsem měl tu skupinu Finský barok, která byla alternativní, která třeba zase někde zahraje po letech, takže je to takový, jako a pak hlavně hrajeme taky s MTO Universal Praha, kde jsem ten interpret těch populárních písní, takže je to hodně, musím si to tak jako dávkovat, nemůžu toho mít moc, prostě nechci jezdit šňůry přes léto po festivalech, snažím se jako to nedělat.
0: No a na závěr, protože bohužel naše povídání už je v úplném závěru, kdyby po vás jednou zůstal jediný předmět, který by vás vystihoval, co by to bylo? Bojím se odpovědi předem.
1: To jsou přesně takový ty o kterých jsem nikdy nepřemýšlel. A jako předmětů je spoustu. A
0: tak určitě to bude dokument teď od Petra Slavíka, který teď bude odpremiérován.
1: Já mám pocit, že tohleto člověk jako výtvarník s tím nepočítá, že by chtěl, aby po něm zbylo nějaký dílo a snaží se, aby teda bylo aspoň v některých případech trvalé. Jo, sice neodlívám všechny sochy do bronzu, takže některá díla možná jsou jako třeba víc dočasnější, ale doufám, že zůstanou po mně všechny a že budou lidem dělat radost.
0: Františku, já vám moc děkuju, že jste nám aspoň v průběhu rozhovoru nechal na chvilku nahlédnout do své hlavy, do své fantazie, do svého vnímání světa. A přeju vám, abyste v tom nabitém programu, protože jste činorodý, měl občas čas na to si jenom sednout a být. Děkujeme
1: mám,
0: za návštěvu.
1: Toho mám dost. Děkuju.
0: Mým zajímavým hostem byl performer a výtvarník František Skála.
1: Děkuju.
2: Poslouchali jste to nejlepší z pořadu Blízká setkání.
3: Další rozhovory Michaely Maurerové a Vasila Fridricha uslyšíte každý všední den po 11. hodině na Dvojce.
4: Kdo siahá po hvězdách, ten musí skrotit strach. Je krásné zvítězit, len nikdy nestrať cit.

0: Bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Za první půl rok přijali záchranné stanice rekordní počet zvířat. Většina evakuovaných kvůli požárům v jihozápadní Francii se může vrátit domů. Je oblačno až polojasno, teploty do 29 stupňů. Zprávy vám přináší Mária Kunová. Záchranné stanice pro volně žijící zvířata letos hlásí rekordní počty přijatých pacientů. Jen během prvního půl roku jich zapsali zhruba o 20% víc než za stejné období v minulém roce. Můžou za to i letošní vysoké teploty, které přehřívají hnízda. Ochranáři přitom ale narážejí na kapacity personální i finanční.
3: A tohle je malý rýs.
4: Praktikant Vítek se snaží otevřít malému ptáčeti zobák a pomocí pinzety ho nakrmit. Záchrannou stanici pro volně žijící zvířata ve Vlašimi vede Alena Konvalinová.
5: Máme nárůst už vlastně poslední 4-5 let.
4: Stejný trend hlásí celá národní síť záchranných stanic.
5: Jsme se dostali na číslo 22 000 přijatých zvířat do 36. Je to o více než 4 000 víc než v loňském roce.
4: Propočítává Marta Kroča-Brindová, předsedkyně Rady národní sítě záchranných stanic při Českém svazu ochránců přírody. Před rozhodnutím záchrannou stanici zavřít na konci loňského roku stála dvě zařízení. Postupně se ale do problému dostávají i stanice další. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
2: Do svých domovů by se dnes ve francouzském departmánu Giron měli vrátit další evakuovaní obyvatelé. Hasičům se v posledních dnech podařilo dostat požár nedaleko Bordeaux pod kontrolu. Zpátky se díky tomu mohlo vrátit už přes 210 tisíc lidí. Ústecký kraj má různé programy a pobídky pro zlepšení personální situace ve zdravotnictví. Například nabízí medikům až 500 000 stipendium. Podmínkou je závazek pracovat po studiu 50 měsíců ve zdravotnickém zařízení kdekoliv v kraji, upřesňuje hejtman Richard Brabec z Hnutí ANO.
6: My v tom systému dneska máme 150 mediků ze všech různých oborů. Podobný program s nižší dotací je i pro střední zdravotnický personál. Potom dotační podpora různých těch rezidenčních míst, kde kraj dofinancovává to, co vlastně jde z ministerstva zdravotnictví.
2: Vodní plochy ve Zlínském kraji ohrožuje dlouhodobé sucho a vysoké teploty. Při nich se voda rychleji odpařuje a dochází k úbytku kyslíku. Aby nedošlo k úhynu ryb, starají se o své chovné rybníky například rybáři v Kunovicích na Uhersku. Hradišťsku. Podrobnosti přidává předseda tamního rybářského spolku Martin Rolenc.
7: Vzhledem k tomu, že je sucho, kromě toho, že je teda horko, tak samozřejmě šetříme vodou, jak se dá. Snažíme se udržet každou kapku. Když je opravdu horko, tak se omezuje krmení, protože ryby, které jsou nažrané, potřebují daleko víc kyslíku. No a samozřejmě prozdušňujeme ty rybníky, to znamená nějaké areátory, cirkulační čerpadla a tak dále.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
2: Je oblačno až polojasno, na horách se můžou vyskytnout přehánky a večer bude oblačnosti ubývat místy do vyjasnění. Teploty jsou mezi 24 a 29 stupni, na jihu Moravy může být až 32, na horách kolem 20 stupňů.
1: Doprava.
2: Na dálnici D1 z Vyškova do Brna zpomalte za sjezdem na Slatinu na kilometru 201, začíná kolona, pokračuje na kilometr 197,5. Tam je po nehodě stále blokovaný pravý pruh, zdržíte se 20 minut. Na D1 z Prahy do Brna opatrně za sjezdem na Rosice, na kilometru 183 řeší nehodu 4 osobních aut v levém pruhu a tvoří se kolona. A na silnici 7 z Prahy do Chomutova opatrně za obchvatem Slaného, u Třebíze stojí nepojízdné vozidlo, jede se Kyvadlově. V obou směrech se zdržíte 20 minut. Tolik zprávy, na řadě je repríza Meteoru.
1: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.
1: Český rozhlas Dvojka uvádí populárně vědecký magazín Meteor.
8: Dobrý den.
9: Dobrý den.
8: Právě začíná Meteor.
9: Dnešní vydání má pořadové číslo 3279.
8: U jeho poslechu vás moc rádi vítají autor pořadu Petr Sobotka
9: a Kateřina Březinová.
8: Ovlivní klima zásoby vody?
9: Jak sají nektar kolibříci?
8: První koňská železnice?
9: Jak tyrannosauři vstávali ze země?
8: Rostliny, které kradou život?
9: Sherlock Holmes a záhadný hlas.

0: Začala druhá polovina prázdnin a všichni jsme zvědaví, jestli bude teplejší než první.
1: Už na jaře hlásili odborníci, že klimatický jev El Niño nám přichystá horké léto.
0: Každý rok je to jinak. Třeba loni bylo léto chladnější, než jsme zvyklí.
1: Protože máme zkreslený pohled. Loňské léto bylo normální, to předchozí roky byly extrémně teplé. Naše měřítka se posouvají.
0: Protože se posouvá klima planety a všichni víme kam.
1: Průměrné teploty rostou a extrémů přibývá.
0: A proto nám hrozí sucho. Už dlouho se mluví o hrozícím nedostatku vody.
1: Samozřejmě vodohospodáři by se na tyhle scénáře měli připravovat. Ale ví někdo spolehlivě, jak to u nás bude vypadat za desítky let?
0: Chcete říct, že neexistuje kvalifikovaný odhad?
1: Docent Martin Pivokonský z Hydrologického ústavu Akademie věd nám řekne, co odborníkům chybí nejvíc.
2: Predikce, co se stane s vodou, s tím zdrojem vody za 10, 20, 30, 50 let, budou-li ty scénáře té klimatické změny vypadat tak, jak si klimatologové představují. Protože jedna věc je, že nám klimatolog řekne, hlejte se, tady to začne vypadat jako ve Středomoří, jo, zvedne se nám tady teplota o 2,5 stupně, přestanou nám tady růst ty a ty stromy a začnou nám tady růst jiné stromy a místo jablek si budete sázet fíky. Teď to nechci jako zlehčovat, teď dávám to jako příklad. To je jedna věc. A my se musíme nějak adaptovat. Musíme třeba nezměnit naše zemědělství, musíme třeba nevím, na to přizpůsobit naše domy a tak dále. My se ale musíme i ptát, co se stane s tím ekosystémem globálněji, protože dneska se ví, a to se řeší, že zdroje vody budou vypadat trošku jinak, respektive oni nezaniknou, ale třeba pršet nebude v létě a bude pršet převážně v zimě. Takže my třeba dneska víme, že asi by bylo dobré, kdybychom dokázali v zimě, kdy bude pršet a nebude sněžit třeba, zachycovat vodu nějakým způsobem, abychom ji měli v létě. A to jde dvěma způsoby. To jde nějakými přírodně blízkými opatřeními, která přirozeně zvýší retenční schopnost té krajiny zadržet tu vodu. Ale tohle není to, co nám umožní mít dostatek vody na výrobu pitné vody.
0: Zvýšené množství vody v krajině nám nepomůže?
1: K tomu, aby se napilo 11 milionů obyvatel, ne.
2: V případě té pitné vody je potřeba skutečně, a hodně lidem se to nelíbí, ale je to prostě tak, vybudovat nádrž. Protože když udělám mokřad, je to sice strašně skvělé, já jsem přírodovědec, vystudoval jsem přírodovědeckou fakultu, takže já vždycky mě srdce zaplesá, když se někde revitalizuje nějaké území a navrátí se přírodě, ale pitnou vodu takhle vyrábět nemůžu. Pitnou vodu musím vyrábět z nějakého stabilního zdroje, který je trvalý a tu vydatnost má po celý rok. A to je nádrž. My nemáme dostatek podzemní vody, abychom mohli vodu jímat z podzemí, jako třeba v Dánsku mají 100% vody, téměř 100% vody, kterou mají pro pitné účely vyrobené z podzemní vody. My toto bohužel nemáme, jsme střechou Evropy, to znamená od nás většina té vody odtéká a my ji tady musíme prostě zadržet. Postavit další nádrž, kterou pak použijeme pro výrobu pitné vody.
0: Zdá se, že nové přehrady nás neminou.
1: Variantu, že změna klimatu dá zpětný chod, nikdo neočekává.
0: Novými nádržemi se tedy problém s vodou vyřeší?
1: Částečně.
2: Ale my víme, že kromě tohoto se změní i její kvalita. A my musíme vědět, jakým způsobem se ta kvalita změní, to nějak odhadnout a na základě toho třeba se připravit, že naše technologie na úpravu vody budou muset vypadat nějak jinak, než vypadají teďka. Protože prostě, jestliže ten scénář nastane, tak my musíme tomu uspůsobit tu technologii. Protože ne všechny úpravny vody třeba budou moci vypadat tak, jak vypadají dneska. Já se nechci pouštět do technických detailů, ale v podstatě to bude znamenat, že třeba některé stupně té technologie budou muset být jiné nebo nějaké výrazně posílené a tak dále. Takže kromě toho, že se řeší, že té vody bude nedostatek, tak se poslední dobou začíná řešit, jaká bude její kvalita. A to samozřejmě my úplně 100% nevíme, ale nějaké odhady dělat umíme a je dobré ty odhady mít, třeba nějaký mírný scénář, jední scénář a nějaký scénář, kde už to bude opravdu kritické, tak mít a vědět, že třeba úpravna XY v současném stavu, jak je, dostačuje, ale třeba za 20 let už dostačovat nemusí, protože bude se muset zrekonstruovat tak, aby třeba tam přibyl nějaký další technologický prvek, třeba teď řeknu, třeba membránová filtrace, která tam doposud není.
1: Úpravny vody budou čelit velkým výzvám. V horkém počasí se budou v nádržích přemnožovat řasy a synice.
0: A také logicky, méně vody znamená vyšší koncentraci všech znečišťujících látek.
1: Ano, přívalových dešťů bude přibývat a ty strhávají hlínu, bakterie, pesticidy nebo ropné látky ze silnic.
0: Měli bychom se na všechno s předstihem připravit.

0: Trávila jsem minulý týden hodně v lese a je to radost. Maliny, borůvky a už jsem potkala i první ostružiny.
1: Příroda naděluje. I zahrádkáři si mohou užívat rybízu, angreštu nebo třeba meruněk.
0: Všichni bychom měli poděkovat včelkám. Bez jejich pověstné píle by nic nevykvetlo a žádného plodu bychom se nedočkali.
1: A nejenom jim. Pravda, medonosná včela má lví podíl, opiluje 50 až 80% plodin. Ale třeba čmeláci 5 až 20%, samotářské včely 10 až 30% a pár procent přidává další hmyz. Pestřenky, mouchy, motýly, brouci.
0: Ano, rozšiřuji své poděkování na veškerý hmyz, který se přičinil.
1: Pro úplnost, opilovat dokáží v některých případech i savci, plazy, nebo třeba, kdo pije tekilu, může poděkovat netopíru.
0: Dlouhý seznam. Myslím, že vám v něm přeci jen ještě někdo chybí.
1: Ano, kdo pak?
0: Drobní ptáci. Ti nejmenší, s dlouhými zobáky. Třeba kolibříci. Právě o nich nám přichází povědět biolog profesor Jaroslav Petr.
2: Kolibříky všichni znají, to jsou ti američtí ptáci, kteří létají z květu na květ, sají nektar, přitom přenášejí pyl a jsou neuvěřitelně zruční letci, dokážou couvat, dokážou stát na místě za letu, ale ten jejich život je neuvěřitelně energeticky náročný. Let sám o sobě je náročný, ale třeba takové stání ve vzduchu, to je extrémně náročné a navíc tedy ten kolibřík si nesedne ani při tom příjmu potravy. Když seje ten nektar, tak pořád je ve vzduchu a drží se na místě, musí se nakrmit velmi rychle, on tam nemůže trávit kdo ví co času, takže to sání toho nektaru je velmi efektivní.
1: A vědci dlouho přemýšleli, jak to kolibřík dělá.
2: Došli k závěru, že ten jeho zobák působí jako kapilára. Víme, že když vezmeme tenkou trubičku a ponoříme ji do nějaké kapaliny, tak ta kapalina nám tou trubičkou bude vzlínat do určité výšky a že to závisí na fyzikálních vlastnostech té kapaliny a tlaku a tomhletom všem. Ale ukázalo se, že zaprvé tohle by nestačilo, že to je poměrně pomalé na toho kolibříka, protože on při tom sání vystrkuje jazyk a on ho vystrkuje až 20krát za sekundu.
0: Ani se nebudu pokoušet to po něm opakovat.
1: Hlavně to dokládá, že kolibřík není odkázán jenom na kapilární jev, ale musí pít nějak jinak. A teď se povedlo zjistit jak.
2: Ti vědci využili toho, že dneska máme kamery, které pořídí spoustu záběrů ve velmi krátkém čase. To znamená, když si to pak zpomaleně pustíme, tak vidíme, co se tam dělo, přestože okem bychom to nezahlédli. A krmili ty kolibříky ze skleněných krmítek s cukerným roztokem, takže krásně viděli, co se tam uvnitř děje. A ukázalo se, že ten kolibřík má rozkládací jazyk. On ho vystrčí špičkou toho zobáku a ten jazyk je tam poskládaný, oni to přirovnávají k té japonské skládance papírové origami. Ten konec toho jazyka se tam rozloží, nateče na něj ten nektar, ten kolibřík to bleskově zase zbalí a zatáhne to dovnitř. A navíc ten zobák, který vypadá jakože je velmi pevný, tak on je pružný. To znamená, ten kolibřík prohýbá různé části toho zobáku, když zatáhne jazyk s nektarem dovnitř a postupně tlačí ten nektar směrem k ústní dutině a k hltanu, aby to mohl spolknout. Takže tohleto je 10krát rychlejší sání nektaru, než jaké by získal tou kapilární elevací, kdyby ten zobák fungoval jako kapilára.
0: Nečeká, co mu přiteče, ale aktivně saje.
2: To sání je v přírodě poměrně vzácné. Vemte si kočku nebo psa, tak ti nesají, že jo, ti tam namáčejí ten jazyk a lidé umí sát od narození, to je jedna z prvních věcí, kromě pláče, tak sací reflex, to miminko umí sát, ale jinak třeba ryby umí nasávat, že jo. Ryby takhle přijímají potravu, že ta ryba vcucne vodu i s tím, co chce spolknout. A z ptáku třeba umí sát holuby, protože holub ponoří celý ten zobák do vody a funguje mu jazyk jako píst, kterým nasává tu vodu dovnitř. Podobně třeba motýly. Motýl, když zanoří sosák, tak svaly mu fungují jako pumpa a on pak může nasávat.
1: Dlouho se nevědělo, jak nasávají nektar strdimilové.
0: Což jsou také drobní ptáčci.
2: Strdimilové jsou protějšky kolibříků. Evoluce vyvinula v Asii a v Africe ptáky, kteří fungují velmi podobně jako američtí kolibříci. To znamená, živí se nektarem, přenášejí pyl, mají podobnou stavbu těla, jsou i podobně zbarvení, v mnoha ohledech se těm kolibříkům podobají, ale teď se ukázalo, že ten nektar nasávají úplně originálním způsobem, jaký nikdy nikdo u žádného jiného živočicha neviděl. Ukázalo se, že jazyk těch strdimilů, když si ho představíme na průřezu, tak má tvar velkého V. On tvoří vlastně jakýsi žlábek. A tenhle ten žlábek, ten strdimil přiloží k horní polovině zobáku. Takže tam vznikne takový kanálek. A ten strdimil potom může nasávat ten nektar. Takže tady vidíme, že ta příroda, byť se ubírala velmi podobnou cestou, jako u těch kolibříků, tak zrovna ten problém, jak nasát nektar rychle, efektivně, vyřešila úplně jiným, naprosto originálním způsobem.
0: Jo, strdimilové i kolibříci si našli skvělou cestu, jak si udělat z květů rostlin benzínovou stanici.
1: Přirovnání sedí. Nektar je pro ně opravdu jako palivo. Rychlá energie, voda s cukrem, ale samozřejmě nestačí.
0: Jako my potřebují bílkoviny, tuky, minerály.
1: A proto loví malé mušky, kobáry, mšice, pavouky a drobný hmyz.
0: Ale jen na nektaru si smlsnou opravdu originálním způsobem.

0: Představte si, že potřebujete přepravit poměrně hodně materiálu z Prahy do Vídně.
1: Zaplatit si kamion nebo nákladní vagón snad není problém.
0: Zapomněl jsem doplnit, že jsme v podmínkách počátku 19. století.
1: A tehdy asi jedinou možností bylo zapřáhnout vůz tažený koňmi a počkat pár týdnů, než se dokotrcá do cíle.
0: Proto kvetla lodní doprava. Jenomže řeky si tečou, kudy chtějí ony, a ne kde by se hodili lidem. Co tedy s tím? Jak propojit dvě důležité vodní dopravní tepny?
2: Stalo se tento den, 1. srpna. Valnou část roku 1807 zakladatel a první rektor dnešního ČVUT František Josef Gerstner důkladně měřil a počítal, aby zhodnotil pradávnou od Karla IV. Se táhnoucí ideu dopravního kanálu mezi Dunajem a Vltavou. Jeho verdikt zněl nereálné. Jako tvořivý technik však současně s odsudkem nabídl variantní řešení. Místo cesty vodní navrhuje v Evropě dosud nevídanou železnou silnici, po které se budou prohánět koňská spřežení. Podle jeho předpokladů měl kůň po kolejích utáhnout 10x víc než na tehdejších silnicích, natož na běžných vozových cestách. Muselo však uplynout ještě 15 let, než doba dozrála a mělo smysl zažádat o privilegium. Gerstner ho dostal počátkem září 1824. Na přes rok v létě se začíná stavět. Dílo vede Gerstnerův syn František Antonín poté, co si problematiku nastudoval v Anglii, kde už železné koleje sloužily k dopravě v dolech. Za 3 roky trať dosáhla z Českých Budějovic do Kerschbaumu na rozvodí Vltavy a Dunaje. Tento první úsek začal fungovat koncem září 1828. Jakkoliv železná silnice podle plánu koňská britskými ostrovy načichlý junior ji budoval s perspektivou parního pohonu, proto důkladněji a dráže. Což se nelíbilo akcionářům. Znechucený stavitel se vedení stavby vzdává, projekt rakouského úseku je přepracován, to jest maximálně zlevněn. Dokončení projektu se ujímá Gerstnerův rakouský žák Matthias Schenerer. A tak po dalších 4 letech, 1. srpna 1832, oficiálně zahajuje provoz první železnice s pravidelnou dopravou na kontinentě. Její duchovní otec týden předtím umírá. Úzkorozchodná koňská dráha z Českých Budějovic do Lince měří 129 kilometrů a mimo jiné překonává několik kamenných a přes 200 dřevěných mostů. Vozí hlavně sůl z rakouské solné komory. Nevyhýbá se však ani přepravě cestujících. Nákladní vláčky, zvané transporty, jezdí krokem, osobní, zvané trajny, poklusem. Prozíravý Gerstner vinul trať s minimálním převýšením, takže koně utáhly až 30x víc než na silnici. Osobáky z obou konců vyjížděly v 5 ráno. Jízda trvala 14 hodin, včetně oběda a 4 přepřahání. Po 40 letech provozu se na trať místo kopyt vydala pára. Na železniční spodek českého úseku téměř nebylo třeba sáhnout, jen svršek se musel upravit na větší hmotnost souprav. Rakouská část dráhy se musela postavit celá znova. Koňská železnice z Českých Budějovic do Lince, první svého druhu na kontinentu, zahájila provoz na den přesně před 194 lety.

0: Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek, čte Jaromír Meduna.
1: Byl to skvělý nápad. České Budějovice už tehdy byly významným dopravním uzlem a Linec důležitým přístavem na Dunaji. Zboží mohlo pokračovat do Vídně, Uherska až k Černému moři.
0: Velký a neskladný náklad najednou nebyl tak velkou překážkou.
1: Ovšem být velký a neskladný není nic příjemného.
0: Tím míříte?
1: K dinosaurům. V jejich éře na naší planetě žilo velké množství opravdu obrovitých zvířat. Většina nebyla zrovna mrštná. Odborníci přemýšleli, jak ty nejmohutnější druhy dokázaly provádět úplně základní pohyby.
0: Vím, že největší ptakoještěr, Quetzalcoatlus, vyvolává pochyby, jestli dokázal vzlétnout. Rozpětí křídel 10 metrů, podivné držení těla, odborníci váhají.
1: O, nebo takový Tyrannosaurus, obří predátor, který se pohyboval na dvou zadních silných končetinách, měl silný krk, velkou hlavu a mohutný ocas. Jak vstával ze země, když si sedl?
0: Ví se to? Co na to říká odborník na dinosaury Vladimír Socha?
2: To je velká otázka, protože tady se pohybujeme víceméně v rovině spekulací, v lepším případě takových vědecky podložených spekulací, a nebylo to podpořeno žádnými pevnými nějakými fosilními doklady, ale jak je poslední dobou, když se roztrhl s těmi úžasnými fascinujícími objevy ten pomyslný pytel, jak je tady už zvykem, tak se objevila taková první pomůcka, berlička, která možná na tohle vrhne trochu víc světla. Dá se začít tím, že na místě, které se jmenuje Raton Basin, Raytonská pánev ve Spojených státech v Novém Mexiku, probíhá už v podstatě několik desetiletí výzkum v tamních pozdně křídových sedimentech. Jsou to ty vrstvy, jsou období úplného konce křídy, dá se říci konce éry dinosaurů. A byly tam objeveny i fosilní pozůstatky těch slavných posledních dinosaurů, Edmontosaurů, Tyrannosaurů, Triceratopsů a podobně. No a ti tyrannosauři, ti tam trošku vyčí, protože tam byly objeveny dokonce i velmi vzácné fosilní otisky jejich stop.
1: To je pro vědce radost. Stopy tyrannosaurů jsou opravdu velmi vzácné. Byly nalezeny jenom na třech místech na světě.
0: Takže právě díky stopám můžeme zjistit, jak tyrannosauři vstávali?
1: Ze stop v Raytonské pánvi v Coloradu se dá vyčíst hodně.
2: Už na začátku 90. let tam byla objevena stopa tyrannosaura dlouhá asi 86 cm, která patřila zřejmě dospělému, takovému středně velkému jedinci, dlouhému kolem asi 11 metrů, vážícímu tak 6 tun přibližně, takže ne úplně největšímu, ale na jednomu z těch už velkých dospělých exemplářů. No a pak zhruba o 10 let později, na začátku tohoto století, tam byly objeveny další otisky stop, některé opět zřejmě patří tyrannosaurům, a teprve teď v posledních letech se vědci dostali k tomu, aby je pořádně prozkoumali. No a čekalo je velké překvapení, protože na takových izolovaných velkých pískovcových balvanech, které se tam válely všude možně po zemi, na území tedy Colorada, kam zasahují ty vrstvy toho souvrství Rayton, tak mimo jiné tam objevili zase další izolovanou stopu, zhruba stejně velkou, jako byla ta první, která už byla objevena v těch 90. letech. No a pak ještě zajímavějším nálezem je taková směsice otisků, která ukazuje, že to je takový více otisk. Je jich tam prostě těch otisků víc na jedné ploše. A co je na tom zajímavé, je to, že to vypadá, že to opět patří tyrannosaurovi, tomu druhu Tyrannosaurus rex. A protože těch otisků tam za sebou je víc, dá se říci těsně za sebou, není to, že by tam třeba dva různí jedinci prošli chvíli po sobě a zanechali tam dvě stopy za sebou, to určitě ne. Je tam stopa zadních končetin a pak tam jsou takové drobné otisky, které by mohly být takovou tou, řekněme, vnitřní částí té krátké zakrnělé přední končetiny. Té přední pracky tyrannosaura.
0: Otisk té krátké skoro ručičky, která tyrannosaurovi byla spíše na obtíž?
1: Ano, nedosáhl si s ní ani do tlamy. Proč by s ní sahal na zem?
0: Co prosrazují skamenělé stopy?
2: Interpretace, i když zatím taková poněkud kontroverzní a nepotvrzená, je taková, že se může jednat o v kameni zaznamenaný děj, kdy ten tyrannosaurus vstával ze země, kdy pravděpodobně, a teď už právě je ta spekulace založená na téhle fosílii, kdy on pravděpodobně odpočíval, takže měl pokrčené nohy a spočíval na takovém masivním výběžku kýlu kosti stytké, která byla opravdu těch tyrannosaurů dinosauru extrémně mohutná a dokázala držet to tělo tak, aby nedošlo k nějakému stlačení vnitřních orgánů. Ta kostitka vybíhala opravdu až zhruba do poloviny délky nohou toho tyrannosaura, takže on když jakoby podklesl na těch nohách, tak vlastně dá se říci, že tak jako dosedl hezky na ten masivní kýl té kosti stytké a tak to asi odpočíval, možná tak to i spál, to nevíme s jistotou. No a pak se samozřejmě potřeboval dostat zase zpátky na nohy a to nebylo tak snadné, protože to byl dinosaurus, který vážil v podstatě tolik, co menší nákladák.
0: Při té hmotnosti a tvaru těla asi vstávání nebylo snadným úkolem.
1: Co říká nová teorie o tom, jak to dělal?
2: Vědci předpokládají, a to je ta interpretace založená i na té fosílii, že on pravděpodobně nejdříve jakoby to těžiště té hmotnosti přesunul dopředu na ty své přední končetiny tím, že snížil přední část těla, že pravděpodobně natáhl krk s hlavou dopředu a začal pomalu tlačit těmi extrémně silnými zadními nohami, tak aby začal jakoby zvedat tu zadní část těla. Tím pravděpodobně přenesl to těžiště tak, že mohl stabilizovat svoji pozici na těch předních končetinách. Ty sice byly malé, krátké a relativně slabé v poměru k velikosti toho těla, ale přesto se odhaduje, že byly asi 4x silnější než paže dospělého muže a taky byly mnohem mohutnější než lidská ruka, byť byly zhruba stejně dlouhé. Takže sloužily jako takové kotvy malé, které pravděpodobně stabilizovaly tu polohu, aby se jakoby nepřevrátil do strany ten Tyrannosaurus. No a pak jednou nohou ukročil možná dozadu. Tam jsou ty otisky za sebou v takové pozici, že to vypadá, že opravdu jakoby přenesl zase tu váhu zpátky, ukročil dozadu, rychle dal druhou nohu více dopředu, čímž už získal takový ten dostatečný balanc, aby mohl ten svůj trup mohutný nadzvednout a takto nějak během několika málo sekund se pravděpodobně dokázal vzpřímit a dostat se na nohy. Ale je to taková, řekněme, pracovní teorie, která může a nemusí být budoucnu potvrzená, každopádně ten nález je velmi zajímavý a ještě bude dál zkoumán.
0: Že nějak vstávat musel, je samozřejmé, jinak by jako druh vůbec nemohl existovat.
1: Pravděpodobně mu k tomu sloužili

0: Dnes a denně se ve vědě stává, že se povede změřit něco, pro co není vysvětlení.
1: Nastává dilema. Je chyba v měření nebo v teorii?
0: Tímhle rozporem se zabýval i britský astronom Fred Hoyle. Jehož citát si zapsal do své sbírky Jiří Grygar.
2: Držte se astronomie a přinuťte fyziku, aby se přizpůsobila.
1: Jo, ve vědě často existuje pokušení, když měření nesedí, tvrdit, že chyba je v pozorování.
0: Hoyle varoval. Astronomie přináší tvrdá data o skutečném vesmíru a fyzika je má vysvětlit. Ne je zametat pod koberec.
1: Historie mu dává za pravdu.
0: Například Einsteinova obecná teorie relativity vznikla mimo jiné, protože starší fyzika neuměla přesně vysvětlit pohyb Merkuru kolem Slunce.
1: Nebudeme ale Hoyla chytat za slovo. Opravdu přinutit k něčemu fyziku nejde.
0: Jistě, přírodní zákony jsou prostě dány, my se je jenom snažíme poznat. Pokud chcete někoho k něčemu nutit, vydejte se do světa lidí nebo zvířat.
1: A nebo rostlin. I mezi nimi existují jedinci, kteří dokáží přinutit jiné k něčemu, co jim není po chuti.
0: Chtělo by se říct, že umějí donutit jinou rostlinu udělat něco proti její vůli, jenomže víme, že rostliny neuvažují.
1: Každopádně se to děje. Doloží nám to náš prázdninový cyklus Perly ze světa rostlin. Čte Zuzana Vejvodová.
3: Rostliny, které kradou život. Dnes si povíme o rostlinách, které se vzdaly jedné ze svých základních schopností. Přestaly provádět fotosyntézu a místo toho začaly žít na úkor jiných rostlin. Řeč je o kokoticích. Na první pohled vypadají nenápadně. Tenká, žlutavá nebo oranžová vlákna, která se ovíjejí kolem jiných rostlin. Jenže to, co vidíme, není běžná rostlina. Kokotice totiž nemá listy a postrádá téměř i chlorofil. Nedokáže si vyrábět vlastní živiny ze slunce. Místo toho si je bere od jiných. Jakmile semeno kokotice vyklíčí, má jen velmi krátký čas, obvykle několik dní. Musí najít hostitelskou rostlinu. Pokud ji nenajde, zahyne. A právě tady přichází první překvapení. Kokotice dokáže hostitele vycítit. Reaguje na chemické látky ve vzduchu, které rostliny uvolňují. Roste pak směrem k nim, jako by měla čich. Zelené rostliny totiž uvolňují do okolí těkavé organické látky, například alkoholy, terpeny nebo látky vznikající při růstu nebo poškození listu. Buňky na povrchu výhonku mají receptory, které tyto molekuly zachytí. Kokotice tyto látky detekuje a roste směrem k jejich vyšší koncentraci. Je to podobné, jako když cítíte vůni jídla, jen bez nosu a vědomí. Při hledání té správné vůně mladý výhonek kokotice pomalu krouží ve vzduchu. Doslova prohledává prostor. Když zachytí chemický signál, růst se asymetricky zrychlí jedním směrem, čímž se kokotice zatočí k hostiteli. Kokotice si dokonce hostitele umí vybírat. Některé rostliny ji přitahují víc a jiné méně nebo vůbec. Bylo experimentálně ukázáno, že se cíleně stáčí k rajčeti spíš než k méně vhodným rostlinám. Jakmile se hostitele dotkne, začne se kolem něj ovíjet. A pak vytvoří specializované struktury zvané haustoria. To jsou jakési přísavky, které prorostou do pletiv hostitele a napojí se na jeho cévní systém. Od té chvíle kokotice odebírá vodu, cukry a využívá i minerální látky. V podstatě si napíchne cizí rostlinu jako živý zdroj. Kokotice se naprosto spoléhá na svého hostitele. Po napojení ztrácí kontakt s půdou, její původní kokotice

Kořínek odumře. Od té chvíle je na hostiteli zcela závislá. Jedna rostlina kokotice se může rozrůst a propojit více hostitelů najednou. Vzniká tak síť, která může přenášet látky mezi různými rostlinami. Dokonce bylo prokázáno, že přes kokotici mohou putovat i některé signální molekuly. Pro hostitele to samozřejmě není dobrá zpráva. Napadené rostliny mají méně živin, rostou pomaleji a při silném napadení mohou i uhynout. V zemědělství patří kokotice mezi problematické plevele. Existují přes 200 druhů a najdeme je téměř po celém světě, včetně Evropy. I když vypadají nenápadně, jejich strategie je radikální. Kokotice ukazuje, že i rostlina se může vzdát vlastní soběstačnosti a přežít díky jiným. Nemá listy, nemá zelenou barvu a přesto prosperuje. Stačí se napojit.

0: Musím říct, že kokotice se chová skoro jako rostlinný upír.
1: Jenom místo krve vysává vodu a cukry.
0: Hostitele nejdřív očichá, vybere a pak se na něj napojí. To je na rostlinu dost sofistikované chování.
1: Ukazuje se, že rostliny jsou mnohem aktivnější, než jak působí. Jenom jejich pohyby a reakce probíhají většinou pomaleji, než jsme schopni běžně vnímat.
0: Mimochodem, některé parazitické rostliny zašly ještě dál než kokotice. Třeba podbílek šupinatý nebo zárazy už ani nejsou zelené, protože nemají žádný chlorofil.
1: A existují i rostliny, které parazitují nepřímo, přes houby napojené na jiné rostliny. Rostlinný svět je mnohem propojenější a drsnější, než si obvykle představujeme.
0: Takže v lese nebo na louce probíhá tichý boj o energii a přežití.
1: Přesně tak. A kokotice patří mezi jeho nejradikálnější hráče.

0: Sherlock Holmes má v našem prázdninovém meteoru své pevné místo.
1: Ano, na konci, což ale v žádném případě není projev nedůstojnosti.
0: Kdepak, Holmes používá vědu v praxi a řeší s její pomocí kriminální případy.
1: Ten dnešní bude, dá se říct, hodně rozhlasový.
0: Vyplývá už z názvu, že v něm půjde o zvuk.
1: Následující případ měl v Meteoru premiéru 4. ledna 1986.
0: Sherlock Holmes a záhadný hlas.
2: Alibi nechybí, jsou tu však pochyby, proč ne a co kdyby, důkazů není. Tajemné zločiny, dál děsí metropoli, služební nadšení, nestačí k zatčení. A potom volá bezradný Scotland Yard po mnoho nocí a dnů. Sherlocku zapal si lůku.

0: Neplačte, my lady. Však on se vrátí.
1: Nevrátí, já to vím. Určitě už nežije, chudáček.
0: Třeba si jenom někam odskočil. Rozumíte, oni to přece tak dělají. Popadne ho touha...
1: Mlč. Nezdvořačko, jak se opovažuješ takhle mluvit o mém Joffrey?
0: Promiňte, madam, já jen... Sídlo Lady Hamiltonové?
2: Za chvíli zavolám znova, ať to vezme sama.
1: Co to bylo?
0: Já nevím, madam. Ten člověk se vůbec nepředstavil a řekl...
1: Jaký člověk? Muž nebo žena?
0: Já nevím, madam. Spíš žena. Ale mohl to být docela dobře i muž. Řekl jenom, že za chvíli zavolá znova a máte prý vzít telefon sama.
1: Já?
0: Ona to prosím řekl. A tak rozkazovačně.
1: Zde Lady Hamiltonová. A kdo jste vy?
2: Jestli chcete toho neřáda zpátky, připravte si 1000 liber. Za chvíli se zase ozvu.
1: Člověče, jak se to vyjadřujete? Můj Joffrey není žádný neřád. Je to velice vzácný, stříbrný. Taby... Zavěsila. Stvůra bezcitná. Chtěla jsem ještě říct, že kresby koček s mramorovaným vzorem známe již ze starých egyptských nástěnných maleb.
0: Obávám se, madam, že ji to nezajímá. Spíš ji bude zajímat, jestli jí dáte těch 1000 liber.
1: Ale ovšem, že dám, to je hloupá otázka. Ale až bude Joffrey doma, potom ovšem udělám všechno možné, aby ta vyděračka neunikla potrestání.
0: Měla bych asi připravit magič, ne?
1: Cože?
0: Magnetofon. Až znova zavolá, tak...
1: Ale vlastně, to je výborný nápad. Zjistíme, co je to za natvora, který si dovolil vstáhnout ruku na mého drahého Joffreyho. Vida, už je to tady. Máš to připravené?
0: Ano, my lady.
1: A co, když vezmu telefon a on to bude někdo jiný? Bude to trapné?
0: Musíte to risknout, madam.
1: Hello? Zde Lady Hamiltonová.
2: Těch 1000 liber musí být v 5librových bankovkách. Do zítřka, jasné?
1: Ano, ale... Už zase zavěsil.
0: Určitě se ještě ozve. Musí vám přece říct... Kam ty peníze máte dát?
1: Ano, ovšem. V každém případě ale musím uvědomit o tom vydírání mého přítele inspektora Lloyda. Spojte mě s ním.
0: Teď ne, madam. Co kdyby zasvolal ten únosce?
1: Ah, máte pravdu. Víte co? Dojděte do veřejného automatu a zavolejte na policii. Však víte co? S tím nahráváním si tady poradím sama, kdyby zasvolala.
0: Ano, madam. Spolehněte se. Já to zařídím.
3: Slyším.
4: To mě nepřekvapuje. Stěží bych si dovedl představit hluchého policistu.
3: Nežertujte, pane. Tady je policejní stanice Rexham.
4: Vidíte, to jste měl říct hned. Já bych vám na oplátku oznámil, že volá Sherlock Holmes.
3: Oh, jsem velice poctěn.
4: Spojte mě laskavě s inspektorem Lloydem.
3: Provedu.
4: Nejsem váš nadřízený, klidně jste mohl říct s radostí.
3: S radostí. Provedu. Volá vás... Sherlock Holmes, pane.
5: Díky. Hello, Sherlocku.
4: Dobrý den, inspektore. Jak jsem slíbil, přijel jsem se podívat na ty vaše růže. Nevím sice, zda se mi opravdu podaří zbavit je o něch zločinných mšic, ale jsem hotov se o to pokusit. Já i přítel Watson, který má jakousi speciální zbraň. Čekám na vás v pubu u Jiřího a Draka.
5: Výborně. Jdu tam okamžitě.
4: Jen žádný spěch, příteli. Ještě vám přece neskončila pracovní doba.
5: Oh, na tom nesejde.
4: Ohoho.
5: Chci vás totiž navíc poprosit též o pomoc v jisté služební záležitosti. Máme tu zrovna takovou menší záhadičku. No, nic moc vážného, ale přece jen, když už jste tady.
4: Říkáte záhadičku?
5: Ano, ano.
4: V tom případě raději přijdu za vámi do úřadu. A na ty růže se půjdeme podívat až po pracovní době.
5: Dobrá. Čekám vás.
4: To je v skutku zajímavý případ, inspektore. Za své více než stoleté praxe setkal jsem se již s mnoha zločiny, avšak s únosem kočky dosud nikoli.
6: Kocoura? Jmenuje se Geoffrey. Kdybyste před Lady Hamiltonovou řekl, že jde o kočku, asi by vzkypěla. Raději tedy kocoura.
4: Tak, chápu.
6: Je to samozřejmě taková prkotina. Kdyby nešlo právě o Lady Hamiltonovou, sotva bychom se tím vůbec zabývali. Ostatně i tak jsem to hodlal nějak,
4: Chápu.
6: Ale když jste tady náhodou vy?
4: Jistě, jistě. Já se s oblibou zabývám prkotinami, na které policie nestačí. Chci říci, personálně nestačí. Lidí není nazbyt, že ano?
6: Správně, správně. A platí to i o policistech? Nože, chcete se na to podívat blíže?
4: S radostí. Říkáte, že máte k dispozici vyděračův hlas?
6: Jak už jsem řekl, Lady byla tak prozíravá, že nařídila komorné nahrávat ty hovory a zařídila rovněž, abychom se o tom včas dozvěděli. Takže ten poslední rozhovor jsme nahrávali i my a můžete si to teď porovnat.
2: Kocour je živ a zdrav! Poslechněte si jeho hlas!
1: Vy jste ho určitě zatáhl za ocas, bídáku. Slyšíte? Proč neodpovídáte?
2: Máte ty prachy?
1: Jistě.
2: V 5 librovkách?
1: Ano. Kam je mám přinést? No tak, slyšíte mě? Haló, pane, nebo paní?
2: Už jsem tady. Slyším vás. Zavolte je do novin a balíček vložte do kovové vázy na hrobě vašeho manžela. Přesně v 6 odpoledne. A pak okamžitě odejděte.
4: Pozoruhodné. Docela mě to zaujalo.
6: To byl hovor z dnešního rána. To už jsme byli připraveni. Podařilo se nám zjistit, odkud vyděračka volala.
4: Odkud?
6: Z majáku.
4: Z majáku?
6: Ano. Maják je 3 míle odtud. Okamžitě jsem tam poslal člověka na motocyklu a ten zjistil, že po skončení hovoru nikdo maják neopustil. Hlídkoval tam do té doby, než jsem tam přijel já. A při prohlídce jsem zjistil, že na majáku se nenachází žádná žena. Což jsem ostatně předpokládal.
4: Pak tedy musel volat sám správce majáku.
6: Jenže to je starý, tlustý, vousatý chlap, který neumí promluvit jinak než příšerně hlubokým pasem. Pustím vám ukázku.
7: Kde by se tady asi vzala ženská, vy blázne? Totiž, chci říct, pane inspektore, přece víte, že já si sám vařím, peru a všechno. Viděl jste někdy za těch 10 let na majáku ženskou?
6: Je to jasné, ne? On to být nemohl.
4: Mohl přece změnit hlas.
6: On? Ne. Znám ho přece 10 let. Krom toho jistě už jste slyšel o té nové metodě identifikace podle hlasu.
4: Ano, ano. Každý hlas má v sobě cosi specifického, co člověk nedokáže při nejlepší vůli změnit. Takže podle zvukového záznamu lze identifikovat člověka téměř se stejnou jistotou, jako podle otisků prstů.
6: Ano, ano.
4: Dokáže to však jen specialista s příslušným vybavením.
6: Mohl bych poslat záznam do Scotland Yardu.
4: To nebude, myslím, třeba. Řekněte mi, inspektore, nemá snad ten strážce majáku něco společného s potápěním?
6: Hrome, jak jste to uhádl?
4: Takže má.
6: Na majáku mají svou základnu zdejší sportovní potápěči a on patří k ním, i když už se ovšem dávno nepotápí. Dělá jim teď jakéhosi technického správce. Vstupte. Váš přítel Watson.
8: Dobrý den, inspektore.
6: Dobrý
8: omlouvám den. Omlouvám se, ale zdálo se mi, že Holmes nějak dlouho nejde. Půjdeme se už podívat na ty růže Holmesy? Víte, inspektore, já už se nemohu dočkat, až vyzkouším ten znamenitý importovaný přípravek proti mšicím Pyrimor. Je to z Čech, rozumíte? Z té titulní země naší první povídky ve Strand magazinu.
4: Watsone, řekněte prosím inspektorovi, co víte o héliu.
8: Helium je průzračný plyn bez chuti a zápachu. Je inertní, čili nevstupuje do žádných chemických reakcí. Podle atomové váhy je hned za vodíkem.
4: Správně, jenže tohle jsem slyšet nechtěl. Mám na mysli spíše praktické použití helia. Nenapadá vás třeba něco ve spojení se sportem?
8: Ach, ano. Ano, napadá mě. Potápěči přece používají hélia ve směsi s kyslíkem namísto dusíku, který vyvolává Kessonovou nemoc.
4: Výborně. To všechno lze najít v lexikonech. Hélium však má, Watsone, jednu pozoruhodnou vlastnost, o níž se obvykle nepíše. Mění lidský hlas.
6: A hrome. Chcete snad naznačit?
4: Ovšem, tuto vlastnost zná nejspíš každý, kdo přichází s héliem častěji do styku. Stačí náhodné nadýchnutí a hlas se vám na několik sekund k nepoznání změní.
6: Ha? Na několik sekund. Proto tedy on vždycky tak spěchal, proto byl vždycky tak stručný a raději za chvíli zavolal znovu.
4: Ano, a proto byly v posledním hovoru ty pauzy. To už to měl vyzkoušené, ale potřeboval se vždy znova nadechnout plynu.
8: Holmesy, že vy tu už zase řešíte nějaký případ. Co bude ale s těmi mšicemi?
4: Mšice nám neutečou. Mohl by nám však utéct vyděrač a únosce, nebo ještě spíš unesený kocour. Inspektore, hlídku je dosud váš muž u majáku.
6: Ovšem.
4: Správce majáku se tedy dosud nevypravil na pevninu.
6: Zatím ne. To by mi konstábl i hned hlásil.
4: Nože, jedem na maják usvědčit vyděrače.
6: Usvědčit? Ale jak?
4: Velice snadno. Najdeme tam přece jistou zásobu hélia a toho uneseného kocoura.
6: Oh, jsem také unesen. Tedy vaším duvtipem.
8: A potom půjdeme na ty mšice.
9: Alibi nechybí, jsou tu však pochyby, proč ne a co kdyby, důkazů není. Tajemné zločiny, dál děsí metropoli, služební nadšení, nestačí k zatčení. A potom volá bezradný Scotland Yard, po mnoho nocí a dnů, Sherlocku zapal si lulku a začni na housle hrát. A záhy záhady půlku

Sherlocku na housle hrej. Mrtvola v expresu, stopy vedou k lesu, tvůj pohled nesnesu, jako bych slyšel za sebou plížiti, se kroky tajuplné, výkřiky oběti, temného podsvětí, z dálky tě prosí, snad k tobě zaletí.

0: Sherlocku na housle hrej.
1: A další zapeklitý případ je zdárně vyřešen.
2: V roli Sherlocka Holmesa jste slyšeli Svatopluka Beneše jako doktora Watsona Jiřího Cízlera. Dále hráli Antonín Hart, Jana Řeřicha, Ludmila Vostrčilová a Radan Rusev.
1: Scénář Rudolf Čechura, hudba Petr Zkoumal, režie Jan Uhrin.
2: A tím je dnešní Meteor definitivně u konce.
1: Uslyšíme se opět za týden.
2: Mějte se moc krásně.
1: Meteor si můžete poslechnout buď každou sobotu ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka, kdykoliv na webu této stanice, nebo v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Série vražd dívek, které nikomu nechybí. Ivan Trojan v kriminální minisérii Docent. ČT 2. Městečko ohrožované bandity přijíždí ochránit tajemný pistolník bez tváře, jména a minulosti. Tulák z Horských plání. A ČT Art uvádí setkání Miroslava Horníčka s Milošem Kopeckým, na kterém zavzpomínají na legendární zábavný pořad. Hovory H ještě po 20 letech. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Bylo 16 hodin.
3: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
4: Nedaleko Athén se při hašení lesních požárů srazily dva vrtulníky. Vysoké teploty můžou ovlivnit fungování některých léků. Zítra bude slunečno, později oblačno, ojedinělé přehánky nebo bouřky a teploty do 36 stupňů. U zpráv vás vítá Mária Kunová. V Řecku se srazily dva vrtulníky, které pomáhaly hasit lesní požáry západně od Athén. Podle řeckých hasičů teď po posádkách pátrají záchranné týmy u letoviska Psata. Deník Katimerini informuje o tom, že podle prvních zpráv se podařilo osazenstvo jednoho stroje zachránit, po dalších lidech pátrají. V Řecku bojuje s požáry v okolí Korinského zálivu několik stovek hasičů, včetně skupiny Čechů. Ti ale na místě mají pouze vozidla. Hašení v regionu v posledních dnech komplikuje mimo jiné silný vítr. Vysoké teploty můžou znehodnotit některé léky. Konkrétně můžou způsobit třeba rozpad účinné látky. Lidé by proto měli dbát na to, aby je uchovávali na co nejchladnějším a zároveň suchém místě. V případě například inzulínu na stabilním místě v lednici. Dlouhodobě špatné skladování léků a následné jejich požití by nemělo být život ohrožující. Podle Ludmily Bezdíčkové ze Sdružení praktických lékařů ale můžou nastat komplikace.
5: Za sebe jako praktickou lékařku se domnívám, že žádné extrémní riziko nehrozí. Možná ohrožení té stability, tedy zejména účinnosti u některých léků, ale i tak si myslím, že to je spíše nepravděpodobné, že by to vůbec někdo pocítil. Pokud si nejsme jisti, tak doporučuji lékárníka a s dotazem na ten konkrétní lék, ale pokud už jsme ho použili, tak si myslím, že to není na to, aby člověk byl nějak znervózný, že to mohlo uškodit.
4: Podle lékárnické komory jsou na teplo nejvíc náchylné čípky nebo masti. V elektrárně Opatovice na Pardubicku pokračuje stavba nových paroplynových bloků. Postupně mají nahradit dosavadní kotle na uhlí. Změna by podle ujištění společnosti neměla ohrozit plynulost dodávek tepla a elektřiny. První z dokončených paroplynových bloků plánuje elektrárna převzít koncem příštího roku. Zaměstnanci pražského dopravního podniku stočili ze tří včelstev na střeše vozovny ve Vakovicích 110 kg medu. To je o skoro 60% víc než loni. Med pochází převážně z nektaru nazbíraného včelami v nedaleké přírodní rezervaci Divoká Šárka, říká mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková.
6: Včelařský projekt dopravního podniku vznikl z iniciativy zaměstnanců vozovny Vakovice, kteří se o včelstva starají ve svém volném čase. Skončení hlavní sezóny nyní probíhá příprava včel na zimní období.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
3: Počasí.
4: Zítra bude jasno až polojasno, odpoledne čekejte místy kupovitou oblačnost, ojediněle se vyskytnou přehánky nebo bouřky. Teploty budou mezi 31 a 36 stupni, na jihu Moravy až 39, na horách kolem 27 stupňů.
3: Doprava.
4: Na dálnici D1 z Brna do Prahy opatrně před sjezdem na Sázavu. Na 25. kilometru se dojíždí do kolony, ta pokračuje na 24. a zdržíte se asi půl hodiny. Na dálnici D1 z Prahy do Brna pak zpomalte před sjezdem na Rosice. Z kilometru 177 popojíždí kolona na stý 84. Tam stále vyšetřují nehodu 4 osobních aut a zdržíte se asi 20 minut. Přejeme vám šťastnou cestu do vašeho cíle. To byly zprávy.
3: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví. Česká dvanáctka.
2: Poprvé v novém měsíci, tedy v měsíci srpnu roku 2026, vám přeji dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia. Tady na dvojce začíná oblíbená hitparáda a i dnes mám pro vás písničku, která vám určitě udělá radost, ta bude hned na úvod. Pak vám představím tři novinky, ty budou mít České srdce, Dan Kohout Band a Oceán. A pak samozřejmě 9 největších hitů týdne v žebříčku, jak jste ho sestavili vy svými hlasy. A to uděláte i tento týden 100%. Hlasovat budeme jako každý týden na číslo 900 1103. Já vám to ještě zopakuji. Teď to sice je důležité, ale můžete s tím hlasováním ještě chvilku počkat. Protože, jak jsem říkal, začneme písničkou, která vám určitě v tomto letním čase udělá radost. Zpívat budou Jan Smigmátor, Karel Gott a Daša. Zpívám jednu píseň dál a dál, tak se jmenuje jejich společný hit, který dostal ocenění Zlatá česká dvanáctka před 4 lety v roce 2022. Dobrý den.

Zpívám jednu píseň dál a dál, zpívali Jan Smigmátor, Karel Gott a Daša a byla to písnička, pro kterou jste hlasovali v roce 2022 a hlasovali jste asi hodně, protože dostala ocenění Zlatá česká dvanáctka. Mám pro vás tři novinky a hned ta první je od skupiny, která už dostala titul Legenda nočního proudu. Mimochodem ceny Legenda nočního proudu se letos budou předávat pravděpodobně na 99%, stát se může všechno 20. října večer od 19 hodin. Tak už si to napište do kalendáře, ale my se teď vrátíme zpátky do historie a skupina České srdce dostala právě tento titul před pár lety. Skupina České srdce má novinku v hitparádě a jmenuje se Jak dvě řeky.

Dnešní první novinka, jinak 91. novinka letošního roku, Jak dvě řeky, České srdce, písnička, kterou napsal lídr téhleté kapely Michal Schönbauer, který poslouchá dnešní hitparádu až v Bretani, takže ho tímto zdravím tady z České republiky, z tohoto místa, tedy od mikrofonu dvojky, a mám pro vás druhou novinku. Po delší době jsme si telefonovali s Danem Kohoutem a ptal jsem se ho, co je nového, a on mi říká, no mám nové album a také hit, který se jmenuje A nebo ne. Natočil tuhle tu píseň se svou kapelou Dan Kohout Band. A nebo ne. Je to

Dan Kohout jako autor hudby, jako autor textu a také člen své kapely Dan Kohout Band, a nebo ne. Já jenom připomenu, že Dan Kohout je nejen muzikant a zpěvák, ale také moderátor. A je to také, a to musím zejména připomenout, jeden z moderátorů Nočního proudu kdysi. Máme před sebou třetí dnešní novinku a je to písnička, kterou už můžete znát. Vznikla dávno, ale teď dostala nový kabát. Je to hit, který kdysi naspíval Petr Muk se svou rodnou skupinou Oceán a Oceán natočil novou verzi, která má podtitul 2026. Naděje.

0: Česká dvanáctka, rekapitulace.
1: Vaše mobilní telefony už mohou být ve střehu, protože my hlasujeme právě z mobilních telefonů SMS zprávou ve tvaru hit, mezera a číslo písničky, pro kterou chcete hlasovat. Hlasujeme pro všechny hity, které v hitparádě jsou, to znamená pro 3 novinky i 9 hitů týdne, ale pro každý z těch hitů můžeme hlasovat jen jednou a hlasy se posílají na číslo 900 1103. Je to 900 1103. Pravidla a podrobnosti jsou na česká12.cz. První dnešní novinka se jmenuje Jak dvě řeky, skupina České srdce, a SMSka je hit Mezera 12. Druhá novinka, anebo ne, Dan Kohout Band, hit Mezera 11, a novinka číslo 3, Naděje verze 2026, skupina Oceán, hit Mezera 10. Před námi je aktuální žebříček hitparády Česká 12 a na 9. místě je jedna z novinek z minula, jmenuje se Svatá Kordula, Aneta Langerová a Orchestra Folklorika.

0: Minulé novinka, dnes místo deváté, Svatá Kordula a tahle nová verze, kterou natočili Aneta Langerová a Orchestra Folklorika. Právě na devátém místě byla minulý týden novinka z před 14 dnů, která se jmenuje Tvoje hvězdy. Dnes je na místě osmém, hraje kapela Foxo.
1: Pojedeme na vlně dobrá, budeme se mít, až uvidíme bobra.

8. místo Foxo a tvoje hvězdy. Máme léto, máme letní prázdniny, máme dobrou náladu, protože v létě máme vždycky dobrou náladu, protože většinou svítí sluníčko a vám dnes září z vašeho rádia hity pro tento týden. Hitparáda Česká 12 má pro vás teď 7 největších hitů týdne. 7. místo Massachusetts, 4 tenoři.

Minule páté místo, dnes místo šesté, 4 týdny v žebříčku Hej Lala, písnička, kterou napsali Michal Vorek, autor hudby, a Elin, autorka textu, a Elin také zpívala z vašeho rádia právě teď. Jedno z pravidel této hitparády říká, že hlasy, které přijdou do hitparády teď, to znamená během jejího vysílání, mají dvojnásobnou hodnotu oproti těm hlasům, které přijdou potom do středeční půlnoci. A právě ve středu o půlnoci hlasování v této hitparádě končí. To znamená, že máte sice dost času na to hlasovat, ale nejlepší je hlasovat hned. Ale napište i známým kamarádům, příbuzným, ať také hlasují, a je hitparáda o to spravedlivější. Na páté místo dnes postoupila se svým hitem Duše Lucie Vondráčková. Byla minule sedmá, takže postup nahoru.

Hit, který před 3 týdny debitoval v této hitparádě na 5. místě a i dnes je to místo 5., vyrovnává tedy své nejlepší umístění během těch 3 týdnů, co v hitparádě je, a jmenuje se Duše. Je to písnička, kterou napsali společně Lucie Vondráčková a Tomáš Kryl. A Lucie Vondráčková nám ji teď zaspívala právě z toho 5. místa. Na místě 4. je další postup, a to postup ze 6. místa. Jmenuje se Léto pod peřinou, tedy ta píseň se jmenuje Léto pod peřinou a zpívá i autor textu na melodii, kterou zkomponoval Tomáš Kolařík. Honza Nedbal.

Minulý týden druhé místo a titul Zlatá česká dvanáctka a dnes místo třetí pro mámu Luděk Minka a Josef Melen. Na druhém místě po třech třetích místech je dnes hit Děti jsou taky lidi skupina Holky Tonk a je to vyrovnání jejich osobního rekordu.

0: Česká dvanáctka, rekapitulace.
1: Vezmeme to rychle, hlasujeme na číslo 900 1103 a posíláme SMS zprávy. Hit Mezera 12 je SMSka pro první novinku, jak dvě řeky, skupina České srdce. SMSka Hit Mezera 11 je pro druhou novinku, anebo ne, Dan Kohout Band. A SMSka Hit Mezera 10 je pro třetí novinku, Naděje verze 2026 a skupina Oceán. Aktuální žebříček, 9. místo, Svatá Kordula, Aneta Langerová a Orchestra Folklorika, Hit Mezera 9. 8. místo, Tvoje hvězdy, skupina Foxo, Hit Mezera 8. 7. Massachusetts, 4 tenoři, Hit Mezera 7. 6. Hey Lala, Elin, Hit Mezera 6. 5. místo, Duše, Lucie Vondráčková, Hit Mezera 5. 4. místo, Léto pod peřinou, Honza Nedbal, Hit Mezera 4. 3. Pro mámu, Luděk Minka a Josef Melen, Hit Mezera 3. Místo 2. Děti jsou taky lidi, Holky Tong, Hit Mezera 2. A SMSka Hit Mezera 1 bude pro vítězný hit. Po 14 dnech v žebříčku už není písnička Na kraj světa, kterou natočili Madame Royale a Andrea Zimániová, a do žebříčku se nedostali Co je vůbec v nás, Petr Kolář a Olympic, a I Could Be Mine, Charlotte Gott. A vítězí po páté během 17 týdnů Josef Wolter, který naspíval hit Když léta běží, který už má zlatou českou dvanáctku. Od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka. Krásný zbytek tohoto měsíce, tedy měsíce srpna.
2: Když léta běží, když léta jdou, každý rok zanechá vzpomínku svou. Hledám ty cesty, co vedly zpět, srdce mi říká, už jiný je svět. Vzpomínky šepotem zní,

0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Čekají vás vzrušující příběhy plné napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů.
0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Těšit se můžete na thrillerové a hororové četby na pokračování a rozhlasové hry českých i světových autorů.
0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Noční můry ožívají a každý stín může být nebezpečný.
0: A chybět nebude ani velká soutěžní pátračka.
1: Odhalte, jakou postavu děsivých příběhů hledáme a vyhrajte jeden z 9 pobytů pro 2 na 2 noci v luxusním hotelu v Karlových Varech.
0: Mrazivé léto na dvojce.

0: Bylo 17 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Nejstarším občanským průkazům dnes končí platnost. Izrael zabil v pásmu Gazy 13 lidí. Zítra bude slunečno, později oblačno, ojedinělé přehánky nebo bouřky a teploty do 36 stupňů. Zprávy vám přináší Mária Kunová. Dnes končí platnost nejstarších občanských průkazů vydaných do konce června roku 2000. Jde o knížkové doklady nebo zalaminované kartičky. Podle ministerstva vnitra je stále může mít zhruba 4700 lidí. Od zítřka už je jejich držitelé nebudou moct používat jako doklad totožnosti. Vyměnit je ale mohou i po skončení platnosti, říká mluvčí rezortu Adam Rezler.
3: Neplatný doklad může seniorům zbytečně zkomplikovat každodenní život. Platný občanský průkaz je potřeba v řadě běžných situací, například na úřadech, u lékaře, v bance nebo na poště.
2: Izraelské útoky v pásmu Gazy zabily 13 lidí, uvedli to zdravotníci v pásmu Gazy. Dalších 8 obětí izraelských útoků ohlásila organizace už během včerejška. Tel Aviv tvrdí, že cílil na členy Hamásu a sklady zbraní. Dál pokračuje v útocích na pásmo Gazy navzdory příměří, které v oblasti platí od loňského října. Záchranné stanice pro volně žijící živočichy za první půl rok evidují rekordní nárůst zvířat. Celkem jich přijali přes 22 tisíc, což je zhruba o 20% víc než loň za stejnou dobu. A to i kvůli letošním vysokým teplotám, které přehřívají hnízda. Často ale narážejí na kapacity jak kvůli dostatku lidí, tak k dlouhodobému podfinancování. To navíc vyúčtovávají zpětně, ale to se zpožděním musí počítat i se státními penězi z ministerstva životního prostředí. Proč, vysvětluje Kateřina Pacíková z tiskového oddělení.
4: Kvůli nezbytným škrtům totiž nebylo letos možné čerpat finance na podporu záchranných stanic přímo ze státního rozpočtu, konkrétně z programu Péče o krajinu, a bylo proto nutné udělat změny v nastavení programu. Náhradní řešení jsme našli skrze Státní fond životního prostředí a díky tomu stanice nepřijdou o 25 milionů korun na svůj provoz.
2: Rezort zároveň připravuje nová pravidla ochrany přírody. Součástí je například možnost financování stanic předem. Opuštěná zimoviště kočovníků zkoumají v Kyrgyzstánu archeologové z Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Spolupracují s tamní Akademií věd a univerzitou. Cílem je vytvořit záznam o tradičním způsobu života kočovníků v podhůří Pamíru, říká vedoucí českého týmu Pavel Vařeka.
5: V těch údolích si budovali tábory, vlastně zimoviště, kyšlaky, a tam provádíme povrchový průzkum, nějaké fotografie z dronu a mapy, fotoplány a tak dále, ale provádíme i sondáž, takže se díváme i pod podlahy domů a mapujeme ten tradiční způsob života před kolektivizací, jak ti kyrgyzští kočovníci žili, jak byl jejich hospodářský systém, takže tam provádíme i vykopávky.
6: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
2: Zítra bude jasno až polojasno, odpoledne čekejte místy kupovitou oblačnost, ojediněle se taky vyskytnou přehánky nebo bouřky, teploty budou mezi 31 až 36 stupni, na jihu Moravy až 39, na horách kolem 27 stupňů.
1: Doprava.
2: Na dálnici D1 z Brna do Prahy opatrně za sjezdem na Divišov. Na 40. kilometru zastavíte do kolony, nesouvisle pojedete na 24. a zdržíte se 40 minut. Na silnici 13 mezi Chomutovem a Kadaní dejte pozor v Málkově. Srazila se tam dvě osobní auta a dodávka, jede se kyvadlově, tvoří se kolony. A na silnici 3 z Benešova do Prahy zastavíte u odbočky na čtyřkoli. Kolona jede až k nájezdu na D1 a zdržíte se půl hodiny. Tolik zprávy, na řadě jsou příběhy z kalendáře.
7: Dobrý den, také 2. srpna pro vás máme příběhy z kalendáře. U mikrofonů Dvojky jsou připraveni Jan Kovařík
8: a Tereza Stýblová, dobrý den.
7: A kromě našich maličkostí, tím důležitějším protagonistou dnes bude jeden herec.
8: Vynikal atraktivním vzhledem. Tenhle Ir měl blankitně modré oči, blonďaté vlasy a výrazný nos, prý ne nepodobný skokanskému můstku.
7: No, skoro bych řekl, že si řekla úvodní tři indicie hned ve druhé větě, ale nechám to tak a přidám další zajímavost. 8x získal nominaci na Oscara a sám o sobě provokativně prohlašoval, Nejsem herec, jsem filmová hvězda. Hmm.
8: Proto vězte, že jeho jméno určitě znáte a nebo jste ho minimálně už někdy slyšeli.
7: Tak a teprve teď přicházejí na řadu klasické tři nápovědy, které vám snad pomohou odhalit totožnost tohoto zatím neznámého. Dostihy, námořník a Lorenz z Arábie.
8: Správnou odpověď vám jako vždy prozradíme až za chvilku.
1: Český rozhlas Dvojka.
6: Rádio, které vás baví.

0: Na dvojce posloucháte Příběhy z kalendáře a my jsme vám s Honzou před chvilkou nabídli 3 nápovědy k dnešnímu protagonistovi: Dostihy, Námořník a Lawrence z Arábie.
1: Vyžadovalo to ovšem jistou znalost životopisu našeho hrdiny, protože ty 3 nápovědy vystihly život muže, který vyrůstal v prostředí dostihových sázek, jako mladík sloužil u námořnictva a teprve později se stal světovou hvězdou díky filmu Lawrence z Arábie. Právě v něm se zhostil titulní role.
0: Není tedy řeč o někom jiném než o Petru O'Toolovi. Jeho stvárnění britského důstojníka Thomase Edwarda Lawrence je jedna z klíčových osobností arabského povstání proti Osmanské říši za první světové války, bylo fenomenální.
1: Časopis Premiér zařadil jeho výkon mezi nejlepší herecké kreace všech dob. Zajímavé přitom je, že O'Toole měřil 188 cm a byl tak téměř o 30 cm vyšší než skutečný Lawrence.
0: Když poprvé usedl na velblouda, zjistil, že jde o poměrně nepohodlný dopravní prostředek. Vzal si proto kus pěnové gumy a používal ho jako sedák.
1: Místní Arabové se na něj nejprve dívali s jistou nedůvěrou, brzy se ho však začali ptát, zda by podobnou novinku nemohl obstarat i jim.
0: O'Toole proto nechal z Londýna přivést větší množství pěnové gumy. Během natáčení pak absolvoval na velbloudech tisíce kilometrů v pouštním terénu.
1: Klobouk dolů. Tohle náročné natáčení si vyžádalo i svou daň. Herec později vzpomínal, že ho jeden velbloud kousl do ruky a na několik měsíců mu tak vyřadil z činnosti 2 prsty.
0: K tomu si několikrát poranil kotníky, narazil se záda, namohl vazy a utržil i několik úderů do hlavy. Jednoho dokonce velbloud táhl po zemi.
1: Dá se říci, že to natáčení patřilo k opravdu mimořádně náročným. O'Toole během natáčení filmu výrazně zhubl a po jeho skončení se dokonce musel zotavovat pod lékařským dohledem.
0: Film měl premiéru v roce 1962. Jeho rozpočet dosáhl přibližně 15 milionů dolarů. Naštěstí celosvětové tržby tuto částku několikanásobně překročily. Z Lawrence z Arábie se stal obrovský úspěch a z Petra O'Toola mezinárodní hvězda.
2: Tereza Stýblová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na dvojce.

0: Hrdina těchto příběhů z kalendáře Peter O'Toole se narodil 2. srpna 1932. Dodnes ale není zcela jisté, kde k tomu došlo. On sám v různých rozhovorech uváděl buď irský region Connemara, nebo anglický Leeds.
1: No, jisté je alespoň to, že vyrůstal mezi Irskem a severní Anglií a že jeho dětství mělo k pohodlnému životu budoucí filmové hvězdy opravdu daleko.
0: Jeho tatínek Patrick Joseph O'Toole byl bookmakerem, tedy člověkem, který přijímá sázky na dostihy. Maminka Constance Jane zase pracovala jako zdravotní sestra.
1: Malý Peter vyrůstal v prostředí plném hlučných hostů, sázkařů a alkoholu. Později vzpomínal, že právě v otcově hospodě se naučil naslouchat lidským hlasům a pozorovat různé povahy a charaktery.
0: Maminka ho naopak vedla ke čtení. Podle biografie, kterou napsal Michael Friedland a ze které dnes budeme hodně čerpat, se naučil číst už ve 3 letech. Navštěvoval katolickou školu svaté Anny, kde se poprvé střetl s přísnou autoritou.
1: Byl levák. Řádové sestry však tehdy považovaly používání levé ruky za něco nežádoucího a proto děti nutili psát výhradně pravou rukou.
0: A pokud se jim to nedařilo, následoval trest v podobě úderu ukazovátkem přes klouby. Peter O'Toole na tuto zkušenost později vzpomínal s velkou nelibostí.
1: Rodina se často stěhovala. Nějaký čas žili také na předměstí Coventry. Během 2. světové války bylo město těžce poškozeno německým bombardováním a zasažen byl i dům, ve kterém bydleli.
0: Po jednom z takových náletů nějakou dobu žil u mladého kněze. Společně vstávali brzy ráno a sloužili mši. Peter později říkal, že tehdy si připadal jako herec ve vedlejší roli představení, v němž kněz hraje hlavní postavu.
1: V 15 letech se rozhodl, že přestane věřit. Později svůj vztah k náboženství s typickou provokativností komentoval slovy: "Když jsem si uvědomil, že jsem Bůh, modlil jsem se a najednou mi došlo, že mluvím sám se sebou."

0: Náš dnešní hrdina Peter O'Toole ve škole poprvé objevil Shakespeara a také svůj literární talent. Už v 15 letech psal verše. Jeden z nich zněl: neškemrám o jistotu, svou duši chci vsadit na příležitost.
1: No a právě příležitost na sebe nenechala dlouho čekat. Po ukončení školy nastoupil do místního obchodního domu, kde balil zboží. Ta práce ho upřímně řečeno příliš nenaplňovala, a tak se rozhodl zkusit štěstí v novinách.
0: Nastoupil jako poslíček do redakce Yorkshire Evening News. V novinách strávil 4 roky. Z pozice poslíčka se postupně vypracoval až do fotografické laboratoře, kde pracoval jako pomocník fotografa.
1: Příležitostně si taky vyzkoušel psaní kratších textů, ale ani novinářská kariéra ho příliš nelákala. Mnohem více ho přitahovalo herectví, kterému se už tou dobou věnoval v amatérském divadle.
0: Jenže tehdejší mladí muži museli absolvovat vojenskou službu. Mohli nastoupit k pozemnímu vojsku, námořnictvu a nebo letectvu.
1: Peter O'Toole si vybral námořnictvo, absolvoval výcvik signalisty a pak byl doporučen ke službě na ponorkách.
0: Časem začal přemýšlet, co dělat, aby ho propustili. Podle jedné z historek mu kolega poradil, že by mohl zkusit velké množství alkoholu v kombinaci s aspirinem.
1: O'Toole později vzpomínal, že tenkrát vypil několik lahví vína a spolikal k tomu hrst tablet. Druhý den mu sice nebylo dobře, ale nevypadal prý o moc hůř než při své obvyklé mořské nemoci.
0: Večer už opět seděl na palubě, spravoval ponožky a spolunámořníkům vyprávěl, jak málo ho život na ponorce těší.
1: Ale usmálo se na něj štěstí. Zhruba 18 měsíců po nástupu do služby předstoupil před námořní komisi, která ho vyhodnotila jako nezpůsobilého a propustila jej. V propouštěcích dokumentech stálo, že nebude povolán do služby ani v případě mobilizace.
0: Když odcházel, hodil prý svou námořnickou uniformu do vody a sledoval, jak se v temné vodě potápí bílá námořnická čepice. Od té chvíle se soustředil na jediný cíl – vystudovat herectví.

0: hrdinou těchto příběhů z kalendáře, které 2. srpna posloucháte na Dvojce, je Peter O'Toole. Jistě ho znáte jako herce. On sám o sobě ovšem s patřičnou dávkou sebevědomí říkával: nejsem herec, jsem filmová hvězda. Doprovodili jsme ho prozatím jeho mládím, zaznamenali jsme okamžik, kdy si mladý muž při modlení uvědomil, že je Bůh, protože si vlastně de facto ujasnil, že se místo modlení k nějaké mocnosti nad sebou baví sám se sebou. No a pak jsme probrali jeho krátkou, ale vyloženě neúspěšnou kariéru námořníka. Není už čas na herectví?
1: Ano, je hned po té, co utopil svou námořnickou čepici, tak se dostal na prestižní Královskou akademii umění v Londýně a od samého počátku si myslel na velké divadelní role. Tak uvidíme, jestli je skutečně dostal. Jak už tady dneska Honza znovu připomněl to, co říkal, nejsem herec, jsem filmová hvězda, tak to potvrdíme těmi 8 nominacemi na Oscara, za co konkrétně byly, to také zmíníme. No a už jsme ho také popsali jako atraktivního muže, tak se dozvíme něco více o jeho osobním životě a manželství.
2: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.
2: Příběhy z kalendáře. Významné osobnosti, zásadní objevy, historické události.
3: Každý den po 17. hodině
2: na Dvojce.

0: Po odchodu z námořnictva se dnešní hrdina z kalendáře Peter O'Toole dostal na prestižní Královskou akademii dramatického umění v Londýně.
1: Toužil po velkých rolích. Když mu však jeden z pedagogů řekl, že neexistují malé role, začal vyhledávat právě ty nejmenší, aby ukázal, co z nich dokáže vytěžit.
0: Ale samozřejmě dostával i role velké. Už tehdy byl sebevědomý a režisérům občas dával najevo, že o svém hereckém pojetí má zcela jasnou představu.
1: Na škole se zabývali především Shakespearem. Diskutovali o hereckých metodách, učili se šerm, balet i práci s hlasem a stejně pilně, jako studovali, také slavili.
0: Na nástěnce školy se občas objevovaly nabídky drobných rolí ve filmech. Tehdy byla poptávka po mužích, kteří umějí jezdit na koni, šermovat a nebojí se kaskadérských scén.
1: O'Toole neváhal, přijímal každou příležitost a tak se v řadě dnes již zapomenutých filmů z první poloviny 50. let objevuje třeba jen na několik vteřin.
0: Tyto kaskadérské výstupy ho bavily natolik, že do školy občas přicházel se sádrou nebo nějakým jiným čerstvým zraněním.
1: A na místě nepostál ani v oblasti osobní, řekli bychom. Během 3 let studia vystřídal přibližně 25 adres. Jednu dobu například bydlel v malém bytě s dalšími 6 lidmi. Nosil ošoupané manchesterové kalhoty a děravý svetr.
0: Závěr studia vyvrcholil, jak se patří, absolventským představením. Peter ho málem nestihl. Ještě den před premiérou pobýval s rodinou v Leedsu, odkud se měl vrátit do Londýna.
1: Jeden z přátel mu nabídl odvoz. Cestou však jejich vůz narazil do nákladního auta. Řidič utrpěl vážná zranění a O'Toole skončil v nemocnici s pohmožděnýma nohama.
0: Jenže on byl odhodlán dostat se na jeviště za každou cenu. Ne nadarmo se v herecké branži říká, že kšeft je svatý a omlouvá jen smrt, konec vložené závorky. Po několika hodinách proto náš hrdina nemocnici opustil, vyhledal lékaře v Londýně, nohy si nechal ošetřit a dostal léky proti bolesti.
1: A přestože sotva chodil, dorazil na představení včas. Dá se tak říct, že jeho první krůčky k profesionálnímu herectví byly opravdu těžké.
2: Tereza Stýblová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na dvojce.

0: Peter O'Toole byl vysoký, pohlední herec s pronikavě modrýma očima a hlubokým hlasem. Na ženy působil téměř magnetickou přitažlivostí.
1: Ale pozor, oficiálně se oženil pouze jednou. Jeho manželkou se v roce 1959 stala velšská herečka Sean Phillipsová, kterou poznal ještě na začátku své vlastní kariéry.
0: Sean byla tehdy už 4 roky vdaná, ale se svým manželem, skotským univerzitním profesorem, už nežila. Přesto svůj vztah s Peterem nějakou dobu tajili.
1: Společně účinkovali v nepříliš úspěšné divadelní hře Svátek. Upřímně, na kvalitě inscenace jim tehdy příliš nezáleželo. Byli zcela zaujati jeden druhým.
0: Ve stejné době dostal O'Toole nabídku do hry Dlouhý, krátký a vysoký. Získal roli mladého vojáka, vojína Bamforta.
1: A s každou reprízou byl jeho výkon přesvědčivější. Kritici si ho začali všímat a nakonec získal cenu londýnských divadelních kritiků pro nejlepšího herce roku.
0: V prosinci roku 1959 oznámili se Sean svatbu. Herečka se tedy nejprve musela rozvést a poté se vzali v Dublinu. V březnu následujícího roku se jim narodila dcera Kate a později přišla na svět ještě Patricia.
1: Jenže zatímco Sean toužila po klidném rodinném životě, Peter miloval svobodu, večírky a bohemský způsob existence.
0: Ve své autobiografii manželka později napsala, že život po hercově boku byl vyčerpávající. Dokázal být okouzlující, něžný a nesmírně vtipný, ale zároveň i velmi sebedestruktivní.
1: Peter totiž patřil k legendárním pijákům filmového světa. Traduje se například, že takzvaný yard piva, tedy zhruba litra půl, dokázal vypít za 40 vteřin.
0: Jejich manželství nakonec nevydrželo. Rozvedli se v roce 1970 po téměř 20 letech společného života.
1: Po rozvodu navázal Peter O'Toole ještě řadu partnerských vztahů. Například ze vztahu s modelkou Karen Brownovou se mu 17. března 1983 narodil syn Lorcan. Znovu se však už nikdy neoženil.

0: hrdina těchto příběhů z kalendáře, Peter O'Toole, byl na Oscara nominován celkem 8krát. Kdybychom ovšem měli vyjmenovat všechny filmy, ve kterých zazářil, potřebovali bychom na to zřejmě celý pořad.
1: Připomeňme alespoň historické drama Beckett, ve kterém se zahrála po boku Richarda Bartna.
0: Oba herci byli ovšem proslulí nejen svým talentem. Členové štábu později vzpomínali, že pánové po večerech pořádali bouřlivé večírky a ráno přicházeli před kameru téměř bez spánku. Barton o O'Toolovi jednou prohlásil, že je, cituji, šílený genius.
1: K legendárním výkonům našeho hrdiny patří také film Lev v zimě. V němž stvárnil anglického krále Jindřicha II. Po jeho boku hrála Catherine Hepburn.
0: O'Toole si ji velmi vážil. Říká se, že právě po ní pojmenoval svou dceru Kate. Teď se ale zastavme u Oscara, kterého nakonec přece jen získal.
1: Ne však za konkrétní filmovou roli. Akademie mu udělila čestného Oscara za celoživotní přínos filmu, kterého převzal při slavnostním ceremoniálu v roce 2003.
0: Jenže zpočátku se zdráhal cenu přijmout. Napsal dokonce dopis, ve kterém uvedl, že je stále ve hře a rád by měl ještě čas toho krásného spratka vyhrát naplno.
1: Akademie mu však dala najevo, že ocenění obdrží bez ohledu na své výhrady. Jeho děti ho přesvědčovali, že jde o nejvyšší poctu, jaké se může filmovému herci dostat.
0: Nakonec souhlasil a na slavnostní ceremoniál dorazil. Čestného Oscara mu předala Meryl Streepová.
1: V roce 2006 ukázal, že je skutečně stále ve hře, protože za film Venuše získal svou 8. a zároveň poslední Oscarovou nominaci.
0: Čím ale vlastně okouzloval diváky a filmové kritiky? O sobě říkal, že nehraje postavy, ale jejich energii. Rád improvizoval, ne však samotnými slovy, ale tempem řeči, pohledem nebo drobným gestem. A tvrdil, že nejdůležitější je překvapení.
1: Právě proto jeho postavy působily tak živě. Divák si nikdy nemohl být jistý, co udělají v příštím okamžiku. Také věřil, že divadlo i film mají být větší, výraznější a odvážnější než samotná realita.

0: Hrdina dnešních příběhů z kalendáře Peter O'Toole se zahrála také pod vedením českého filmaře. Režisér Ivan Paser ho obsadil do filmu Creator v roce 1985.
1: O'Toole v tom filmu stvárnil excentrického vědce a nositele Nobelovy ceny, který se pokouší vrátit k životu svou zemřelou manželku.
0: Tato role mu byla mimořádně blízká. Inteligentní podivíny, balancující na hranici geniality a šílenství totiž hrál obzvlášť rád.
1: Režisér Paser později vzpomínal, že O'Toole dokázal být na place naprosto nevyspytatelný. Někdy prý působil unaveně a nesoustředěně, ale jakmile se rozjela kamera, jakoby ožil.
0: S českými tvůrci pracovala také na konci 90. let, kdy přijal roli v česko-britském filmu Panství, jehož producentem byl Martin Dejdar. Pro český štáb představovalo angažování světové herecké hvězdy mimořádnou událost.
1: V červenci roku 2012 Peter O'Toole oznámil odchod do hereckého důchodu. A zemřel vlastně nedlouho poté, 14. prosince následujícího roku, v londýnské nemocnici Wellington Hospital. Bylo mu 81 let.
0: Za sebou zanechal desítky filmových i divadelních rolí a pověst jednoho z nejcharizmatičtějších herců své generace.
1: A možná vůbec nejlíp jej vystihují slova, která sám o sobě jednou s typickou dávkou sebeironie pronesl. Kdybych se měl stát hercem, rád bych byl jako Peter O'Toole.
0: Což ovšem zase potvrzuje jeho sebevědomí a víru v Boha, v sebe samého. Tak takový citát vybral na závěr scénárista Jindřich Bíč. My mu děkujeme.
1: A stejně jako on, teď jdeme pryč. Vám děkujeme za pozornost a těšíme se brzy na shledanou.
2: Tereza Stýblová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na Dvojce.

0: se kryje.
1: Příběhy z kalendáře.
2: Představujeme vám významné osobnosti a zásadní objevy.
1: Připomínáme historické události a bereme vás na zajímavá místa.
2: Vydejte se s námi do historie, která zaujme, překvapí i pobaví.
1: Příběhy z kalendáře.
2: Každý den po 17. hodině
1: na Dvojce. Hey!

0: Blízká setkání Michaely Maurerové
1: na dvojce. Mým hostem bude herečka Leona Skleničková. Dnes žije v Los Angeles, ale za prací se pravidelně vrací i do Česka. Co jí na životě v Kalifornii nejvíc překvapilo a co jí naopak nejvíce chybí z domova? Má ještě herecký sen, který si chce splnit? A je pro ní těžší obstát před českou nebo americkou kamerou? Ptát se budu herečky Leony Skleničkové.
0: Blízká setkání Michaely Maurerové
1: zítra po 11. hodině na dvojce.
2: Bylo 18 hodin.
0: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
3: Maďarsko kvůli vedrům čeká kritických 5 dní, varuje premiér Maďar. Země bude muset odstavit i jadernou elektrárnu. Web státního zdravotního ústavu od včerejšího večera nefunguje, napadli ho hekři. Zítra bude slunečno, později oblačno, ojediněle přehánky nebo bouřky a teploty do 36 stupňů. Jsou tu zprávy a Mária Kunová. Maďarsko dělí jen centimetr od vypnutí jediné jaderné elektrárny v zemi. Hladina Dunaje používaná k jejímu chlazení podle premiéra Petra Maďara na měřící stanici klesla na minus 133 cm. Pokud to bude ještě níž, elektrárna pak vůbec poprvé za téměř půl století odstaví všechny 4 reaktory. Vládní krizový štáb dnes také rozhoduje, jestli už od zítřka zavede povinné omezení spotřeby pro velké podniky.
4: Maďarsko podle premiéra Maďara čeká následujících 5 dní kritické období.
5: Žádám firmy, instituce i domácnosti, aby ve večerní špičce výrazně snížili spotřebu elektřiny. Nákupní centra by měla méně chladit a obce dočasně vypnout nepotřebná a dekorativní osvětlení.
4: Na výzvy vlády k šetření už od pátku reagovala řada velkých podniků. Například chemička MOL, automobilky, obchodní řetězce nebo maďarský operátor Telekom. Úsporné kroky chystají také třeba lázně nebo akvaparky. Vláda navíc už dřív schválila opatření, které umožní velké spotřebitele elektřiny dočasně odpojit. Bára Vránová, Český rozhlas.
3: Hekři napadli web státního zdravotního ústavu, který od včerejšího večera stále nefunguje. Instituce o tom informovala na síti X. Podle mluvčí ústavu Štěpánky Čechové nejsou v ohrožení žádná citlivá data, laboratorní údaje ani provoz ústavu. Web totiž provozuje externí firma. Útok analyzují odborníci, pokračuje Čechová.
6: Napadení webových stránek státního zdravotního ústavu jsme nahlásili Národnímu úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Probíhá forenzní analýza útoku. Z důvodu forenzní analýzy bude web nedostupný pravděpodobně minimálně dalších 48 hodin.
3: Včera na českých silnicích zemřelo 5 lidí, 9 se těžce zranilo. Vyplývá to z policejních statistik. Dosud nejtragičtějším dnem v roce byl 27. červenec, kdy na silnicích zahynulo 6 lidí. Od začátku roku pak policie eviduje 227 obětí. Přesně před 82 lety nacisté hromadně zavraždili všechny romské vězně takzvaného rodinného tábora v koncentračním a vyhlazovacím táboře Osvětim 2 Březinka. Evropa si proto dnes, 2. srpna, připomíná Den romského holokaustu.
7: Nacisté v noci z 2. na 3. srpna roku 1944 zavraždili v Osvětimi 4300 Romů a Sintů ze 14 zemí. Nacistický režim je označoval za rasově méně cenné. Takzvaným cikánským táborem prošlo za dobu jeho existence zhruba 23 000 lidí z celé Evropy, včetně 5,5 tisíce českých Romů. Mnozí umírali hladem a nemocemi ještě před transportem do plynových komor. Evropský parlament uznal Den romského holokaustu v roce 2015. Instituce Evropské unie si tak každoročně připomínají 500 000 Romů a Sintů, kteří byli zavražděni během druhé světové války. Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
3: Zítra bude jasno až polojasno, odpoledne čekejte místy kupovitou oblačnost, ojediněle se vyskytnou přehánky nebo bouřky. Teploty budou mezi 31 až 36 stupni, na jihu Moravy až 39, na horách kolem 27 stupňů.
0: Doprava.
3: Na dálnici D1 z Ostravy do Brna zpomalte za sjezdem na Kroměříže západ. Na kilometru 258 začíná kolona, pokračuje na 255., kde je po nehodě blokovaný pravý pruh. Na D1 z Brna do Prahy opatrně u sjezdu na Divišov na 41. kilometru zastavíte a kolona pak nesouvisle jede až na 24. Zdržíte se půl hodiny. Ze zprávy to vše a já přeji příjemný zbytek dne ve společnosti Dvojky.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: A pro ty nejbližší chvíle nedělního odpoledne tu, přátelé, pro vás máme další část cyklu Historie českého zločinu. Detektivky většinou končí odhalením pachatelů, ale historie kriminalistiky zaznamenala mnoho zločinů, jejichž pachatelé dopadení nebyli. Případ z roku 1974, který vám budeme vyprávět, je úplně jiný. Pachatelé byli sice nalezeni, ale nebyli odsouzeni a i to se stává. A to je také důvod, proč jsme v našem dokumentu museli změnit jména těch, kteří za tímto zločinem velmi pravděpodobně stáli. Začíná další část cyklu, který pro vás napsali Bronislava Janečková a Petr Švec. Cyklus vznikl ve spolupráci s Muzeem policie České republiky.

0: Historie českého zločinu.
1: Díl čtvrtý.
2: Kdo potrestá vraha?
1: Podle Petra Švece, dokumentátora Muzea policie České republiky.
3: Bylo 8. března 1974. Mezinárodní den žen. Spousta kytek, hodně se pilo, tak jak to bývalo. Před 19. hodinou jsme v centru Prahy dostali na služebnu hlášení, že u Těšnovský pošty je zraněný člověk. Měl ho někdo porazit. Byli jsme s Jirkou Veliškem ve službě a tak jsme tam běželi. Na ten den nikdy nezapomenu. To, co se stalo v následujících minutách, se mi pořád vrací. Už léta. Bylo to tak rychlý, že za 20 minut jsem vysílačkou volal operační středisko já. Vyděšenej, naštvanej. Já, příslušník Sboru národní bezpečnosti.
4: Operační středisko. Příjem.
5: Hradec 23, strážmistr Novák. Hlásím přepadení pošty na Těšnově. Střílelo se tu a vypadá to, že...
4: Nerozumím, opakujte konec hlášení a hlaste svou polohu.
5: Těšnov, ulice na Baštách, u pošty. Dostali jsme hlášku, že je tu zraněný občan, ale nic vážného, jenže ona je to loupež. Do toho zraněného strčil pachatel, jak vbíhal na poštu. A pak už jsme viděli, jak útočník utíká z pošty a ohrožuje občany pistolí.
4: Je tam někdo zraněný?
5: Ano, je tu. Pronásledovali jsme ho a on na nás začal střílet. Palbu jsme opětovali, ale při střelbě byl strážmistr Veliček postřelen.
4: Posílám na místo záchranku.
5: Pachatelé byli minimálně dva. Jeden útočník utekl směrem k Petrské ulici.
4: Uveďte popis osoby.
5: Asi 170 cm vysoký, tmavé, hnědé vlasy, knírek, světlý kabát, asi hnědé kalhoty a ozbrojený pistolí. 25 až 30 let.
6: Jedeme na místo.
7: Všem jednotkám ve středu Prahy. Loupežné přepadení pošty Těšnov. Ozbrojený pachatel prchá směrem k Petrské ulici. Funkce 302 a 300. Kontrolujte přilehlé ulice.
5: V Biskupské ulici u domu číslo 14 byl spatřen i druhý pachatel. Něco přes 170 cm, štíhlý, bez fousů. Měl na sobě nazelenalý kabát s kapucí. Mířil na mě zbraní.
7: Uzavíráme okruh přes radu.

0: Připravovala jsem si na přepážce konečnou uzávěrku. Měla jsem zásuvce zabalíčkované bankovky, asi 25 až 30 tisíc. No a na stole jsem měla 55 stovek. V tu dobu u mě seděla druhá pokladní. Já jsem si vůbec nevšimla, že někdo vstoupil do místnosti. Najednou kolegyně zakřičela: Ježíš Maria, Květo, a utekla vedle do místnosti. No a pak mi někdo hodil na stůl igelitovou tašku. Podívala jsem se k přepážce, tam stál muž, který držel v ruce zbraň a mířil na mě. Řekl: neboj se, dej mi ty peníze a nic se ti nestane. Já jsem dostala strašný strach. Utekla jsem do druhé místnosti, kde je pokladna. Chtěla jsem zamknout dveře, ale nešlo to. Tak jsme je drželi, zavřené, klepali jsme se strachy. Pak jsme slyšeli nějaké rány. A když jsme se podívali kukátkem ve dveřích, viděli jsme, jak ten muž rozbíjí dvířka k přepážkám. No a pak jak stál u mého stolu a tam bral ty peníze.
1: Března 1974 došlo k loupežnému přepadení na Těšnovské poště v Praze. Bylo tam ukradeno asi 47 tisíc korun, což byly na tehdejší dobu dost velké peníze. Vyslechnuto bylo kolem 10 tisíc lidí k tomuto případu. Rozběhlo se široké pátrání, hlavně kvůli tomu, že na místě činu zasahoval příslušník SNB, který byl těžce zraněn. Byl to strážmistr Jiří Velíšek, znal jsem ho osobně, normální 24-letý kluk, otec jednoho dítěte ročního.
2: Příjem.
3: Vojenská nemocnice, přepojte mě na chirurgii.
2: Pooperační.
3: Tady odbor vyšetřování veřejné bezpečnosti poručí k Draždíku telefonu. Podle dohody voláme, kdy bude možné vyslechnout zraněného strážmistra Velíška.
2: Nepotěším vás, soudruhu poručíku. Váš strážmistr utrpěl průstřel jater, tlustého střeva a měl rozsáhlé vnitřní krvácení. Teď je pod přístroji strafek kritický a vypovídat zatím nemůže. Když se to bude hodně dobře vyvíjet, tak snad v pondělí 10. března.
1: Strážmistr Velíšek zemřel 10. března. V nemocnici umíral dlouhé 2 dny. Střela ráže 9 mm, která ho zasáhla do břicha, byla vystřelena z hlavně, která neměla drážky. Tak se chová nevyzpytatelně, ztrácí stabilitu, může rotovat a způsobit devastující zranění vnitřních orgánů. U tohoto typu zranění by byl i dnes problém člověka zachránit.
4: Pitomej kousek kovu během vteřiny proletí tělem člověka. A ten člověk má buď kliku, nebo smůlu. Stačilo, aby bylo o pár centimetrů dál a mohl žít? A jeho roční dcerka mohla mít pořád ještě tátu. Stačilo, aby měl ten hajzl, co střílel ruku v jiném úhlu, a mohl jsem to koupit já.
3: Pachatel, soudruhu strážmistře. I v těchto situacích musíme používat slušné a přesné výrazy.
4: Soudruhu poručíku, nezlobte se, ale pro mě to je přesný výraz. Jo, je to pachatel, ale především hajzl. Kvůli penězům zabít. Ono by stačilo, kdyby mi nevypověděla službu zbraň. Všichni víme, že tyhle pistole jsou na heslo. Dala by se s nimi hrát ruská ruleta. Klidně nabít a cvak. Necháš se překvapit, jestli vyjde střela.
3: Ta střela, která zabila strážmistra Velíška, je hodně zvláštní. Přišel už znalecký posudek z kriminalistického ústavu?
4: Na povrchu pláště se nachází nepravidelný projev nestejně seskupených rýh, vytvořených při průchodu hlavní. Je také možné, že původní hlaveň zbraně byla nahrazena amatérsky vyrobenou hlavní.
3: Mohlo jít o střelu a upravenou zbraň ještě z doby před druhou světovou válkou, takže typ zbraně není možné spolehlivě určit. To nám samozřejmě komplikuje situaci. A my zatím, kromě popisu pachatelů, nemáme žádnou jinou stopu.
1: Rozběhlo se velké pátrání. Nakreslené portréty dvou pachatelů, zhotovené podle svědků, byly uveřejněny v tisku i v televizi. Byly ustanoveny pátrací skupiny, vyšetřovací tým, prověřovaly se další vytipované osoby, které mohly být podezřelé. A pořád chyběl důkaz. Důkaz v podobě zbraně. Pachatel stále unikal a žil si v klidu s lupem, který už možná utratil. Spis narůstal a dostal pracovní název Kliďas. Pátrání bylo několikrát zastaveno pro nedostatek důkazů.
4: Jsou to už 3 roky, co mi při loupeži pošty před očima zastřelili kolegu Jiřího Velíška. Po celou tu dobu jsem chtěl vědět, kdo mi zabil fajn parťáka. Tehdy v začátcích mi na oddělení umožnili být u pátrání, ale brzo mě začala práce vyšetřovatele zajímat. Za 3 roky jsem splnil všechny podmínky k tomu, abych se jim stal. Jenže to už byl případ Těšnov odložen. Netušil jsem, kolik času uplyne, abych se k případu znovu dostal.
1: Když kriminalisté případ po letech znovu otevřeli, to se psal už rok 1983. Proč ale k tomu otevření případu znovu došlo? Věznice jsou prostřednictvím takzvané vězeňské agentury pro kriminalisty zdrojem zajímavých informací. Byl předpoklad, že kdo jednou začal loupit, jako třeba na Těšnovské poště, hned tak nepřestane a je možný, že se za jiné trestné činy do vězení dostane znovu. A odsouzení ti se zase rádi chlubí.
4: Bezpečáci ve věznicích neměli šetřit sliby za pomoc v pátrání. 2 bachaři z vnitřní ochrany věznice na Mírově vládli široké pavučině mírovských udavačů. Věděli dobře, kdo je ochoten za nějakou protislužbičku, zmírnění trestu, něco prásknout. Tak přivedli k výslechu Danyho.
5: Jo, o tom mordu Esenbáka na Těšnově jsem něco zaslech, ale musel bych ještě zjistit pár detailů. V lochu se nic neutají.
4: Za odměnu si Dany odnášel kartony cigaret, balíčky čaje i pixlu na Mírově zakázané kávy. 10 dní doplňovali vyšetřovatelé Danyho pohádku o nové podrobnosti, ale z ústředny přicházejí stále stejné odpovědi.
3: Veškeré skutečnosti byly prověřeny, ale nevedou k objasnění případu.
5: Jasně, že mám informace. Jenže co za to? Když budu propuštěný, budete mít toho svýho vraha z Těšnova brzo.
4: Po 10 dnech pohádek bylo jasný, že nic Dany neví. A podobných bylo víc. Muklové ve snaze získat výhody si obdivuhodně vymýšleli.
5: Víte, s jakou radostí taháme sem báky za nos?
4: Jenže pár muklů si časem potřebovalo vyřídit účty s dalšími mukly. A tak se jednoho dne objevil Jan Podlaha. Seděl ve Valdicích za nějaké krádeže a rvačky.
6: Beba Štance se tu vytahoval, že zastřelil toho policajta, toho Veliška. Byli tam na Těšnově s Bínou a ještě se Stáskou Novákovou. Pepa má prý doma ulitou nějakou starou předělanou bouchačku. Říkali jí Vitrovka.
1: Postupem času se objevují další podobná svědectví a tak se dostává do hledášku kriminalistů skupina zločinců pod vedením Františka Klimeše. V té figurují Josef Štancl a Antonín Bína. Ale jsou tam i 2 ženy, Maslejová a Nováková. Vyšetřování se rozbíhá znovu. Šlo o skupinu pachatelů ze západních Čech, která si vzájemně svědčila, ale jejich svědectví a výpovědi si protiřečily.
4: Josef Štancl, doposud 5x trestaný bitem Karlovy Vary. Kde jste byl 8. března večer, Štancle?
7: Ono už je to dávno. Jo, ale to bylo to MDŽ, že jo? 74. No tak to vím přesně. Byli jsme na závodišti. To je ta hospoda u nás ve Varech. Ach, jako jasně, že se pilo. Pilo se přece na ženský. Nachomejtlo se tam pár vojáků. Kluci z místního útvaru. No a pak jsme se začali strkát a já jednomu vyrazil z okna. Pak jsem šel za Bedřiškou. To byla ta moje ženská.
4: Vlastníte nějakou zbraň?
7: To teda ne. Pokud teda zbraní nemyslíte tyhle dvě silný pracky, který nezahálej, když mě někdo naštve.
3: Vypovídá Zdeňka Sujová, vedoucí pohostinství závodiště v Karlových Varech. Vzpomínáte si na 8. březen, zejména na přítomnost Josefa Štancla?
8: Hospoda byla plná. Že by tam byl Pepa Štancl, to si nepamatuju. Spíš ne. Oni totiž měli hospodu zadanou záložáci na rozlučku. A že by se tam chlapi pobili, to jsem si teda nevšimla.
3: Vypovídá Zlatko Dobiš, vojín v záloze. Dne 8. března 1974 potvrzuje svoji přítomnost v pohostinství závodiště.
4: Žádnýho Štancla neznám. A kromě nás kluků z útvaru tam nikdo cizí nebyl. A že by někdo někomu vyrazil zub, tak o tom bych musel něco vědět.
9: Antonín Bína, doposud 8krát trestaný. Svoji přítomnost na loupeži pošty popírá a vypovídá.
10: A už je to dlouho. Jak si mám pamatovat, co jsem dělal před tolika lety?
9: Ale jestli jste byl v Praze nebo v Karlových Varech, to byste si pamatovat mohl, ne?
10: No to chlovím určitě, že jsem v Praze nebyl. Tam jsem nebyl už dlouho.
9: Marie Bínová, manželka Antonína Bíny.
11: Už bývalá manželka, víte? Pamatuju si to přesně. Mám to totiž zapsaný ve starém kalendáři. Tady. Jo, tak 8. března odpoledne na mě Tonda čekal u záložny. Chtěl totiž, abych mu dala 13 000, který mi kdysi dal na byt. To ještě než ode mě odešel za Líbou. On měl vždycky nějakou ženskou. Já mu ty peníze dala a on pak odjel s autem pryč. Pak už jsem ho neviděla. Neříkal, kam jede a mě už to ani nezajímalo.
9: Kolik mohlo být hodin, když odjížděl?
11: Mezi 3:30 a 4:30.
9: Tedy dost času na to, aby autem stihl dojet do 6:30 večer do centra Prahy. Pročítám po letech protokoly a přemýšlím, kdo z nich je vrah. Štancl, Bína, Klimeš. Čas běží, ale střelec je pořád na svobodě a peníze z loupeže už dávno utratil.

0: Ta skupina pachatelů se na loupež na pražské Těšnovské poště připravovala dost pečlivě. Počítali s tím, že na Mezinárodní den žen bude jako při všech ostatních oslavách více rozptýlená pozornost. A jak to v těchto bandách bývá, i mezi nimi byly rozpory, a takže někteří z nich pak začali vypovídat proti sobě navzájem.
1: František Klimeš, aktualizovaná výpověď z listopadu roku 1974.
2: 8. března jsem byl v práci. Dělám jako topič v kotelně Karlovarského hotelu a pravidelně po 2 hodinách musím přikládat. Tak to bylo i tenhle den odpoledne. První nálož do kotle jsem na směně udělal ve 2, pak každý 2 hodiny a skončil jsem v 9 večer. Pak jsme byli doma s manželkou a dětma, na návštěvu k nám přišli kamarádi. Bína, Nováková, Gašpar. Jakože oslavíme to mdže.
3: Jakože se Gašpar jmenuju, já toho dne na žádný návštěvě u Klimeše nebyl. On totiž ten zmetek chtěl, abych mu potvrdil, že byl doma, ale já mu v těch svinstvech, co dělá, už pomáhat nebudu. Párkrát mě chtěl zatáhnout do těch svých šméček, ale já jsem šel od toho.
1: Jmenujete se Anastázie Nováková.
4: Jo, říkají mi Stázka. Tehdy žádná oslava u Klimešů nebyla. A taky vím, že Klimeš dal někomu flašku vodky, aby za něj vzal službu v té kotelně. Po mně chtěl, abych mu potvrdila, že jsme byli odpoledne kupovat tý jeho anče, šátek a kytku k mdž. Ale on odpoledne ve Varech vůbec nebyl. My jsme byli všichni v Praze. I Bína tam byl. Jeli jsme tehdy jeho Mercedesem na tu poštu.
2: Nováková kecá. Vždyť si to ověřte. Ta ženská vykládá každou chvíli něco jiného. Ona je tak trochu na hlavu, víte?
4: No, já si to vlastně ani moc nepamatuju. A fakt je, že mě štancel s Bínou naštvali, tak jsem to řekla.
5: A jste si vědomá, že můžete být obviněna z křivého svědectví?
4: Tak počkejte, já si snad vzpomenu. Ono už je to dávno. No ale na té poště jsme tehdy asi byli. Vždyť mě poslali podívat se k té přepážce dřív, než tam Bína se štanclem vlezli.
2: Jenže štancel mě pak odvezl za město. Mířil na mě pistolí a řekl mi, jestli budu mluvit, že mě oddělá.
6: Opakuju, že žádnou zbraň nemám. To, co tu Klimeš vykládá, je nesmysl. Má na mě prostě pivku.
7: A tak to šlo dál. Protokoly z výslechů plnily další a další šanony. Motali jsme se pořád v kole. Skoro každá výpověď byla v zápětí popřena. Ale bylo jasný, že střelec z Těšnova někde v téhle partě je.
1: Štancl Josef, momentálně ve věznici ve Valdicích, za další trestné činy. Provedeno obsazení a blokace veškeré korespondence. Bína Antonín, nasazena operativně zpravodajská technika v místě trvalého bydliště. Stejně tak jsou sledováni i ostatní členové party, Klimeš, Nováková a další. V průběhu vyšetřování však nebyla nalezena ani vražedná zbraň a jakákoliv podezření nebylo možné prokázat.
7: Vypadá to na další pomníček, jak se říká, nevyřešeným případům. Případ Kliďas byl znovu odložen. Jiřímu Velíškovi život stejně nikdo nevrátí. Koukal jsem se do statistik. V letech 1945 až 1989 u nás zemřelo ve střetu se zločinci 150 policistů, jak se tehdy říkalo, příslušníků. Občas se k těm 10 metrům protokolů seřazených v šanonech ještě někdo vrátí. I po desítkách let. Nakonec vždycky to nemusí být soudci, kteří potrestají pachatele.
0: Ta partička, která tehdy udělala Těšnovskou poštu, pak jak to bývá tak u nich zvykem, zaučovala i své další nástupce, další generaci zločinců. No a mezi nimi byl jistý František Mrázek a učil se dobře. Jak víme, je to jméno, které je dnes pojmem české mafie. Podvodník ve velkém, který si ujednával i vraždy. No a jedním z jeho terčů byl pak zřejmě nepohodlný učitel Bína, spolupachatel loupeže a vraždy Jiřího Vlíška. A jak se dědí řemeslo z generace na generaci, pak se i Bínův syn potatil a existují dnes důvodné hypotézy, že právě on se rozhodl pomstit svého otce a je vrahem Františka Mrázka. A teď si můžeme klást otázku, jak je to možné, že pachatel nebyl nakonec usvědčen a odsouzen, přestože kriminalisté měli jasné podezření na pachatele, kteří loupili a měli na svědomí Jiřího Vlíška. Byli to tak na 90% Bína a Štancl. Při studiu rozsáhlého materiálu se na světlo dostávají také věci dost nelichotivě hovořící o práci policie. Malá skupinka kriminalistů na západě Čech spolupracovala s podsvětím, drželi nad nimi ochranou ruku a za to získávali nějaký finanční nebo jiný prospěch. Za peníze třeba půjčovali kriminalistický odznak nebo likvidovali konkurenci a podobně. Docházelo také k jejich kompromitaci. Jeden kriminalista byl například opit a do postele mu dali děvče takzvaně pod zákonem. Foto pak bylo silným argumentem, při kterém musel spolupracovat. Co můžeme říct si na závěr? Jestliže kriminalisté kryli nebo jen stížili objasnění vraždy kolegy, na to se snad dá odpovědět jen citátem jednoho generála z nejmenovaného filmu. A mně se z toho taky dělá špatně.
7: Jména pachatelů jsou sice známá, ale oficiálně případ nikdy vyřešen nebyl. Je však mementem a tragédií jedné rodiny. Po 31 letech na Karlově náměstí umírá kulkou dalšího vraha příbuzný Jiřího Velíška Michal Velíček, když brání napadenou ženu. Také je střelen do břicha. Prostě pitomá náhoda. Jeho vrah David Lubina byl odsouzen na 25 let.

0: Tak to byla další část cyklu Historie českého zločinu s podtitulem Kdo potrestá vraha? Scénář podle skutečnosti napsala Bronislava Janečková. Odborná spolupráce Petr Švec, ruchy a hudbou doplnil zvukový režisér Petr Šplíchal. Mistrem zvuku byl Tomáš Kzelhofer. V režii Víta Vencla účinkovali Václav Rašilov, Pavel Rýmský, Jan Šimik, Otmar Brancuský, Marie Turková, Petra Hřebíčková, Simona Vrbická, Šárka Skaláková, Jiří Knot a další. No a za týden na této stanici a v tomto čase uslyšíte pokračování s podtitulem Neodeslaný dopis vraha Ondraše.
1: Prázdninová blízká setkání na dvojce.
2: Také během léta u nás můžete poslouchat rozhovory se známými a zajímavými osobnostmi.
1: Vašimi letními průvodci budou Michaela Maurerová a Vasil Fridrich.
2: I o prázdninách nás můžete slyšet každý všední den po 11. hodině.
1: Na dvojce.
3: Právě teď na webu Déčka. Vydejte se s dětmi na letní dobrodružství s Déčkem. Tentokrát můžete společně s dětmi hledat písmena, která záhadně mizí...
4: Na kulte písmena, protože...
3: ...ze světa Déčka. Na cestách vám pomůže aplikace Léto s Déčkem, ve které najdete mapu soutěžních míst i další překvapení. Zapojte se do hry, sbírejte hesla a soutěžte o spoustu krásných cen. Více se dozvíte na operaceabeceda.cz.
5: Radioservis představuje
6: audioknihu Petry Štarkové Dej mi pokoj.
7: Přijde na kontrolu sociálka. Už zas? A proč jako?
6: 6 příběhů mladých lidí, kteří hledají odvahu a sílu změnit svůj život.
8: Luis už zase cítí, jak se mu do hlavy valí krev.
6: Dej mi pokoj.
9: Tohle neskončí dobře.
6: Nová audiokniha v e-shopu radioteka.cz.
2: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
0: A pro ty nejbližší chvíle nedělního odpoledne tu, přátelé, pro vás máme další vydání pořadu Osudové ženy. Týden co týden v něm nabízíme portréty femme fatale, žen, které ovlivňovaly politický i kulturní život. Tento díl připravila a slovem provází Ivana Chmeldenčevová.

0: Československu. Byla cílevědomá, dokázala usilovně pracovat stejně tak, jako se dokázala vyrovnávat s obtížemi svého života. Umírá 24. července roku 1988 ve svých 71 letech.
1: U nás je Mika Valtari mimořádně oblíbený, až se tomu Finové diví. Obrovskou zásluhu na tom určitě má Marta Helmutová, která v 60. letech přeložila Sinuheta a tím Valtariho pro Čechy objevila.
0: Řekla spisovatelka, diplomatka a překladatelka Markéta Hejkalová. Souhlasí s jejím názorem host dnešního pořadu, literární historička Petra Loučová?
2: Markéta Hejkalová má bez pochyby pravdu. Musíme si říct, že román, o kterém byla řeč na začátku, Egyptian Sinuhet, se pravidelně objevuje v různých čtenářských anketách na předních místech v těchto žebříčcích, dokonce v nich předstihuje i Haškova Švejka. Nicméně kladem tohoto románu se jméno překladatelky Marty Helmutové spojí jen málo kdo.
0: Do jaké rodiny se Marta, bylo to ještě za Rakouska-Uherska a v období první světové války 6. března roku 1917 narodila.
2: Bohužel my o jejím dětství a mládí nemáme tolik informací a tolik zpráv, ale můžeme říci to, že určující osobou pro její další život byla určitě její maminka, což byla na svou dobu velmi vzdělaná žena. Ona byla učitelkou, profesorkou matematiky, fyziky, ale i francouzštiny a rozhodla se vyučovat na Slovensku.
0: Jsou lidé, o kterých se říká, že mají talent na jazyky. Dá se usuzovat, že od dětství mezi ně právě Marta patřila?
2: Rozhodně. Víme minimálně o tom, že ovládala latinu, francouzštinu jako její maminka, dále němčinu, angličtinu, patrně i ruštinu. V dětství, které trávila na Slovensku, si patrně osvojila i maďarštinu, která jí byla později jako ugrofinský jazyk užitku, a později také navštěvovala kurzy arabštiny.
0: Vysokoškolská studia téměř celá strávila v Bratislavě. Je pravdou, že poslední období pak na univerzitě v Praze. Bylo jí zhruba 22 let, kdy do jejího života zasahují válečná léta, vzniká protektorát, okupace. Co se s ní v té době dělo?
2: Mnoho toho opět nevíme, ale ona v té době vyučuje na středních školách a věnuje se učitelské profesi, patrně také si soukromně bádá a důležité je, že se také seznamuje se svým budoucím mužem Vladimírem Helmutem.
0: Co o něm víme?
2: Byl potomkem slavné pražské rodiny a myslím, že klíčové je říci, že jeho pratetou byla Zdenka Braunerová, malířka. V této rodině, do které se narodil Vladimír Helmut, byla diplomatická tradice, k rodinným přátelům patřil například Jan Masaryk.
0: A v roce 1943, Martě bylo 26 let, se z ní stala paní Helmutová. Výjima kultivované rodiny a výjima kultivovaného prostředí, do kterého se provdala, co se dělo v její životě, když skončila druhá světová válka?
2: Ona byla převážně na volné noze, ženou v domácnosti, a dalším určujícím momentem v jejím životě bylo to, že následovala svého muže Vladimíra Helmuta na diplomatickou misi do Egypta.
0: Bylo důležité, že Vladimír Helmut se stal členem komunistické strany Československa?
2: Myslím si, že to tak velkou roli nehrálo, nicméně jeho přátelství a blízký vztah s Vladimírem Klementisem se mu později nevyplatili.
0: Když říkáte, že byla Marta Helmutová v domácnosti, také se ale věnovala, řekněme, intelektuální práci. Bylo to uspořádání korespondence Jaroslava Vrchlického, její mimořádný vztah nejenom k tomuto básníkovi, ale i k frankofonnímu prostředí. Bylo to to, kde se realizovala v rámci pobytu, řekněme, manželky v domácnosti?
2: Rozhodně ona určitě nezahálela, a co se týče jejího pobytu na velvyslanectví v Egyptě, ona tam sice neměla žádnou pracovní smlouvu, ale byla skutečně pravou rukou svému muži, účastnila se všech recepcí, pomáhala s veškerým zařizováním, schodem velvyslanectví a seznamovala se s různými kulturními postavami toho egyptského milie a některé ty vztahy, které tam byly navázány s různými třeba egyptskými spisovateli, pěstovali manželé ještě v pozdějších letech a udržovali například s nimi korespondenční styk.
0: Diplomatická dráha Vladimíra Helmuta pak ale pozvolna končí. Kdy to bylo a proč?
2: Samozřejmě na vině byla změna politických poměrů. On se ještě nějaký čas na ambasádě

0: asádě v Egyptě udržel, ale poté, co byl Vladimír Klementis zatčen, což bylo v lednu 1951, v témže roce byl odvolán z diplomatické mise v Egyptě také Vladimír Helmut a oba manželé se vrátili do Prahy.
1: Na dané období později Marta Helmutová takto vzpomínala.
2: Egypťan Sinuhet se mi dostal do rukou v Káhiře a od svého návratu v roce 1951 jsem usilovala o to, aby byl vydán u nás, aby jej někdo přeložil z originálu s mou pomocí v egyptských reáliích. Nakonec jsem dostala svolení od autora přeložit jej z francouzštiny. Avšak při srovnání textu francouzského s originálem bylo zřejmé, že je nadměrně mnoho vynecháno a rozhodla jsem se tedy přeložit dílo z originálu.
1: Uměla Marta finsky?
0: V tom je celý příběh pozoruhodný, protože ona finsky vůbec neuměla, ale jelikož si dala za cíl knihu přeložit z originálu, začala se své pomocí finsky učit. Navázala dokonce spojení s finskou ambasádou, která ji propojila se samotným autorem.
1: Co bylo v jejím životě dál, vyjma toho, že se učila finsky a byla zpátky v Praze?
0: Narodila se jí dcera Kateřina, působila v různých povoláních, například jako překladatelka, knihovnice na afgánském velvyslanectví, ale také ve firmě Sklo Export, ale jediná nebo hlavní priorita v tomto období bylo skutečně přeložit Egypťana Sinuheta, proto dělala maximum.
1: Co její manžel, který byl tak nečekaně odvolán z diplomatické mise?
0: Vladimír Helmut skončil v roce 51 ve výrobě, ale naštěstí se mu podařilo velmi záhy nastoupit, získat místo v nově založeném památníku národní kultury, který dnes známe jako památník národního písemnictví.
1: Když říkáte, že jejím hlavním zájmem bylo přeložit Egypťana Sinuheta a naučit se finsky, snažila se dohodnout s někým, kdo by vůbec tuto knihu vydal?
0: Ona knihu nabídla nakladatelství Naše vojsko, což bylo nakladatelství, které se mělo primárně věnovat a zaměřovat na problematiku vojenství a branné výchovy, ale mělo také beletristickou redakci, která byla velmi kvalitně obsazená v té době, takže nemůžeme být překvapeni, že se tady objevila potom posléze v edičním plánu i tato kniha a Marta Helmutová uzavřela smlouvu k vydání knihy.
1: A tak by se mohlo zdát, že po několika obtížných letech je pro Martu vše na dobré cestě. Má smlouvu na překlad knihy a může se tedy věnovat takřka profesionálně tomu, oč tak dlouho usilovala.
0: Dochází ovšem k nečekané situaci. V srpnu 1957 jsou oba manželé Helmutovi vzati do vyšetřovací vazby.
1: Z jakého důvodu?
0: Manželé si dopisovali s emigrantem Jiřím Brotanem, vyměňovali si také různé knihy, informovali se o tom, co se děje v Československu. Jiří Brotan byl totiž manžel sestry Marty Helmutové. Komunistický režim ovšem toto zneužil a tuto korespondenci vyhodnotil jako vyzvědačství.
1: Soudní rozsudek byl vynesen 28. prosince roku 1957. V obžalobě bylo uvedeno.
3: Obžalovaná Marta Helmutová na žádost Jiřího Brotana opatřila od svého známého Jiřího Urbana různé brožury a knihy. Též knihu o protilidové a protinárodní politice T.G. Masaryka, kterou Urban opatřil reakčně zaměřeným komentářem. Dále od Urbana získala štvavé zprávy o událostech v ČSR po měnové reformě. Od agenta Brotana prostřednictvím diplomata HG převzala pro sebe, matku a sestru větší částku peněz, celkem 30 000 KČS a věcné dary. K vylíčené trestné činnosti se oba obžalovaní po skutkové stránce, jak v řízení administrativním, tak u hlavního líčení plně doznali.

0: Výše trestů byla 10 let pro Vladimíra Helmuta za vyzvědačství a pro jeho ženu Martu 7 let za pomoc k trestnému činu vyzvědačství.
1: Marta Helmutová se odvolala a ve svém odvolání mimo jiné uvedla.
2: Před zatčením jsem pracovala 10 až 12 hodin denně na překladu knihy Egypťan Sinuhet, ve které je popisována sociální revoluce v době faraonů. A právě pro tento její sociální obsah, když jsem viděla, že tato kniha je nesprávně na západě překládána, chtěla jsem, aby tato kniha se stala známou naší veřejnosti.
1: S odvoláním ovšem neuspěla. Odvolací soud v březnu roku 1958 rozsudek potvrdil těmito slovy.
3: Obžalovaná se v odvolání domáhá, aby její trestná činnost byla posouzena jako trestný čin ohrožení republiky, poněvadž se domnívala, že o žádnou špionáž nešlo. Obžalovaná zde však přehlíží, že při hlavním líčení vypověděla, že manžel zastával názor, že by mohlo být jejich zpráv zneužito proti ČSR. Přes obavy svého manžela však i nadále pokračovali v zasílání zpráv a museli tedy počítat s tím, že jich bude proti republice užito. Vezme-li se pak v úvahu její nepřátelský postoj k dnešnímu zřízení, který vznikl propuštěním jejího manžela ze služeb ministerstva zahraničních věcí, pak je možno dospět i k závěru, že s možností využití zpráv pro nepřátelskou špionáž souhlasila.

0: Vladimír Helmut nastupuje do vězení do Leopoldova, zatímco Marta do pardubické ženské věznice. Jaká to byla věznice?
1: V roce 1958 to byla stále ještě obávaná věznice pro ženské vězenkyně. Za jejími zdmi se mísily jak kriminální vězenkyně, tak i vězenkyně politické, které ovšem byly v tomto zařízení v menšině.
0: Co tam dělala Marta Helmutová?
1: Ve vězení musela samozřejmě pracovat a její hlavní povolání, které tam vykonávala, byla šička na švadlárně.
0: A co její překládání Egypťana Sinuheta?
1: Ona už se v průběhu vyšetřování a ve vyšetřovací vazbě obávala o osud tohoto překladu, protože měla uzavřenou smlouvu, termíny, které měla dodržet. Ale to najednou nebylo možné, takže ona se rozhodla, oslovila nakladatelství Naše vojsko a následně také náčelníka věznice a požádala je o to, aby za mřížemi mohla v překládání a v redigování překladu pokračovat.
0: A v roce 1958 si náčelník pardubické věznice Martu Helmutovou povolal do kanceláře.
2: Pane náčelníku, vězenkyně číslo...
3: To stačí, Helmutová. Doneslo se mi, že vaše pracovní výkony jsou slabé.
2: Já se prosím snažím.
3: Není to vidět.
2: Taková práce je pro mne nová. Nemám tu patřičnou jistotu.
3: Prostě jste pomalá. Víte, jak vám říkají? Ne? Spící pana.
2: Zlepším se. Slibuji.
3: Uvidíme. Ale zavolal jsem vás kvůli té vaší knize. Jednal jsem se soudruhy z našeho vojska a rozhodl jsem se, že vám dokončení překladu povolím.
2: Na 100 000krát vám děkuji, pane náčelníku.
3: Prosím vás, nechte toho. Kdyby to nebylo v zájmu národního hospodářství, nikdy bych s něčím takovým nesouhlasil. Vyžádal jsem si z nakladatelství obsah knihy. Je to samej faraon a pyramida a přitom to napsal Finn. Vy jste někdy byla ve Finsku?
2: Nebyla.
3: Takže umíte finsky?
2: Naučila jsem se ze zájmu o tamní literaturu.
3: A ještě nějaký jazyk umíte?
2: Latinsky, německy, rusky, anglicky, francouzsky, maďarsky, trochu arabsky.
3: Tolik jazyků a skončila jste tady. Na švadlárně je vám to nakonec k ničemu. No nic. Překládat budete pod dohledem. Každý papír, každá tuška, všechno bude zaevidované pod číslem. Kdyby vás napadlo něco vzít na celu nebo dokonce propašovat nějaké spoluvězenkyni, budete mít útrum, jasné?
2: Spolehněte se, pane náčelníku.
3: A teď si dejte odchod.
0: Pomohlo překládání Martě přežívat krutou pardubickou věznici?
1: Samozřejmě to byla veliká vzpruha, pokud se mohla věnovat práci, která jí byla vlastní, ale provázely jí zároveň ve výkonu trestu zdravotní problémy a neměla to skutečně jednoduché i tak. K dovršení všeho ji za několik měsíců navštívila ve věznici redaktorka Našeho vojska, která jí sdělila, že kvůli reorganizaci v nakladatelství nebude možné překlad Valtaryho knihy vydat.
0: Z vězení se Marta Helmutová, stejně jako její manžel, dostala v roce 1960 díky amnestii. Ovšem trestem pokračujícím byla 10letá podmínka.
1: Helmutovi zároveň přišli v rámci trestu o majetek, to znamená o své knihy, o starožitný nábytek a po návratu z vězení také neměli kde bydlet, to znamená po řadu let nakonec pobývali u rodičů Marty Helmutové na hradě Křivoklátě.
0: Marta Helmutová se ale své lásky vůči finštině, vůči finské literatuře nechtěla vzdát a hned po svém propuštění napsala dopis manželce tehdejšího finského premiéra Siiví Kekkonenové.
4: Finsky jsem se začala učit před 4 roky, protože jsem chtěla přeložit Sinuheta, s nímž jsem se seznámila v roce 1950 v Egyptě. Tento román mě seznámil s vaším jazykem a literaturou. Překlad měl být vydán v roce 1958. Celou věc zdržely složité technické problémy. V mezidobí jsem musela práci také přerušit a asi před 5 rokem jsem se do ní opět pustila. Přeložila jsem 2 Valtaryho komedie, z nichž jedna, Noční host, bude v Československu uvedena již v této sezóně. Plánuji přeložit i další díla tohoto vynikajícího spisovatele, z něhož se díky korespondenci stal můj spirituální přítel. Protože mám v úmyslu se vaší literatuře věnovat pozbytek svého života a vezmeme-li v úvahu, že jsem postrádala jakékoliv materiály, Mika Valtary mi laskavě pomohl a poslal mi knihy, mimo jiné sbírky pohádek a povídek, stručnou literární historii a slovníky. Vaše literatura je do češtiny v posledních 2 letech překládána velmi málo. Doufám, že mi paní Kekkonen prominete můj dlouhý a přesto krátký dopis. Bylo třeba trochu představit ženu, která pro svou práci nemá jiné prostředky než své nadšení, trpělivost a naději.
0: Co od tohoto kontaktu Marta Helmutová očekávala?
1: Novela Sylvie Kekkonenové Amálie zrovna vyšla v překladu v ruském jazyce. Martu Helmutovou to zaujalo a rozhodla se, že by ji mohla také přeložit do českého jazyka.
0: Jak to dopadlo ale s Egypťanem Sinuhetem? Poněvadž poslední informace je, že jí redaktorka sdělila, že v našem vojsku nevyjde.
1: Nakonec překlad tohoto obsáhlého románu se všemi vysvětlivkami, které k němu Marta Helmutová přidala, našel cestu ke svému čtenáři roku 1965. To znamená po téměř 20 letech, kdy se o něj Marta Helmutová začala zajímat.
0: Kde ona tehdy pracovala?
1: Její blízká přítelkyně Dagmar Čapková jí zajistila práci v pedagogickém ústavu Jana Amose Komenského. K tomuto autorovi a k této osobnosti měla Marta Helmutová také velmi blízko.
0: Co vůbec 60. léta? Nejenom, že v roce 65 vyšel onen Egypťan Sinuhet, ale přece jenom postupné tání komunistického režimu, nadcházející období reformních snah a nadějí pod názvem Pražské jaro. Jak to vnímala Marta Helmutová?
1: Pro oba manžele to jistě bylo období plné naděje. Oba začali publikovat v novinách, usilovně pracovali na ediční přípravě korespondence Zdenky Braunerové s její sestrou Anou, dokonce podepsali petici 2000 slov a je třeba říci, že také dosáhli konečně a po dlouhých snahách vlastní rehabilitace.
0: Znamenalo to ukončení jejich peripetií v rámci trestanců komunistického režimu?
1: Bohužel ne. S počátkem normalizace byly veškeré rehabilitace a soudní rozhodnutí opět zrušeny.
0: Marta Helmutová se stále snaží dostat do Finska a po řadě zamítnutých žádostí nakonec odjíždí v roce 1973 a tak má šanci se po 17 letech osobně setkat s Mikem Valtarim. O tomto setkání později napsala.
4: Zjistila jsem, že také Mika Valtari má trému. Zapaloval nám cigaretu a nejen ruka, jež se již dávno při psaní chvěla, ale i hlas se zpočátku chvěl, než jsme to oba vyrovnali. Jenže já jsem se setkala už se starým pánem, po těžkých operacích plic, hlavy, po radioléčbě. Jehož pohyby si museli zvyknout na opatrnou pomalost a jehož jiskry, živelnost, nápady, sršící vtip se vměstnaly do průzračných očí i do pomalé mluvy. Nedovedla bych reprodukovat, co jsme si povídali. Zapadlo to do mne jako zrno do země. Ale jistě jsem mu zdůrazňovala všecko to, co jsem mu psávala o tom, proč ke mně promlouvá a proč jeho dílo bude promlouvat nejen k českým čtenářům. O tom, jakou tvůrčí silou byl obdařen.
0: Mohla překládat, mohla psát, dokonce mohla občas jezdit i do Finska. Můžeme tedy říci, že její trest byl tak nějak zapomenut?
1: Víceméně ano, v 70. a 80. letech se Marta Helmutová chovala apoliticky, zajímala ji především literatura a kultura a velmi ji v tomto ohledu nahrávaly rozvíjící se československo-finské kulturní a politické vztahy.
0: Dokonce získala ocenění nakladatelství Vyšehrad v roce 1986 a mimořádný čtenářský zájem právě o Egypťana Sinuheta byl bez pochyby dobrou zprávou v jejím životě. Píše se rok 1988 a my se ocitáme v redakci deníku Lidová demokracie.
5: Soudruhu, šéfredaktore, dovolíte na chvilku?
6: Mladej, pojď, co máš?
5: Jdu ohledně toho nekrologu.
6: Jakého nekrologu?
5: No, jde o tu Helmutovou, tu překladatelku.
6: Jo, už si vzpomínám, o co jde?
5: No, nekrolog nám poslala nějaká paní Čapková, Dagmar a její dcera Viola, prý byly její přítelkyně.
6: Čet jsem, ano, jejich dopis taky.
5: No. A můžu to teda už připravit třeba do zítřejšího vydání, aby to bylo ještě aktuální?
6: Podívej, my nemůžeme tisknout nekrolog za kde koho. Tolik místa nemáme. Ona nebyla ve veřejnosti moc známá.
5: Ale přece přeložila Egyptěna Sinuheta, to čte u nás každej.
6: Nepoučuj mě, nepoučuj. Hoď to do kultury, 3 řádky budou stačit.
5: Jo. No jo, ale co mám napsat té Čapkové?
6: Zatím nic. A kdyby se ozvala, prostě napiš, že jsme nekrolog otiskli.
0: Opravdu Lidová demokracie nekrolog otiskla?
1: Nekrolog maminky a dcery Čapkových neotiskla, pouze dceři Kateřině se z Francie díky jejím přátelům podařilo zařídit otištění krátké noticky v Lidové demokracii, ale nic dalšího neprošlo, stejně jako neprošel nekrolog již dříve Vladimíra Helmuta.
0: A tak se dá říci, že ani po své smrti, umírá 24. července roku 1988 ve svých 71 letech, se tak nějak Marta Helmutová nehodila. Proč ji můžeme zařadit mezi osudové ženy? Otázka pro literární historičku, hosta dnešního pořadu Petru Loučovou.
1: Byla to mimořádná žena, můžeme na ní obdivovat její entuziasmus, houževnatost, oddanost její práci a nasazení, díky kterému se i navzdory nejrůznějším překážkám, které se v jejím životě vyskytly, podařilo stát se uznávanou a skvělou překladatelkou.
0: A na závěr úryvek z Egypťana Sinuheta.
7: Já, Sinuhet, syn Senmuta a jeho ženy Kipy, píši tyto knihy. Nikoli proto, abych chválil bohy země Kemet, neboť jsem jimi znechucen. Nikoli proto, abych chválil faraony, neboť jsem znechucen jejich činy. Jedině pro sebe sama píši. Ne, abych lichotil bohům, ne, abych lichotil králům, ne, že bych se bál časů příštích, ani že bych v ně doufal. Neboť za svého života jsem tolik zkusil a tolik ztratil, že marný strach mne nemůže znepokojit a jsem znechucen nadějí na nesmrtelnost, jako jsem znechucen bohy a králi. Tedy jedině pro sebe píši a tím, myslím, se liším ode všech, kdož psali přede mnou i kdož budou psát po mně. Neboť vše, co bylo napsáno až doposud, bylo psáno buď pro bohy nebo pro lidi. A řadím tedy faraony také mezi lidi, protože jsou našimi bližními v nenávisti i ve strachu, ve vášni i v zklamání. Ničím se od nás neliší, i když se řadí 1000krát mezi bohy. A nechť se řadí mezi bohy 1000krát a opět 1000krát, jsou lidmi, jsou se podobně druhým.

0: Tím se u nás na Dvojce uzavírá další část cyklu Osudové ženy. Nabídli jsme vám portrét Marty Helmutové, překladatelky slavného Egypťana Sinuheta. Připravila a slovem provázela Ivana Chmeldenčevová. Hovořila Petra Loučová, autorem dokudramat byl Hynek Pekárek. Účinkovali Petra Špalková, Marika Procházková, Igor Šebo, Martin Matějka, Pavel Soukup, Jan Meduna a Lukáš Hlavica. Hudebně spolupracoval Antonín Schindler, zvuková spolupráce Jiří Pochvalovský, produkce Klára Iliašová, režii měl Michal Bureš. No a další z Osudových žen vám na Dvojce přiblížíme příští neděli v 18 hodin a 30 minut.
1: Mrazivé léto.
2: Rozhlasová hra na Dvojce.
1: Tajemný dům v lesích, kde nikdo nepřežije noc.
3: Jenom na chvilku jsem se otočil a někdo ho podříz.
4: Co se tam děje?
2: Soudce, který nezná slitování.
5: Ty řetězy jsou poměrně bytelní. Trochu rezavý, pravda, ale myslíš si, že to z nich dostaneš?
1: Hrubý pytel, hrubá záplata.
2: Dva hororové příběhy Petra Hudského v neděli ve 20 hodin na Dvojce.
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: Zveme vás na malý výlet do světa hudebního divadla a filmu. Náš Muzikál Express je nejrychlejším vlakem na světě.
1: V příštích minutách nás převeze z londýnského West Endu na New Yorkskou Broadway anebo všude tam, kde se slovo muzikál píše s velkým M.
0: U mikrofonu Michal Prostějovský a Pavel Bár s další prázdninovou reprízou Muzikál Expressu. Dnešní pořad jsme premiérově vysílali 11. ledna a informace vztahující se k té době si proto dnes připomeneme znovu.
1: A máme zde ještě jedno ohlédnutí za loňským rokem, tedy rokem 2025. V jeho průběhu oslavila 25. výročí největší a nejvýznamnější německá muzikálová produkce Stage Entertainment. Dá se říct, že Stage Entertainment představuje téměř 2/3 celkové německé nabídky muzikálů a představení. Zaměstnává přibližně 1500 lidí, provozuje 9 divadel a ročně vítá téměř 4 miliony návštěvníků.
0: Více než 100 premiér, nespočet ocenění a uznání a celkem přibližně 70 milionů návštěvníků na představeních v produkci Stage Entertainment od jejího založení v Německu dokazuje umělecký a ekonomický význam této společnosti, stejně jako obrovskou a trvalou popularitu muzikálu, který funguje zcela bez dotací. Tedy na rozdíl ku příkladu od rakouské muzikálové veličiny, tedy spojených scén vídeňských, které jsou městským, rozuměji dotovaným divadlem.
1: Nesmíme opomenout, že Jubiland, tedy německá Stage Entertainment, je součástí mateřské stejnojmenné společnosti, která produkuje formáty živé zábavy s přibližně 3000 zaměstnanců v 7 zemích a 19 divadlech. Tuto společnost založil už v roce 1998 Holanďan Joop van den Ende. Po prodeji svého podílu televizní produkční firmě Endemol, která mimo jiné ve své době přišla s formátem Big Brother, se vrhl do světa muzikálu. Během svého působení v čele firmy byl její vůdčí osobností a bez jeho souhlasu nedošlo k žádnému zásadnímu rozhodnutí ani k uvedení konkrétního muzikálového titulu.
0: Před několika lety však odešel do zasloužené penze, tedy přesněji řečeno firmu prodal americké mediální společnosti Advance Publications. Takže i Stage Entertainment je v současnosti klasickou korporátní firmou.
1: Německá pobočka Stage Entertainment vznikla za poněkud dramatických okolností, souvisejících s nedlouhou historií německého soukromého podnikání v oblasti muzikálu superlativů.
0: Ta se datuje rokem 1986. Tehdy založili bratři Kurcové firmu s názvem Stella a v Hamburku uvedli muzikál Kočky jako německou repliku londýnského originálu. A to 5 let po jeho světové premiéře.
1: Tehdy od města Hamburku, které má statut spolkové země, získali za symbolickou cenu 1 marky za rok nájem budovy tamní operety. Ovšem s podmínkou renovace a převzetí všech zaměstnanců. Kočky měly mimořádný úspěch a tak Stella záhy postavila v Hamburku i zcela nové divadlo pro fantoma opery a dále expandovala na německém muzikálovém trhu.
0: A to hlavně po sjednocení Německa v 90. letech minulého století. Stavěla se nová divadla. Po Hamburku následovalo nové divadlo v Berlíně a Stuttgartu. A k tomu posléze i hotely, určené především přespolním návštěvníkům divadel. Investice však přesáhly možnosti svých zakladatelů a tak do společnosti bratři Kurcové přijali investora z oblasti developerské sféry. No ale to se jim stalo osudným. Brzkým navýšením základního jmění firmy její zakladatele zcela vyšachoval ze hry, tedy zbavil je fakticky jejich podílu ve firmě.
1: Než budeme v příběhu pokračovat, zahrajeme si ukázku z muzikálu Sestra v akci. Proč právě z něho, se dozvíte za malou chvíli.

0: A pokračujeme v historii německého moderního muzikálu.
1: Nový společník ve firmě Stella se ze svého vítězství dlouho neradoval. Neznalostí praktik v divadelním showbiznisu přivedl Stellu na konci 90. let do insolvence. O záchranu společnosti a tím i muzikálového divadelního podnikání se snažili také zaměstnanci, a to především ti z řad herců. Například tím, že si svoje měsíční honoráře snížili na nějakou dobu na polovinu. Ale ani to nestačilo.
0: V roce 2000 doslova a do písmene hodil německému divadelnímu podnikání záchranný pás právě Job van den Ende. Přechod pod hlavičku Stage Entertainment ale nebyl zcela bezbolestný. Zatímco Stella sázela na to, že za muzikálem v daném městě, tedy Hamburku, Berlíně či Stuttgartu, přijíždí publikum z celého Německa, van den Ende změnil strategii střídáním jednotlivých inscenací v uvedených městech.
1: Nepřevzal neprosperující hotely a snížil celkové provozní náklady. Podařil se mu dokonce husarský kousek v tom, že vlastníky licencí k těm nejprestižnějším a nejžádanějším světovým titulům z Londýna a Broadwaye dokázal přimět ke snížení licenčních poplatků z každé vstupenky. Zkrátka měl na muzikál v Německu de facto monopol a z této pozice dokázal vyjednávat. Vedle uvádění replik světově proslulých muzikálů jako Phantom opery, Kočky, Lví král, Wicked či Mamma Mia začal pod jeho vedením Stage Entertainment produkovat i své vlastní muzikály, které si brzy získaly popularitu. Za všechny jmenujme například Sestru v akci, Rockyho nebo biografický muzikál Tina o životě a kariéře Tiny Turnerové.
0: A právě ze Sestry v akci byla naše předchozí hudební ukázka. Dodejme, že se na tento muzikál opět mohou těšit i naši diváci. Tentokrát bude mít premiéru na samém konci února v Plzni.
1: Nakonec ještě jedna perlička. Při přebírání jednotlivých divadelních budov odmítl van den Ende odkoupení speciální haly v Bochumi, která byla postavena pro muzikál Starlight Express Andrewa Lloyda Webera. Tedy muzikál o vláčcích, ve kterém se všichni herci pohybují a závodí na kolečkových bruslích. Ten měl právě v Bochumi svoji německou premiéru v roce 1988 a Job van den Ende mu prorokoval derniéru v řádu měsíců. A pro jiné účely by se hala bez zásadních úprav nehodila.
0: A zde je na místě použít přísloví, že i mistr tesař se někdy utne. Starlight Express v Bochumi hraje dodnes, tedy déle než 38 let, a vytvořil tak německý rekord nejdéle uváděného muzikálu v jednom divadle.
1: Gratulujeme tedy dodatečně německé muzikálové scéně značky Stage Entertainment k 25. výročí existence a přejeme další úspěšné tituly. No a na jeho počest si zahrajeme ukázku z muzikálu Rocky, který produkční společnost Stage Entertainment přivedla na svět a který se krátkou dobu hrál i u nás, konkrétně v Praze.

0: Je to už hezká řádka let, co mohli naši diváci osobně spatřit Sáru Brightmanovou, tedy mezinárodní pěveckou superstar, na vlastní oči. Konkrétně v Praze ve sportovní hale na výstavišti.
1: Sára Brightman se v letošním roce opět chystá na světové turné a chybět nebude ani několik koncertů v Evropě. Konkrétně v Ljubljani, Budapešti, Záhřebu, v Bratislavě a také v Praze. V české metropoli vystoupí tentokrát v O2 aréně, a to 26. listopadu.
0: O Sáře Brightmanové jsme v našem pořadu hovořili vícekrát, ale přesto neuškodí si několik faktů zopakovat.
1: Sára Brightman je nejprodávanější sopranistkou na světě. Je nejen muzikálovou hvězdou, ale i průkopnicí crossoverové hudby. Proslavila se svým hlasovým rozsahem přesahujícím 3 oktávy. Je jedinou umělkyní, která se současně umístila na vrcholu hudebních žebříčků Billboardu v oblasti vážné i populární hudby.
0: Její hlas zazněl v divadlech, arénách, katedrálách, památkách světového dědictví a olympijských stadionech, kde oživil některé z nejkrásnějších melodií světa. Dá se říci, že patří mezi nejvýznamnější umělce světa vůbec. Má na svém kontě 35 milionů prodaných kusů zvukových nosičů. Je ověnčena 180 zlatými a platinovými oceněními ve více než 40 zemích světa a dosáhla přes 1 miliardu streamů.
1: Sára Brightman také jako vůbec první stvárnila roli Christine Daae ve světově proslulém muzikálu Phantom Opery, jak na West Endu, tak na Broadway. A ukázku právě z Fantoma si tedy nyní zahrajeme.

0: hovoříme o světové hvězdě jménem Sarah Brightman. Za svůj výjimečný přínos hudbě a divadlu byla oceněna hvězdou na světově proslulém hollywoodském chodníku slávy.
1: V květnu 2024 se vrátila na jeviště ve své první divadelní roli po více než 3 desetiletích, a to jako Norma Desmond v honosné australské inscenaci Sunset Boulevard od Andrewa Lloyda Webbera.
0: V roce 2025 pokračovala v této roli v muzikálu Andrewa Lloyda Webbera v Singapuru. No a poté měl tento titul premiéru ve vybraných městech v Číně i na Tajvanu.
1: Stojí také za zmínku, že byla manželkou krále světového muzikálu, tedy skladatele Andrewa Lloyda Webbera, a dá se říci, že právě on ji objevil pro divadlo a má nemalou zásluhu na tom, že se z ní stala hvězda světového formátu.
0: Další hudební ukázka bude tedy ze zmiňovaného muzikálu Sunset Boulevard.

0: Posloucháte Muzikál Express.
1: Dále máme připraveny informace o dvou domácích premiérách. Ta první se odehraje v Pražském divadle Hibernia v sobotu 17. ledna a má název 5 let zpět. V originále tedy The Last Five Years amerického autora Jasona Roberta Browna. No a o čem vlastně je?
0: Je to muzikál pro dva herce a jde v něm samozřejmě o lásku. A to v okamžiku, kdy se stává minulostí. Tento komorní příběh citů a zkušeností z partnerského soužití je vyprávěn z pohledu spisovatele Jamieho a herečky Katy, dvou typických Newyorčanů, kterým se právě rozpadlo jejich první manželství. Každý chce najít toho pravého, ale ve městě, kde je na prvním místě kariéra a soukromí jde stranou, se to zdá téměř nemožné.
1: Zatímco on v okamžiku rozchodu vypráví svůj příběh od začátku do konce, ona naopak od konce k samému začátku. To dává jejich story mimořádný prostor pro napětí a samozřejmě pro hudbu.
0: O muzikálu 5 let zpět si povíme více po hudební ukázce z české premiéry, která se před více než 6 lety konala v Ostravě.

0: Tak to byla ukázka z muzikálu Pět let zpět, který bude mít tento měsíc premiéru v pražském divadle Hibernia. Slyšeli jsme v ní Martinu Vlčkovou. Jejím partnerem v inscenaci byl Tomáš Savka, který za svůj výkon získal cenu Jantar v roce 2019 a také užší nominaci na cenu Thálie o rok později.
1: Muzikál The Last Five Years měl světovou premiéru v roce 2001 v Chicagu. O rok později byl uveden na jedné z off-broadwayských scén v New Yorku. V roce 2006 ho pak nastudovalo prestižní londýnské divadlo Menier Chocolate Factory. Jason Robert Brown do svého díla promítl osobní zkušenosti a celý muzikál vypráví v neobvyklé struktuře monologických flashbacků, kde záblesky štěstí střídá analýza partnerské krize. Brown patří u nás do kategorie méně známých, za mořem však velmi vyhledávaných divadelních tvůrců, kterým experiment na poli muzikálu rozhodně není cizí.
0: A ještě je třeba doplnit, na koho se mohou nyní těšit diváci v Praze. Ano, na důvěrně známé tváře, jmenovitě na Annu Prášilovou Fialovou a Ondřeje Rychlého.
1: No a protože hudební ukázky s nimi zatím nejsou k dispozici, je tu ještě jedna ukázka, a to z originální americké verze.

0: tamního operního souboru divadla. Tedy podobně jako před časem v Českých Budějovicích. Avšak i zde je soubor i realizační tým posílen o osvědčené muzikálové osobnosti.
1: Režii má na svém kontě, tak jako v případě Nikdo to rád horké, Marek David, tedy dramaturg a režisér ostravského muzikálu. O choreografii se postará Antonín Blahuta. Jména obou najdeme uvedené v Ostravě, ku příkladu pod úspěšným muzikálem Kinky Boots.
0: Titulní roli budou alternovat Natálie Tichánková a Andrea Gabrišová. V roli Evitina, věčného oponenta Če, se mohou diváci těšit na Radima Bierského a Lukáše Adama. Druhý z nich je letošním držitelem ceny Thálie a našim posluchačům je už jistě důvěrně známý. Bierský je pak perspektivní posilou nejmladší generace ostravského muzikálu.
1: Takže se zdá, že si muzikál nalézá cestu k divákům i v dalších našich městech.
0: Hudební ukázka z Olomouce pochopitelně k dispozici není, takže si ústřední melodii Evity poslechneme opět v podání Sáry Brightmanové, o které už dnes byla také řeč.

0: Nakonec zde máme dvě informace z Londýna.
1: Po pouhých 265 reprízách se 26. ledna dočká Deniery muzikál Top Hat. Za běžných okolností by tato skutečnost nestála ani za zmínku, jde však o jakousi reflexi velké legendy.
0: Muzikál Top Hat je divadelní adaptací jednoho z nejoblíbenějších klenotů zlatého věku Hollywoodu. Ve 30. letech minulého století v něm zazářili Fred Astaire a jeho partnerka na filmovém plátně Ginger Rogers. Brilantní hudba Irvina Berlina obsahuje některé z nejoblíbenějších a nejznámějších hollywoodských písní své doby, jako Cheek to Cheek nebo Putin on the Ritz. U nás byl film kdysi promítán pod názvem Páni v cylindrech.
1: Divadelního zpracování se tento snímek dočkal právě v Londýně až v roce 2013 a měl tehdy u diváků úspěch, především zásluhou své hudby a vzpomínek na velké a nezapomenutelné hvězdy. Příběh filmu, a tedy i muzikálové adaptace, je však postavený na principu oblíbené záměny osob a hledání velké lásky. A tak je už dnes asi příliš nahlodán zubem času. Jak se zdá, tak tentokrát nepomohla ani skvělá hudební a taneční čísla.
0: My si pro dnešek poslechneme už zmíněnou slavnou skladbu Putin on the Ritz, a to z nahrávky divadelní verze z roku 2013.

0: V Londýně teď ještě zůstaneme a podíváme se, co se zde v blízké době chystá.
1: Bude to nové nastudování muzikálu Avenue Q, které bude mít premiéru 20. března.
0: Muzikál se točí kolem obyvatel zchátralého a ošuntělého domu v newyorské ulici s názvem Avenue Q. Princeton, tedy čerstvý absolvent vysoké školy, snažící se najít smysl svého života, je tamním nejnovějším nájemníkem. Rychle je vtažen do divokého, excentrického světa svých sousedů, skupiny milých outsiderů, kteří se všichni snaží bojovat se základními problémy dospělosti, tedy najít si a udržet práci, zorientovat se v lásce a vztazích a prožít všechny radosti i strasti sexu, alkoholu či pornografie.
1: Všechny zmíněné postavy jsou přitom stvárněny nejen herci, nýbrž i loutkami v lidské velikosti a na jevišti vedené samozřejmě živými loutkoherci.
0: Muzikál měl světovou premiéru na Broadway v roce 2003 a získal několik cen Tony, mimo jiné jako nejlepší muzikál roku. V Londýně se objevil o 3 roky později a hrál se tam do roku 2010. Nyní se tam tedy po více než 15 letech znovu vrací, zatím ovšem na omezenou dobu.
1: Zda humor, témata a vlastně i celý loutkoherecký způsob inscenace neztratili nic na svém půvabu a zajímavosti, tedy uvidíme.
0: Hudební ukázkou z Avenue Q se pro dnešek rozloučíme. Muzikál Express připravili a uváděli Pavel Bár a Michal Prostějovský, kteří se s vámi loučí. Naslyšenou opět za týden, ve stejnou dobu na vlnách Českého rozhlasu Dvojka, anebo kdykoliv na našem Facebooku, Instagramu či webu muzikalexpress.cz.

0: Stále vám, přátelé, společnost dělá dvojka, přejeme pěkný nedělní podvečer. Připomínám, že už za chvíli tady bude 7. závěrečná část pohádkového seriálu Michaely Veteškové Velké putování malé slepice. No a potom na dvojce, protože je nedělní večer, tak opět vypukne mrazivé léto dvojky a máte se opravdu na co těšit.
1: Český rozhlas dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
3: Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás skřítek Hajaja. Říká se, všude dobře, doma nejlíp. Přesvědčí se o tom i slepice Peliška. Na konci své cesty objeví zaběhlého bažantíka a přijde na to, že jezírko, ke kterému ji přivedla sova, bylo skutečně zázračné. 7. poslední část, kterou se dobrodružství Pelišky uzavře, dostala název Velké putování malé slepice. A já už se těším, až si ji spolu poslechneme.

0: Dobrý večer, děti. Už několik dní žila slepice Peliška na svobodě. Zkusila, jaké to je být zavřená v kleci v drůbežárně a snášet jedno vejce za druhým a pochopila, proč je lepší pobíhat kolem kurníku pod modrým nebem. Naučila se postarat se o sebe, když putovala hustým lesem a pokoušela se pomáhat těm, které potkávala při svém návratu k hejnu a ke kohoutovi. Na cestě domů ji zdrželi nešťastní rodiče ztraceného bažanta a připojila se k jejich pátrání v poli. Kde jste ho viděli naposledy? Zajímala se, když krůček po krůčku společně s panem bažantem a paní bažantovou pročesávala obilí. Vyrůstalo ze suché a rozpraskané půdy v řadách za sebou. Slunce nemilosrdně pálilo a nikde nebyl stín.
1: Tamhle, uprostřed.
0: Plačtivě zakuňkala paní bažantová a protože s naříkající nešťastnicí nebyla řeč, slípka zamířila dál do vyprahlého pole sama. V lese se dalo schovat pod větve stromu, ale co tady? Pokvokávala nespokojeně. V hledání ztraceného bažantíka nepolevovala. Bylo tu zvláštní ticho. Včely jí kolem hlavy nebzučely a jindy neodbytní komáři tady také nebyli. Tohle místo je divné, kroutila hlavou slepice. Zaradovala se, když uviděla mezi obilím kličkovat párek zelených ještěrek. Zagdákala, aby si ji všimli. Ještěrky zastavili.
2: Být tebou, tak to nic nejím,
0: poradila jí první.
2: Být tebou, tak to nic nepiju,
0: přitakala druhá. A než společně jako jednovaječná dvojčata utekly, jednohlasně dodali, že na poli hospodaří člověk a hnojivy nešetří. Ze škvíry v hlíně se vynořil hraboš polní a prohlásil:
3: padám žít jinam.
0: A pelášil pryč, jen se od něj prášilo. Peliška kráčela dál. Zastavila se až u hromady roztrhaných igelitových tašek, zničených černých pneumatik a plastových barevných krabic. Obešla ji celkem třikrát kolem dokola, ale malého bažanta nenašla. Měla žízeň a hlad. Však se při tom úprku před neposednými kůzlaty nestihla ani pořádně nasnídat, natož pak někde v klidu snést vejce. Klovla párkrát do hlíny, ale žádného mravence či broučka v ní neobjevila. Zatahala za lístek sedmikrásky, která prorůstala mezi skládkou, ale nesijela z něj ani kapka rosy. Od hladu se Pelišce klepaly nožky, od žízně se jí růžový jazyk lepil o patro. Zalitovala svého rozhodnutí vypátrat bažantíka. Když došla až na kraj pole, zastavila u obrovské hromady odpadků. Dál jít nemohla. Malá slepice měla slzy na krajíčku. Vzpomínala na chvíle u léčivého jezírka, kde potkala srnečka. Myslela na sovu pálenou, která jí zachránila, před kunou a divočáky. Na páva a pávici, kteří jí pomohli první noc v lese. A netušila, jak pokračovat dál. Věděla jen, že snášení vejce nezastaví. Našla si koutek v ústraní, kde odevzdaně seděla a při civění do prázdna spozorovala myš. Vynořila se ze skládky s kusem třpitivého růžového igelitu, který měla namotaný kolem břicha. Hej, co to vlečeš? Kvokla Peliška. Myš se zastavila, zavětřila čumákem, aby zkontrolovala, zda to není kočka, a odpověděla:
2: Pinec, pinec od lidí, hodí se mi, pořádáme maškarní, budu za šípkovou růženku.
0: Za ní vyběhla další šedivka, tentokrát omotaná modrým igelitem.
2: Já za sněhurku nebo popelku ještě nevím,
0: hlásila hrdě. Následovala třetí se žlutým celofánem na hlavě, patrně zlatovláska, a pak čtvrtá, obalená modročerveným papírem.
2: Spider-Man je nejlepší,
0: vykřikla a společně s ostatními odběhla do pole. Slepice zírala ještě víc, když ze skládky vykráčel bažantík. Na hlavě měl naražený oranžový trichtýř, kolem krku omotanou červenou stuho a tvářil se důležitě.
4: Ty na žádný maškarní mejdan nejdeš,
0: věkla slepice, když si uvědomila, koho vidí.
3: A to je jako proč?
0: Rodiče tě hledají po celém poli, maminka běduje, tatínek naříká, domlouvala mu slepice.
3: Jako cože? Chci na maškarním předvést domorodý tanec bažantů.
0: Odsekl bažantík a poskakoval na pravé noze se zvednutými křídly nad hlavou.
3: Myši, říkali, že je bezva.
0: Přestaň se nakrucovat, sundej ty divné věci a zavolej, že jsi v pořádku, poručila mu Beliška. Ale bažantík neposlouchal a odtančil za zábavou. Slípka nevěděla, jak jej zastavit. Byla uprostřed snášení vejce, hladová a žíznivá a jediné, na co se zmohla, bylo kdákání.
2: Kokodák, našel se ztracený pták, kokodák, nezastavím ho, nevím jak, kokodák, bažantík šel tancovat.
0: Nad skládkou, nad polem, ale také nad nedalekým lesem se neslo opravdu hlasité slepičí kdákání. Srneček na pasece zastříhal ušima, veverka na špičce borovice si vzpomněla na svou kamarádku, dokonce i páv a pávice pochopili, že musí pomoci. Všichni spustili povyk, přidali se rackové nad rybníkem a kachna v rákosí, křik a kdákání, pískání a kejhání rodiče malého bažantíka nemohli přeslechnout. Zaradovali se a běželi pro svého synka, aby mu vysvětlili, že na mejdany má ještě čas. Pelišce se ovšem moc dobře nevedlo. Byla úplně celá vysílená. Překulila se na bok a tušila, že její cesta je u konce. A najednou se stalo něco, co nečekala.
5: No ty nám dáváš,
0: zakrákal havran Krk a stěžka dosedl hned vedle slepičího bezvládného tělíčka.
5: Filip si dělá starosti, kam se zaběhla. Kocour tě už málem odepsal a ty tu řveš na lesy.
0: Zahudroval a na oko se na zbědovanou chudinku zlobil.
5: Filip, sestra, máma, táta, celá moje lidská rodina běhá po lese a volá na puťa, puťa, na pipipi pi, a ty si to válíš, šonky.
0: Zamručil kocour Kočka, který si sedl vedle nalezené kamarádky a začal jí očichávat.
6: Hele, moje Peliška snesla vajíčko,
0: zaradoval se Filip, když přiběhl, protože slyšel slepičí volání. Ještě teplé ho dal sestře, aby ho dobře hlídala, a on sám vzal Pelišku do náručí a nesl zpátky domů. Tam malou slepici čekala miska chladné vody, koryto plné zrní a hlavně zvědavé slípky, které s otevřenými zobáky a zatajeným dechem naslouchali dobrodružnému vyprávění. A obdivně se na ně díval i kohout, protože léčivé jezírko bylo skutečně léčivé. A tulačka zvaná Peliška byla teď už porostlá drobnými, jemnými nazlátlými peříčky, které se třpitily na slunci. Velké putování malé slepice pro tentokrát skončilo. Ale jak znám Pelišku, tak zase někdy něco vymyslí. Dobrou noc.
7: Nevím, jak vy, děti, ale já už se moc těším na zítřejší pohádku. Teď je ale čas zalézt pod peřinu a nechat si zdát něco krásného. Hezké spinkání vám přeje váš skřítek. Hajaja.
8: Český rozhlas Dvojka.
9: Rádio, které vás baví.
10: Přeju příjemný nedělní večer z Dvojky. Pod společným názvem Hrubý pytel, hrubá záplata teď uvádíme dramatizaci dvou povídek Petra Hudského. Utopenci a chléb náš vezdejší. První příběh nás zavede do zapadlé vesnice Vlčina, lesa a hájovny, kde se dějí opravdu zvláštní věci. Vraždí tady duch nebo se podaří najít rozumné vysvětlení? Druhá adaptace přináší téma soudu a spravedlnosti, ovšem trochu jinak, než jsme zvyklí. Jakého rozsudku se v podivné soudní síni dočká gauner, který obvykle nemá s nikým slitování? Doufám tedy, že si povídky Petra Hudského poslechnete opravdu s velkou chutí.

0: adrese.
1: Haló. A je tady špatný signál.
2: Já tě slyším. Slyším tě. Jak to šlo?
1: Všechno v pohodě.
2: Vážně?
1: Jo, šlo to líp, než jsem čekal. Ještě to uklidím a jdu zpátky do civilizace.
2: Já věděl, že je na tebe spolech.
1: Jo, hele, ale tohle to je poslední kšeft, co za prcka dělám, jasný?
2: Je chcíplej, to se může stát každým. A chřipka je svinstvo, to je lepší vyležet, já to znám.
1: Ale já taky. Jako jasný, že to spěchalo, ale taky jsem mohl jet někdo jiný. Taková díra.
2: Jenže ty seš hlavně na ten úklid nejlepší, chápeš?
1: Hele, poslouchej. Slyšíš to? Slyšíš mě? Slyšíš to? To jsou vlci, ty vole. Vlci, chápeš to, kde jsem? Na šílený cestě v nějakých horách, kde jsou vlci. Noci. A ten popis cesty fakt je dobrý. To měl nejméně 40, když to kreslil, ne? Výborný, tak to vypadá, že jsem zabloudil.
2: Co GPSka? GPSka, co? Slyšíš? GPSka?
1: GPSka? No slyším, GPSka. Ta je chcíplejší než prcek. Tady jsem vděčný za čárku. Ale počkej. Možná vidím vesnici.
2: Vesnici? To je blbost, tam žádná není.
1: Tak jsem si ji asi vymyslel, ne? Co to je za vesnici? Slyšíš mě? Haló? Slyšíš mě? Haló? Já tě vůbec...
2: Slyšíme se?
1: Vůbec tě... Slyšíš mě? Haló? Haló? Dobrý večer, Vespolek.
3: Dobrý večer.
1: Pane Hostinský, prosím vás, jak se to tady jmenuje?
3: Vlčina.
1: Vlčina? A můžete mi to prosím vás ukázat na mapě? Já to nějak nemůžu najít.
3: No, někde tady možná.
1: Jak možná?
4: Ne, to bude trochu vejš.
3: Nesmysl, dětku, když už tak níž.
1: Moment, pánové. Chcete mi říct, že nevíte, kde je na mapě vaše vesnice?
3: Vypadá to, že tam není.
1: Není?
4: Asi špatná mapa, chlapče.
1: Ty fakt mi neříkej chlapče, dětku. Tak kde teda jsme? A? Aspoň přibližně.
3: Čert ví. Co to bude? No dáte si něco?
1: No, tak možná bych si vybral třeba, já nevím, ty utopence, když na té tabuli nic jiného nemáte.
3: Hned to bude.
1: Výborně.
4: Tam bych si nesedal.
1: A jako proč?
5: Asi by bylo vážně lepší posadit se jinam.
4: Starosta má pravdu. Sedni si jinam.
1: A kam? Jiný volný místo tady není.
4: Tamhle u hajzlů.
1: Jo, dobře. No. Podívejte se, milí venkovští přátelé. Já se posadím tady k tomu stolu, sním si ty hnusný utopence a odjedu. A už se doufám, nikdy neuvidíme. Pivo jsem si neobjednal.
4: Já si ho dám.
6: A zdar!
4: A máš problém, chlapče. Tohle jsou tři největší hovada ve vsi.
1: No, to vidím.
6: Ty vole!
4: Co to jako je?
6: Vole!
4: U našeho stolu! Posral se!
6: Se posral!
1: Ještě ne, ale taky to jim jenom chvilku, že jo? To ještě nemohlo natropit žádnou neplechu. Pane Hostinský, mohu dostat jednu sodu?
4: No to se neboj, to dostaneš!
6: Sypeš!
1: To se vážně nebojím.
6: Co tady děláš?
4: Co tady děláš?
1: Tak když se hrabu příborem v talíři a strkám si kusy žrádla do držky, tak co tady asi tak můžu dělat, blbové?
6: Co řek? Co?
1: První blbej, druhý hluchej.
6: Co?
1: A ty budeš asi v obojí, viď?
6: Tak hele, ty šmejde!
4: Šmejde! Sundal dva chlapy, ani nevstal ze židle.
1: Ty polož to, nebo ti tu tvoji pitomou palici ustřelím.
5: Neslyšel jsi pána? Polož tu židli.
1: No. Bylo to tady moc fajn, ale já
0: já už půjdu.
5: Počkejte, počkejte. Nechtěl byste nám s něčím pomoct? Zadarmo by to nebylo.

0: Máte moc pěkný barák, starosto. Tak v čem je problém?
1: V lese.
0: Co pak? Straší tam?
1: Ano.
0: Co? To nemyslíte vážně?
1: Smrtelně. Vidím, že mi nevěříte. Ale já nejsem cvok. Nabízím vám 200 tisíc. A jestli jsem cvok, tím líp pro vás. Aspoň to bude bez námahy.
0: O co jde?
1: Asi 5 kilometrů odtud je stará hájovna. Hajný se utopil, když mu žena utekla s jiným. Omotal si řetěz kolem krku a skočil do studny.
0: Říkala prababička vaší prababička.
1: Stalo se to loni. Byl jsem u toho, když ho z té studny tahali. Celá vesnice u toho byla. Byl to dost hrozný pohled. Tělo jsme pokřbili. Ale jeho duch tam zůstal.
0: A straší.
1: A vraždí. Trhá lidem hrdla.
0: Pravý pověst.
1: Ukážu vám pár fotek. Po pohřbu se tam nastěhoval jeho bratr. Za týden jsme ho našli. Podívejte se na jeho krk.
0: To není roztržený. To je proříznutý. Ovšem parádní. Byl svázaný?
1: Držel hrnek s kafem.
0: Tak to musel být fofr. Ani jehně na porážce by nedrželo líp. Čím mu to udělali?
1: Nevím.
0: Zřejmě břitva. Co na to policajti?
1: Přijeli, vyfotili si to, vyslechli pár lidí a odjeli. Pachatel neznámý. Po druhé to ale vzali důkladně.
0: Po druhý?
1: Tady ta fotka. Místní obyvatel. Vsadil se v hospodě, že tam stráví noc.
0: Co policajti?
1: Přijeli, vyšetřovali, v noci to tam hlídali.
0: A na co přišli?
1: Ráno byli mrtví. Oba dva. Hlava jednoho z nich visela jenom na cárech kůže. Další policajti už tak horliví nebyli. Pachatel zůstal neznámý pro ně. Od té doby je klid, ale taky se k hájovně nikdo neodváží přiblížit ani za bílýho dne.
0: A co chcete po mně?
1: Abyste tam strávil noc.
0: Proč? To nedává smysl.
1: Víte, tohle není k životu. Lidi se bojí. Do oken si dávají kříže a česnek. Potřebují uklidnit. Někdo jim musí ukázat, že už to skončilo.
0: A skončilo to?
1: Nevím.
0: Tak jim to dokažte vy, starosto. Budete za hrdinu?
1: Když já...
0: Co?
1: Já se taky bojím. Třeba tam opravdu něco je. 200 tisíc.
0: To platíte ze svýho?
1: Ty peníze jdou z rozpočtu. Jsem přece starosta.
0: Jasný. A k tý hájovně. Dá se tam dojet?
1: Musíte posmít. Pořád podél potoka nemůžete to minout. Aha. Když vyrazíte hned, budete na místě před půlnocí.
0: Ideální doba na pokec s utopeným majem.

0: Ani se nehni, nebo to do tebe nasyp.
1: Ne, ne, prosím vás, ne. Já vám všechno vám dám, dám vám všechny peníze.
0: Uklidni se.
1: Au.
0: Uklidni se. Co tady děláš, Marie?
1: Já jsem zabloudil, my máme sraz s klukama, já jsem tady nechtěl nic ukrást, pane, já jsem čukal, bylo otevřeno.
0: Ty máš sraz s klukama tady, jo?
1: Ne, oni šli napřed a já je stopuju.
0: Nějak ti to nejde.
1: Ujel mi autobus, tak se to protáhlo, vyrazil jsem pozdě, skoro až na noc, to se blbě stopuje pod mě. Můžu tady přespat?
0: No, dobře, no. Tak vstávej.
1: Jo, a promiňte, jestli jsem vás vylekal, to jsem nechtěl.
0: Nevylekal. Co je tam nahoře?
1: To není váš dům?
0: Ne. A zloděj taky nejsem, aby si nemyslel. Aspoň ne v téhletý díře. Tak co tam je?
1: Nic. Jenom dva prázdný pokoje. A. Nějaký starý nábytek.
0: Tady si to prohlížel?
1: Ještě ne.
0: Jenom nějaký starý fotky. Moment. Místní starosta.
1: Jaký starosta?
0: Místní starosta.
1: A ti dva další kluci?
0: Nevím. Ve sklepě jsi byl?
1: Ještě ne.
0: Jdu se tam podívat. Nikam nechoď. Hned jsem spal.

0: se, co tady děláš? Neříkal jsem ti, abys nikam nechodil.
1: Já myslel, že myslíte jako ven z baráku.
2: A tě zabiju.
1: Ne, já se chtěl jenom připravit spaní. V té ložnici je to takový zatuchlý, tady je to veliký, vzdušný. Tak jsem ten slavník přitáhl sem.
2: No, dobře. Tady to asi bude nejlepší, to je fakt. Wow, tady je signál. Čau.
3: No, konečně, volám tě celou věčnost. Hele, kde jsi?
2: V hájovně.
3: Cože, v jaký hájovně?
2: No, fakt v hájovně. Jsou tady takový pěkný parohy, starý nábytek, sloup, co drží krov.
3: Zblázil ses. Co děláš v nějaký podělaný hájovně?
2: Ale vzal jsem tady nějaký menší rito.
3: Jaký rito, sakra?
2: A to je moje věc. Já ti to pak vysvětlím, nejsem tady sám.
3: To je kostem.
2: To je blbec. Prosím tě, co to zase... To je mrtvý.
3: Kdo? Kdo? Rod, kdo je mrtvý?
2: No ten kluk. Jenom na chvilku jsem se otočil a někdo ho podříz.
3: Co se tam děje? Co se tam děje?
2: Ty vole, co se to tady děje?
3: Poslouchej mě dobře a vypadni odtamtud, dělej!
2: Ukaž se, ty
3: svině! Ukaž se! Ukaž se! Tak si aspoň krej záda! Stopni si k tý stěně, nebo k tomu sloupu! K tomu sloupu si stopni, schovej se tam, kde do háje!
2: Kde seš? Kde pak seš? Nikde. Nikde nikdo. Vpravo, vlevo, nikde.
3: A nahoře?
2: Co to je?
3: Co tam je?
2: Ty vole. Na tom trámu. Smrtka z kosou.

0: Nezdržujte, pojďte.
1: Já už dál nejdu.
2: Já už taky ne.
0: Nebojte se, je ráno. Jsme tu úplně všichni, celá vesnice.
3: V hajovně někdo je.
4: Dobrý ráno, burani. Něco tady pro vás mám. Tady ji máte. Mrchu.
1: To je?
4: Hajenýho žena.
1: Jak to víte?
4: Mám telefon. A hodně schopnýho známýho. Víte, že je pohřešovaná?
1: Tekla přece do města.
2: Jo, má pravdu.
1: S tím svým amantem.
4: Ne tak docela. Ten amant je totiž pohřešovaný taky.
2: Co?
4: Vidíte její košili? Celá od hlíny. Myslím, že Hajný je oba zabil a někde zahrabal. A teprve pak se utopil.
3: Takže to byl přece jenom duch.
4: Blbost. Prostě to přežila. To se někdy může stát. Vylezla z hrobu a vrátila se domů. Akorát jí z toho všeho přeskočilo. To se jí nemůžeme halt divit.
2: Jo. A kde jako byla? Celou dobu.
4: Čert ví, asi v lese. Přes zimu možná ve sklepě, nevím.
1: A vážně zabíjela ona?
4: Touhle kosou. Už se nemusíte bát, pane starosto. No. A ta vaše investice, ta se vám taky vyplatila. Hele, já mám rád jednání na rovinu. Něco vám ukážu. Tady ta stará, zažloutlá fotka. Tenhle ten kluk je Hajný. Tohleto je jeho brácha. A tenhle ten mládenec, to jste vy, pane starosto. Jste se nějak zapomněl pochlubit, že ten Hajný byl váš synovec a že jste jediný dědic. No, pěkný barák. Ale špatně se prodává, když v něm straší, co? To už se vyplatí najmout chlapa, aby to od těch strašidel vyčistil, zejména když ty peníze dá obec. Uděláme spolu poslední obchod. A férovej. Pěkně na rovinu.
1: Dobře.
4: Zapomenete vy všichni, že jsem tady kdy byl a já udělám to samý.
1: Dobře.
4: Policajty zavoláte nejdřív v poledne.
1: Dobře. Ale co jim máme říct, co, že se tu stalo? Vždyť my vlastně nic nevíme.
4: No a přesně to jim řeknete. Oni už si to přeberou. A mimochodem, uvnitř je ještě jedna mrtvola. Poslední oběť týhletý šílený ženský. Čau. Tak je to vyřízený.
5: Co myslíš? Hájovně nebo náš úklid?
4: Obojí.
5: A ženu si našel?
4: Jo. Našel a bordel už tam je. Jak jsem říkal včera, šlo to dobře, ani se moc necukal.
5: Skvělý.
4: Hele, ale musím ti říct, že tahle ta služební cesta fakt neměla chybu. Život na vesnici zase taková idylka není. A celou noc vzhůru to už taky není nic pro mě.
5: Tak pojď.
4: Jo, jedu. Zatím.

Tak tedy končí rozhlasová dramatizace povídky Petra Hudského Utopenci. O hudbu se postaral Jakub Rataj, dramaturgie Kateřina Radhouská. Účinkovali Igor Orozovič, Robert Jaškov, Miroslav Hanuš, Hanuš Bor, Zdeněk Vencel, Tomáš Karger, Pavel Lagner, Vlastimil Zavřel, Lenka Zbranková a Zdeněk Piškula. Příběh natočil režisér Vít Vencel, stejně jako ten další, který je také z autorské dílny Petra Hudského. Jmenuje se Chléb náš vezdejší a budeme svědky toho, jakého rozsudku se v podivné soudní síni dočká gauner, který obvykle nemá s nikým slitování.

0: prosím, ale...
1: Ne. Já jsem to chtěl... Ne! Mě vůbec nezajímá, co ty si o tom myslíš. Ty kretén! Ty máš dělat to, co já ti říkám. Rozuměl jsi mi? Debil. Pojďte sem.
2: Ano.
1: Jste debilní?
2: Prosím.
1: Co? Neříkal jsem vám ráno dost jasně, že s tím Jemecelem vůbec nechci mluvit.
2: Ale on říkal, že je to důležité.
1: Tohle, kdyby říkal, že tenhle barák hoří, ano. Že je třetí světová, nebo já nevím co, ano. Tak mi ho nebudete. Nebudete mi ho do prdele pořád přepojovat.
2: Ano.
1: Je vám to jasné?
2: Ano. Tady jsem přinesla.
1: Co to je?
2: Tři čokoládový zajíčci.
1: Jste se zbláznila? Takový ještě krávy velký?
2: Jsou Velikonoce. Včera jste mi říkal, abych něco koupila Klárce a Teresce a taky vaší paní.
1: Aha, já na to úplně zapomněl. Ještě, že vás tady mám.
2: No, ale občas jsem trošku debilní.
1: No,
2: pojdu zase něco dělat.
1: No, dobře, to běžte. Omlouvám se. Počkejte, a mám dneska ještě něco?
2: Ne, jenom na pátou trénink. Věci na box máte tady v tašce.
1: Super.
2: Dám vám tam i ty sladkosti, ano? Ať je to pohromadě.
1: No, děkuju.
2: Idiot!
3: Tato! Víc! Člověk, dělej! Ještě víc! A pravej ha! Ještě víc! Jdem! Výborně, vydejkej se. A teď do linku, Máro. Dáte si sparing tady s Hinkem. Pojď!

0: Čau, Hinku, měj se.
1: Čau, čau. Tak úterý.
2: Haló, haló, pane, prosím vás.
1: Co je?
2: Prosím vás, znáte to tady?
1: Trošku, chodím sem trénovat, a co?
2: Jo, mohl byste mi prosím vás poradit?
1: Vlastně. Nemáte papírovou mapu, to se ještě vyrábí? Tak ukažte.

0: než kubil jsem mu. Jak chceš. Tak.
1: Bylo to nutné? Co?
0: Tak. A ještě nohy. Ještě svíčky. A můžeme začít.
2: Tohle je soud a já jsem spravedlnost. Uznávám, že to tady jako v soudní síni nevypadá, ale pro hajzla jako seš ty, Hinku. Stará stodola plná krámů úplně stačí. Podívej se na tu stěnu, na ty fotografie. Vidíš, jak jsem se pečlivě připravil? Tady jdu do práce, tady na trénink, tady si na nákupu, tady na obchodním jednání. Tady s rodinkou. Mimochodem, máš moc hezkou ženu a holčičky. Co? Co? Určitě nevědí, co seš zač. Tady jsi s jednou slečnou, tady s druhou. Dobytek seš. Ty řetězy jsou poměrně bytelný. Trochu rezavý, pravda, ale myslíš si, že to z ní dostaneš? Klidně to zkoušej, ale jenom si rozedřeš ruce a nohy. Skončil jsi? Můžeme pokračovat? Ha? Skvělý. Ukážu ti, proč jsme tady. Podívej se na tenhle obrázek. Asi ti nemusím představovat tvého společníka, jak se bezstarostně usmívá, co? Protože nevěděl, že mu zbývají už jenom 2 měsíce života. Provedli jste spolu pár sviňáren, hodilo vám to slušnej balík, pak to ale začalo smrdět a tak se ho zbavil. Na vraždu si snajal tady to zabijáka. Pěkná jizva. Ten tvýho společníka zastřelil a tělo hodil do bažiny poblíž jedné zapadlé vesnice. Vlčina se to tam jmenuje. Nikdy se nenašlo. Co? Teď by se asi dalo namítnout, že když se tělo nikdy nenašlo, tak neexistují důkazy, ale ten pán s jizvou mi to poměrně podrobně vylíčil. Víš, tady, na té židli, přesně takhle jako ty, tady seděl. Víš, tenhle svět je hrozně nespravedlivý a patří takovým, jako seš ty. Hajzlům, co si myslí, že si můžou dovolit všechno a co se každý den chechtají pravdu přímo do ksichtu. A proto Bůh seslal mě. Já jsem posel Boží. Já jsem spravedlnost pro tento svět. Já jsem... Co? Ukáž, kdo pak ti to volá? Kdo pak ti to ukáž? Manželka? Ne, pojď. Chceš k celé věci ještě něco říct? Než budeš odsouzen k smrti? Tak nic. Jako ve starověké Římě.

0: Omluv to skřípání, ten stroj má docela dost za sebou. Používala ho už moje babička. No, měl bych to namazat. Ha? Co? Jo, dost to tam dole smrdí.
1: Já vím.
0: No, už tam pár hajzlů leží. Ještě spustím ještě kousek níž, tak je uvidíš. Jeskyně plná lidského odpadu. Neškubej sebou, za chvíli si jdu. Neškubej sebou! Ne, co? Ne. Jak chceš? Jak chceš? Kde mám ten nůž? Chleba a voda. Šetři tím. Nic dalšího už nedostaneš. Bohe.
2: A teď další zprávy. Senátorka Augustinová, která způsobila nehodu, při níž zemřel 11letý chlapec, zřejmě vyvázne s mnohem menším trestem, než jste původně předpokládal. Podle státního zástupce je tu totiž několik nejasností,
3: prokázání
2: nesporné viny senátorky
3: Augustinová. Senátorka Augustinová.

0: se zbavit těch bol. Najdi si nějakou ostřejší hranu. Šutru je tu dost. Výborně. Šikovnej kluk.
1: To je smrt. Zastaň.
0: Tady. Nemůžu se hýbat.
1: Pane Bože.
0: Musím vypadat hrozně. Já vím.
1: Pane Bože, co to je za strašné místo?
0: Sám vidíš jeskyně.
1: A co všechny ty mrtvoly? Musí být stovky.
0: Funguje to už dlouho. Někdo se rozkládá. Z někoho už je hromádka kostí.
1: No, co fukuje? Jak fukuje?
0: Odsoudil tě.
1: Jo.
0: Mě taky. Nás všechny tady. Buď on, nebo jo, předci. Rodina, tradice.
1: No, já jsem nic neudělal.
0: Každý

0: Marče,
1: moment.
0: Děkuji.
1: Moment, já vlastně taky říkal, že už mi pak nic jiného nedá, takže smůla, dětku.
0: Tak ty tady určitě nejsi omylem trubu.
1: Co je tamhle to? No tak, dětku, co to je? Bálíš se mi tohle toho, co to je?
0: Zjistě si to sám.
1: Řekni mi to, nebo tě tu ruku zlomím. A pak druhou. A pak nohy.
0: Aj, zle. To je tunel. Musel ho začít kopat už před lety.
1: Kdo?
0: My. A odsouzenci, ty blbé. Aby se dostali ven.
1: Kam vede?
0: Nikam. Není hotový. Naposledy na něm dělal ten, co tu byl před tebou. Někde tu leží mrtvej.
1: Chlap si zvou na obličej. Kožená bunda.
0: Jak to?

0: Tady máš ty svoje propocený hadry.
1: Počkej, nezavírej to!
2: To už ti z toho přeskočilo.
3: Zlatá sekretářka. Debilní, ale zlatá.
4: Čokoládový zajíce jako krávy. A flaška s lemťákem.
2: Tak to bys mi mohl dát trošku.
5: Na to zapomeň, dětku.

0: místu je zavouřící ta hrabání. Vítku. Vítku. Padej od té flašky. Pusti. Padej od té flašky, ty jsi mě zavodlíská. Pusti.
1: Pustíš to? Pustíš to, to je moje. To je moje, ty to ti odnám. Чёрт!

0: Chtěla by si mě vzít.
1: Cože?
0: No, jestli si mě chceš vzít.
1: To nevím.
0: Co nevíš?
1: Hele, a není na to ještě trošku brzo?
0: Jak? Jako brzo?
1: Podívej se. Nejdřív chci dodělat školu a potom chci hodně cestovat. A teprve potom za hodně, hodně dlouhou dobu se možná vdám. Možná.
0: No, cestovat přece můžeme spolu.
1: Hele, na rovinu, jsi docela milej, ale tohle nemá budoucnost.
0: Já, budoucnost.
1: A vlastně už ani přítomnost.
0: Jak to jako myslíš?
1: Prosím tě, hlavně mi tady nechňouli, co na tom nechápeš?
2: Ah!

0: paní senátorko. Nic dalšího už nedostanete. S Bohem!
1: Zdravit. Můžu se napít. S vodou a jídlem. Asi tady musíš šetřit. Stačí se dva pro jednoho. Vy máte zlomené ruce. Tak to jste mi opravdu úplně k ničemu. Je mi líto.

0: 그래. 야, 쌤, 앞에 보여.
1: Prosím vás, kde je to sem, co to je za hrozný místo? Ja...
0: Chceš něco vidět?
1: Jo.
0: Tak já tě rozvážu, jo? Víš, co to je?
1: Sluneční paprsek prosvítá sem zvenku.
0: To znamená, že ten podělaný tunel je konečně hotový, že jsme volní.
1: Víš, co seš? Tunelář.
0: Přesně tak, přesně tak. A to je vlastně jeden z důvodů, proč mě ten úchylák strčil sem do téhle díry s těma mrtvolama. A co ty?
1: Objasnil se kvůli mě jeden kluk, takovej chudák.

0: Co budeme dělat? Zavoláme policajty?
1: Tak ty si dělej, co chceš, holčičko. Protože já mám teď ještě něco na práci.
0: Počkej, kam jdeš, ty si cvor? Tam já se rozhodně nevrátím.
2: S Bohem, krásko, s Bohem.

0: Tak.
1: Ještě svíčky. A můžeme začít. Takhle už to jednou bylo. Víď. Akorát, že posledně jsem na té židli seděl svázaný já. Ty, o tomhle jsem přemýšlel každou noc. Každou noc v té hnusné smradlavé díře. Takže to mám opravdu skvěle, ale opravdu skvěle promyšlený. Kdo všechno ví o tom smyslu, který si na mě vyhrabal, co? Kde to je? Papíry, fotky, přiznání toho zizbenýho? No tak jak chceš? Jak chceš? Ale já to z tebe dostanu. Slyšíš? A víš, čím začneme? Prstama. Vezmu si tady ty štípačky a za chvíli mě, kamaráde, budeš prosit, abych tě zabil.
0: Nebudu tě prosit.
1: Cože?
0: Nebudu. Ne. Dostal jsi se ven z boží vůle a té já se protivit nesmím. Dobrý život bude zakončen mučednickou smrtí.
1: Jsi opravdu magor. Tak, teď to možná trošku štíp. Ne? Však ty začneš řvát.
2: Doktor říkal, že ten váš přítel je v pořádku. Měl jenom něco s rukou. Naštěstí jsme přijeli včas.
3: To je dobře. Děkuju, pane kapitáne.
2: Tak, můžeme?
3: Ano. Ano.
2: Doktore, ukažte slečně to tělo.
3: Pane bože!
2: Co je? Co se stalo?
3: To není on! Tenhle mě zachránil!

Tak tedy končí rozhlasová dramatizace příběhu Petra Hudského Chléb náš vezdejší. O hudbu se postaral Jakub Rataj, dramaturgyní byla Kateřina Radhouská. Účinkovali Honza Hájek, Alexandr Rašilov, Denisa Barešová, Jan Batěk, Klára Oltová, Pavel Lagner, Rostislav Nová, Kladislav Hampl, Šárka Skaláková, Zdeněk Vencel, Naděžda Mečířová a další. Technická spolupráce, zvuk Ladislav Rajch, produkce Dana Rajchová, Eva Vovesná. Příběh natočil režisér Vít Vencel v roce 2021.

0: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty.
1: Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali
0: Taťána Medvecká,
1: František Kinský,
0: Saskia Burešová,
1: Miroslav Hanuš,
0: Lucie Výborná,
1: Jakub Kvášovský,
0: Naďa Konvalinková,
1: Daniel Stach,
0: Jaroslav Svěcený
1: a Martin Mišička.
0: Vyberte absolutního vítěze.
1: Hlasovat můžete prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru Šarm, Mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti,
0: nebo také na e-mailové adrese charm@rozhlas.cz.
1: Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor,
0: chytrý telefon,
1: DAP rádia a další ceny.
0: Více informací na www.šarmantníosobnost.cz. Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: A v těch nejbližších chvílích nedělního večera, přátelé, budeme vzpomínat na pořad Mám rád, který pravidelně pro Dvojku připravoval Miroslav Žbirka. Dnes nabízíme vydání ze 3. srpna roku 2019.
1: Mám rád.
0: Miro Žbirka
1: na Dvojce.
3: Je to tu opäť, tak už ako máme vo zvyku v tomto čase pravidelne uvádzať pesničky, ktoré mám rád. A to sa nedá spočítať, tých piesní sa vynára z minulosti, aj vlastne aj zo súčasnosti toľko, že neviem, kedy by som prišiel na koniec. Napríklad kapela R.E.M. som si nedávno všimol niekde, že Michael Stipe, spevák tejto kapely, pripravuje album, takže asi mu tie časy, kedy nahrávali piesne, aktívne chýbajú a zrejme sa znovu objaví na scéne. My ho tu máme úvodom tejto relácie v klasickej skladbe kapely R.E.M. Losing My Religion.

podej, podej mi ještě ten kalich. To víno, co s nocí se měnívá na líh. Snad nad ránem na dně se dočtu,

Tak to byla repríza pořadu Mám rád. Vzpomínali jsme na Miroslava Žbirku a budeme na něj vzpomínat i příští neděli krátce po 21. hodině tady na Dvojce.

0: Blízká setkání Michaely Maurerové
1: na dvojce. Mým hostem bude herečka Leona Skleničková. Dnes žije v Los Angeles, ale za prací se pravidelně vrací i do Česka. Co jí na životě v Kalifornii nejvíc překvapilo a co jí naopak nejvíce chybí z domova? Má ještě herecký sen, který si chce splnit? A je pro ní těžší obstát před českou nebo americkou kamerou? Ptát se budu herečky Leony Skleničkové.
0: Blízká setkání Michaely Maurerové
1: zítra po 11. hodině na dvojce.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: A pro ty nejbližší chvíle nedělního večera tu, přátelé, pro vás máme 18. závěrečnou část premiérové četby Dívka ve vlaku. Z překladu Věry Kláskové připravila Kristýna Franková, dramaturgyní byla Marina Feltlová, hudební spolupráce Daniel Kordík. I dnes účinkují Aneta Krauzová, Eva Hacurová a Lucie Černíková. Režii má Dimitrij Dudík.

Sobota 13. července. Večer. Teprve v autě si všimnu, že má na ruce krev. Pořezal ses? Neodpoví. Klouby rukou sevřených na volantu má bílé. Tome, potřebuju s tebou mluvit. Říkám. Omlouvám se, že jsem na tebe takhle dorážela, ale ty jsi mě normálně odřízl pro boha. To je v pořádku. Pronese tichým hlasem. Nasralo mě něco jiného, o tebe nejde. Problémy s bejvalkou. Co se ti stalo s rukou? Problémy s bejvalkou. Opakuje a v hlase mu zazní náznak hrubiánství. Zbytek cesty do Korliského lesa ujedeme mlčky. Na parkovišti zamíříme až úplně dozadu. Tady už jsme spolu byli. Zvečera zde nebývá moc lidí a dnes jsme tu úplně sami. Tom vypíná motor. Tak o čem si chceš popovídat? Hněv z něj čiší pořád, i když už jen doutná. Po tom, co jsem právě prožila, se necítím dobře v uzavřeném prostoru s rozlobeným mužem. Proto navrhnu, abychom se šli projít. Sice obrátí oči v sloup, ale souhlasí. Je teplo. Mezi listím se prodírají sluneční paprsky. Nad našimi hlavami vztekle reptají straky. Chvíli jdeme mlčky. Snažím se vymyslet, jak to všechno pojmout. Obrátím se k němu a on mi položí ruce na boky. Tak co? Tohle si chtěla? Tváří se znuděně. Ne, odtáhnu se. Tohle ne. Hluboký nádech. Jsem těhotná. Jeho tvář je zcela bez výrazu. Jako bych mu sdělila, že se cestou domů potřebuju stavit v supermarketu. Gratuluju, prohlásí konečně. Další nádech. Tome, říkám ti to, protože existuje možnost, že by to malé mohlo být tvoje. Rozchechtá se. No ne, mám to ale kliku. A co dál? Pláchneme spolu? Ty, já a mimino? Myslela jsem, že bys to měl vědět. Jdi na potrat, řekne. Tedy pokud je to tvého manžela, dělej si, co chceš. Ale jestli to má být moje, zbav se toho. Může se tě to týkat tak dalece, jak budeš chtít. Slyšela jsi, co jsem povídal? Vyštěkne a rázuje k autu. Budeš příšerná matka, Megan. Prostě se toho zbav. Vydám se za ním, dám se do běhu a když se dostanu k němu, bouchnu ho dozad. Ječím na něj, řvu jak pominutá a snažím se mu poškrábat ten zasranej domýšlivej ksicht, zatímco on se pochechtává a bez obtíží odráží moje výpady. Chrlím ze sebe to nejhorší, co mi bleskne hlavou. Co jsem pro boha čekala? Tohle ne. Tohle totiž není ani odmítnutí, ale čirý nezájem. Nechce po mně nic jiného, než abych mu dala pokoj. Já i moje dítě. A proto na něj řvu. To teda ne. Nedám ti pokoj. Za tohle budeš pikat až do konce svýho zatraceného života. Už se nesměje. Přistupuje ke mně. Něco drží v ruce. Padám na zem. Něčím mě uhodil do hlavy. Všechno zčervenalo. Nedokážu se zvednout. Jedna straka pro smutek je, druhá pro radost, třetí dívku znamená. Na té třetí jsem se zasekla. Hlava mi bobtná zvuky. Ústa mám plná krve. A já ty straky slyším. Vysmívají se mi chraplavým skřehotáním. Už je vidím. Černě se rýsují proti slunci. Někdo se blíží, někdo nám nemluví. Jen se koukni, k čemu jste mě dohnali.

Neděle 18. srpna, odpoledne. V obýváku se posadíme do trojúhelníku. Zbožňující tatínek a svědomitý manžel, Tom, usedá na gauč. Dceru na klíně, manželku po boku. Bývalá manželka naproti ním usrkává čaj. Neobyčejně civilizované. Tom mě pozoruje a vraští obočí. Řeší, co se mnou. Představuju problém. Byl jsem pro tebe rytíř na bílém koni, pronese zčista jasna. Široce se na mě usmívá. Ty nejsi žádný rytíř, řeknu tiše. No tak, Rach. Toužila jsi po někom, kdo by tě miloval. Díky mně se cítila v bezpečí. A pak ses rozhodla všechno pomrvit, ale z toho přece nemůžeš vinit mě. Vinit tě můžu z hromady věcí, Tome. Ne, ne, pohrozí mi prstem. Nepřepisuj historii. Byl jsem na tebe hodný. No, občas jsem se neudržel, protože si to přepískla. Ale pečoval jsem o tebe, říká a já to poprvé vidím. Stejně jako mě, lže Tom i sám sobě. Doopravdy věří, že na mě byl hodný. Dítě se rozkvílí, načež Anna vyskočí. Musím jí přibalit, řekne. Teď ne. Je počuraná, Tome. Proč je tak surový? Šlehne po Aně očima, ale nakonec jí plačící dítě podá. Když Anna vykročí ke schodům, srdce mi vyskočí až do krku, ale to už Tom chytá svou ženu za paži. Udělej to tady, nakáže jí. Anna přejde kuchyň a vymění holčičce pleny na stole. Místnost prostoupí pach výkalů. Proč jsi to udělal? Zeptám se ho. Anna ustane v činnosti a zadívá se na nás. Tom si povzdechne. Dokázala být jako ty, Rach. Nevěděla, kdy přestat. Když jsme si spolu začali, byla to jen šoustačka. Působila dojmem, že jí o nic jiného nejde. Jenže pak si to rozmyslela. Furt víc to hrotila. Nakonec fantazírovala, že mám opustit Anu a Evie. A když jsem nebyl k dispozici podle jejich představ, vyšilovala a hrozila mi, že o nás poví Aně. Pak to ustalo. Hrozně se mi ulevilo. Myslel jsem, že jí konečně došlo, že už o ní nemám zájem. Jenomže pak mi zavolala v tu sobotu a že se mnou musí mluvit. Kašlal jsem na to, takže začala zase vyhrožovat. Nejdřív jsem byl v klidu, protože se Anna chystala ven. Myslel jsem si, že až se Megan dorazí, zase ji hezky rychle vyprovodím. Pak ses ovšem objevila ty, Rachel, a šlo to do prdele. Všechno je to tvoje vina. Anna kvůli tobě nakonec nešla na večeři s kámoškama, ale byla do 5 minut zpátky, rozčilená, protože venku narazila na tebe. Ty jsi byla jako vždycky pod parou a potácela se s nějakým chlápkem z nádraží. Anna se strachovala, že máš namířeno k nám. Takže místo toho, abych to vyřídil s Megan, musel jsem řešit tebe. Bože, ty jsi vypadala jako hromada sraček. Snažila ses mě líbat, vzpomínáš si? Žertem naznačuje, že bude zvracet a dá se do smíchu. Anna se směje taky. Těžko hádat, zda to považuje za legrační, nebo se ho jen snaží uchlácholit. Musel jsem ti dát na srozuměnou, že si nepřeju, aby ses kolem nás motala. A tak jsem tě odvedl do podchodu, abys na ulici nedělala scény. A ty si brečela a kňučela a proto jsem ti jednu vrazil, abys už konečně držela hubu. Jenomže ty jsi pak kňučela ještě víc. Nasralo mě to. Chtěl jsem jen, abyste ty a Megan odprejskli a nechali nás na pokoji. Já mám svou rodinu, vedu prima život. Šlehne očima po Aně, která má obličej naprosto bez výrazu. Potom se tam objevila Megan. Nesměl jsem dopustit, aby se setkala s Anou, že jo? Nasedli jsme do auta a jeli do Korly k lesu. Musíš mi věřit, Ano. Neměl jsem v úmyslu nechat to zajít tak daleko. Začala blábolit něco o dítěti. Nevěděla, jestli je moje nebo jeho. Řekl jsem, že mě její harant nezajímá. Strašně jí to namíchlo. A když se naštve Megan, není to jako tady Rachel. Žádný kňučení, kde pak? Začala na mě řvát a že prý půjde rovnou za Anou, nenechá se ignorovat. Kriste pane, pořád nechtěla sklapnout. Jenom jsem jí chtěl umlčet. A tak jsem popadl kámen a... Upřeně zírá na svou pravou ruku, jako by to znovu viděl. Byla to jen jedna rána, ale ona křičela. Dělala hroznej bordel. Musel jsem to skoncovat. Slunce zapadlo. V místnosti je tma. Slyšet je pouze tomu vdech, trhaný a mělký. Naložil jsem ji do kufru a popojil hlouběji do lesa. Široko, daleko, nikdo. Dýchá stále povrchně, je rychleji.
Musel jsem hrabat holýma rukama, bál jsem se, že někdo přijde. Trvalo to hrozně dlouho. Půda byla měkká, ale stejně se mi nepodařilo dostat tak hluboko, jak jsem chtěl. Myslel jsem, že později budu mít ještě příležitost se tam vrátit a přesunout ji jinam. Jenomže pak se dalo do deště a už nebyla šance. Nebylo to předem promyšlené, byla to zkrátka hrozná nehoda. Jeho chování se opět změní. Zvedne se z pohovky a vykročí do kuchyně, kde Anna sedí u stolu a krmí Evie. Políbí ženu na temeno, v zápětí vyzvedne dítě ze stoličky. Tome, zaprotestuje Anna. Chci se s ní jen pomazlit, viď zlatíčko. S dcerou v náručí dojde k lednici a vytáhne pivo. Podívá se na mě. Dáš si taky? Vrtím hlavou. V duchu zvažuju, jestli se mi podaří doběhnout k předním dveřím dřív, než mě Tom dohoní. Vymrštím se z křesla a pádím. Vřítím se do chodby a už sahám po klice, když v tom mě zezadu do lebky třískne pivní lahev. Exploze bolesti, hroutím se na kolena. Tom mě chytne za vlasy a vláčí zpátky do obýváku. Tam mě pustí. Stojí obkročmo nade mnou. Dcerku pořád chová v náručí, ale to už je u něj Anna. Nakonec jí kvílející Evie podá. Jdi nahoru, řekne. Jdi do ložnice a zavři dveře. Ne, abys někomu volala, jasný? Myslím to vážně, ano. Nechceme, aby se nám to tady nějak nepříjemně zvrtlo, viď? Anna se na mě nepodívá. Tiskne si dítě k hrudi, překročí mě a chvátá pryč. Tom mě chytí za pásek džínů a vleče po zemi do kuchyně. Kopu kolem sebe, ale nadarmo. Když narazím hlavou do podlahy, pocítím vlnu nevolnosti. Ze skráně se mi šíří žhavá bolest. A pak už nic.

0: Neděle 18. srpna. Večer. Rachel leží v kuchyni na podlaze. Teče jí krev, ale myslím, že to není vážné. Vlastně si nejsem jistá, na co Tom čeká. Nahoře jsem uložila Evie a hlavou mi problesklo, že tohle jsem si přece přála, ne? Rachel konečně zmizí ze scény. Na chvilku jsem se nechala unášet fantazií, ale pak jsem se zadívala na spící dceru a bylo mi jasné, že tohle nejde. Nikdy nebudeme v bezpečí. Já nikdy nebudu v bezpečí, protože to vím. Tom už mi nebude moct věřit. A kdo tvrdí, že se jednou neobjeví další Megan? Sešla jsem do přízemí. Tom seděl za stolem a pil pivo. Řekl mi, že ten románek s Megan ho doopravdy mrzí. Políbil mě, prý mi to vynahradí. Zeptal se, jestli mu dokážu odpustit. A já odpověděla, že ano, jen to chce čas. A on mi uvěřil. Myslím, že mi uvěřil. Přesně podle předpovědi venku vypukla bouřka. Rachot hromu Rachel budí. Přišla k sobě, plazí se po podlaze. Vrať se nahoru, říká mi Tom. Líbám ho na rty a odcházím. Zpátky do patra však nejdu. Seberu na chodbě telefon. Usedám na nejspodnější schod a čekám na tu pravou chvíli. Slyším, jak jí něco tiše vykládá a pak zaslechnu ji. Zdá se mi, že pláče.
1: Neděle 18. srpna. Večer. Venku je tma. Přišla bouře. Bolest v hlavě mě přivádí zpátky k vědomí. Ležím na podlaze, v kuchyni. Tom sedí za stolem, civí z okna na bouřku a v rukou svírá láhev s pivem. Co mám dělat, Rach? Sedím tady už půl hodiny a kladu si tuhle otázku. Dáváš mi vůbec na vybranou? Jakž tak se posadím, zády se opřu o kredenc. Hlava se mi motá, mám pocit, že budu zvracet. Jen si to přiznej, přednáší Tom. Můžeš si za to sama. Kdyby ses tu tenkrát večer nemotala, kdyby sem Anna nepřiletěla zpátky, že tě zahlédla u nádraží, nejspíš bych to s Megan nějak uhrál. Nic z toho by se nebylo stalo. Cítím, jak se mi v hrdle rodí vzlik, ale polknu ho. Přesně tímhle způsobem to dělá. Od jak živa. Naprosto mistrovsky ve mně dokáže vzbudit dojem, jako by všechno byla moje vina. Dojde ke mně a napřáhne ruce. No tak pojď, šup, zvedej se. Nechávám se vytáhnout na nohy. Zády se tisknu ke kuchyňské lince, Tom stojí u mě a tlačí se boky k těm mým. Palcem mi otře z tváře slzy. Co mám s tebou dělat, Rach? Nemusíš dělat nic, pokouším se o úsměv. Víš přece, že tě miluju. Pořád. Víš, že to nikomu nepovím. Usmívá se tím nádherným úsměvem, který mě dřív pokaždé obměkčil a já se rozevzelikám. Úsměv mizí. No tak to by stačilo. Nech toho fňukání. Z obličeje mu čiší pohrdání. Když jsme si tenkrát vyjeli k jezeru, myslela jsi, že máš ještě šanci, viď? Prosebně si ke mně vzhlížela, jak umírající labuť. Mohl jsem tě mít, co? Jsi jako ti psi, co nikdo nechce. Člověk je může po libosti kopat a oni za ním stejně furt lezou a žebrají. Jsi přesně taková, viď, Rach? Zkrátka prašivá čupka. Obejme mě kolem pasu a přitiskne ústa na moje. Dovolím, aby mi zajel jazykem mezi rty a přimáčknu se k němu boky. Nevím, jestli je všechno na stejném místě, jako když jsem tady bydlívala. Nevím, jestli Anna nepřerovnala příborník. Můžu jen doufat, že ne, zatímco zajíždím rukou do zásuvky za sebou. Víš, možná máš pravdu, říkám, když se polibek přeruší. Kdybych sem tehdy večer nechodila, Megan by byla ještě naživu. Moje pravá ruka se sevře okolo známého předmětu. Nakláním se k Tomovi blíž a šeptám mu do ucha. Ale ty si fakt myslíš, že nesu odpovědnost za to, že si rozmašírovala lebku. Ucukne a v té chvíli se vrhnu vpřed. Opřu se do něj celou vahou, takže se odpotácí dozadu. Dupnu mu vší silou na nohu. Drapnu ho za chomáč vlasů v týle a vrazím mu koleno do obličeje. Zařve jako tur a já cítím, jak křupe chrupavka. Odstrčím ho na zem, ze stolu schrábnu klíče a už se hrnu francouzským oknem ven. Mířím k plotu, ale uklouznu v blátě, takže mě Tom dohoní a vleče za vlasy zpátky. Škrábe mi obličej a spolu s krví plive na dávky. Ty krávo jedna, proč si mě nenechala na pokoji? Znovu se mu vysmeknu, jenže není kam utíkat. Křičím z plných plic, ale nikdo mě neuslyší. Kvůli dešti a hromům a rachocení blížícího se vlaku. Uháním dolů do zahrady, ke kolejím. Slepá ulička. Zastavím se na místě, kde jsem před rokem stála s jeho dítětem v náručí. Sleduju, jak se ke mně přibližuje. Skrze plot, o který se opírám zády, vnímám vibrace od kolejí. Vlak už je skoro u nás. Pozoruju, jak se ke mně Tom blíží. Nehnu se, dokud není takřka u mě, a v zápětí mu vrážím do hrdla spirálu vývrtky. Vytřeští oči a bez hlesu padá. Zdvihá si ruku ke krku, oči upírá do mých. Dívám se, dokud jsem schopna to vydržet, pak se otáčím zády. Když kolem projíždí vlak, rozeznávám v osvětlených oknech hlavy skloněné nad knihami a telefony. Cestující, kteří se v teple a bezpečí vracejí domů.

Úterý 10. září 2013. Ráno. Bok po boku. Potřísněné jeho krví jsme s Anou seděli na gauči. Manželky čekající na sanitku. Tu zavolala Anna. Zavolala i policii, všechno zvládla na jedničku. Zdravotníci dorazili, ale pro Toma už bylo pozdě. Jim v patách se přiřítili Gaskill a Rileyová. Když nás uviděli, klesla jim čelist úžasem. Kladli nám otázky, já však nechápala, co říkají. Sotva jsem se dokázala hýbat. Hovořila proto Anna. Klidně, sebejistě. Byla to sebeobrana, oznámila jim. Celé jsem to viděla z okna. Vyrazil po ní s vývrtkou. Neměla na vybranou. Pokusila jsem se... Tohle byl jediný okamžik, kdy jsem ji viděla plakat. Pokusila jsem se zastavit krvácení, ale nepodařilo se mi to. Policista donesl Evy, která to všechno jako zázrakem prospala, a všechny tři nás odvezli na stanici. Anu a mne posadili do různých místností a zasypali nás dalšími otázkami. Usilovně jsem se snažila soustředit. Řekla jsem jim, že mě Tom napadl, že mě uhodil lahví, že na mě zaútočil vývrtkou, že se mi podařilo mu zbraň sebrat a pak jsem ji použila v sebeobraně. Prozkoumali mě, dívali se mi na ránu na hlavě, na ruce, nehty. Poranění, jaká vznikají při obraně, tedy moc nemáte, prohlásila pochybovačně Rileyová. Odešla z výslechové místnosti a zanedlouho se vrátila. Paní Watsonová, vaši výpověď potvrzuje, můžete jít. Do očí se mi nepodívala. O Tomovi se toho v novinách napsalo víc než dost. Dozvěděla jsem se, že v armádě nikdy nebyl. Lživá byla i historka o jeho rodičích. Sebral jim úspory, které pak celé utratil. Odpustili mu, on s nimi však přerušil veškeré styky ve chvíli, kdy si otec odmítl vzít novou hypotéku na jejich dům, aby mohl Tomovi půjčit další peníze. Tom lhal v jednom kuse. Lhal ovšem, i když nemusel. Vybavuje se mi, jak Scott řekl o Megan. Ani nevím, kdo vlastně byla. Mám stejný pocit. Celý Tomův život byl postaven na lžích a polopravdách, které vykládal, aby se zdál lepší než ve skutečnosti. A já mu to baštila. Anna, jak by smet. Milovali jsme ho. Přemítám. Jestli bychom milovali i jeho nepřikrášlenou verzi. A troufnu si hádat, že já ano. Odpustila bych mu jeho chyby. Nasekala jsem dost svých vlastních.

Večer. Jsem v hotelu v jednom městečku na Norfolkském pobřeží. Zítra pojedu dál na sever, snad do Edinburgu. Zatím jsem se nerozhodla. Když máma zjistila, čím jsem si prošla, byla ke mně štědrá, takže s financemi si nemusím dělat starosti. Aspoň na čas. Dnes jsem si půjčila auto a zajela do Hokemu. Těsně před vesnicí stojí kostel, kde je pochován Meganin popel vedle kostí její dcerky Liby. Hrob jsem našla v nejvzdálenějším koutě hřbitova, skrytý pod řadou jedlí. Na náhrobním kameni stojí její jméno a data ohraničující její život. Ani zmínka o něžné vzpomínce na milovanou manželku. Na náhrobku jejího dítěte je vytesáno jen Liby. Teď je hrob té malé alespoň řádně označen. Už neleží samotinka u železniční trati. Když jsem se vracela k autu, uviděla jsem, jak ve dveřích kaple stojí nějaký muž. A vteřinu jsem měla dojem, že je to Scott. Dala jsem se do běhu, hlavou se mi honily vzpomínky na násilí, k němuž došlo při našem posledním setkání. Ne, Scott teď nenalezne klid. Jak by mohl? Poslala jsem mu e-mail, ve kterém jsem se omlouvala za všechny lži, jež jsem mu napovídala. Neodpověděl na něj. Vracím auto a mířím do hotelu. Přinutím se přestat myslet na to, jak by bylo fajn rozvalit se v baru se sklenkou vína v ruce. Místo toho se jdu projít po přístavu. Umím si přesně představit, jak blaženě bych se cítila v půli první sklenice. Ve snaze zapudit ten pocit, počítám dny, jež uplynuly od chvíle, kdy jsem měla naposled kapku alkoholu. 21. Na chlup 3 neděle. Nejdelší pauza od chlastu za řadu let. Na opuštěné pláži je pekelná zima. Svižně kráčím kolem plážových domků, jež jsou za denního světla tak půvabné, ale teď působí zlověstně. Jakmile se zvedne vítr, ožívají. Dřevěná prkna se s praskotem třou o sebe. Dám se do běhu. Vím, že se nemám čeho bát, ale stejně utíkám, co mi nohy stačí. Nezastavím, dokud nedoběhnu na jasně osvětlenou ulici. V hotelovém pokoji otvírám minibar a vytáhnu z něj láhev s vodou a makadamové ořechy. Víno a džin nechávám bez povšimnutí, třeba že by mi alkohol pomohl sklouznout do teplého zapomnění. Na chvilku by mi pomohl zapomenout na výraz Tomovy tváře, když jsem přihlížela, jak umírá. Vlak nás minul. Za sebou jsem zaslechla hluk a uviděla z domu vycházet Anu. Rychle k nám došla, klesla na kolena a přiložila Tomovi ruce k hrdlu. Chtěla jsem jí říct, teď už mu nepomůžete. Jenomže pak jsem si uvědomila, že Anna se nepokouší zastavit krvácení. Chtěla mít jistotu. Otáčela vývrtkou a zarážela mu ji do krku stále hloub. A po celou dobu na něj tiše mluvila. Co mu říkala, jsem neslyšela. Naposledy jsem ji viděla na policii, když s námi sepisovali výpověď. Než jsme se rozloučili, dotkla se mé paže. Opatrujte se, Rachel. Řekla a v tom, jak ta slova pronesla, se tajil nádech jakéhosi varování. Navždycky jsme spolu svázané. Zhasínám světlo. Usnout sice nedokážu, musím to však zkusit. Předpokládám, že noční můry nakonec odezní a já si to všechno přestanu do nekonečna přehrávat v hlavě. Ale právě teď vím, že mě čeká sakra dlouhá noc. A zítra ráno musím vstávat časně, abych stihla vlak.

0: To byla premiéra 18. závěrečné části četby Dívka ve vlaku. Autorkou je Paula Hawkins. Z překladu Věry Kláskové připravila Kristýna Franková, dramaturgyní byla Marina Feltlová, hudební spolupráce Daniel Kordík. Účinkovali Aneta Krauzová, Eva Hacurová a Lucie Černíková. Seriál natočil režisér Dimitrij Dudík.
1: Český rozhlas Dvojka.

0: Soukup. Haló?
1: To je pořad úspěšného hudebního skladatele Ondřeje Soukupa.
2: Co rád poslouchá?
1: Jaké jsou příběhy jeho oblíbených písní a které mu doslova utrhly srdce?
0: Haló? Soukup. Haló?
1: Hudební pořad Ondřeje Soukupa.
2: Každou sobotu po 10. hodině na Dvojce. Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Krásný večer přeji všem posluchačům Českého rozhlasu Dvojka. Je 10:30 a začíná noční mikroforum, kterým vás dnes provede Marta Marinová. Navštívila nás ve studiu energická žena, která kdysi sama musela vyhledat pomoc a dnes pomáhá druhým, především tím, že je inspiruje. Protože ví, že víc lidí víc může, ale také ví, že člověk musí za všech okolností pracovat sám na sobě. Umí si užívat každý den a věk je pro ní pouhé číslo. Možná se s námi o svůj recept rozdělí. Jmenuje se Helena Harabinová a je tváří a jednatelkou spolku Pavučina. A co to je spolek Pavučina, to se mimo jiné také dnes dovíte. Heleno, vítejte u nás, dobrý večer.
1: Dobrý večer, Marto, a děkuji za pozvání.
0: My, když jsme se domlouvali na rozhovor, tak vy jste říkala, že jste byla na takové zajímavé přednášce a že vás tam zaujal kontrast vyjádření několika lidí a ten kontrast vlastně vytvořil jeden velice mladý člověk generace Z. Vzpomenete si ještě, co vás na tom zaujalo?
1: Ano. A to jsem byla na konferenci vlastně pro nezávislé organizace a vystoupil tam takový mladý kluk, myslím, že mu bylo 19 a říkal, že vlastně je obrovský rozdíl už mezi generací Z a mezi třeba mojí generací, ale možná i jako už i mladší, a že si nerozumí, že my na tu mladou generaci máme nějaký názor, ale vlastně na druhou stranu jim nedáme tu důvěru. Ale to, co mě zaujalo, bylo takový to, že řekl, když nás nezaujmete do minuty, možná, že řekl ještě kratší čas, tak my už jdeme dál. My už jsme někde jinde, už si nasadíme ty sluchátka a už prostě jste nás ztratili. A já jsem si říkala, aha, tak co se v té minutě dá říct? Jako na jednu stranu minuta je dlouhá, když třeba cvičíte a chcete udělat prkno v minutu, tak je to opravdu dlouhý čas. Ale vyjádřit třeba nějakou myšlenku nebo představit mu nějakou myšlenku organizace, třeba Pavučiny, přece jenom potřebujete na to nějaký prostor. Takže to mě zaujalo, od té doby nad tím přemýšlím a říkám si, je to dobře, nebo?
0: Já se vás na to ptám, protože vlastně my si dneska budeme povídat nejen o Pavučině a o tom, co všechno děláte, ale vlastně o životě. Co má jakou cenu? Co za co stojí? Jak dlouho se to taky dá vydržet? Je to možná na to téma?
1: Tak život je určitě sám o sobě velký téma. Já jsem teď vlastně v poslední době zhlédla a přečetla dvě zajímavé věci. Jednak jsem viděla na Netflixu dokument o Charlie Sheenovi. Musím říct, že po jeho zhlédnutí vůbec nechápu, že může ještě žít a fungovat. Musí mít obrovský jednak chuť do toho života a jednak pořád nějakou spalující energii, která ho žene dál, ale klobouk dolů. A teď právě přečetla jsem knížku Životopis Al Pacina. Mm-hmm. A co spojuje tyhle ty dva, je právě ten alkohol, právě ta zkušenost s tím alkoholem. Charlie Sheen toho měl daleko víc, určitě i Al Pacino. Ale oba se o tom alkoholu zmiňují vlastně jako o největší překážce i hrozbě, kterou v životě měli a kterou museli překonat. Byť měli i ostatní drogy, všechno, tak ten alkohol právě, protože možná je takový všude přítomný, je to společenská droga, je velmi přijímaný všude, tak i pro ně, pro takovéhle lidi, kteří prošli prostě opravdu jakoby myslím si, že ani jedna z nás by to nedala, tak i pro ně ten alkohol bylo to nejvíc.
0: Milí posluchači, naším hostem je Helena Harabinová a tak trošičku vám už napověděla, že si budeme povídat nejen o životě, ale také o tom, jaké překážky nám klade.

0: Milí posluchači, je tu pro vás noční mikroforum a my si dnes povídáme s Helenou Harabinovou, kterou jsem pozvala jednak kvůli spolku Pavučina, ale kvůli řadě dalších zajímavých věcí, jak se dozvíte. A Heleno, možná bychom teď na úvod tohoto bloku mohli říct, co to je spolek Pavučina.
1: Tak spolek Pavučina je zapsaný spolek, je to nezávislá organizace, která funguje, vznikla při Apolináři. Dneska už je úplně samostatná, vznikla víc než před 30 lety a je to spolek, který sdružuje ženy, které prošly léčbou závislosti a pomáhá jim vlastně udržovat nějakým způsobem jakoby, nebo připomínat si tu léčbu, mít okolo sebe tu komunitu, která pomáhá, protože jak já vždycky říkám, ta léčba je ten ani ne základní kámen, to jsou ty základy, které se vykopou. Ale na ně se pak musí položit ten základní kámen a pak se na něm staví teprve. A opravdu to, co ta abstinence, která začíná, tak začíná, až když opustíte brány té léčebny.
0: A proč je ta doléčovací fáze pro ty už abstinující tak strašně důležitá? Nebo co vlastně rozumět pod tím doléčováním?
1: Když vlastně vezmu spolek Pavučina, tak my máme program na celý rok. Každý měsíc je nějaká akce. Dělají se, a ty jsou velmi tradiční, už mnoho let, přes 25 let, jsou doléčovací programy, které jsou týdenní. A vy se vlastně, já tomu říkám tábor, jezdím tam už skoro 20 let, a vlastně konají se na Albeři, na výcvikovém středisku Univerzity Karlovy, která nám ho vlastně jakoby zapůjčuje na tyhle ty doléčovací programy a my tam teda zase odvádíme práci. Takže ten tábor vždycky připravíme na sezónu svojí prací a pak zase na podzim ho vlastně jako zazimováváme. A vy se vlastně, nejenom, že se tam vrátíte k režimu, ale máte tam i ty terapie, jak skupinové, individuální a se zase v té komunitě těch žen, které vlastně mají ten stejný problém nebo tu stejnou cestu, kterou si museli projít. V různé fázi. Dřív to bylo tak, že se to mísilo i vlastně s pacientkou,

0: a které byly ještě v léčebně. Teď už je to většinou pro odléčené pacientky a jedno, jestli jsou rok po léčbě, 5 let, 20 let, protože v každé té fázi je to důležité.
1: Hmm. A na pavučinu se tedy mohou obrátit ti, kteří prošli léčbou?
0: Ano.
1: A pouze ženy?
0: Zatím to máme, zatím to držíme jako ženský spolek.
1: Ženská síla?
0: Nechci říkat takový ty, ano, jak jsou ty hashtagy jako ženská síla a ženský to. Tak je to tak samozřejmě, ale je to i z toho důvodu, že bych řekla, že to ty ženy cítí jako bezpečné prostředí.
1: Hmm.
0: Jo, není tam ten ani konflikt a ani nějaký jakoby jiné zájmy, pokud by tam byli i muži, už by to prostě přinášelo vlastně do té komunity, do toho spolku něco jiného. Takže zatím je to ryze ženský spolek, ano.
1: My jsme se na začátku dotkli alkoholu, teď už mluvíme obecně o závislostech. Jak je vlastně ta závislost definovaná? A nebo jak ji u sebe poznat? Jak poznat, že už je čas pro pomoc?
0: Tuhle otázku, já jsem po léčbě 21 let, abstinuji přes 20 let. A měla jsem krátkou jednorázovou recidivu po 8 měsících. A takže letos jsem dostala 20-letý diplom, který si velmi vážím. Ale tuhle otázku dostávám, proč to říkám, protože tuhle otázku těch 20 letech jsem dostala opravdu nesčetněkrát.
1: Ale víte co, on to možná každý neví. Každý
0: určitě.
1: Lidé si třeba řeknou, jasně, no, jsi na něčem závislý, ale...
0: No, anebo jako piju už nadmíru, nebo ještě je to dobrý a zase se začneme poměřovat s někým, s tím okolím, protože já vždycky vlastně, než jsem šla na léčbu, tak jsem měla pocit, že ty vedle mě pijou víc než já. A navíc já jsem teda byla kvartální alkoholik, to znamená, nepila jsem každý den, což bylo velmi jakoby samozřejmě ještě o to, jak bych to řekla správně, zrádné, protože jste věděla, že nemusíte pít několik dní nebo týdnů nebo měsíců. A jak to poznám, ona to existuje i takový dotazník, který si může každý udělat, takže jakoby i podle toho by to poznal. Ale to nejdůležitější, co by si asi měla říct, jestli mu ten alkohol přeskládává nebo nepřeskládává priority.
1: Mm-hmm.
0: Jestli mu dává přednost. Jestli třeba nezačíná zanedbávat to, co dřív měl rád. Jo, jestli nezanedbává pěstování vztahů v rodině s kamarádama. Jestli přestal třeba dělat nějaký sport. Nebo je to takový to, že nemůžu se dočkat pátku a soboty, to máme v Čechách takové velmi oblíbené, že už teda je ten pátek a už teda se půjdu napít a půjdu někam ven a prostě teď na to mám ten víkend.
1: A budu žít.
0: Takže opravdu spíš si jakoby říkám, co ten alkohol, jakou roli ten alkohol hraje v mém životě.
1: Hmm.
0: Potřebuju ho. A zkusit si, já vždycky každému říkám, tak si zkus jako třeba, že nebudeš nějakou dobu, dej si, my máme teďka takový ten suchý únor, že jo, tak si řekni, že nějakou dobu nebudeš pít. A pozoruj sám sebe, jestli to opravdu bude tak, že to budeš muset překonávat. Budeš mít takzvaný bažení po tom alkoholu. Jo, bude ti chybět opravdu, protože spoustu lidí má ty rituály. Přijde večer domů, řekne si, tak se odměním. Už je hotovo, už prostě dám si tu skleničku, dám si jednu. Možná, že za pár měsíců si dám dvě. Jo, i jakoby hlídat vlastně jakoby ten počet. Ale zase, každý má jinde ten svůj práh.
1: Já se vlastně na to ptám i proto, protože vy jste mi říkala před těmi dvěma týdny, když jsme se setkali, že kolem těch závislostí je u nás hodně mýtů.
0: Určitě.
1: Které to jsou?
0: No, takový to jako, že třeba když půjdu do léčebny, tak přece do léčebny chodí jenom ty takový, co už opravdu jako jsou pomalu bezdomovci, válí se někde u popelnic z lahví levné vodky a tak si já představuji alkoholika, který se bude léčit, tak to bych vás chtěla vyvést omylu, protože co já jsem zažila v léčebně a i za těch 20 let, tak větší procento je těch studovaných lidí, kteří tam jsou. A vůbec to nemá nic společného s tím. Ano, samozřejmě jsou případy, že ty lidi přijdou o všechno, protože opravdu jakoby jdou až v té fázi, kdy už to třeba mají i nařízené soudem, nebo dostanou opravdu takzvaný nůž na krk od rodiny, seberou jim děti, jo, jako můžou být velmi jako fatální ty případy, ale většinou to tak není, většinou prostě jenom pijou nad míru, začne už se samozřejmě jakoby u nich projevovat něco, co se neslučuje s prací, s rodinou, prostě s jejich zdravím, ale vůbec to nejsou lidi, který my máme pocit, jakoby, že já jsem asi před 12 lety, když jsem byla asi 8 let po léčbě, tak jsem z ČT24, Step 24 znamenovala ten pořad, tak jsem natočila vlastně takový dokument, medailonek, jmenovalo se to i Helena, a vlastně tam jsem taky mluvila o svém životě, k čemu jsem se vrátila, vlastně co dělám, kde žiju, a musím říct, že i teď po letech a od té doby teda jsem dostávala jako zpětné vazby, že mi psali ženy a říkali mi třeba, i když jsme se potkali u Apolináře na nějakých dolečovacích skupinách, tak mi říkali, že za to hrozně děkuju, protože teprve potom, nejenom, že oni pochopili, že tam jsou i v uvozovkách normální lidi, ale že i třeba jejich manžel vlastně jakoby pochopil, že to je závislost, že to je nemoc, že to opravdu jako může postihnout kohokoliv. A že to není o tom, že tak si přece řekne, že nebudeš pít. Jako když jste v závislosti, tak už tohle nefunguje, tato věta.
1: Tak si potom povíme ještě něco o pavučině. Teď si dáme písničku, milí posluchači. To říká o závislostech náš dnešní host a tím je Helena Harabinová ze spolku Pavučina.

0: Noční mikroforum.
1: Marta Marinová a její host na dvojce.
2: A tím hostem je Helena Harabinová ze spolku Pavučina. My jsme si povídali o závislostech. A to bych se vás teď chtěla zeptat, Heleno. Jestli se dá říct, že je určitá skupina těmi závislostmi ohrožená víc než třeba jiní lidé. Jestli existuje něco jako predispozice. A nemyslím to jako výmluvu. Myslím, jestli to tak opravdu je.
3: Tak musím říct, že z vlastní zkušenosti a z toho, co slýchám spoustu těch příběhů za těch 20 let, tak většinou někde v té rodině nějaká závislost byla. To znamená, buď je to přímý rodič, prarodič, kde může být nějaká ta zatížení tou genetikou, anebo v tom prostředí vyrůstá ten člověk. Takže vlastně, jakoby byť, vždycky říkáme, nechci být jako moje maminka, a dneska musím říct, že mám spoustu věcí jako moje maminka. A jsem za ně ráda, za některé i. Ale je tam určitě nějaké genetické zatížení. A pak, jak vždycky říkala paní doktorka u Opolináře, když má někdo talent a píly, a já vždycky říkám, že všechno, co jsem v životě dělala, tak jsem vždycky dělala ne na 100%, ale na 200%. Takže když máte talent a píly k té závislosti a prostě jako baví vás to, protože mě to bavilo, to pití, já jsem to neměla na smutek, já to měla na radost. No tak prostě po nějaké době se ty receptory v tom mozku si vytvořejí ty svoje cestičky a ta závislost postupně vznikne a pak už samozřejmě nemáte tu hranici, kde máte skončit. Můžete být opilí hned po jedné skleničce, protože ta vlastně ta hladina té vaší jak bych to správně vyjádřila.
2: Výdrže.
3: Tak, že ta výdrž vlastně klesá, takže vám pak stačí jedna sklenička a jste opilí, jako kdybyste pila celý večer. Takže bych řekla, že to jsou takový, jakoby, že na genech určitě tam nějaká predispozice z té rodiny, z toho rodinného prostředí a potom ta talent a píle.
2: Na vašich stránkách je moc pěkné jednak jednotlivé příběhy, ale jednak to, čemu říkáte hodnoty pavučiny. A to je, musím říct, je to trošku tábornické, ale je to hřející. Mm-hmm. Vy tam máte komunita, že opravdu tvoříte komunitu. Ano. Mimochodem, kolik třeba členů nebo lidí, kteří dochází nebo se třeba i vrací, čítá vaše komunita?
3: Máme teď zhruba okolo 200 členek, který jsou přihlášené do pavučiny, ale v podstatě jsme i na začátku, protože ta pavučina trošku prošla nějakým přerodem v minulém roce, a protože jí vlastně přes 30 let vedli lékaři, který chtěli vytvořit něco ještě po té léčbě. Věděli, že tou léčbou to nekončí, že potom je potřeba podporovat ještě dál, takže to vedl pan profesor Heller a paní doktorka Pecinovská. A když pan profesor zemřel před několika lety, tak paní doktorka vlastně to zůstalo na ní a ona je fantastický odborník, je prostě to člověk na slovo vzatý v závislostech, vedla oddělení přes 20 let, oddělení léčby závislosti u Apolináře, ale prostě není to člověk, který chce mít vlastně na těch bedrech tohle, co čítá spoustu dalších věcí, administrativu a vůbec to, co webové stránky, prostě sociální sítě podobné, které potřebujete dneska pro to, aby se o tom lidi dozvěděli. Takže
2: Vás oslovila.
3: Ona mě oslovila. Aha. Ona mě oslovila, protože tak já někdy říkám, no tak kdo to udělá, tak Helena. a ne, že bych se o to brala, ale samozřejmě jak vždycky já říkám, že někdy si tak jako hodně něco přejete. Já to mám teda i na svém instagramovém účtu, kde miluju Paula Coelho. Přečetla jsem od něj všechny knížky. A on říká, když si něco velmi přejete, tak
2: celý vesmír se spojí, aby vám to splnili.
3: Přesně tak. A já vlastně od té doby, co jsem opustila ty brány toho Apolináře, tak jsem si říkala, co bych mohla udělat, abych to vrátila zpátky. Mm-hmm. Abych mohla pomoct těm, kteří ještě nedošli k té bráně, anebo kteří už prošli tou branou i po té léčbě, ale vlastně jakoby potřebujou tu další podporu, protože opravdu to všechno začíná venku. A vy se vrátíte do stejného prostředí, které jste opustila. Ale vy jste jiná, jste bez toho alkoholu. Musíte si vybudovat zpátky to svoje sebevědomí. A to je fakt těžká cesta. A teď jste v té rodině, máte to máslo na hlavě, protože samozřejmě jste nedělala jenom hezké věci.
2: A takový pocit jste opravdu měla, že máte prostě máslo na hlavě?
3: No, že byste se měla té rodině omluvit, že určitě je tam, ale že v podstatě žádná omluva nenapraví to, co prostě bylo pácháno, když jste byla v té aktivní závislosti, ale napraví to jenom ta abstinence a bude to hodně dlouho trvat. Hmm. A k tomu vy potřebujete tu podporu, že v tom nejste sama. A to je ta komunita.
2: To jsme se vrátili moc hezky k tomu začátku. Tady opravdu nelze nic pravit do minuty. A musí nás to zajímat celý život.
3: Přesně tak. Je to tak.
2: Ano. A taky jste se hezky vrátila k těm hodnotám teď, protože jste zmínila podporu. To je přesně jedna z hodnot, které vyznáváte. Spolupráci, soudržnost. Ano. Co tam ještě je?
3: Ta komunita, to jste říkala. Ano. A když zmiňujete komunitu, tak moje dcera mi vždycky říká, mami, já ti vlastně nesmírně závidím to, že ty máš okolo sebe lidi a máte něco společného a vždycky tam můžeš přijít s jakýmkoliv problémem. To je právě to, co třeba ta pavučina na těch jednotlivých setkání dělá. Že ty lidi si můžou povídat o čemkoliv, že můžou přijít s jakýmkoliv problémem. To není to, že řešíme, jestli se někomu zdály sny o alkoholu a měl bažení. Samozřejmě i to se tam probírá. Ale jakýkoliv, protože tím, že my jsme věkově velmi širokospektrální a jsme velmi širokospektrální profesema, který děláme, my si navzájem můžeme krásně pomáhat, protože někdo řeší, že hledá práci, tak někdo tam, někdo dělá HR, tak mu řekne, jak by dneska měl sestavit životopis a další. Takže je to báječný, jak jsme jako propojení i tímhletím a vlastně to mi vždycky ta Monika říká, vlastně jako je to skvělé, že prostě ty máš takovouhle komunitu, protože to ne každý musí. Proto třeba jsou lidi, kteří milují kolektivní sporty a jsou vlastně ve sportu. Protože zase je to nějaká komunita. Mm-hmm. Tam je spojuje ten sport. Mm-hmm. Nás spojuje ta abstinence.
2: A taky to, že jste si museli každý asi sáhnout opravdu na dno, objevit sami sebe a neposuzujete se navzájem tak, a vlastně nám sdílíte.
3: Ano.
2: Takže jste pro sebe navzájem takové útočiště a to je taky jedna z hodnot.
3: Je to tak, ano.
2: Vy jste pracovala i v korporátu, byla jste i podnikatelka a velice úspěšná a máte spoustu energie, umíte lecos rozjet. Jak jste rozjela pavučinu, co se snažíte změnit oproti dřívější době?
3: Tak vlastně ta pavučina má nějaký daný program, který některé ty věci jsou pořád stejné, které zachováváme, protože nemá se měnit to, co funguje a právě třeba ty doléčovací programy na té Albeři jsou naprosto pro mě záchytný bod, na který se vždycky na jaře těším a na podzim. A na jaře je to takový to, že prostě se rozhýbete, opravdu jako načerpáte tu energii, tedy tam víc je to v krásném prostředí, mezi lesy, pracujete v lese, a to je taky skvělý, protože práce šlechtí a je to pravda, tam si to vždycky uvědomíte.
2: A les vám nabije plíce.
3: Přesně. Teď jsem se trošku ztratila.
2: Jak jste rozjela, co jste vnesla nového?
3: A vlastně, když nás paní doktorka jako, nebo mě požádala, jestli bych si to nevzala pod sebe, práce šlechtí, a je to pravda, tam si to vždycky uvědomíte.
2: Ale z vám nabije plíce.
3: Přesně. A Teď jsem se trošku ztratila.
2: Jak jste rozjela, co jste vnesla nového?
3: A vlastně, když nás paní doktorka jako, nebo mě požádala, jestli bych si to nevzala pod sebe, tak jsem v podstatě oslovila další své, jak bych to řekla, kolegyně. Mm-hmm. A v komunitě, které prostě, protože jsem věděla, že já jsem dobrá v některých věcech, ale některé věci prostě jsou pro mě taky problém nebo přítěž a že bych to celé neobsáhla sama. A chtěla jsem opravdu, aby jsme vytvořili nějaký, u zapsaného spolku se tomu říká ústředí. Takže my jsme ústřední paučiny. A vždycky se tomu smějeme, říkáme, budeme mít zasedání ústřední. A jsme tři, plus máme ještě jednu, která dělá kontrolorku. A vlastně máme to krásně rozdělené, protože jedna je taková, která nechce být jakoby vidět, ale dělá tu administrativu, posílá ty hromadné e-maily, píše prostě, hlídá takové ty opravdu ty administrativní věci, zapsání do rejstříku a podobné věci. A ta další, to je Iva Šárka, ta vlastně dělá sociální sítě, protože je velmi dobrá v tom, dělá to i pro svý podnikání, takže prostě jsme společně vytvořili webové stránky, protože ty neexistovaly, takže jsme vytvořili ty, na které jste se dívala, tak vlastně ty jsou nové rok. Vytvořili jsme webové stránky, udělali jsme členskou sekci, udělali jsme tomu nějaký dáváme tomu nějaký řád a chtěli bychom právě i to rozšířit mimo ten Apolinář i vlastně jakoby, aby se o nás vědělo, nebo aby se vědělo nejenom o nás jako o té komunitě, ale o tom, jak je důležité to doléčování. Protože myslím si, že to, co je vlastně dneska naší nejdůležitější jakoby součástí a to, co bychom chtěli přinést, je osvěta.
2: Mhm. Milí posluchači, tak to říká Helena Harabinová, náš dnešní host, o komunitě, o podpoře, o přátelství a o tom, že když budeme chtít, tak pomoc je vždy za rohem.

0: Noční mikrofórum.
1: Marta Marinová a její host na dvojce.
2: A tím hostem je Helena Hrabinová. Budeme si teď povídat o dalších jejich projektech, ale ještě se vrátíme k pavučině a k závislostem. Když vlastně se člověk donutí si hrábnout na to dno, tak něco nám to vezme, ale něco nám to taky přinese. Co to přineslo konkrétně vám?
3: Přineslo to hodně věcí, ale než vám odpovím, Marto, tak jenom jako chci říct, jak jsme si tady povídali o tom, že když si něco přejete, takže se to splní. Já jsem velmi dlouho neslyšela tuhle písničku And You Made Me. A je to neuvěřitelný, vy jste ji zahráli. A jak vždycky máme nějaké písničky máme spojené s emocema a s nějakým zážitkem. Tak And You Made Me je pro mě spojená s zážitkem, když jsem začala jezdit do Rájeckých Teplic a tam mají takovou velké termální lázně a mají tam takovou po saunách odpočívárnu a ta odpočívárna má do kruhu takhle lehátka, tam vás zabalí do ovčí deky, vy se zhoupnete v tom lehátku a nad sebou máte skleněný strop a koukáte se do parku na ty stromy a hvězdy. A hrála tam vždycky tahle písnička, takže když ji slyším, tak jsem zrelaxovaná v tom lehátku, tak to jenom tak tomu. A k vaší otázce, co mi vzala?
2: Spíš, co vám přinesla?
3: No, ono...
2: Nebo to souvisí?
3: Ono to souvisí a samozřejmě musí si to člověk i uvědomovat, to, co mi vzala. Mm-hmm. Musí si uvědomit, že mi vzala trochu dospívání mý dcery, mm-hmm. Protože určitě jsem nebyla vždycky taková máma, jaká jsem mohla být, protože jsem měla už starosti sama ze sebou. A když jsem šla do léčby, tak teda dceři bylo už 23, ale zažívala to se mnou podle mě tak od 12, od 13 let.
2: Aha.
3: Protože ta závislost není rok nebo dva, to mm-hmm. se vyvíjí jako poměrně dlouho. Takže to mi určitě mi vzala spoustu... Měla jsem, nebo přinesla mi spoustu bezesných nocí a takového toho sražení toho sebevědomí. A to, co mi přinesla mi větší sílu a přinesla mi určitě do života takový to, že jsem si uvědomila, že za všechno si můžu já, za to špatný i za to dobrý, že ano, možná jsem měla nějaké dispozice, protože můj otec, kterého jsem teda nepoznala, protože maminka se s ním rozvedla, když jsem byla velmi malá, tak byl těžký alkoholik. Takže určitě jsem tam nějakou predispozici měla, ale vlastně přinesla mi takový to, že jsem si uvědomila, že teď záleží na mě, jak ten život bude vypadat dál, ten můj. Že to opravdu mám ve svých rukou, že to můžu ovlivnit a že když vlastně jsem dostala ten dar toho, že jsem se fakt jako šla léčit, prošla jsem tou léčbou, mám okolo sebe tu komunitu, mám pro co žít určitě. A jak se říká, pro ty děti, já teďka pro vnučku, protože já už plánuju, jako kolik jí bude, až bude mít maturitní ples, tak mě bude skoro 80 a já si říkám, musím být zdravá a musím se držet ve formě, abych si s ní mohla zatancovat na tom maturitním plese, to mám takovou jako jedno na mém wishlistu. Ale takže vlastně jakoby začala jsem hodně pracovat sama na sobě a hodně říkám, že vlastně za dobu, co jsem odešla z korporátu, z nějakých firem a začala jsem zase vlastně být sama se sebou, podnikat sama na sebe. To je 15 let, takže v 50 jsem udělala velký krok. A tenkrát do neznáma. A tak vlastně jsem od té doby měla spoustu, prošla jsem různými semináři, měla jsem kouče, ať už individuální, chodila jsem na nějaké terapie. A vždycky mě to vlastně vrátilo k Apolináři. Mm-hmm. A řekla jsem, že nejlepší coaching, který jsem dostala, byla léčba u Apolináře. Hmm. Protože když jste opravdu jakoby to tam vzala tak, že teď je to čas pro vás. Teď můžete pracovat na sebe. My jsme ještě měli léčbu bez mobilních telefonů. Takže vlastně neměli jsme ten, museli jsme je odevzat, ne, že by nebyly. Mobilní telefony to už byly, ale vlastně neměli jsme je jakoby u sebe. A byla to vlastně ohromná výhoda, protože na vás jakoby ten svět zvenku nemohl. A vy jste opravdu měla ten čas věnovat se sama sobě. A to, že jsme museli a psali jak povinné, tak nepovinné elaboráty, to znamená jednak rozbor skupin a toho, co se dělo, a jednak každý večer jsme psali naše pocity a vlastně věmy z toho dne, tak to byla neuvěřitelná sebereflexe. A myslím si, že opravdu jako jsme dostali šanci se vrátit sami k sobě, vrátit se dovnitř sebe a poznat sami sebe. A to byl asi ten největší přínos, protože z toho těžím do dneška.
2: Ano, zvlášť potom, když vyjdete ven a ten svět na vás zase může.
3: Ano.
2: To je moc hezké, že jste zmínila tu vnučku a jak chcete být fit, protože vy jste také součástí projektu, který se jmenuje Sexy v 50, úžasná v 60. Co to je za projekt?
3: A ještě teďka to chceme rozšířit dál. Zdravá v 70.
2: Vitální v 70.
3: Vitální v 70, zdravá v 80 a živá v 90.
2: Jak vás to napadlo?
3: Tak nenapadlo to mě, napadlo to moji kamarádku Jitku Ševčíkovou, která je vlastně koučuje a vyučuje už dneska i na vysokých školách emoční inteligenci. A ona má víc projektů, napsala i několik knížek a tenhle projekt měla několik let v šuplíku. A čekala, až potká člověka, který jakoby s tím projektem zarezonuje. A když jsme se potkali, tak pár dnů, týdnů potom, ona říká, já mám takový projekt v šuplíku a já bych chtěla, jestli bychom ho spolu nemohli dělat. A musím říct, že to pro mě byla nová profese, protože jsem se nikdy žádným koučikem ani lektorováním neživila, ani jsem si to dokázala představit. A ona mi říkala, ne, ty budeš jenom zdobit a vonět a budeš říkat... A budeš říkat své zkušenosti životní, protože ty to žiješ. A vlastně takhle to vzniklo. Já jsem říkala, tak dobře. Doufám, že od té doby, jsou to 4 roky, jsem se někam posunula, že už dneska už jsem i tím jako sparring partnerem pro ní nějakým více, jakoby více ceněným, ale to ne, že by mě podceňovala, to vůbec ne, ona to myslela opravdu jako nadneseně trochu. Ale takže vlastně tak jako se doplňujeme dobře. Jitka je o 10 let mladší než já, takže ona je po té 50, já jsem po té 60. Proto jsem byla čerstvě po 60, vlastně jsme to začali spolu jako vytvořit ten projekt a musím říct, že mě to ohromně baví. Nesmírně mě to naplňuje. A opravdu ta zpětná vazba od těch žen, který jakoby prošly těma našima seminářema, je krásná. Někomu jsme ten život úplně převrátili. Někdo si do toho dal jenom nějaké ty, jako, že mi napsali po 2, po 3 letech, mi jedna paní napsala. Vždycky, když vidím tu skříň a ty podpatky tam, tak si vzpomenu na tebe, Helenko. Jak jsi říkala, že nikdy se nesmíme vzdávat toho, jednou za čas si vzít ty podpatky. A je to pravda. Mm-hmm. Jo? Protože všechny milujeme Sex ve městě, seriál, ale málo kdo chodí nebo má takovou tu energii ještě na to, se opravdu oblíc, vzít si tu sukni, vzít si prostě ty podpatky. A je to hrozná škoda, protože to jako my potřebujeme pěstovat v nás tu ženu. Mm-hmm. A myslím, že to nejvíc, co ten seminář přináší, je, že my jsme si do těch 50 prošli všema těma rolema. Matka, dcera, manažerka, sestra. Spoustu rolí. A někde se nám vytratila jako po té cestě ta žena. My sami. Jo, a vlastně po té 50, kdy už jako máme jako splněno spoustu těch věcí, tak najednou jakoby a je ještě hodně před náma, protože ten život se prodlužuje. A jako přece to není o tom, že už jako to vzdáme, že už jako si nevezmeme ty podpatky, že nebudeme cvičit, že si nepůjdeme koupit něco nového na sebe, že nevycestujeme někam sami, neskusíme nové věci. Jo? Naopak, tohle je čas, kdy na to máme čas.
2: Ne, promiňte, že jste mě teď rozesmála, protože já jsem si vzpomněla kdysi na svoji babičku, jak říkala takovou větu, já už to donosím. To je vlastně strašné. V čem tkví ta síla padesátnic, protože to není jenom v těch podpadcích.
3: Já bych řekla v těch zkušenostech. V těch zkušenostech a potom v takovým tom, já to říkám opravdu teď, jako už s každým tím desetiletím, který získávám. A věřím, že to tak bude pořád. Že vlastně každý to desetiletí, my jsme nejproduktivnější někde kolko 40.
2: Mm-hmm.
3: Jo. Já bych řekla, že já jsem začala někdy 25, řekněme nějakou kariéru, něco jsem začala budovat, tak někdy mezi těma 35, 45 do té 50. To byl takový ten nejzaší. Ale neměli jsme čas na nic jiného.
2: Mm.
3: Jo. Ještě ty děti jsme jako, aby jako opravdu jsme do těch 18, 20 jsme nějak vychovali, aby prostě i oni našli uplatnění a všechno. A do toho jsme teda dělali tu kariéru a moc jsme jako na sebe neměli čas.
2: Mm.
3: Jo. A bylo to hodně, hodně rychlý, hodně i frustrace.
2: A bylo toho prostě hodně.
3: A bylo toho prostě hodně, přesně tak. A pak se nám postupně s tím věkem začnou rozvazovat ty ruce a my získáme takovou tu svobodu. A já už říkám, a teď vůbec po 60 říkám, já už jako nemusím.
2: Hmm.
3: Já už nemusím být třeba s lidma, který jako mi nepřináší tu hezkou energii, nebo si nemáme navzájem co dát. Já už nemusím jenom proto, že to je Maruška z třetí třídy, s kterou jsem se prostě 40 let vídala.
2: A protože se to čeká,
3: a protože se to čeká.
2: Je slušné,
3: tak,
2: a protože...
3: Tak. Na druhou stranu je spousta věcí, na který mám čas a chci, protože třeba chci, aby ta rodina pořád nějakým způsobem se stmelovala. Myslím teďka ta širší rodina. Takže jsme znovu obnovili jsme třeba setkání rodiny na Šumavě, kam jsme jezdívali, když byly děti malí. Tak teďka vlastně už třetím rokem jsme to znovu obnovili, já to organizuju, je to náročný všechny dostat dohromady, ale je to krásný.
2: Hmm.
3: Protože bych chtěla, aby nejenom my, ale ta generace po nás a ještě už ty děti našich dětí pomalu, tak aby se znali navzájem, aby se to neocizilo, aby opravdu, protože co je vlastně jako v tom životě důležitý? Je důležitý, všichni chceme, aby jsme měli tu lásku, aby nás někdo měl rád, aby my jsme měli jako rádi, aby jsme měli tu pohodu okolo sebe. A v té rodině je to nejpřirozenější.
2: Co od života chceme, o tom si také povídáme s Helenou Harabinovou ze spolku Pavučina, která je dnes naším hostem.

0: Milí posluchači, ještě nám zbývá kousek nočního mikrofora a my si povídáme s Helenou Harabinovou ze spolku Pavučina. Také jsme si říkali, jaký má další úžasný projekt, který se jmenuje Sexy v 50, úžasná v 60 a tak dál a tak dál. To vede daleko a vás zaujala zase písnička, Heleno?
1: No, já jsem říkala, že pan dramaturg zřejmě to prostě vybíral úplně pro mě a pro nás, protože vy jste se ptala vlastně, v čem to spočívá, ty naše semináře, jak to probíhá, to samozřejmě si můžeme říct jako v rychlosti, ale je to o tom, že to nevzdám. Jakože nevzdám ten život.
0: Ano. A to vlastně platí pro všechno, co děláte. Mimochodem, my si povídáme o pavučině, povídáme si o sexy 50, úžasná 60, ale my jsme vlastně ještě vůbec neřekli, co ve skutečnosti děláte, co je ta vaše práce.
1: Tak já už bych nemusela pracovat, protože já už jsem teda v důchodu. Pobírám důchod, prosím vás. To, za chvíli to bude velký luxus mít důchod. A nicméně já už 15 let podnikám v investicích a zase musím říct, se mě to jako tak jako samo našlo, protože v podstatě, tak jak jsme říkali, že ten nejproduktivnější věk mezi 30 a 50, tak já jsem opravdu jakoby se v té kariéře potom dostala až na ty nejvyšší příčky. Dělala jsem country manažera v několika zemích, i na Ukrajině dokonce. Ale vlastně nikdy jsem jakoby neměla čas na to přemýšlet o tom, co s těma penězma, jak ty peníze fungují, jestli pracují pro mě nebo pracují proti mě, kam vlastně je investuju nebo neinvestuju, protože my jsme nevyrostli s tím, že tady byly akcie, dluhopisy a podobné věci. Takže vlastně to přišlo tak jako v takovém věku, kdy jsem jako se tím zabývala. Co bude dál, co bude jakoby vlastně, co mě bude živit v tom důchodu, že? Jako tady je velmi taková oblíbená bych to řekla oblíbená sekce, nebo oblíbená, teď nemůžu přijít na to správný, na ten správný výraz, ale oblíbená investice u Čechů jsou nemovitosti. Mm-hmm. Taky vidíte, kam se vyšplhaly ceny bytů v Praze.
0: Mít prostě svůj dům, svůj domov.
1: Ano, ano. I moje maminka vždycky říkala, potřebuješ mít něco svýho. A já, až když jsem si koupila byt, kterým teda žiju už přes 20 let, ale když jsem si ho před 8 lety koupila, tak jenom tam nahoru jsem jako říkala, vidíš, mami, tak konečně teda mám to svoje.
0: Jo. Ale to je možná po prarodičích, praprarodičích.
1: Ale je to takový prostě, něco svého, jo, tu půdu a ten byt a tak dále. Například ale nejbohatší stát Evropy, Švýcaři, přes 90% Švýcarů žije v nájmu.
0: Aha.
1: Protože je to levnější. Mm-hmm. Protože vlastně ty peníze, které vydělají, oni vědí, že 40% dají na nájem, ale 60% mají pro sebe a z toho vezmou 10-15% a celý život investují. A proto jsou z nich pak ty bohatý důchodci.
0: A
1: my tady na to koukáme a říkáme si, no tak to mají ty, samozřejmě, že mají ty důchody vyšší než my, ale je to zase daný tím, oni tam platí zase víc věcí. My máme zdarma zdravotnictví, máme zdarma školství, my si neuvědomujeme, my se opravdu tady máme fantasticky.
0: Mm-hmm.
1: Fantasticky. Ale co si myslím, že tady chybí, tak tady chybí opravdu finanční gramotnost. Nás k tomu nikdo neved. Nás opravdu jako nikdo nevychovával k tomu, jak investovat prostě. A tím já se vlastně teďka zabývám 15 let.
0: A jak moc se vlastně trošku starat o budoucnost,
1: ano,
0: možná?
1: Ano, ano. A jak jako investovat i tak, abych nebyla úplně závislá na státu nebo na bance.
0: Mm-hmm. A to je vlastně to, co vás baví, to co vás živí,
1: ano, v čem podnikám,
0: pracujete.
1: Ano.
0: A to je takovýhle druh konzultace. Ano. Ale vy k tomu vlastně máte blízko. Vy jste i vzděláním ekonomka.
1: Ano, ekonomka textilního průmyslu, ale ekonomie a vlastně všechny věci o to mě bavily. Vždycky matematika, všechno. Takže ano, tak jsem se jako dostala po mnoha letech po vysoké škole, tak jsem se vlastně dostala zpátky k ekonomii.
0: Paní Heleno, mě z toho vychází, že pomáháte na všech stranách, že bohatě, vracíte všeho, čeho se vám dostalo. Moc mě to tady s vámi těšilo a jsem moc ráda, že jste přišla a budu se těšit, že se to třeba zase někdy zopakuje. Děkuji vám a dobrou noc.
1: Já taky moc děkuji, Marto, za velmi příjemné povídání a já doufám, že aspoň některé myšlenky, které tady zazněly, a někomu pomůžou třeba.
0: Milí posluchači, naším dnešním hostem v nočním mikroforu byla Helena Harabinová ze spolku Pavučina, ale dělá i řadu jiných věcí. A dnes je mikroforum u konce, ale zítra vás čeká další. Teď je před vámi ještě noční proud a od mikrofonu se loučí Marta Marinová.

0: zářivé léto na dvojce.
1: Čekají vás vzrušující příběhy plné napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů.
0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Těšit se můžete na thrillerové a hororové četby na pokračování a rozhlasové hry českých i světových autorů.
0: Noční můry ožívají.
1: Každý stín může být nebezpečný.
0: Mrazivé léto na dvojce. Český rozhlas dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

Dobrý večer. Milé dámy, vážení pánové, i vy, ponocující děti, začíná Noční proud. Noční proud vysílá výhradně Český rozhlas Dvojka. A pakliže se jedná o Noční proud z neděle do pondělí, z jednoho týdne do druhého, tak je vaším průvodcem Zdeněk Vrba. Přeji krásnou, někde i tropickou noc a ať se vám krásně naslouchá.

Age of the Earth a australská sourozenecká skupina Shepherd otvírá k nedělně pondělního nočního proudu na dvojce, který skončí až zítra úderem 2 hodiny raní. No a protože narození dítěte je úžasný zázrak a je to vždycky skvělé, když se to podaří a dávám tomu přednost před všemi ostatními a zmíním se o tom, že se narodila nová spoluobčanka. Její tatínek je Jari Tauber, kytarista, kterého vychoval Petr Janda, je to jeho žák na kytaru, dodnes spolu spolupracují, přestože je dělí mnoho desítek let a Jari Tauber byl také odměněn, co by objev roku v anketě Legenda nočního proudu Českého rozhlasu. A Jari Tauber má za sebou krásnou událost, protože se mu narodila dcera, jmenuje se Timea Taubrová a dcera byla načasovaná, když už ten čas má ve svém jméně, alespoň z anglického pohledu, velmi pěkně, protože se narodila 25. července v den narozenin tatínka. Jari Tauber a píseň Sitcom.

Život je jak sitcom a Jari Tauber, který je od 25. července, tedy poměrně nedávno, novopečeným tatínkem a jeho dcerenka se jmenuje Timea Taubrová. Tak to byla písnička, která s tou událostí dostala přednost a jdeme za další událostí, protože tento týden ve středu se konal jeden mimořádný koncert v amfiteátru Lochotín v Plzni a byl to koncert, dá se říci, světové hudební ikony, kosmopolitní hvězdy, kterou je bezesporu zpěvačka Diana Ross a nebyl to jediný koncert, který má teď ve svém diáři, takže je to vlastně taková řetězová reakce, která po Plzni bude následovat v západní Evropě a posléze ve Spojených státech, takže k tomu se hodí písnička řetězová reakce China Reaction.

Plzeňský koncert ikony Diany Ross byl roztomilý i v tom, že bylo vidět, jak stojící publikum kompletně tančí, včetně třeba zpěvaček jako Heleny Vondráčkové, nebo Leony Machálkové, nebo Jitky Zelenkové. Tak dneska by měl z té narozeniny Gustav Oplustil, scénárista, dramaturg, režisér, člověk, který napsal spoustu skvělých scénářů. Mezi ně patří třeba Diskotéka pro starší a pokročilé, kterou uváděl Karel Štědrý.

Ano, chraňme si tu naší písničku českou, tak jak zpíval Karel Štědrý, a zároveň nám připomněl svoji spolupráci na mnoha pořadech, které uváděl, včetně diskotéky pro starší a pokročilé, a mluvím o pořadech, které napsal pan Gustav Oplustil. Ten se dožil úctyhodného věku 96 let, zemřel v říjnu roku 2022 a dneska by měl z té narozeniny, tak jsme si to takhle připomněli, ještě dvoje narozeniny. Za těmi dalšími spěcháme, kam? Spěcháme do Luna skupiny Deep Purple, protože právě tam patřil také americký zpěvák Joe Lynn Turner. Joe Lynn Turner, který má dneska narozeniny 75.

Tak to byly Barbarové, teď nás čeká Eva Farna, která po trojkoncertu v Edenu vydává své, tuším, že sedmé řadové studiové album, které má i krásný název podle písničky ADHD Pop. ADHD Pop napsali nejenom Eva Farna, ale také Veronika Gabrielčík, Lukáš Bolinsky a Jan Vávra. Takhle se to sešlo a ta písnička určitě bude za chvíli oblétávat celou republiku. Takže předposlední píseň dnešního dne 2. srpna, abychom se za chvíli vrhli do srpna 3. a Eva Farna ADHD Pop.

ADHD Pop a Eva Farná, která má na svém instagramovém účtu 435 tisíc odběratelů. Na rozdíl ode mě, já mám necelých 700, ale nikoli v tisíc, nýbrž lidí. Ale mám tam co by poslední příspěvek popsané o tom, jak jedna zpěvačka cestovala vrtulníkem z jednoho koncertu se svou kapelou na koncert s kapelou, s kterou zpívá už 19 let. Tak i takové věci se můžete dozvědět na mém Instagramu, zejména když za chvíli bude zpravodajská relace, která přeruší noční prout, ale ještě předtím si zahrajeme jednu písničku. Nebude to písnička jen tak ledajaká, protože je to písnička, kterou Marek Ztracený připravil pro své návštěvníky velkého mamutího koncertu na Letné, který se odehraje v pátek 7. srpna, a dostali všichni domácí úkol, aby se naučili text písničky Obuj si mé boty. Takže já teď Markovi trochu pomůžu a tu písničku zahraju a můžete si to zároveň zkusit, jestli si pamatujete text. On ale pozor, ten text rozeslal mnohým a navíc ho určitě má na svých webových stránkách. Tak tohle by měla zpívat celá Letná.

do duše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

0: I v nočním proudu na dvojce očekáváme půlnoc.
1: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
2: Maďarsko kvůli vedrům čeká kritických 5 dní. Země bude zřejmě muset odstavit i jadernou elektrárnu. U ženy hospitalizované po návratu z Ugandy na Bulovce se nebezpečná nákaza neprokázala. Tenistka Daria Vidmanová prohrála ve finále turnaje WTA s Ruskou Ljutovovou. A dnes bude převážně slunečno a horko. Objeví se i bouřky, teploty až 39 stupňů. Je pondělí 3. srpna. U poslechu hlavních zpráv vás vítá Monika Chmilová.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Maďarsko dělí jen centimetr od vypnutí jediné jaderné elektrárny v zemi. Hladina Dunaje používaná k jejímu chlazení podle premiéra Pétera Maďara na měřící stanici klesla na minus 133 cm. Pokud to bude ještě níž, elektrárna Paks vůbec poprvé za téměř půl století odstaví všechny 4 reaktory.
3: Maďarsko podle premiéra Maďara čeká následujících 5 dní kritické období.
4: Žádám firmy, instituce i domácnosti, aby ve večerní špičce výrazně snížili spotřebu elektřiny. Nákupní centra by měla méně chladit a obce dočasně vypnout nepotřebná a dekorativní osvětlení.
3: Na výzvy vlády k šetření už od pátku reagovala řada velkých podniků. Například chemička MOL, automobilky, obchodní řetězce nebo maďarský operátor Telekom. Úsporné kroky chystají také třeba lázně nebo akvaparky. Vláda navíc už dřív schválila opatření, které umožní velké spotřebitele elektřiny dočasně odpojit. Bára Vránová, Radiožurnál.
2: Oheň v Provencálsku na jihu Francie se dál nešíří a 2 500 evakuovaných lidí se mohou vrátit domů. Oznámil to prefekt Simon Babr. Příznivá je podle hasičů i situace na jihozápadě země nedaleko Bordeaux. Region zasáhl nejhorší požár ve Francii od konce druhé světové války.
5: Z více než 220 tisíc evakuovaných lidí se domů může vrátit většina. Požár v departmánu Gironde, který spustošil přes 42 tisíc hektarů porostu, mají hasiči pod kontrolou. Domů se vrátili například obyvatelé městeček Ares nebo Léš. Chybí ale turisté, na kterých je tato část Francie závislá. Do oblasti se totiž můžou dostat jenom její obyvatelé a vjezd do obcí kvůli riziku dalších požárů kontrolují policisté. Prázdné jsou tak obchody, turistické restaurace nebo pláže a surfařské školy. Na návrat domů si musí ještě počkat obyvatelé na poloostrově Cap Ferré, oblíbeném turistickém letovisku, kde je stále vysoké riziko požárů. Z Cap Ferré Marcel Valtis, Radiožurnál.
2: U ženy hospitalizované v pražské fakultní nemocnici Bulovka se nepotvrdila nákaza nebezpečnou nemocí. Radiožurnálu to řekla mluvčí ministerstva zdravotnictví Naďa Chatová. Žena byla na Bulovce od sobotního odpoledne, kdy tam zdravotníci ve speciálním bioboxu převezli z Hradce Králové. Předtím se totiž vrátila z Ugandy a měla zdravotní problémy. Laboratorní vzorky vyhodnocoval Kochův institut v Berlíně, dodává Chatová.
6: Laboratorní výsledky z Berlína potvrdily, že u ženy, která se vrátila z Ugandy a byla převezena do fakultní nemocnice Bulovka, byla vyloučena vysoce nebezpečná nákaza, a to včetně eboli. Pacientka zůstává nadále v péči lékařů fakultní nemocnice Bulovka, kteří pokračují v dalších vyšetřeních s cílem upřesnit konečnou diagnózu.
2: Záchranné stanice v Česku letos hlásí rekordní počty přijatých zvířat. Jen během prvního půlroku jich mají zhruba o 20% víc než za stejné období v minulém roce. Můžou za to i letošní vysoké teploty, které přehřívají hnízda. Ochranáři přitom ale narážejí na kapacity, personální i finanční.
7: A tohle je malý rýs.
8: Praktikant Vítek se snaží otevřít malému ptáčeti zobák a pomocí pinzety ho nakrmit. Záchranou stanici pro volně žijící zvířata ve Vlašimi vede Alena Konvalinová.
9: Máme nárůst už vlastně poslední 4-5 let.
8: Stejný trend hlásí celá národní síť záchranných stanic.
9: Jsme se dostali na číslo 22 tisíc přijatých zvířat do 36. Je to o více než 4 tisíce víc než v loňském roce.
8: Propočítává Marta Kročabrý. Lindová, předsedkyně Rady národní sítě záchranných stanic při Českém svazu ochránců přírody. Před rozhodnutím záchranou stanici zavřít na konci loňského roku stála 2 zařízení. Postupně se ale do problému dostávají i stanice další. Kristýna Vašíčková, Radiožurnál.
2: Při propuštění z porodnice je v Česku plně kojená většina dětí, až 80%. Vyplývá to z dat Ministerstva zdravotnictví. Následně ale některé ženy kojení omezí nebo s ním přestanou. Podle organizace UNICEF je do půl roku života plně kojených jen 15 až 20% dětí. Připomněl to Světový týden kojení.
10: Mezi ně patří i děti Sylvy z Prahy, která plně odkojila svou první dceru a totéž zkouší i u druhé.
11: Ta první byla kojená do 2,5 let a ty druhý jsou teďka 2, tak si myslím, že to uděláme stejně. Zvládli jsme to bez náhražky.
10: Častými důvody, proč ženy kojit přestanou, jsou nedostatečná podpora ze strany okolí nebo psychická nepohoda, říká laktační poradkyně Lucie Pátá.
12: Protože ta hladina těch hormonů, které jsou pro kojení nezbytné, tak přímo reaguje na to, jak se ta žena cítí.
10: Mateřské mléko má podle lékařů mnoho benefitů. Dítěti dává živiny a posiluje jeho imunitu. Michaela Bacílková, Radiožurnál.
2: V Litomyšli v neděli skončil filmový a hudební festival. Za 5 dnů ho navštívilo podle odhadů více než 22 tisíce diváků. Litomyšl Fest se ve městě konal podruhé. V předchozích 11 letech působil v jihočeských Slavonicích. Letošní návštěvnost potvrdila, že diváci si na nové místo našli cestu, říká zakladatel festivalu, režisér a producent Ondřej Trojan.
13: Moc se nám letos vydařil program hudební a tím, že nám do toho nepršelo, tak přišlo tady opravdu spoustu lidí.
14: Lidé mohli vidět skoro 100 filmů v 7 promítacích sálech.
15: Program je super, viděli jsme toho spoustu z koncerty, všechno jsme stihli.
14: Hodnotí festival jedna z divaček, Pavla Kvasnička. Na programu bylo i 12 koncertů přímo na renesančním zámku.
16: Litomyšl je tak jako fantastický město a tak kulturní, že jsme tady dneska si to užili úplně, to prostě lítala energie vzduchem.
14: Říká hudebník Milan Zajs z kapely Tata Boys. A dobře hodnotí festival i starosta Litomyšle Daniel Brídl z hnutí generace 89.
17: Já myslím, že se to povedlo. Já myslím, že festival Litomyšli sluší a Litomyšl sluší festivalu.
14: Festival skončil. Příští rok se odehraje opět v Litomyšli. Naděja Kubínková, Radiožurnál.
2: V hlavním městě dnes začne lidskoprávní festival Prague Pride. Už 15. rokem se snaží o změnu postavení LGBT plus lidí. Až do neděle organizátoři připravili na 200 akcí, přednášky, filmové projekce nebo divadelní vystoupení. Tématem letošního ročníku je heslo Časy se mění, vysvětluje za organizátory Nikola Páleníčková.
18: Reaguje na to, jak rychle se dnes proměňuje politická mapa, legislativa, jazyk i společenská pravidla, a to platí i uvnitř queer komunity. Ten klíčový vzkaz za nás je, že změna není dobrá ani špatná, prostě se děje. Queer lidé mají se změnou bohatou historickou zkušenost. Po generace se učí přizpůsobovat, vzdorovat a vytvářet nové způsoby soužití.
2: V sobotu projde Prahou tradiční duhový průvod. Sport. Česká tenistka Daria Vidmanová prohrála ve finále turnaje WTA s ruskou Ljutovovou 1-2 na sety. V americkém Memphisu to pro ní byl i tak nejlepší výsledek kariéry. A fotbalisté Jablonce jsou v šancelize dál 100%. Ve druhém kole vyhráli v Pardubicích 2-0. Olomouc remizovala s Mladou Boleslaví 2-2. Bohemians Praha vybojovali první bod. S Hradcem Králové remizovali 0-0. V základní sestavě Pražanů nastoupil i záložník Roman Květ, který se do Bohemians vrátil po 3,5 letech. Má za sebou i angažmá v Turecku a Belgii a tak je znovu rád za českou šatnu.
19: Jsem tady vlastně 3 dny a už po těch 3 dnech prostě člověk cítí úplně jinou tu energii z toho týmu, úplně jinou tu komunikaci s těma spoluhráčema, takže to mi chybělo 100% a jsem rád, že to zase můžu mít a doufám, že si to budeme užívat společně a podaří se nám i z té dobré party vytěžit dobré výsledky.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
20: Omezení na dálnici D1 u Brna a nehoda v Ostravě. Na dálnici D1 na výjezdu z Brna do Ostravy stojí dodávka. U nájezdu ze Svitav na kilometru 203 vpravo na Krajnici. Už je tam šipka a podél vozidla kužely. V Ostravě Porubě v Opavské ulici se střetlo auto s chodcem. Nehoda je na křižovatce u vozovny. Blokuje pravý pruh směr Globus Opava. Záchranáři odjeli, na místě je policie. Kolem se projet dá. Na D3 u Českých Budějovic je jenom z půlky průjezdný tunel Pohůrka. Kilometry 135 až 136 nově se jezdí. Obousměrně jen tubusem na Benešov a Prahu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Dnes čekáme jasno až polojasno, odpoledne se ojediněle objeví přeháňky nebo i bouřky, při kterých může zasilovat vítr. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů, na jihu Moravy i 39 a na horách většinou kolem 27 stupňů Celsia. Tolik hlavní zprávy.
1: Český rozhlas 2. Rádio, které vás baví.

Vážení a milí posluchači, dobrý nový den vám přeje Zdeněk Vrba. S těmito slovy začíná noční proud, který tak jak každý den na dvojce otevírá právě ten nový den. Narodil se před chvílí a jmenuje se pondělí 3. srpna 2026. Ať se vám vydaří nejen dnešní pondělí, ale i celý už srpnový 100% kalendář týdne. No a pochopitelně mám ještě jedno přání, ať se vám pohodově naslouchá.

just might. I just might a Bruno Mars, 40-letý Havajan, který vás neposílá do Havajan, ale naopak doufám, že zejména vás, kteří nesmíte, krásně probudil na Prahu pondělí 3. srpna. Bruno Mars je světová hvězda, tak se není co divit, že třeba celý leden bude... už příští rok, pochopitelně celý den 2027 bude koncertovat v Japonsku. Ale teď třeba v srpnu po Spojených státech a když jsem mluvil před chvílí o třech koncertech v Edenu, ať už Evy Farne nebo Marka Ztraceného, tak on má 4 koncerty na stadionu MeatLife East Rutherford, New Jersey. Od 21. srpna do 26. srpna. Tak to byl Bruno Mars, který se chystá do Japonska a já vám z Japonska hned posílám Samuraje, o kterém zpívá autor písně rumunský emigrant Michel Cretu.

Samuraj a Michel Cretu, který díky tomu, že jeden z rodičů byl v diplomacii, se dostal tehdy z komunistického Rumunska do Francie, proto také Michel, později třeba manžel slavné zpěvačky Sandry, dneska a už dlouhá léta, vlastně od 80. let, majitel nahrávacího studia na Malorce a slušelo by se k tomu ještě říci slovo vyhledávaného studia. Tak tolik té předchozí písni, ta následující se bude týkat dnešního svátku. Dnes mají svátek Miluše. V roce 1999 jich bylo u nás 25 395, v roce 2016, o 17 let tedy později, 20 669. A kromě toho v roce 2016 napočítali ještě 2842 paní a dívek, které ve svém občanském průkazu mají napsáno Miluška. A Miluška nám taky zaspívá a vy dobře víte, že mířím k Milušce Voborníkové.

Šivu je bál a Miluška Voborníková má svátek stejně jako všechny Miluše a Milušky a já jim k tomu svátku přeju, aby prožili krásný srpnový den. Mimochodem to Čibu je podle mě v Japonsku, ale ruku do ohně bych za to nedal. Pojďme tedy raději dál k dalším narozeninám. Jsou to kulatiny, ne k dalším, ale k narozeninám. Kdo se narodil 3. srpna? Třeba ten, který má dnes kulaté 80. narozeniny, John York. John York byl od září roku 1968 do září roku 1969, tedy celý jeden poctivý rok, basový kytarista skupiny Birds.

slavná píseň Mr. Tambourine Man a Birds, protože jeden z bývalých členů téhleté kapely, basový kytarista John York, má dneska 80. narozeniny. Ještě jedny narozeniny připomenu, a jsou to narozeniny zpěváka skupiny Metallica. Ten se jmenuje James Hetfield, je mu dneska 63 a vy správně očekáváte ten nejslavnější ploužák Metallica.

Nothing Else Matters, Metallica, a to proto, že James Hetfield má dneska 63. narozeniny, noční prout. Gratuluje. Na Pilnoji v srpnu má zpěvačka Leona Machálková, včera s kapelou zpívala v Opočně, tento týden už ve čtvrtek 6. srpna vystupuje solo v programu, kde je i řada dalších zpěváků a zpěvaček na Kostelním náměstí v Mohelnici a 8.8. v sobotu už zase s kapelou v Hrádku u Jablunkova. Zcela určitě na těch zmíněných koncertech nevynechá svůj aktuální hit Sama ve tvém svetru.

Leonu Machálkovou vystřídá Alex Warren a já si ještě jenom u toho povzdechnu, že se těším, že ve čtvrtek ji uslyšíme zpívat v Mohelnici na náměstí, v Mohelnici okres Šumperk, protože Mohelnic po naší milé republice je hned několik. Další interpret bude zahraniční Alex Warren, kterému je 25, když mu bylo 18, tak ho maminka vyhodila z domova, žil jako bezdomovec a spal ze začátku třeba v autech svých přátel. Matka potom zemřela v roce 2021, on se v roce 2024 oženil a mezi tím jen tak mimochodem se stal světovou pěveckou hvězdou.

Ordinary a Alex Warren v nočním proudu na dvojce. Zatímco 15. srpna ho můžete potkat na koncertě v Tokiu, o den později v japonské Osace, potom zpívá v Singapuru, na Novém Zélandě, v Austrálii, všechno trochu z ruky, ale v každém případě je to jeden z nejpopulárnějších zpěváků současnosti. Nás ovšem bude zajímat jiný koncert, a to koncert, který se odehrál na Strahově v roce 1990. O tom památném koncertu skupiny Rolling Stones bude natáčen film o Rolling Stones na Strahově, který se bude jmenovat Kameny se valí do Prahy. A k tomu se mi moc hodí moje oblíbená písnička Strahov 90, která je na albu Jindry Malíka, který ji také kompletně napsal a naspíval s Ondřejem Hejmou.

Písnička Strahov 90 zpívali její autor Jindra Malík a spolu s ním Ondřej Hejma. A zároveň informace o tom, že režisér a scénárista filmu Kameny se valí do Prahy Tomáš Hoden chce také zakoupit pro film práva k písni skupiny Rolling Stones Start Me Up. Ta je z roku 1981 a zní právě takhle.

Start Me Up a Rolling Stones a písnička, která by se měla objevit ve filmu Kameny se valí do Prahy, který se bude natáčet především v příštím roce pod vedením režiséra Tomáše Hodena. Tak, to jsme byli dvakrát na koncertu Rolling Stones. Teď se vydáme za spoluprací Petra Koláře se skupinou Olympic. Petr Kolář a Petr Janda se potkávali poměrně často dlouhé roky na tenise. Petr Kolář přestal tenis hrát, Petr Janda ho hraje pěkně a veselé dál a ještě to organizuje. V každém případě, i když už se tolik nevidí, tak je spojila hudba a to je dobře. A když si zapomenutá píseň skupiny Olympic znovu vzkřísila. Co je vůbec v nás? Petr Kolář a Olympic.

Formace Purple Disco Machine a skladba Bad Company. Za chvíli už budou za dvě jedna, za dvě minuty jedna hodina. A já si vzpomínám, že o víkendu jsem zahlédl, že někde se konala akce nebo koncert nebo snad i festival Známé hlasy. Vím, že tam zpíval Jiří Korn, vím, že tam zpíval Petr Kotval. Teď si oba pustíme a já se mezi tím půjdu podívat na internet, kdeže ty Známé hlasy pěly. Nejprve tedy Jiří Korn.

Ještě tě mám plnou náruč a Jiří Korn v nočním proudu na dvojce, kterým vás provází Zdeněk Vrba. Ten mezi tím vyhledal, kdeže zby Zlaté hlasy Česka se konaly. Bylo to 25. července v amfiteátru Zámeckého parku ve Valašském Meziříčí a jak už bylo řečeno, jedním z těch hlavních interpretů byl Jiří Korn a tím druhým a stejně hodnotným Petr Kotwald, který nás teď zavede, dalo by se říci, do zákulisí Eiffelovy věže. Eiffelova věž, přezdívaná Eiffelka.

0: svět.
1: To byl Principál, písnička, která dala v roce 2006, tedy před 20 lety, to je neuvěřitelné, název i celému albu Petra Kotvalda, který stejně jako Jiří Korn ozdobil Zlaté hlasy Česka, zajímavý nápad, který vymysleli ve Valašském Meziříčí. Už se tady dnes jednou slovo disco objevilo v názvu jedné kapely, teď nás čeká disco v názvu jedné písně skupiny Otavan.

D.I.S.O. a skupina Otavan v nočním proudu 1 hodina 11 minut a 11 vteřin v tuto chvíli. Už to zase neplatí, protože ten čas tak běží. A běží rychle i v případě pozvánky na další zajímavý koncert, který se chystá. Musím ovšem předeslat, že před pár týdny vydal Dalibor Janda k výročí znovu album Hurikán, což bylo jeho první a velmi úspěšné album. Takže Hurikán je znovu na světě, znovu vyšel a samozřejmě i na gramofonové desce. A mezi tím Dalibor Janda připravuje další akci. Je to 5000 koncert. 5000 koncert proběhne v pražském Karolínu, v pražském Karlíně ve Fóru, a to konkrétně 17. prosince.

5000 koncert Dalibora Jandy v pražském Karlíně ve Fóru 17. prosince a měla by tam být i celá plejáda hostů těch, kteří s Daliborem Jandou spolupracovali a spolupracují. No těch hurikánů na českých, moravských i slezských silnicích máme požehnaně od letošního, od 1. ledna 227 těch, kteří na silnici odešli nedobrovolně tam nahoru. A to je silné číslo, jenom třeba minulý týden v pondělí to bylo 6 lidí a včera 5. Takže jeďte opatrně, jeďte takzvaně na noční proud, to znamená v klidu a v pohodě a poslouchejte písničky, které s tímto pořadem souvisí, jako třeba Žlutá ponorka.

Hasta luego.

Yellow Submarine a žlutá ponorka, která projela pod hladinou nočního proudu, ten posloucháte na dvojce a pustíme si písničku, na kterou já se moc těším, nejenom, že teď zazním v nočním proudu, ale že ji tento týden ve čtvrtek 6. srpna uslyším na Mohelnickém náměstí, jaký živě zpívají oba interpreti, to znamená Šárka Marková a Jiří Zoniga. Pro ni chci žít.

Oba chtěli pro ni žít a to je dobře, protože chtěli žít pro muziku. Šárka Marková a Jiří Zoniga tuhle tu písničku ve čtvrtek živě zaspívají na náměstí v Mohelnici a to ještě není všechno, protože druhý den, to už bude 7. srpna, společně po boku nastoupí v tenisovém turnaji 29. ročník špičkového tenisového turnaje Mohelnice Open a kolem Jiřího Zonigy nebude jenom jediná žena Šárka Marková, ale také houslistka, která ho doprovodí v dalších písních. A já už tady mám další formaci, která má disco ve svém názvu, tentokrát Switch Disco, spolu s nimi Ella Anderson a píseň, která se dá označit jako aktuální hit.

Rijek, tak se píseň jmenovala v podání Switch Diska a Eli Anderson. Slovensky srpen se řekne August. Další písnička má takové jméno ve svém názvu. August je takový zvláštní měsíc a já si myslím, že Petr Naď to vyzdvihl a vystihl hlavně úplně dokonale, protože vždycky na mě ten august neboli srpen působil takovým lenivým dojmem.

Ela, ela, francouzské okénko v nočním proudu, za chvíli přijde španělské, ale mezi tím si zahrajeme jednu písničku z hit parády Česká 12. Ta je vždycky v premiéře v neděli mezi 16. a 17. hodinou, ale potom si ji v klidu můžete poslechnout také v úterý, tedy už zítra, mezi 21. a 22. hodinou a až do středeční půlnoci můžete hlasovat klidně pro všechny písničky, ale pro každou jenom jednou. Na druhém místě dlí už po několikáté sestava, která si říká Holky Tonk a jejich vtipná píseň Děti jsou taky lidi.

Humoru v písničkách není mnoho a tak si člověk více váží každé takové, která humor přináší a navíc skutečně vtipný, tak to mluvím o textu písně Děti jsou taky lidi, který patří do repertoáru skupiny Holky Tonk. Holky Tonk za námi, před námi, jak bylo avizováno, španělské okénko, v něm sám Alvaro Soler a Regalo.

Španělský zpěvák německého původu Alvaro Soler a jeho aktuální hit Regalo. Podívejme se na počasí, teď ho sledujeme zejména díky těm vysokým, často tropickým teplotám, ale pondělí 3. srpna, které už hodinu a takřka 3/4 hodiny ještě k tomu prožíváme, by mělo být dnem docela příjemným, ne až tak s vysokými teplotami, ty by se měly objevit potom dále v průběhu týdne, tak si to pondělí 3. srpna užijme. A já se ještě podívám na rekordní teploty v pražském Klementinu. Nejchladněji bylo kdysi dávno už v roce 1888, a to plus 10,2 stupně Celsia. Nejtepleji naopak nedávno v roce 2013 plus 35,4 stupně Celsia, ale jak bylo řečeno, tyto teplotní rekordy by nás nejenom v Praze, ale na celém území České republiky měly minout. A doufám ale, že vás nemine tento týden nějaký příjemný mejdan, jako nás hned a teď v tuto chvíli se skupinou Keks. Takhle se ta kapela jmenuje skutečně a Štěpán Kojan stojí v čele.

To byl Mejdan a skupina Kex, samozřejmě se Štěpánem Kojanem u solového mikrofonu. A já vám položím otázku, zdali víte, co spojuje zpěváky, jakými jsou Petr Kolář, Petr Kotwald, Michal Prokop a také Štěpán Kojan ze skupiny Kex. No je to velmi jednoduché, že mají ve svém repertoáru písničku, ve které se vyskytuje náš pořad Noční proud, a to je pro nás samozřejmě velká čest. Takže díky za to a zdali tuhletu písničku Mejdan, ve které se zmiňuje Noční proud, bude hrát skupina Kex i na svém koncertu. Zkontroluju poslední srpnovou sobotu 29. srpna na Krušnohorských slavnostech, tradiční to oslavě, kterou pořádá město Hroznětín, a bude tam nejenom skupina Kex, ale bude tam třeba také Marta Jandová se svou kapelou, bude tam třeba Iva Hajnová se svou kapelou a budou tam další, protože tahle ta událost krušnohorské slavnosti je vždycky velmi rozsáhlá. Vypadá to, že bychom ještě měli krásně a v pohodě a v klidu stačit dvě písničky do konce tohoto nočního proudu. Tu předposlední zaspívá Sarah Brightman a spolu s ní Andrea Bocelli. Sarah Brightman 26. listopadu bude vystupovat v Praze. Bude to zimní symfonie. A Sara Brightman prohlásila, že do Prahy se moc těší, že Praha je magické a výjimečné město. Tak to je příjemné hodnocení. Sara Brightman, Andrea Bocelli, Time to say goodbye.

Za chvíli už repríza pořadu Kdo umí, ten umí, a dneska večer ve 23 hodiny a 30 minut se do znělky nočního proudu přihlásí kolega Martin Hrdinka. Zdeněk Brba vám přeje krásný zbytek této noci, jinak na Instagramu pouze Zde Vrba a poslední příspěvek i se zajímavým vrtulníkovým příběhem z koncertu na koncert. Poslední píseň obstará Petr Novák a jeho Klaunova zpověď. Mějte se.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám společnost dělá Dvojka, jsou 2 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Pardubice.
3: Posloucháte reprízu pořadu.
4: Krásný den při poslechu Českého rozhlasu Pardubice vám přeje Barbora Bláhová. Dnes se v pořadu Kdo umí, ten umí vydáme za Ludmilou Valešovou. To je žena mnoha povolání a koníčků. V rozhovoru se na ni zaměříme hlavně jako na lektorku trénování paměti. Dozvíte se, proč je dobré si občas čistit zuby i druhou rukou, nebo jak procvičit paměť třeba při koukání na televizi. Pořad Kdo umí, ten umí začíná už po písničce. Přeji vám příjemný poslech.